0: Láskem, jo.
1: Ale ty jsi mluvil o tom, že jsi vybral tohle místo kvůli Vltavě. Není to pravda. Já vím, že jsme u Jiráskova náměstí, u Jiráskova mostu z toho důvodu a já teď nakousnu to téma. Rovnou to otevřu, tím jsme končili před 14 dny tobogán. Já vím, že to je téma, na které už si odpovídal tisíckrát, ale milí posluchači, můj dnešní host Jirka Prager je pravnuk Aloise Jiráska. Jak se ti tady sedí pod dědovým náměstím, pod dědovým mostem? Dokonce tady má i několik zastávek tramvají děda, praděda.
0: Mně se tady sedí velmi dobře, zvlášť to se přiznám, že jsme si dali dvojku bílého vínka,
1: ano.
0: Takže to je úplně příjemný. A kdybych vzal fotografie z dřívější doby, kdy byl Jirásek, tak tady v těchto místech Jirásek hlídal mýho tatínka a mojí tetu, když tady bruslili. Takže on teda nebruslil, samozřejmě.
1: To si nedovedu ani představit. A proč mu říkáš tak ošklivě Jirásek pradědečkovi? Říkej pradědeček nebo dědeček?
0: Pradědeček.
1: No říkej mu Jirásek. Jistě. Jirásek mu říkají děti ve škole. Co to nebyl jejich děda? Co ho nemají rádi,
0: já
1: protože museli přečíst FL věka.
0: To už se možná neučej ani o Aloisi Jiráskovi. Nevím, ale jedné fakt, že on byl takovej na ty děti docela fajn asi, protože mám samozřejmě nějakou korespondenci. Já jsem si nikdy nedovedl představit, že by toho mohl tolik napsat, to se přiznám. A když jsem se ptal rodičů, tak teda rodičů táty speciálně, to byl vnouček, tak když ukážu fotografie, tak tam na ní je krásně vidět, jak drží tetu Renátu za ruku a mýho tátu má na ruce. Tatínek teda je jen v takový košilce a tam je vidět i z čeho jsem se narodil, protože mu kouká tatínkovi všechno. Jo.
1: Teď jsem se vyděsil,
0: no, ano, ano.
1: Ale já tu fotografii viděl, takže vím, že je taková velmi decentně
0: velmi
1: cudná.
0: Velmi decentně cudná, ano.
1: Ano, ano.
0: A jinak Jirásek třeba, jak mám...
1: Neříkej Alois... mu Jirásek, říkej mu hezký pradědeček. A to je
0: no, ze školy.
1: A tak mu říkej Jirásek.
0: No. A ten, když psal, protože jak tady bydleli samozřejmě, tak měla přijet třeba teta Lída, což byla dcera, jediná svobodná potom, a taky třeba psal dopis, milá Lído, musím jít do Senátu, klíč budeš mít pod rohožkou. Zase jsem nic nenapsal, protože jsem hlídal Jarouška a Renátku a Renátka na mě chtěla, abych jí celý den dělal koníčka, takže on jí tahal celý den, běhal po čtyřech
1: Alois
0: a dělal jí...
1: Alois Jirásek dělal koníčka.
0: Dělal koníčka. Nedovede nikdo představit, já taky ne.
1: Čili kdyby ty děti nehlídal, tak možná toho napsal ještě víc.
0: Tak by určitě ještě jsme měli nějaký svazek.
1: Mně se moc líbí, že Alois Jirásek už tehdy bydlel na Jiráskově náměstí a to se tenkrát ještě asi tak nemenovalo, veď? No, ale vy jste se neměli šanci setkat.
0: No my jsme se teda rozhodně nemohli setkat. Každopádně každý dítě bylo něčím nadaný jeho. Všechny ty dcery, všechny uměly malovat, ku podivu.
1: Čili to je babička, je dcera Aloise Jiráska.
0: Dcera.
1: Ano, ano.
0: To je dcera Aloise Jiráska. A všechny krásně malovali a on všem dal vzdělání, ale každá měla jiný. Jedna byla malířka, akademická, druhá udělala nějakou domácí školu, nebo jak se tomu říkalo, třetí se stala učitelkou a tak dál, to prostě takhle bylo. A všechny měl rád, akorát třeba na Vánoce, jak jsem zjistil, nedával dárky a vždycky dával takzvaný penízek. Poslal penízek a holky, něco si kupte.
1: Jak by se to dneska hodilo?
0: Já to teda dělal právě s tetou Lídou, s dcerou, ta bydlela v Hronově a říkalo se jí paní profesorka, vždycky nosila rukavičky bílý, dost, samozřejmě byla dost vážená, takže dost se jí lidi báli jako i oslovit nebo takhle. A i příbuzní, když chtěli k tetě Lídě, tak se ohlásili na audienci, která byla v určitou hodinu. A vlastně můj bratranec Tomáš a já jsme tam mohli chodit kdykoliv, to jsme zazvonili a ona otevřela, i když třeba si dala šlofíka po obědě, a jenom řekla, a raubíři jsou tady. A my jsme mohli všechno, otrhat jí maliny a vždycky nám udala čaj. A pak jsme teda čekali na ten penízek, což tenkrát jsme dostávali tu 25 korunu.
1: No ale počkej, jak jsi to prožíval třeba ve škole? To přece spolužáci museli vědět, že jsi pravnuk Aloise Jiráska. Posmívali se ti? To by se dlouho říkalo malej Jirásek, viď?
0: To ani ne, ale je fakt, že se mě neposmívali, protože to celkem si vážil, jak byl spisovatel. To celkem brali. Ale já z toho měl vždycky průšvih, protože mě doma samozřejmě nutili, hlavně to stejně všichni věděli, a tak mě nutili, abych Jiráska četl. Chtějte to na klukovi od první do deváté třídy, vůbec absolutní nezájem, což rodiče sami říkali, že to je ohromná ostuda. Začal jsem ho číst potom, až když jsem byl větší. A samozřejmě, jakmile byla literatura, tak ať to bylo na základní škole nebo na gymnáziu, to bylo úplně jedno. Jakmile byl Jirásek, byl jsem vyvolaný a věděl jsem, že bude totální průšvih. A to taky byl.
1: Ty jsi neuměl Jiráska?
0: Věděl jsem všechny drby, ale,
1: to, ve škole
0: ale
1: nechtěli vědět,
0: to oni nechtěli celkem. Oni chtěli jako o čem co je, že jo, jaká kniha. No, takhle to nade mnou houkalo, přesně, vždycky. No. A je fakt, že když se měli psát slohové úkoly domácí, tak jsem se tajně vždycky vloupal tátovi do šuplíku a takový ten výtah z toho díla jsem mu normálně sprostě opsal. Takže to jsem měl vždycky bezvadnou známku, ale jako zkoušení to bylo hrozný pro mě.
1: Ano, čili tolik vysvětlení, proč jsme právě teď pod Jiráskovým náměstím, pod Jiráskovým mostem. Vidíte, že každou chvíli se tady otočí nějaký parník. Právě teď někam jede sanitka. Mm-hmm. Já doufám, že to není pro někoho, kdo poslouchá naše povídání, víš, že se mu nepřitížilo.
0: Ne, ale to bude. A teď to jede přímo, ale to bude možná i šťastná událost, protože kousek odsaď je Podolí.
1: To je pravda.
0: A tam se rodí, že jo, naše krásné děti, takže to spíš tak vypadá. Teď si představ, nebo představte, že já bydlím tady kousek u druhé křižovatky, takže celý den mám tyhle sanitky, slyším pořád, protože jezdí buď do Podolí, do Motola, do nemocnice, na František, ale všechno jezdí přes naši křižovatku tady. Je to úžasný.
1: Tak teď jsme naprosto přesně popsali, kde sedíme, na Vltavě, na vodě, a já poprosím o první písničku. Aloise Jiráska, neboj se, už máš za sebou a teď už si budeme povídat jenom o divadle, o dabingu, o životě. Uvidíme, co všechno slina na jazyk přinese. Jakou písničku ti pustíme jako první? No, napiješ se toho vínečka samozřejmě, ale nejdřív vyber
0: písničku. Já nejdřív vyberu teda písničku.
1: Pak se napiješ.
0: Tak třeba, když je takovýhle den. Tak mohli bychom Tomáše Kluse.
1: Samozřejmě, budeš chtít něco konkrétního?
0: I když já nevím, jak se ta písnička jmenuje, ale...
1: Nevadí, tak kousek zaspíle, na to přijdeme.
0: Dokud je na co se ptát, nemusíš se smrti bát, ta přijde, až skončí nadšení z toho, že jsme tady na zemi. Omlouvám se, pane Klus.
1: No, tak teď s tebe bude mít režisérka Ivona Žertová radost, protože teď bude muset tu písničku najít, ale proč ne? Teď se můžeš konečně napít toho dobrého bílého vína.
0: Děkuji.
1: Stále jsme pod Jiráskovým mostem, pod Jiráskovým náměstím a hostem Toboganu v pyžamu je dnes Jiří Prágr.

0: Vaším dopoledním společníkem je stále dvojka Českého rozhlasu. Posloucháte Tobogán v pyžamu dnes s Jiřím Pragerem. Písničku jsme vybrali, našli.
1: Nádherná.
0: Jsme stále pod Jiráskovým mostem. Tamhle právě proplouvá do té přepouštěcí komory jakýsi parník. Nad námi stojí turisté a dívají se, co to tady děláme s těmi mikrofony. Moc se mi líbí, že zrovna dneska na té lodi, na které sedíme, vlaje státní vlajka.
1: A přímo u nás.
0: Podívej, my si povídáme o Jiráskovi. 5. května, státní vlajka.
1: Státní vlajka je tady, ano, ano.
0: Moravské víno, hele, my jsme státotvorný dneska.
1: No je to prostě úžasný, to málo kdo by tohle vymyslel, všechno takhle.
0: Ale vrátíme se o pár let zpátky, začátek 50. let, malý Jiřík se narodil.
1: No já jsem se narodil a jen jsem se narodil, tak jsem byl vlastně hrozně nemocný. Já nevím, jak to bylo, ale trpěl jsem neustále zánětema krčních mandlí a tím pádem jsem měl 4x, 5x do roka zánět středního ucha. Tím pádem v 8 měsících mě dělali trepanaci lebky a říkali, že tolik zánětu, že možná budu jednou hluchej. No ku podivu, lékařská věda pokračovala zrovna se mnou, takže mě to nějak zachránili. No 50. leta, taky jsem je trošku odnesl tím, že byli jsme pozváni samozřejmě jako rodina k odhalení sochy Alojze Jiráska tady na Jiráskově náměstí.
0: Teď si nebudu vzpomenout, jak se to náměstí jmenuje, Jiráskovo, já ti napovím, o Jiráskova mostu.
1: Tak, tak.
0: Pradědeček tvůj se tak jmenoval. No. A to bylo kdy se odhalovala ta socha?
1: Mně bylo tak kolem 7 let, to znamená...
0: To bylo tak jako v 50.
1: 50 a 57, že by, nevím.
0: Ano, teďko. A tam jsi byl pozván jako mladý Jirásek, samozřejmě, celá rodina.
1: Ano, celá rodina a jenom doma mě varovali a říkali, prosím tě, protože věděli, že tam bude tehdejší ministr kultury Zdeněk Nejedlý a že tam budou asi i jiní soudruzi, tak mě maminka prosila na kolenou a říkala, Jiříčku, prosím tě, ne, aby si s někým mluvil, co se řekne doma, to tam nesmíš povídat. To by jsme už nikdy neviděli, ani tatínka, ani maminku bys neviděl. Musíš mlčet a musíš hezky podávat ruku, když ti někdo podá a musíš se mu dívat do očí, takže jako vychovaný jsem připravený byl. A první, co bylo, když jsme přišli, tak ten soudruh Nejedlý byl už opravdu hodně star. Měl nějaký projev, nepamatuju se. Vím, že jsem měl hnědej zimák a rádiovku. A bylo to šílený, ještě když se dneska podívám na tu fotografii. A on pak šel, podal každému ruku a pak ji podal mě, protože mu představovali tu rodinu. Tak já jsem řekl dobrý den, podal jsem mu tu ruku a já se neudržel. Podíval jsem se na maminku a říkám, mami, ale to je hrozný, on jí podává jak chcíplou rybu. Ale on naštěstí neslyšel, nebo prostě nic
0: to
1: z toho pak nebylo.
0: To už by tebe nikdo neviděl.
1: Mně už ne. No a potom, protože v té době jsem byl už v dětském Dismanovém rozhlasovém souboru, kde jsem teda dostával poměrně krásný a velký role, ačkoliv jsem vůbec neuměl ještě číst.
0: Teď ti to chci říct.
1: To mě bylo 5 let, no já byl jediný snad, který byl přijatý v 5 letech.
0: A to ses učil z paměti?
1: Já se všechno učil z paměti, což bylo prýma a... Takže vždycky v tom rádiu mě posadili nebo postavili na židli a s těma všema hereckýma bardama z Národního divadla, který hráli ty svý role v pohádkách, já dělal vždycky nějakýho skřítka nebo něco takového, tak jsem mohl hrát s nima. A byla to bezvadná škola, protože v té době jsem byl ještě roztomilý dítě, že jo.
0: Kdy to končilo?
1: No, nedávno. Takže to bylo fajn. A pak jsme se jednoho dne dostali s Dismanovým souborem na Pražský hrad za panování prezidenta Antonína Novotného, kde byli pozvaní pionýři a já jsem samozřejmě pionýr nebyl, takže mě dali nějakou mašli pod krk červenou a tam se stavili nějaký kostky, budování a tohleto. A já měl tu smůlu, že když procházel špalírem těch dětí, ten prezident Antonín Novotný, tak si mě všimnul, protože já byl opravdu nejmenší a chytil mě za ruku s tím, že mě ukáže, kde bydlí. A já jsem zase z domova byl poučen, že s nikým cizím nesmím chodit.
0: Byť by to byl prezident.
1: To mě vůbec nezajímalo, samozřejmě. Tak jsem se dost cukal a říkal jsem, nikam s váma nepůjdu, s cizejma já nechodím. Tak se zarazil, leč stejně mě chytil kolem ramen, šel mě ukázat nějaký pokoj, mě to bylo jedno. Pak jsem od něj dostal ohromnou kytku, kterou on dostal od pionýrů. A to já jsem byl vždycky dost úplatný, takže jsem říkal, fajn, to bude pro maminku něco. Tak jsem

0: No a tenkrát se vydával hodně Alois Jirásek, ale byly takové daně, že když se to zdanilo, tak z toho byly třeba, já nevím, 15-2 tisíce korun. A jediný, kdo neměl podepsanou úmluvu o autorských právech, byl Svaz sovětských republik. Takže jednou jsme se dotazovali, co s těma rublema tam, že by mohli poslat nějaký to. A oni řekli jako, že ne, že není podepsaná úmluva, ale že když tam přijedeme, tak, že si tam můžeme za ty peníze, že to tam je prej samozřejmě uložený, ty ano, prachy, ano. A že si můžeme koupit, co chceme. Ale v té době jsme nevěděli ani do Polska, natož do země největší, že jo. A tak mě tenkrát rodiče hned správně zneužili, a já jsem poslal tu fotku, kde jsem byl vyfocený s prezidentem Novotným, aby mě ji teda podepsal a poslal zpátky, což udělal. A hned jsem mu napsal dětským písmem, že bych byl hrozně rád, kdyby pustili tatínka do Sovětského svazu, že by se tam rád podíval, ale už jsem nenapsal, že tam jde o prachy, že bychom chtěli prachy.
1: Po dědovi.
0: Jak po dědovi, po Jiráskovi, protože táta říkal tak a já tam přijedu a já jim tam nenechám ani rubl. Tam je takových peněz, že za to koupím čajku, tož bylo auto, a s tím přijedu do Prahy. No samozřejmě, že tam nikoho nepustili. Tenkrát se nemohlo ani na malý pohraniční styk do Polska, že jo, to vůbec. Takže to jsme nikdy neviděli ani rublík teda z toho. No potom jsem se po druhý setkal taky s prezidentem, což byl pan prezident Václav Havel, což bylo tím, že tady samozřejmě jsme se potkávali, tady bydlel. Pak jsme se několikrát potkali při občerstvení, když si člověk zašel na malou večeřičku nebo něco takového. Takže jsme se takhle potkali. No a teď doufám, že potkám i třetího prezidenta. Nemyslím teďko pana prezidenta Klause. To je taky zajímavý. Promiň, teďko odskočím. Mně v Dismanově souboru, protože já byl docela hajzlik, jo, zvlášť takhle malej, mně hlídali členky Dismanova souboru, já měl ženskou kuratelu nad sebou, a to byla Jana Šulcová, Inka Šecová, Míša, nevím už jak dál, a Lívia Klausová.
1: Prosím,
0: Lívie mě normálně hlídala, pak se teda, nevím, jak už se jmenovala předtím teda, to nevím, ale tam mě hlídala. Tím, že se potkáváme s Janou Šulcovou, tak právě vždycky říká, ty jsi byl zmetek, my tě normálně vždycky fackovali z Líví a tak, ale byl jsem, to přiznávám. No a proč bych se chtěl potkat s dalším prezidentem? Protože je to docela nedávno, už je to takový 2 roky, jsme měli setkání po asi 150 letech ze základní školy z Botičský, kam jsem chodil, kam chodili všichni z rodiny. A tak jsme se sešli v hospodě samozřejmě, kde jinde u piva. Přišel tam jeden spolužák, Honza, tak jsme si dali pivo a holky strašně byly ukecený, tak říká, pojď Jirko, půjdeme si dát tamhle panáčka, tak jsme si dali panáčka, ještě tam bylo pár významných lékařů, jak jsem zjistil. A rozloučili jsme se, bylo to bezvadný, chechtali jsme se všechno, bum ho, a za 3 neděle jsem zjistil, že Honza je Honza Fischer a že se stal premiérem.
1: Prosím tebe.
0: Ano, ano, takže toho já chci za prezidenta příštího.
1: Jo,
0: jo, jo. Protože je to báječný kluk, taky z Podskalí, kdy jsme se spolu učili kouřit, kdy jsme dělali všechny
1: neřesti.
0: Jestli
1: chceš, aby byl prezident, tak o tohle neříkej.
0: Já chci právě, aby věděli lidi, že byl normální a že je normální, že si dá tady, já nevím, s kamarádama pivko, že si dá nějakýho třeba panáčka výjimečně.
1: Má velmi vtipnou manželku, můžu potvrdit. Má úžasnou ženu.
0: Tu já právě neznám.
1: No, to bude první dáma, víš?
0: Tak to možná nás někdo se známí, no. Pak když jel jako premiér, tak jednou strašně pršelo a jel v koloně, houkali, blikali a ono jak pršel, tak jsem na něj mával, jako Honzo, ve mně. No ale nějak asi ta ochranka nechtěla dostavit.
1: No protože jsi byl vyfocený s Novotným.
0: To taky tě,
1: já jsem si původně s tebou chtěl opravdu povídat o divadle, o dabingu. Zatím si teda pomluvil kde koho. Jo, ale k tomu jsme se ještě nedostali.
0: Tak koho ještě jsme nepomlouvali?
1: Ne, vrátíme se zpátky. A než zase si vzpomeneš, kdy seděl na klíně, jakému prezidentovi. Mimochodem, když jsi se bavil tady o dědovi, já jsem zrovna dneska, když jsem šel, jsem se na něj byl ještě podívat. Na čem on to sedí? To je, on je na nějakým pařezu, Jirásek?
0: Ne, na křesle snad.
1: To není křeslo. To je nějaký takový, já nevím.
0: Já nevím, já jediný... Co?
1: Podle mě, je na pařezu a připadá mi to jako, že Jirásek jde lesem, něco ho napadne, tak si čupne na pařez a zapisuje si něco rychle do psohlavců. Ale křeslo to teda není, to se na mě nezlob, to vás podvedli.
0: Ne, tak to se musím podívat, ale to jsi mě zarazil, teď to fakt nevím.
1: A dneska se budou všichni, ano, vidíte, odpoledne.

0: Výlet Jiráskovu náměstí. Jděte se podívat, na čem Jirásek sedí.
1: Možná si tam sednu já taky na něj. Ale ne, to bylo hrozný znectění samozřejmě.
0: Ne, já vidím, že už se nadechuješ a jdeš zase o někom povídat. Já se budu ptát. Vrátím se zpátky, čili Dismanův soubor, ty talentované dítě, točil si v rozhlase a tak dál a tak dál.
1: A už jsem začal vystupovat v divadle.
0: Kdy... Myslíš, že jsem ještě nepoložil otázku, ale povídej.
1: Já jsem horší jak Valina Zavadská, viď?
0: Jo, ty jsi ještě horší než ta Valina před 14 dny, ale povídej, co bylo potom?
1: Začala televize vlastně, takže jsem hodně hrál v pohádkách se Štěpánkou Haničincovou. Posléze jsem v divadle E.F. Buriana hrál Richardovi III. Vytetovaný růži. Bylo to hodně, poměrně, jako dětský herec. A tam jsem to miloval a tam jsem k tomu vlastně nějak tak jako přičichnul. K tomu herectví a hlavně s těma hercema jsem se stejně potkával, protože už hráli v pohádkách v rozhlase, v televizi, což jsem vlastně dělal taky. Už jel poměrně dost dubbing, takže dětských rolí tam jsem měl hodně a dospělí úplně běžně jsme se potkávali. Taky to pak dopadlo tak, že když jsem šel dělat zkoušky na Damu, tak jsem vylez na zkušební pódium, kde všichni ti profesoři seděli. A pan Voska jen tak na mě kouknul a říká, pro boha, jak to, že dneska nemáš dubbing.
0: U zkoušky na Damu.
1: U zkoušky na Damu. Potom samozřejmě jsem hostoval v městských divadlech pražských, ještě v komorním, v ABčku a to ve všech možných hrách. V Libni, v divadle. Bylo to dost, bylo to fajn.
0: Teď se nad námi zastavila taková banda, vypadá to italských turistů. Teď to ano, vypadá, ano. Že já tady zpovídám někoho, teď si říkají, co to je nějaká velká česká hvězda a mají pravdu.
1: Mají, samozřejmě.
0: Ale oni si tě fotí. No, teď budou...
1: To budou mít hezký vzpomínky. No.
0: Prosím tě, ale ty si přeskočil to období, nebo tu svoji vlastně nejslavnější roli, kterou bychom měli připomenout, ničím dalším už si to nepřebil. No a to byl ten Krteček přece. Ty jsi jediný původní český Krteček, to jsme taky nakousli v Tobogánu před 14 dny.
1: Ano, to je pravda.
0: Jak na tebe přišli, že zrovna ty si ke kalhotkám přišel?
1: Tenkrát, pozor,
0: promiň,
1: pozor.
0: Že ty jsi daboval ve filmu, jak Krtek ke kalhotkám přišel,
1: ano,
0: abych
1: ale
0: řekl
1: zase
0: otázku
1: bych tě
0: celou.
1: Ještě malinko opravil, Aleši, to byl dětský film. To byl dětský film, který se jmenoval Jak Krtek ke kalhotkám přišel.
0: No jistě.
1: Kdyby to bylo Jak Krtek ke kalhotkám přišel,
0: ano.
1: Tak by to byl určitě spíš film pro dospělí.
0: Počkej, ke kalhotkám je tam v tom
1: ne,
0: názvu.
1: Ke kalhotám, skutečně.
0: Ke kalhotám? Jak, tady je, já tady mám napsáno ke kalhotkám.
1: Aha, no tak to je překlep. Ano. Ale bylo by to zajímavé.
0: Tak myslíš, že by to bylo o nějakém Krtečkovi, který chodí krást dámské prádlo někde ze
1: možná
0: sušáku? Ano.
1: O Krtečkovi fetišistovi.
0: Ale, chudák. Ale... Čili o tom Krtkovi, jak si nechal vyrábět ty modré...
1: Ano, modré...
0: Kalhotky. S kapsami. No,
1: tenkrát, dneska je to casting, dřív to byl takový drobný konkurs, ale bylo to doporučení režiséra Dismana přímo režisérovi Millerovi, že na toho Krtečka bych se hodil. Takže jsme odjeli na Barrandov, kde už teda film byl natočený, scénář, který mě dali, tak máma vzala domů, hezky jsme se ho naučili a hezky po větách se to namlouvalo. Vzadu to bylo Studio Moskva, se jmenovalo, jmenuje se dodnes tak, tak tam byly křesla a tam jeden větší umělec než druhý, protože to bylo Menšík, Filipovský, Hlinomas, no úžasná, úžasná parta to byla, Bardu, který, bylo vidět, že je to baví tyhle kreslení filmy. A vlastně ještě myslím, že to bylo dřív, než byl Krteček, tak pan Miller natočil film o štěňátku, což byl takový pudlík. A byly to dva filmy a jmenovalo se to Jak sluníčko vypilo štěňátku vodu.
0: Ano.
1: Byl jeden film a druhý film byl Štěňátko a žabičky.
0: Ty jsi měl poetické začátky, to zní nádherně.
1: Já byl takový štěňátko.
0: A... Ale ono mělo takový smutný výraz, já si na to pamatuju.
1: Jo,
0: že?
1: Ale růžový jazyk nádherný.
0: No, ano.
1: Krásně se smálo a to a povídalo hlavně.
0: Ano, ano.
1: Takže já vlastně udělal tyhle dvě štěňátka.
0: A pak přišel Krteček.
1: A pak teprve přišel na řadu Krteček a jeli jsme Krtečka vlastně jedinýho mluvícího.
0: Mm-hmm. A no. To byl vlastně i začátek tvé dabingové kariéry, to které byl... se možná budeme věnovat, dáli pánbu a jestli mě pustíš ke slovu, ale jakou si dáme další písničku? Co pustíme nejenom tobě, ale všem posluchačům?
1: Tak když tady máme nějaký ty šampiona nahoře, tak to nemusí to být zrovna Champions, ale třeba nějaký Queeny.
0: Výborně, necháš na nás výběr, anebo...
1: bezvadný. Něco vyberte.
0: Tak třeba tuhle doufám, že se ti bude líbit. To je písnička nejen pro Jirku Pragera, který je hostem dnešního Tobogánu v pyžamu, ale i pro vás, pro všechny, kteří nás právě teď na dvojce Českého rozhlasu posloucháte.

0: Skupina Queen pro vás, pro všechny, kteří posloucháte dnešní Tobogán v pyžamu s hercem Jiřím Pragrem. Stále sedíme a pro vás, kteří jste přišli později k rozhlasovým přijímačům, abyste věděli, přímo na Vltavě, pod Jiráskovým náměstím, pod Jiráskovým mostem, povídám si s Jiráskovým pravnukem.
1: Pod českou vlajkou
0: u dobrého moravského vína a posuneme se v čase dál. Ty jsi tady Damu nikdy nevystudoval?
1: Ne.
0: Chybělo ti to někdy?
1: Ne.
0: Ty jsi se dal rovnou k divadlu na ty scény, o kterých jsi mluvil?
1: Ne. Když mě nevzali na Damu, tak pan profesor Sklenčka, vynikající herec, který jsem znal z městských divadel a tohleto, tak za mnou přišel a říká: hele Jirko, jdi za Krejčou, že tě posílám, teď ono co, na co, teď ta Damu není zas tak důležitá. Ta je samozřejmě, ale říkal, Hanzlíky taky nemá. Takže jsem šel za panem Krejčou a ten řekl, no tak když tě posílá Ota, Sklenčka, tak jo, tak budeš tady něco hrát. No a tak mě vzal vlastně jako takovýho eléva a začal jsem tam hrát a hlavně mě to i zachránilo od vojny, protože tím, že to bylo tak úspěšné divadlo, tak jsem hrál například v Lorenzačovi. A nebylo možné sehnat lístky naprosto. A tenkrát byl odvod na vojnu, kterýmu jsem se chtěl vyhnout, tak jsem si vymýšlel různé choroby a oni usoudili, vojáci, že jsem blázen. Takže mě poslali na psychiatrii, kde byla nějaká výborná paní doktorka, která mě měla poslat potom na vyšetření do vojenské ústřední nemocnice. A řekla, a nemohl bych sehnat lístky? A říkám, jasně, na co? Lorenzača. A říkám, jasně. Tak jsem jí sehnal nádherný lístky na Lorenzača. A ona zase na oplátku zapomněla poslat obsílku na vyšetření do vojenské nemocnice, čímž se prošvihla jakási i tehdy zákonná lhůta. Takže když jsem přišel k druhému odvodu, tak ten velitel, nebo co, já nevím, jak se to jmenuje do dneška, tak za tím pultem na Mírovém náměstí, to bylo, to pamatuju, říkal: hergat, kdo to tady prošvihl, to je protizákonný ho teď vzít na vojnu. A říká: bohužel, musíme vám dát modrou. A já jsem měl tak strašnou radost a zároveň mi byla šílená zima, že jak jsem stál v těch trenýrkách na krásném peršanu, kde byla křídou udělaná čára, ta se nesměla překročit, tak mě začaly radosti tít slzy. A on myslel, že mě to tak mrzí, tak vyskočil spoza toho pultu a běžel ke mně a ten obtloustlej major, nebo co to bylo, mě začal strašně objímat a říkal: ale neboj, soudruhu, třeba se uzdravíš a budeš moct zase na vojnu. Takže takhle jsem se tomu díky divadlu Za branou vyhnul i té vojně, což, no, můj bratr říká, že to je škoda, že jsem na vojnu měl jít trošku.
0: Prosím tě, že by si měl na co vzpomínat, ne? Já myslím, že vzpomínek je i tak dost.
1: No, je. No a pak to bylo bezvadný, protože taky tím pádem jsem mohl s divadlem vycestovat já na západ. A takže jsme hráli v Divadle národů v Paříži a tam vznikl paradox, že my takovýhle šušňáci mladí, že budeme bydlet v hotelu na Place de la Sorbonne, což všichni počítali s tím, že to bude nějaký studentský hotýlek hodinovej, zatímco všechny ty hvězdy, včetně pana Krejči, se ubytovali v hotelu Royal. No a posledně se zjistilo, že hotel Royal byl hodinový hotel, kde vůbec nikdo nemohl spát, kde to bylo příšernýho něco, zatímco hotel na Place de la Sorbonne bylo něco úžasného. A já měl ještě tu výhodu, že na pokoji jsem měl dvoulužák, spal s Honzou Hartlem, s kterým si vždycky velmi dobře rozumíme, takže to bylo báječný. A takže jsme si třeba, měli jsme pár kapesných, pár těch frantíků, tak jsme šli a když jsme byli poslední noc v té Paříži, tak jsme se šli projít noční Paříží, koupili jsme si láhev Calvadosu a koukali jsme po těch restauracích, kde se teda debužírovalo, že tak kolem tý 11. hodiny, to bylo úžasný. My ty peníze neměli, tak jsme si šli k nějakému arabskému prodejci a koupili si tam kornout hranolku a takhle jsme chodili asi do 4 nebo do 5 do rána po Paříži, popíjeli z lahve Calvados a jedli ty hranolky, bylo to úžasný.
0: Ale všim si, že teď už jsem se tě opravdu ptal na divadlo a místo toho víme, kde jsi s kým bydlel v hotelu a co jste všechno vypili a snědli.
1: Tak je to se mnou se vším.
0: Viděl jsi moji snahu dostat se k divadlu a povídat si jako, jo, vážně o divadle?
1: Obdivuju tě, protože jsem čekal, že už mě vezmeš tadyhle tou lahvičkou.
0: Ha ha ha. Dubbing. Já už jsem o tom mluvil před 14 dny v Tobogánu. Vezmu to jen tak namátkou. Ty jsi vlastně začal na začátku 80. let, to byl E.T. Mimozemšťan. Já jsem tvoje jméno zaznamenal, a to si vzpomínám jako kluk, když běžel Skippy. Ve Skippym si dělal taky velkou roli. No a když to vemu jen tak namátkou, Woody Allen, Dustin Hoffman, Al Pacino, Danny DeVito a tak dál a tak dál. Cena Františka Filipovského, do toho si rytíř českého dabingu. Byl to začátek ten E.T. Mimozemšťan?
1: Ne, nebyl. E.T. Mimozemšťan to bylo už s panem režisérem K.M. Valo, ale předtím byla ještě řada věcí. Asi je jeden z prvních filmů, to jsem říkal právě minule v Tobogánu, byl film Serjoška, ruský film. A ten byl docela dobrý, ale jako jo. No a pak to byly v té době, co se tady dávalo, tady se dávaly všecko ruský, polský filmy, taky jsem mluvil Janka ve Čtyři v tanku a pes tenkrát a zažil jsem i živý vysílání, když byla filmová Praha, nebo jak jsem festival televizní
0: ty
1: tvorby.
0: Ty se na mě koukáš, jak kdybych to pamatoval.
1: Aha, já jsem zapomněl. No jo, no to je pravda.
0: Víď, no, já bych ti rád pomohl.
1: Ale, no tak, a to se honem, vítěz filmu se celkem samozřejmě nedal znát předem, ale vědělo se, že to bude ruský film ten a ten, který to vyhraje, takže už se to stačilo přeložit a ve chvíli jako překvapení se řeklo, že to ten film vyhrál a že teda tak rychle všichni pracují, že se to hned odvysílá, tak jsme skutečně stáli s textama, který tenkrát byly na takovém průklepáku, takovým tom jemným papíru,
0: ano, ano.
1: Na kovových pultíkách a všichni se tak vyhejbali a lezli k tomu mikrofonu a bylo to někdy úděsný, ale samozřejmě se mnohokrát stalo, že někdo zavadil a ty listy sjeli a nebylo z čeho číst, takže se vymýšleli šílený bláboli, nebo ten druhej, který si to držel tvrdě v ruce, tak půjčoval potom ty listy, tak no, bylo to strašný dobrodružství, bylo to krásný. No potom samozřejmě pokračovali ty filmy dál, byl to ten, kdy jsi mi zaregistroval?
0: Skippy.
1: Skippy.
0: To ve Skippym si dělal takový
1: no,
0: toho, že?
1: No jo, ve Skippym samozřejmě, Skippy. Teď to dávají znova, jsem koukal, ale už to je samozřejmě znova přemluvený mladšími dětmi a kolegy a my jsme tam třeba ještě měli aspoň přeloženou tu písničku Skippy.
0: Věrný, je náš kamarád.
1: No jistě, to je moje dětství. Každý ho má rád. No a dneska jsem koukal nedávno na to a dávají to v originále tu písničku.
0: Dobře, děti už umí asi anglicky, víš? Pro tu
1: no ale to jsou teda bylo pěkný bestie, protože za chvilku přijdu o živnost.
0: To je to.
1: Mě zbydou jenom takový korejský film nebo něco takového.
0: To mi povídej, a oni se naučí i korejsky, ta nejmladší generace.
1: No jo, je to s nima hrozný.
0: Je pravda, že když se člověk podívá na tu tvoji filmografii, co se týče dabingu, tak to jsou desítky, stovky rolí. A pak se člověk podívá na tvoji filmografii, mám tím na mysli filmovou, hereckou, a tedy pomálu. Není ti to někdy tak trošku líto, že se ti film, televize vyhnuli? Čím to je? Ty se s tomu vyhýbal, nepřijímal? Nebo nechodili role?
1: Ne. Já nevím, kde jsi to četl, tu filmografii, ale těch filmů, nebo respektive takových televizních filmů, těch bylo poměrně dost. To byl celý seriál, který běžel Hračičkové a, se to jmenovalo, tak tam jsem dělal poměrně hodně. Ale jo, těch filmů bylo poměrně dost, potom dost neúspěšný. Tyhle ty byly dobrý, tyhle mikrokomedie. Pak jsem dělal velmi neúspěšný film, což byl film Kluci z bronzu. To bylo.
0: To je nádherná věc.
1: Nádherná věc.
0: Já to viděl a to teda já, milovník české kinematografie, jsem se fakt musel přemlouvat, abych to dokoukal. Ale to je moc hezká věc.
1: Ano, dokonce to
0: už
1: viděla.
0: Asi reprízovat nebudou, viď?
1: Mě by to mrzelo, kdyby nereprízovali.
0: To by musel být nějaký perverzní televizní kanál.
1: Jako jestli by to vůbec někdo pochopil, nebo já nevím.
0: No to bylo, vy jste se tam chystali na Spartakiádu.
1: Na Spartakiádu, no. A bylo to úžasný. To bylo nádherné natáčení, protože tam byla výborná parta zase kolegů.
0: To je pravda.
1: A my jako nevojáci jsme to točili v Benešově, ve vojenské posádce, kde jsme přiváděli místní důstojnický sbor k šílenství, protože jsme brali vojenské uniformy jako kostýmy. Což oni nemohli pochopit, že když jdeme přes ten takzvaný buzerplác, že nezdravíme. Mě zastavil nějaký důstojník a říkal, co je, vy neumíte zdravit? Tak jsem se zarazil, říkám, to je pravda, já ho nepozdravil. Tak mu říkám, promiňte pane, dobrý den. No a to jsem myslel, že to je jeho poslední chvíle. Takže pak přišel někdo, kdo nám ideově vysvětlil, že musíme zdravit a říkat každému soudruhu. No takže to bylo docela fajn. No ale pak jsem měl úspěšný film, kde teda to nebyla hlavní role samozřejmě, ale byla docela pěkná, bylo to příjemné natáčení, když si mě vybral pan režisér František Vláčil, který zrovna v té době tady nějak nemohl v té Praze točit, takže to byla zakázka pro Slovensko, pro slovenskou televizi, takže tam bylo československé obsazení a točilo se to teda něco ve studiu na Barrandově, ale převážná část se točila v tehdejším Leningradu. A bylo to v zimě.
0: Čili jsi tam přeci jenom, promiň, jel pro ty peníze po pradědovi, jestli tam ty rubly opravdu nebudou.
1: No budeš se divit, ale šel jsem se zeptat.
0: Že jo, já si... Mě to napadlo.
1: nebylo. A takže se to tam točilo a bylo to úžasný, protože jsem měl možnost tím pádem se potkat s takovými lidmi, jako byl pan Kačer, jako byl pan Menzel, slovenští kolegové, a hlavní roli tam měl pan Jaro Filip, což byl fantastický člověk, hudebník, skladatel, zpěvák, textař, všechno dohromady, výborný. No a takže jsem poznal i tu druhou stránku, když se dělá opravdu pěkný film, když jsem měl možnost nahlédnout do toho scénáře, který měl pan režisér Vláčil, kdy skutečně tam na té levé straně měl každý obraz namalovaný, ale tak nádherně, že takový scénář by byla samostatná výstava obrazů, nádhernýho něco. A tam jsem se právě s tím Jaro Filipem strašně zkamarádil, opravdu jsme byli dobří kamarádi, takže on kdykoliv tady s Lasicou a se Sazdínským vystupovali v Praze, tak dost často bydlel u mě a chodili jsme tady se dívat na zdejší kulturní věci, jako do violy a tak. No a já mu zase ukazoval takové pamětihodnosti, jako je třeba klášterní vinárna a takovýhle věci.
0: Ano, a jsme zase u toho, co jste si kde dali a tak, ale na co určitě nesmíme zapomenout. Řeč byla o dabingu, o divadle, o filmu Rozhlas. Jsme na vlnách Dvojky Českého rozhlasu, tam si taky jako doma.
1: No, Rozhlas mám strašně rád. Vážení posluchači, to je úplně jiná speciální disciplína, protože tam neexistuje, abyste si dali předtím třeba 3 piva. To vůbec neexistuje, protože ten mikrofon je takovej prevít, že pozná všechno. U mikrofonu se musíte naučit naprosto správně zacházet s dechem, zacházet s dikcí. Neexistuje, abyste udělali takzvaný šuml, což u některých rolí třeba v dabinku může i projít. A je to absolutní soustředění. Zároveň se musíte napojit myšlenkově na kolegy a vědět, co říkáte a proč to říkáte. A je to hrozně těžká práce, hrozně těžká, ale krásná.
0: Tak já myslím, že tohle zvlášť posluchači Dvojky Českého rozhlasu rádi slyšeli. Pomalu se budeme loučit, já pro tebe mám takové malinké překvapení, ale ještě předtím, na co se teď těšíš, co tě čeká v nejbližší době?
1: Já se těším na tvý překvapení, co to bude za zradu. A jinak, na co se těším? Těším se na tom, až začne opravdu pořádný jaro, až začnou všechno mě rašit na zahrádce. Na chalupě.
0: To mi povídej, to je další téma. Hele, my jsme si to dneska zase všechno nedopověděli. Ta hodina zase
1: co budeme sázet a tak. Já už mám takhle velký rajčata v truhlíku.
0: To mi neříkej, no, takhle velký. Randě. A to máš nějaký rychlený, ne?
1: Ne, sám ze semínek zasadil. Vlastní semínka.
0: Dobře, čili zahradnická hodinka s Jiřím Pragerem zase za nějaký čas. Zase se domluvíme, ale víš, co mě napadlo?
1: Ano.
0: Hrál ty si někdy v rádiu, v dabingu asi těžko, v televizi? Hrál jsi někdy v Jiráskovi, nebo aspoň si četl třeba na pokračování Jiráska?
1: Ne, nikdy jsem nedostal tu možnost, ani, ne, nikdy, nic jsem, ani v pohádce jsem nedělal.
0: Počkej, to nikdy nikoho nenapadlo, pravnuka Jiráska, když už je takhle excelentní herec, obsadit do Jiráska?
1: Nenapadlo a to dělají lidi z Národního divadla, takovýhle věci.
0: Prosím tě, z Národního divadla.
1: No jistě,
0: divadla.
1: Ze Zlaté kapličky
0: a, ty to můžeš dělat,
1: a geniální nápady může mít akorát takovýhle Aleš Cibulka samozřejmě.
0: Já ti děkuji, takový geniální nápad jsem dostal, teď mě budeš proklínat, podívej se.
1: Co jsi vymyslel?
0: Já jsem si říkal na závěr, že by to byla taková hezká tečka, víš, pod Jiráskovým mostem, pod Jiráskovým náměstím na Vltavě, v dnešní slavnostní den pod tou státní vlajkou, víš, že by si nám přečetl dědečkův text, jsou to staré pověsti české a chtěl jsem něco aktuálního do dnešní, současné, aktuální doby, takže to budou Blaničtí rytíři. Co ty na to?
1: Ale koukám, že to je trošku delší.
0: Tak si vyber kousek třeba jenom.
1: No, vyber si kousek, tak si v první řadě musím říct brejle, který mám úplně pomatlaný, protože to jsou brejle, který nosím v kapse, abych se podíval, kdy jede tramvaj. A tak bych přečetl jenom kousek tadyhle. No, tadyhle přečtu ten začátek a ten konec, jo?
0: Výborně, výborně. Dobrý. Jaká bude závěrečná píseň?
1: A to bude překvapení, to nechám na tobě.
0: Tak uvidíme, jestli se trefíme do tvého vkusu. Tak se zatím můžeš malinko tady připravovat, já se zatím rozloučím s našimi posluchači. My se samozřejmě uslyšíme i příští týden, ale pozor, vy, kteří se chystáte do Pražského divadla U hasičů, tak tam nechoďte, protože příští týden budeme vysílat z Luhačovic. Naopak, pokud jste z Moravy a máte to do Luhačovic blízko, přivítáme vás při přímém přenosu našeho tobogánu. Mými hosty budou třeba Václav Postránecký, Pepa Fousek, Zdeněk Junák nebo Irena Fuchsová, čili za týden vysíláme z Luhačovic. A já doufám, že budete u toho buď přímo tam, anebo u rozhlasových přijímačů. Dnešní tobogán v pyžamu končí. Milí posluchači, pohodlně se usaďte. Hospodyňky, nemíchejte teď žádnou polívku, to je nevhodné pro tuto slavnostní chvíli. Překvapilo mě, jak byl tvůj pradědeček v roce 1894 aktuální, jako kdyby žil v dnešní době. Pravnuk Alojze Jiráska Jiří Prágr čte ukázku ze starých pověstí českých.
1: Blaník uzamčen, až zachmuřeně zhlíží na osamělou, od světa odlehlou krajinu a jakoby trut teskné dumy na něm a všude kol spočíval. Svatováclavské vojsko spí. Ještě není čas, aby vstalo. To bude ve chvíli největšího nebezpečenství, až se na naši vlast sesype tolik nepřátel, že by celé království roznesli na kopitech svých koní. Šťastná buď, o vlasti milá, siliš se pokolení tvé, ať přemáhá všechna protivenství, ať zachová svaté dědictví. Mateřský jazyk i staré dobré právo své. Mohutniš pokolení tvé práce a nadšením, aby pevno bylo jako skály a vždy plno síly.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Česká stopa Buffalo Billa.
1: V rukou drží drobnou knihu. Má poloplátěnou vazbu s obálkou, na které je namalovaný obrazový rám. A uprostřed mírně odhrnutá opona. Může to být ale i záclona. A za ní vidíme nebe plné hvězd. Jak symbolické, vzhledem k titulku knihy. Název totiž zní Toulky nenávratném. Autor Antonín Novotný. Nejde o někdejšího československého prezidenta, ale o významného historika umění Antonína Novotného, svého času ředitele Městského muzea v Praze. Víme o něm, že se narodil 15. května 1891. Vystudoval dějiny výtvarného umění a jeho životním tématem byla Praha. Je ale docela pozoruhodné, že ve zmíněné knize, je to vlastně takový špalíček vzpomínek na zajímavé události a setkání, se tento úctyhodný pán věnuje také, věřte nebo ne, Buffalo Billovi. Na straně 180 můžeme mimo jiné číst.
0: Osada Malabárů zakrátko ustoupila táboru indiánů, vedených mužem nápadně podobným Buffalo Billovi, slyšícímu v občanském životě na jméno plukovník Coudey. Pro Rudochy postavena dřevěná ohrada, v níž odehrával se i přepad pošty doprovázený válečným křikem a máváním tomahavků, i chytání mustangů lasem a přepadení srubu s následnou mukou bledé tváře přivázané medicinmanem k útrpnému kůlu. Před každým představením plukovník obcházel v průvodu pohlavára kolem arény a rozmlouval s návštěvníky.
1: V zápěti pak Antonín Novotný píše, že mu Buffalo Bill osobně podal ruku. Představení se totiž odehrávalo v dřevěné aréně a podával ruku lidem v první řadě. Podle vzpomínek Antonína Novotného se celá tato událost odehrávala na pražském ostrově Štvanice. Bylo to v roce 1899, na konci léta. Pisateli bylo tehdy 8 let a mělo jít o velké představení, dnes bychom mohli říci show, s níž někdejší slavný zálesák Buffalo Bill putoval Evropou a navštívil mimo jiné také Prahu. Pro Antonína Novotného to musela být jistě událost, která člověku jen tak nevymizí z paměti. Než budeme pátrat potom, zda Antonín Novotný viděl opravdu Buffalo Billa, pověsme se nyní něco více o tom, kdo tento hrdina divokého západu vlastně byl. Přečtěme se nyní pasáž z historické studie Buffalo Bill, legenda a skutečnost.
0: Dne 9. ledna 1917 se v domku Mary Coudey Deckerové v Denveru sešlo několik lidí. Paní May pozvala svou sestru Julie a vzdálenou příbuznou Bennettovou. Přišel i spisovatel Thomas. Usedli k posteli, ve které ležel 71-letý bělovlasý muž, zesláblý, nemocný, zřejmě už ztratil chuť žít. Spisovatel Thomas později vzpomínal. Na chvíli ještě vstal z postele, navlékl si trepky, byl oblečený do pyžama, přes sebe měl starý župan. O den později stařec zemřel. Jmenoval se William Frederick Coudey, ale Amerika a vlastně celý svět ho znali jako Buffalo Billa.
1: Ještě za svého života si Buffalo Bill v době, když měl za sebou život hrdiny divokého západu a vystupoval po tom, co by exotický bavič, vysloužil přezdívku Král braku. Jistý americký literární teoretik spočítal, že o Buffalo Billovi bylo ještě do konce druhé světové války napsáno 557 brakových románů. Existuje svědectví o tom, jak někdy na počátku 70. let 19. století Buffalo Bill na otázku, zda příběhy, které o něm knižně vycházely, se opravdu staly, odpověděl.
0: Abych vám řekl pravdu, dost dobře nevím, co je pravda a co je výmysl. Někdy se o sobě dozvídám naprosto neuvěřitelné věci. A jak stárnu, tak se v tom svém životě nějak přestávám orientovat. Jako bych někdy žil několik životů najednou.
1: Chceme-li blíže pochopit Buffalo Billa, musíme znát situaci, jež se ve druhé polovině 19. století odehrávala v pohraničních oblastech někdejší Severní Ameriky. V roce 1849 začala kalifornská Zlatá horečka. Zároveň pokračovala kolonizace Spojených států amerických. Noví a noví přistěhovalci putovali Velkou plání, táhnoucí se na západ od Mississippi až k Tichému oceánu a na sever od Rio Grande kolem Velkého solného jezera k Missouri a ke kanadským hranicím. Mezi osadníky, kteří se vydali na západ hledat nový domov, patřil také Isaac Cody, jeho žena Mary a jejich 7 dětí. Mezi nimi William, pozdější Buffalo Bill. Rodina Isaaca Codyho se usadila v Kansasu, kde v té době zuřily spory mezi přistěhovalci z jižních a severních států Unie, tedy mezi zastánci a odpůrci otroctví. Rovněž se tu odehrávala nevyhlášená válka mezi kolonisty a indiány. Avšak mnozí původní obyvatelé Ameriky se chovali k novým obyvatelům přátelsky, což ostatně potvrzuje v knize Legendy o divokém západě Jaroslav Šikl.
0: O starém panu Isaacu Codym se nám zachovala jedna zajímavá zmínka. Velmi se přátelil s indiány, dokonce je zval na svou farmu, kde s nimi besedoval. Netrpěl tudíž žádnými rasovými předsudky, byl silně protiotrokářsky založen. A malý William a chlapci z kmene Kickapoo často trávili volné chvíle. Tento v podstatě dobrý vztah k indiánům Billa nikdy neopustil, i když s nimi později bojoval a válčil.
1: Když se Isaac Cody vydal na západ, bylo Williamovi necelých 5 let. Narodil se 26. února 1846. Vyrůstal jako dítě prérie a byl dost temperamentní. Takhle vzpomínala na dětské hrátky sester s bratrem Billova sestra Helen v knize Buffalo Bill.
2: Ze všeho nejraději vpadal Bill do našeho hracího pokoje a prováděl kouzla s našimi panenkami. Skalpoval maminky panenek a uvazoval jejich děti k nohám postele a podnikal v noci útoky na jejich lepenkové domy, když jsme je rozestavili do nejlepšího pořádku. A přinutil celé rodiny panenek, aby hloupě stály na hlavách.
1: V roce 1855 je Isaac Cody několika jiženy vyprovokován, aby veřejně řekl svůj názor na otroctví. Cody hlasitě a odvážně odsoudil úděl černých obyvatel, kteří jsou, jak doslova řekl, nuceni žít v tomto ponižujícím postavení. Nastane vřava, při níž se mu jeden ze zuřivých jižanů pokusí vrazit do těla nůž, což se mu podaří. O 2 roky později Isaac Cody na následky zranění umírá. Dejme nyní opět slovo historické stati Buffalo Bill, legenda a skutečnost.
0: 11letý William se nyní stává živitelem rodiny. Je extra bojem u zasilatelské firmy Russell Majors Waddle. Doprovází kolonu 35 vozů, které se říká volský vlak. Každý vůz je totiž tažen několika páry volů. Extra bojové jezdili na koních podél průvodu, vyřizovali zprávy a rozkazy. Podle vzpomínek pamětníků byl už tenkrát William Cody, pozdější Buffalo Bill, skvělým jezdcem. Jedné noci zahledl Bill indiána, který na něho mířil lukem. Okamžitě proti němu vystřelil z pušky. Indián se skácel k zemi. Výborně, hochu, zvolal jeden ze speditérů. Zabil si svého prvního indiána a udělal si to jako muž.
1: Do svých 11 roků neuměl Bill číst ani psát. Po návratu od zasilatelské firmy začíná chodit do školy. Dlouho tu však nevydrží. Je mu 15 roků, když se stává nejmladším jezdcem Pony Expressu. Trasa této ojedinělé poštovní linky vedla od Mississippi do San Francisca. Každý kurýr musel denně ujet 250 mil. Osamělí poslové se řítili dnem i nocí divokou krajinou, neustále ohrožování indiány a desperáty. Pony Express působil v letech 1860 až 1861, do chvíle, než zahájila činnost transkontinentální telegrafní linka. Přichází další Billova životní etapa. Válka severu proti jihu. Ve stati Buffalo Bill, legenda a skutečnost, například čteme.
0: Dne 20. prosince 1860 vystupuje stát Jižní Karolína ze společnosti Severoamerické unie. V dalších měsících následují Alabama, Florida, Mississippi, Georgie. Od Unie se postupně odtrhne 11 států, tedy 40% území Spojených států amerických. Jejich cílem je rozšířit otroctví alespoň na 4/5 území Spojených států. Začíná občanská válka severu proti jihu. V roce 1863 umírá Mary Codyová. Její syn Bill jde do války. Stále má na paměti osud svého otce a je tedy pochopitelné, že stojí v řadách vojsk Unie Severanů, věrných odpůrci otroctví Abrahamu Lincolnovi. Bill se potkává s generálem Georgem Custerem, který za více než 10 let vstoupí do historie krvavou porážkou, kterou mu u Little Big Hornu uštědří Indiáni. Severané musí rovněž čelit znepřáteleným indiánským kmenům. Bill tedy s generálem absolvuje i řadu protiindiánských nájezdů.
1: Občanská válka končí v roce 1865 vítězstvím Unie. O rok později se Bill žení. Bere si Luizu, která je francouzsko-italského původu. Pokud studujeme pozdější Billovy životopisy, zdá se, že po svatbě ztrácí Bill zájem o toulavý život v prérii. Chce se usadit, pokouší se být hoteliérem a hospodským. Ale podnikání mu ani trochu nejde. Zkouší také soukromně povozničit. Půjčí si peníze, ale jednoho dne ho přepadnou Indiáni a on tak přijde takřka o celý majetek. Znovu se vrací do armády, jako stopař a zvěd. O Billových dalších letech se ze studie Buffalo Bill, legenda a skutečnost můžeme dozvědět.
0: V tomto období se Bill opět účastní protiindiánských výprav. Původní obyvatelé Ameriky čelí z posledních sil kolonizaci své země. Nejurputněji se brání Siouxové. Dokonce se kvůli tomu neváhají spojit se svými úhlavními nepřáteli Cheyenny. V roce 1866 se Cheyennům podaří rozprášit 100členou kavalérii plukovníka Fettermana. Generál Custer zuří a připraví několik odvetných akcí, které se spíše podobají vyhlazovacím nájezdům.
1: Ať už se o vztahu Buffalo Billa Indiánům říká pod dojmem krvavých románů zvaných Buffalovky všelicos, Buffalo Bill považoval Indiány za rovnocenné soupeře a rozhodně jimi nepohrdal. Ve své autobiografii právě na toto téma uvedl.
0: Ze všech Indiánů, s nimiž jsem se setkal, byli Siouxové nejvynalézavější a nejinteligentnější, ale také nejnebezpečnější. Měli ďábelskou odvahu spojenou s důmyslnou strategií. Siouxové bojovali, aby zvítězili. A když prohrávali, nezáleželo jim na životě.
1: Jakmile Billovi skončil smluvní vztah s armádou, živil se, co by, ozbrojený průvodce dostavníků. Vidina snadného zbohatnutí, která ho nepřestane celý život pronásledovat, ho žene do dalšího dobrodružství. Spekuluje s pozemky, zkrachuje. Novou možnost obživy pak najde na stavbě Kansasko-pacifické dráhy. Nechává se najmout jako lovec bizonů. Uzavírá smlouvu na dodávku 12 bizonů denně, za což dostává $500 měsíčně. Firma tak vyřeší problémy se stravováním 1200 mužů, kteří na stavbě pracují. Tehdy si William Cody vysloužil jméno, jež ho mělo proslavit. Buffalo Bill, neboli Bůvolí vilík, jak později přiznal, zabil podle svého odhadu 42 tisíc bizonů. V rozhovoru, který poskytl pouhý den před smrtí spisovateli Thomasovi, řekl:
0: Bizony nevyhladil ani tak lov, jako spíš stavba železnic a otevření divočiny civilizaci. Bizon musel odejít, aby bylo možné podrobit Indiány. A také proto, že znemožňoval zemědělství a pěstování dobytka. Bizoni byli divocí a neskrotní, jako vlci, kteří šli za nimi.
1: Musíme nyní připomenout, že v tom čase žil na americkém západě 75 milionů bizonů, kteří byli hlavním zdrojem obživy Indiánů. Během několika desetiletí došlo málem k jejich totálnímu vyhlazení. Ale vrátíme se zpět k Buffalo Billovi. V dalších letech je osobním poslem generála Phila Sheridana. Opět se osvědčuje jako spolehlivý kurýr. Denodenně putuje s armádními zprávami. Pokaždé musí urazit v sedle na 200 mil. Jeho osobní rekord 350 mil bez odpočinku. Cesta mu trvala 60 hodin nepřetržité jízdy. V jaké době se tohle všechno odehrává? Opět dejme slovo historické studii Buffalo Bill, legenda a skutečnost.
0: V roce 1867 přijímá Kongres Spojených států amerických zákon o rezervacích. Kongres tak zrušil usnesení federálních vlád z 20. a 30. let 19. století o nedotknutelnosti indiánských oblastí. Indiáni jsou zaháněni do nových nevýhodných teritorií, kladou zoufalý odpor, zabíjejí a jsou zabíjeni.
1: Buffalo Bill se účastní těchto indiánských válek jako zvěd. Major Eugene Kars o něm později napsal.
0: Pracoval s velkým nasazením, neznal slovo zbabělost a nevyhýbal se žádné práci. Bylo na něho vždy spolehnutí, měl jedinečný instinkt, dokázal ze stop vyčíst všechno.
1: Koncem 60. let se v blízkosti Buffalo Billa objevuje jistý Edward Zane Carroll Judson, bývalý námořník, později vydavatel. Muž pochybné pověsti. Pochopil, že v Buffalo Billovi se skrývá poklad, který se dá výhodně zpeněžit. Někdejší námořník byla přemluví, aby mu na 10 roků prodal autorská práva na svá dobrodružství. Nabídl, že za každou knížku, která bude o jeho dobrodružství napsána, dostane 50% honoráře. Bývalý námořník pak začíná pod jménem Ned Buntline chlit jeden příběh Buffalo Billa za druhým. Většinou ale jde o vymyšlené příběhy nebo o osudy jiných lidí. Buffalovky vycházejí v tenkých sešitech, které mají křiklavé až dryáčnické obálky. Téměř z každé stránky stříká, obrazně řečeno, krev. Nicméně slavný zálesák se stává výhodnou atrakcí. Dnes bychom řekli celebritou, i když poněkud směšnou. Když na divoký západ zavítá syn ruského dcera, velkokníže Alexej, Buffalo Bill dostane úkol zorganizovat velkolepé představení, v němž bude hrát hlavní roli. Zálesák se na to pozve několik známých indiánů. Pavel Grimm v knize Bukaníři, mušketýři, pistolníci o tom napsal.
0: Ruský šlechtic se znamenitě bavil poskakováním a válečným pokřikem indiánů.
1: Bývalý námořník, píšící pod pseudonymem Buntline, je jako posedlý a vymýšlí nové a nové příběhy. Během jedné noci napíše divadelní hru Buffalo Bill, král pohraničí. Premiéra se odehraje v Chicagu a Bill se účastní představení jako host. Ve chvíli, kdy místní smetanka spatří v čestné loži uklánějícího se urostlého muže oblečeného do koženého oděvu s třásněmi, diváci propuknou v neutuchající nadšení. Konečně mají svého hrdinu. Buffalo Bill se posléze nechá přesvědčit, aby vystoupil také na jevišti. Ve studii Buffalo Bill legendy a skutečnost se o tom můžeme dozvědět.
0: V dramatických hříčkách pochybné úrovně má představovat sám sebe. Jenomže ho svazuje tréma, dokáže ze sebe koktavě vysoukat pouze několik slov. Novináři píší o fiasku. Obecenstvu to však nevadí, hlavně, že má před sebou legendu. V další divadelní hře nazvané Zvědové prérie vystupuje Buffalo Bill společně s dalšími dvěma legendami západu. Jsou to Divoký Bill a další slavný pistolník Texas Jack. Jeden z této trojice, Divoký Bill, už po prvním vystoupení zjistí, k čemu se vlastně propůjčil.
1: Divoký Bill potom je...

0: roce 1876 tu však bílí prospektoři objevili zlato. Na indiánská území začali opět vnikat bílí osadníci. Indiáni se začali připravovat k rozhodné válce. Do jejich čela se postavil Sitting Bull, který se právě vrátil od divadla Buffalo Billa. Sedící bík pak připravil generálu Custerovi rozhodující porážku u Little Big Hornu. Bylo to 25. června 1876. Z celé 7. jezdecké kavalerie nezbyl naživu jediný muž, včetně generála Custera. O několik let později Sitting Bull novinářům řekl, že pobyt na východě u herecké společnosti Buffalo Billa byl pro něho velmi dobrou školou.
1: Buffalo Bill tedy vůbec nemluvil do větru, když ve své knize o Indiánech z kmene Sioux mimo jiné napsal.
0: Osvojili si taktiku bílých mužů, jakmile měli příležitost jí pozorovat. Napodobili po bílých vojevůcích jejich způsob myšlení a jednání a vůbec vše, co jim mohlo být ve válečném umění užitečné.
1: Začátkem 80. let nachází Buffalo Bill dalšího manažéra, majora Johna Berka. Ten mu vnukne novou myšlenku, Wild West Show, putující podívaná o divokém západě. Buffalo Bill je nadšen a stává se cirkusovým principálem. Angažuje vysloužilé pistolníky, kovboje a také desítky indiánů. Na první představení, které se uskuteční 4. července 1882, přijde 20 000 lidí. Američan dostává až pod nos legendu o divokém západu. Dejme opět slovo studii Buffalo Bill, legendy a skutečnost.
0: Od roku 1883 do roku 1915 uvidí cirkusová představení plná přepadení dostavníků, soubojů, jezdeckého umění či házení lasem přes 50 milionů lidí. Buffalo Bill podnikne tříleté turné po Spojených státech amerických a pak zamíří do Evropy. Mezitím prožívá osobní zklamání. Umírá mu jediný syn. Později zemře i jedna z jeho dvou dcer. S manželkou v této době již nežije. Zůstává sám se svými vzpomínkami.
1: Mnozí badatelé a publicisté tvrdí, že Buffalo Bill se objevil také v naší zemi. Jak už bylo řečeno, přímo v Praze, na Štvanici. Mělo to být v roce 1899. Tvrdil to nejenom třeba již citovaný ředitel Městského muzea v Praze Antonín Novotný, ale třeba také již zmiňovaný spisovatel Pavel Grimm. Ten napsal.
0: Přibližně v místě dnešního zimního stadionu vyrostla uprostřed stromů nekrytá dřevěná aréna s kruhem sedadel kolem travnaté plochy. Od západní špičky ostrova vjeli do arény jezdci, za nimi nastupovali pěší indiáni a nakonec indiánští bojovníci na koních.
1: V roce 1965 zveřejnil Mladý svět další vzpomínkou historika Antonína Novotného. Ovšem oproti tomu, co napsal ve své knize Tolky nenávratném, je Novotný nyní ještě mnohem konkrétnější.
0: Plukovník Koudej obcházel podél řady diváků a podával jim ruku. V jeho pevné dlani se na chvíli ocitla i moje ruka. Koudej mu bylo tenkrát 53. Všichni kluci, kteří byli toho odpoledne ke konci září 1899 na Štvanici, byli právě tak okouzleni jako já.
1: Je ale otázkou, zda jde opravdu a autentická slova Antonína Novotného. V té době totiž tento historik žil už více než 15 roků v americkém exilu. Badatel Miroslav Čvančara ve své stati otištěné v hudebním a tramském časopisu Music Open uvedl, že Antonín Novotný a další autoři tohoto tvrzení zřejmě nikdy neviděli program zvoucí na pražskou Štvanici. Jinak by totiž věděli, že majitelé westernového podniku, který se v Praze tehdy odehrál, se jmenovali Pullman a Macek. Miroslav Čvančara rovněž napsal do muzea Buffalo Billa v americkém Kolorédu. Dostal odtud zásadní odpověď. V roce 1899 Cordio Show v Evropě vůbec nebyla. To však ale neznamená, že by slavný Buffalo Bill naší zemi nikdy nenavštívil. Miroslav Čvančara totiž ve své stati ještě také napsal.
0: Na samém konci května 1890, když přepravoval svůj 200členný indiánský a kovbojský ansámbl vlakem z Vídně do Drážďan, projel bez zastávky v Čechách těsným okolím Prahy. A o

0: 16 roků později, na turné po 50 městech Rakousko-Uherska, Buffalo Bill dokonce předvedl svůj soubor poprvé i na českém území. V srpnu 1906 stanul na půdě Slezska a Moravy. Ve dnech 7. až 13. srpna 1906 uspořádala Buffalo Billova jezdecká revue celkem 13 představení v tehdy ještě nerozděleném Těšíně, dále pak v Moravské Ostravě, Opavě, Přerově, Brně a Jihlavě. Dne 14. srpna učinila krátkou zastávku v Liberci, aniž však vystoupila z vlaku, a odtud odjela do německé Žitavy.
1: Jen pro zajímavost. Svého času se mi podařilo objevit dokument o tom, že tehdy Moravský spolek na ochranu zvířat v Brně chtěl na Buffalo Billa podat trestní oznámení za údajné týrání zvířat. Jaký byl osud tohoto oznámení, jestli byl třeba Buffalo Bill vyšetřován zdejší policií, to už se mi zjistit nepodařilo. Sláva Billova cirkusu měla však záhy pohasnout. V roce 1915 se slavný Westman ocitá na dlažbě. V kapse už nemá ani dolar. Svůj krach komentuje slovy: jsem ubohoučká ryba mezi žraloky. Zatrpklý zálesák nachází pak domov u své sestry Helen. Je osamělý, už nikoho nezajímá. Svět má jiné starosti. Novinářům Bill řekne:
0: mnohokrát mi vytýkali, že jsme opustili Západ. Ale co pak by se člověk mohl dívat na jeho agonii? Jak se prérie mění v obilná pole, jak zmizeli poslední Indiáni. Věřím ale, že naše vláda bude vůči Indiánům spravedlivá a dobrá. Byli děti země, v níž žijeme. Nedovedli ji přivést k rozkvětu a ocenit její možnosti, ale byla jejich.
1: Buffalo Bill byl pohřben na úpatí Vyhlídkové hory poblíž Denveru. Dnes je v blízkosti hrobu muzeum. Připomíná muže, který neuměl včas odejít. Nicméně neskončil jako většina jeho přátel na hřbitově obutých, jak se říkávalo. Nebyl tedy zabit, ale musel pak být svědkem toho, jak jeho svět, který tolik miloval, mizel pomalu a jistě nenávratnu času.
2: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
3: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

V dnešním vydání Šlágru od srdce vás seznámím s nahrávkami některých skladeb Jaroslava Ježka, které pocházejí z chystaného CDčka mého orchestru. Jaroslav Ježek se proslavil jako skladatel a kapelník a my právě začínáme.

Po dvou orchestrálních skladbách Jaroslava Ježka, ozvěny hudebních síní a proměny, což byla baletní hudba, se v slavném Bugatti Stepu představil jako solista, pianista Pavel Větrovec a dnes už evergreen Nebe na zemi přidal Milan Chladil. A čekají nás ukázky z CDčka nazvaného To nejlepší z televizní zábavy. Konkrétně 40 let stará karnevalová směs, kterou jsme natočili pro televizního Silvestra roku 1973. A poté zaznějí písničky na divčí jména, které nám představí Valdemar Matuška, Lubomír Lipský a Milan Chladil. Dodám, že je to z pořadu Dobrý večer s Valdemarem.

0: jest rodinku. Ne a ne a ne.
1: A když dáš tomu většímu toho menšího, ten menší ti trucuje, že chce většího.
0: Jo, já mám 9 kanárů. Kanárů.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku. Posloucháte šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Směs písniček na dívčí jména právě dozněla a nyní nás čeká další směs z televizního kabaretu U dobré pohody Na slovo oči.

Jak se tak dívám na hodiny tady v rozhlasovém studiu na Vinohradské třídě, zjišťuji, že se budu muset zvolna loučit. Na závěr si poslechněte silvestrovskou operu, kterou jsem napsal pro Valdemara Matušku a Karla Gotta. Od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu vám přeje všechno dobré a nejlepší Václav Hybš. Mějte se skvěle a já se těším na shledanou se Šlágry od srdce zase příště.

Bohem, lásko, nech jí jít. Nech jí jít, ať si jde, bude klid.

0: hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Když jsem čekala své první dítě, dceru, s níž mělo do života mých rodičů vstoupit první vnouče, věnovala jsem své mamince knihu Dopisy vnučce od Jiřiny Šiklové. Obě jsme si na těch moudrých textech podepřených cennými životními zkušenostmi doslova pochutnali. Mojí dceři je dnes 15, připravuje se na další studium a když se nedávno zhrozila nad zadáním slohu do češtiny, konkrétně úvahy na téma, jak bude můj život vypadat, až mi bude 30, sáhla jsem opět po zmíněné knize a nabídla jí tak, myslím, velmi nápomocný text. Jeho autorka boduje nejenom v naší rodině u žen všech generací. A já si moc vážím skutečnosti, že ona dáma, výrazná osobnost intelektuálního světa, doktorka filozofie, socioložka, signatářka Charty 77, svého času také uklízečka a vězenkyně, zakladatelka a propagátorka genderových studií Jiřina Šiklová je naším společným hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní doktorko, nad vašimi knihami jsem si zase uvědomila, jaký máte nejenom dar vyjadřování, ale i vystižení podstaty, jak jste neuvěřitelně vnímavá. Byla jste taková už v dětství?
2: To nevím, jestli v dětství, ale bezesporu i v dětství jsem dost často urovnávala spory mezi spolužáky, nebo jsem prostě někomu řekla, tak teďka mlč a ty budeš mluvit, a on to řekne a podobné.
1: A vyvíralo to z vaší podstaty, nebo vás k tomu hodně vedli a směrovali i třeba rodiče?
2: Těžko můžete to říct. Maminka byla učitelka, ale neučila, tehdy nebylo zvykem. Otec lékař, takže možná, že teda se ten kantorský princip tam objevoval, nevím.
1: Kdo z vašich rodičů rozhodoval o podstatných věcech v rodinném chodu?
2: Tak, jak se vždycky říká, jedině a jedině tatínek. Ve skutečnosti samozřejmě maminka, která ho o tom přesvědčila, takže on to potom rozhodl. Ale nezapomeňte, že mě už je 86 let, takže jako to je podstatný rozdíl proti teda době, kdy já jsem byla mladá. Tehdy to postavení muže, živitele, bylo naprosto jednoznačné. Ženy málo kdy pracovaly a když tak to byla jenom ve výjimečných profesích, případně to byly třeba ženy, které byly vědkyně nebo se věnovaly politice, těch bylo málo. Jinak ženy prakticky nepracovaly, i když měly vysoké třeba vzdělání.
1: Zaznamenala jste u maminky nějakou stopu lítosti nad tím, že už se po té, co se stala matkou, nemůže věnovat, nebo společenské okolnosti tomu nepřejí, aby se věnovala své profesi?
2: To jsem nezaznamenala, protože to bylo asi tak běžné, že opravdu pracovali z jejich spolužaček jedna, která byla finančně velice špatně. No a ta druhá byla Milada Horáková, no tak víme všichni bohužel, že byla popravena. Takže vím, že moje maminka vždycky opakovala: Jiřinko, jen se nepleť do politiky. Víš, jak dopadla Miládka.
1: Co dalšího vám maminka nebo otec skladli na srdce? Vybavíte si nějaké jejich rady a stěžejní slova, která zaznívala opakovaně?
2: Opakovaně na mnoho věcí říkala moje matka, ale otec, to se v naší rodině nedělá. Bez zdůvodňování. Řekla bych, že v tomto směru byly ty rodiny daleko více určeny než nějakým později, jak se říkal, třídním původem, a jakési teda ražení, které bylo dáno skutečností, že ten člověk byl nějakým způsobem vychováván. A proto se to, dejme tomu, nehodilo. Tak to tehdy bylo.
1: A vy sama jste se někdy přistihla u myšlenky jisté revolty, že vás třeba trošku popouzelo to, že nepřichází vysvětlení, argumentace, diskuse?
2: Ale to oni rodiče dávali vysvětlení, samozřejmě. A jaká vysvětlení? Aha. Velice racionální. To já nemyslím, ale já myslím jako mravní kód, že nebylo odvolávání se ani na Pána Boha, ani na nějakou církev nebo něco takového, ale velice často bylo: to se prostě nedělá.
1: Takže to nebylo direktivně, ale pro debatování.
2: Ano, tak asi.
1: Vy jste hrála tenis jako holka, chodila jste do Sokola, také jste snila o tom, že se stanete vynikající krasobruslařkou. Jak houževnatě jste za tou touhou vykročila?
2: No, vykročila jsem, ale zajímalo mě tolik věcí, že zase jsem se tomu tolik nevěnovala. Jsem pyšná na to, že třeba jsem se propracovala na takzvaných tedy šmajdavých bradlech. Jestli víte, co to jsou?
1: Nevím.
2: Ne, tak to jsou prostě bradla. Na nich máte jednu tu danou výš a tu druhou níže. Mhm. Takže si na tom dobře cvičí, nebo dobře projevá od toho nohy. Ty si pomlátíte. Ten jsem taky asi ráda dobře, no ale vždycky jsem se dostal jen tak do krajských přeborů. No a pak už jsem si našla svého mužského, takže jako to už zase potom k tomu. A on nehrál ani tenis, ani nedělal tuto gymnastiku. Takže to potom šlo trochu níže.
1: To jste to přeskočila už do dospělosti, ale já bych se ráda zastavila, řekněme, u gymnaziálních let, kdy jste docházela na gymnázium Sladkovského. Jaké vzpomínky provázejí toto období, léta studentská? Co tam bylo výrazného? Možná se zeptám na pedagogické osobnosti, jestli mezi nimi byl nějaký, který vás svým vzorem či chováním podnítil k tomu dalšímu studiu.
2: Byli to sympatiční lidé a mělo to, myslím, dobrou úroveň. To dneška bych vám vyjmenovala řadu lidí. Pamatuji se, že šéfovala tomu ředitelka Sachcová. Výrazná ženská, která mě ovlivnila, byla Brimerová, která byla češtinářka. Myslím, že možná hrál taky roli, že tehdy nám ještě oni zvykali. A tím, že se nastavoval určitý standard, že třeba někdy ten kantor říkal, no to jste opravdu nečetli. No, mělo by mě to být líto, no konečně jste už jiná generace. Ale byl v tom jakýsi despekt, jo. Mm-hmm. Tak holčte ty chudáci, kteří to nečetli. Takže já jsem těch knížek četla hodně.
1: Takže vyjádření despektu tehdejší generaci stačilo k tomu, aby zjednala nápravu.
2: Asi tak.
1: Vy celý život obíráte jeden jediný dům. Nikdy jste si nepředstavovala, že ta změna by třeba mohla být zajímavá nebo vítaná?
2: Podívejte se, tehdy byl takový obrovský bytový nedostatek. Ale opravdu nedostatek, že nikdo z mých blízkých spolužáků neměl vlastní byt. A tenhle ten byt, co já tam bydlím do dneška, byl dost velký, neobvykle velký na tehdejší dobu, takže jsme dokonce platili nadměrné metry. Tehdy bylo stanoveno, že na jedince může být maximálně 12 čtverečních metrů. Na uzavřený sňatek 6 metrů. Tak si to představte, to není tak zase mnoho 12 čtverečních metrů. Já se pamatuji, že když jsem byla potom těhotná, tak maminka koupila kočárek a říkala, na to si ta holčička nebo ten chlapeček, to jsme ještě nevěděli, to se neurčovali, už vydělali sami. Jak to? No, protože o to už se může odečíst to, co jsme platili, nadměrné metry.
1: Paní Šiklová, byl ve škole nějaký předmět, který jste opravdu těžce snášela?
2: No tak snášela těžce. Vydržela jsem to, no nebavila mi fyzika. Že bych zrovna milovala matematiku, to zrovna ne. Za to jsem chodila do literárních kroužků a na dějepisní kroužky a tak dále. Tak se předpokládalo, ten třeba měla trojku. Tak jedna, dvě trojky se na vysvědčení snesly.
1: Bavilo vás od jak živá pozorovat lidi, přemýšlet o jejich pohnutkách, o jejich rozhodování, chování?
2: To nevím, jestli mi to bavilo, ale dělala jsem to. Protože bavit, to znamená systematicky už to sledovat. Ale dělat to, to jsem dělala, protože mě lidi zajímali. Čili jsem si říkal, no to je zvláštní. A ta, nebo on, tady teďka vystupuje takhle. Tohle to dělat nebudu. Dokonce bych si možná vzpomněla i na jména těch dětí nebo spolužáků.
1: Jak vás vnímali na střední škole vaši spolužáci? Už jste tady naznačila, že jste občas přijala roli sudího. Vymykala jste se nějak?
2: Bezesporu takový ten třídní zastánce těch ostatních, to jsem byla, takový ten nevolený třeba často mluvčí. Když se tam něco dělo, tak já jsem byla schopna třeba vstát a vysvětlit. A to jsem teda dělávala. Takže trochu ve prospěch teda těch spolužáků, že jsem zrovna vedení příliš nepotřebovala podlízat, ale jako považovala jsem to za správné, protože k ním jsem se cítila blíže.
1: Nezvažovala jste nikdy, že byste studovala práva?
2: Ne, to teda jsem určitě nikdy nechtěla studovat práva. Víte proč? Protože jsem si říkala, že vlastně ten právník je vázán, obrovsky vázán. On může mít svůj názor, ale vlastně ho nemůže uplatnit. Proto jsem nikdy určitě nechtěla studovat práva.
1: Vy jste chtěla hloubat a přemýšlet, takže filozofie a historie na Filozofické fakultě byly vaší jednoznačnou volbou?
2: Byly jednoznačnou volbou.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Mezigenerační vztahy, rozpadání rodinných a tradičních vazeb, rovnoprávnost mužů a žen, psychika stárnoucího člověka, úkol starých lidí v současnosti, to jsou témata, která si spojujeme s paní Jiřinou Šiklovou. Já se ale osmělím vykročit trošku jiným směrem a opírám se o vaši otevřenost, která je mi tak sympatická ve vašich knihách, mimo jiné v knižním rozhovoru Bez ohlávky. Řeknete nám něco o tom, jak do vašeho života vstoupila láska?
3: Ale to mohu říci. Já jsem začala se svým budoucím manželem chodit ještě na gymnáziu. Jmenoval se Zdeněk, bylo to velice hezké a chodili jsme spolu asi 5 let, než jsme se vzali, ale tehdy, když se ženská vdávala, bylo jí 21 nebo tak, tak to už byla dosti stará. Tehdy se ty ženy brály daleko dříve. No a první dítě, dceru jsem měla v 25, syna asi o 3 roky později. Podle mě hezký, já si na to nestěžuji. No a znáte to, ten můj chlap si někoho ještě dalšího našel, tak jsem to chvilku toleroval, pak už mi to taky lezlo krkem.
2: A čím vám na začátku ve fázi toho okouzlení imponoval?
3: No určitě to byl sympatický, hezký kluk.
2: Víte, proč já se ptám? Protože vy jste taková jako výrazná, chytrá, vzdělaná, rozhodná, nekompromisní žena. A já si myslím, že pro mnohé chlapy jste musela být postrachem. Uvědomovala jste si to už v mládí?
3: To jsem si neuvědomovala v mládí, ale pak jsem to pochopila právě na soužití s ním. Nejenom si hledat partnerky ještě navíc, ale hlavně tak nepřímo mě s tím seznamovat, tak aby žárlila. No, tak to vydržíte 1 rok, 2 let, když to už trvá příliš dlouho, no tak už to není zrovna příjemné. Ale to tak bývá. Někdy to dělají muži, někdy to dělají ženy, aby zvýšili svoji přitažlivost, ale rozešli jsme se v roce 80, takže to už je hodně dlouho.
2: Vy v té knize docela otevřeně říkáte, že paralelní vztahy nebyly tabu u vás doma. Někdo to zavrhuje, někdo se na to dívá liberálně, někdo to chápe, byť to tutlá. Co s jistotou víte, že paralelní vztahy přinášejí dobrého?
3: Já si myslím, že v takových velkých městech, jako je třeba zrovna Praha, se v tom manželství může někdo takzvaně zadívat na toho druhého. Může to zkusit, já to nedoporučuju.
2: Já ale, také ne.
3: Ale říkám to, že jako se tak může zkusit, jestli by člověk měl úspěch také v jiném sále, v jiné konstelaci, ale hlavně, že se tím nemá ubližovat. Rozumíte, když někdo tím, že si najde partnera nebo partnerku a ubližuje vědomě tím tomu člověku, s kterým žije, kterého měl ještě rád, je to strašně ošklivé. Když opravdu to nefunguje, mají-li opravdu tendenci se rozejít, tak je to něco úplně jiného. A jinak si myslím, že to je spíš otázka toho ubližování. Já můžu někomu omylem nešikovností šlápnout na palec, ale úmyslně ten palec mu drtit, to se prostě nemá.
2: A když jste cítila, že někdo ubližuje vám, a to jste asi cítila, uměla jste se třeba i vyplakat?
3: Jo, dovedla, ale nedělala jsem to asi dosti viditelně před tím chlapem. Hmm. Jo, každá z nás, ale každý taky muž, má občas hysterický jako sklony, ale dát projevit na veřejnost nějaké svoje cítění, to není hysterie. Nemusí to být. Když to chcete demonstrovat a jde vám více o tu demonstraci toho pocitu, tak pak to může až sklouznout do té hysterie. Ale myslím si, že se tím nemá ubližovat. Když už se to stane, tak si sama sobě na to budu trpět. To znamená, zamiluji-li se nebo najdu-li si nějakého partnera, partnerku vedle svého partnera, tak já vím, stane se to, tak o tom musím přemýšlet, jestli mě to za to stojí, jestli si hraji s tím druhým, jen tak, abych sama sebe osvědčila a osvěžila, jakože hel, já jsem uspěla. nebo jestli chci, aby se ten můj vztah rozpadl. A já osobně si myslím, že lidé, když to jde, by měli určité krize překonat, pochopit, že tedy sám sobě šlápnout na nohu je vhodnější nežli tomu blízkému a že velice často se potom zase ten vztah dá dohromady. Když to opravdu nejde, no tak pak je ten rozvod. Řešením. Třeba mý rodiče měli ve svém blízkém okolí asi dva lidi, kteří byli rozvedeni. Zkusila jste to někdy, vaši vrstevníci, přátelé, se jich zeptat? Já jsem to zkoušela u svých vlastních vnuků. A jeden z těch vnuků říkal, no snad všichni. Je to velký posun. Ano, totiž potom se ani nebere ten svazek jako svazek, který by měl vydržet to, co se říká, vydržím špatné i dobré, že jo, nejen dobré. To nemusí být podloženo nábožensky, ale mělo by to být podloženo charakterem.
2: Vy jste, paní Šiklová, nedlouho po završení filozofické fakulty začala vyučovat. Přešla

0: měly dějiny, takže jsem to do centru nedostala. No a to je taky ten důvod, proč do dneška jsem, a to je myslím taky unikátní, že jsem odborná asistentka ve svém věku. Není to krásné?
1: No, u první dámy české sociologie je to tedy úsměvné.
0: No ne, tak já si myslím, že ty tituly nejsou, ale v určitém stádiu je potřebujete. A tam nebyli špatní lidi, co jsem tam já tehda učila. Jo, jako v té době tam byli výborní lidi. Řada jich emigrovala, to je taky fakt.
1: Pak se tam začala tvořit katedra sociologie, ano. Vy jste na ní přešla. Čím vás ten obor přitahoval? Jak jste pochopila, že by to mohl být směr vašeho budoucího profesního růstu?
0: Víte, já jsem nebyla ta filozofka, která by chtěla vytvářet myšlenky jen a jen z toho svého. To, co má správně dělat filozofie. A já jsem se tehdy zabývala filozofií v období první republiky, takže jsem psala Emanuelovi Rádlovi, ale o pražské sociologické škole, a taky jsem psala, to je dokonce moje disertace o YMCA, IMCA teda česky, se to takto říká, tam bylo spousta těch filozofů. No a tím jsem se trošku dostala na tu spíš historii těchto učení. A protože do toho přišel rok 68, 69 a já jsem tehdy měla možnost se setkávat tady v Praze, když jsem přijížděl ty západní studenti, včetně toho tehdy pověstného Rudy Dučkého, jo, a takovýhle lidi, tak jsem s nima diskutovala. A jak máte polemiku s těmi lidmi, tak jsem se dostala více do dějin toho západu evropského studentského hnutí. Oni si tehdy říkali New Left, Neue Linke. V současné době skoro nevíme, co to je pravice, co to je levice. Ano, tady se režim hlásil k té levici, ale to byla úplně zase jiná levice. A pak, když do toho přišly takové věci, jako že v tom Berlíně si ty studenti toho pak tam střelili toho Ohnisorga, tak se člověk o to začal zajímat, takže jsem o tom začala i psát a to myslím, že mě taky hodně ovlivnilo.
1: Přitom všem jste byla maminkou, jak už jste řekla, měla jste dceru a syna. Jak jste pojala své mateřství? Vy, dáma, která zároveň pracovala na akademické půdě a žila tímto světem dost intenzivně?
0: Ale docela dobře, protože tehdy bylo samozřejmě, že nejsou byty. Takže v tom bytě, v kterém dneska bydlím já sama, k němuž tehdy ještě patřila ordinace mého otce, takže byl ještě větší, tak já jsem bydlela s manželem, dvě moje děti, moje maminka s tatínkem, svého času ještě moje babička, tak 6-7 lidí tam bylo, ale tak to bylo prosím nás v jiných rodinách taky. Já vím, jak bydleli třeba Havlovic, teda Engelsovo náměstí 79, dneska zase Rašínovo, že jo. Tam jich bylo taky, jak Čáslavských, jo. Takže já jsem věděla, že nebudu nikdy tak úplně uspokojená, když budu mít pocit, že mě ty děti zaberou veškerý čas. Ale myslela jsem si, že snad si můžu dát sama sobě čas, čas na to, že já můžu studovat. Takže já jsem obstaral poránu děti, pak přišla, a to nebyla příbuzná, ale teta Vlasta, jsme jí říkali v 10 hodin, a já jsem Klementýnu studovala a pak jsem se teprve vracela domů. Uspokojená zaprvé ze studia a taky, to slovo bych řekla, nadržená na ty děti a taky trochu výčitka. Tak dlouho jsem s nima nebyla.
1: Tak o to víc jste se jim pak věnovala.
0: O to víc jsem se jim věnovala. Takže když ty matky říkají, no jo, to byla otrava být s těma dětma doma, tak si tak v duchu říkám, holka, to, že ty si tehdy dávala půlku svého tehdejšího platu té paní, aby mě zastupovala, to byl dobrý nápad.
1: Byla jste progresivní každopádně. Rok 68, ten vás zastihl v Chorvatsku. Jak jste s rodinou přijali tu zprávu o okupaci? Co jste čekali od dalšího vývoje? Čeho jste se nejvíc báli?
0: Že opravdu se to změní tady v Sovětský svaz. To byla jedna z věcí.
1: Emigrace přicházela v úvahu, když jste byli daleko od domova?
0: To jsme tam byli dost dlouho. pořád ve stejných hadrech, protože jsme tam jeli jenom na chvilku, teda v Důmě na chvilku, pak jsme tam byli 2 měsíce, že jo. No a já jsem tehdy měla dost známých po světě.

0: třeba v Holandsku, na univerzitách, tak jsem psala, telefonovala, nabízeli mě místo, v jednom místě dokonce včetně fotografií bytu, co a jak to budeme platit. Dokonce i místo pro mého manžela, sice to bylo v Belgii, ale já jsem tam, přiznám se, měla chuť docela zůstat. Ale manžel byl tehda v psychoterapii a měl takový jako pocit, že kdyby odešel, takže by to nebyl odchod před sovětskými tanky, ale víceméně odchod před tím moci dokončit ten svůj výcvik. Takže řekl, že on by nechtěl být v zahraničí. No, tak jsem si říkala, určitě je lepší, když děti budou mít tátu, než o dvě trička víc.
1: Pak nastal depresivní čas, vy jste byla kvůli své angažovanosti z fakulty propuštěna, pracovala jste jako uklizečka, vyhodili i vašeho muže a mělo přituhovat, protože následovaly prověrky, normalizace. Co vás zase pozvedlo, kdy se vynořil nějaký nový smysl konání, nebo možná jste vůbec neztratila smysl bytí, ale přece jenom si říkám, že to asi chtělo trošičku hledat, k čemu se upnout v těch temných letech.
0: Já bych řekla, že jsem měla štěstí, nebo jsem dovedla po těch nešťastných cestách docela dobře lézt. Já jsem tehdy hledala místo, různá místa. Pamatuju se, že 22. místo, na kterém jsem podala žádost.
1: 22.
0: Na 22. byla Thomayerova nemocnice. A ten pan primář Jiří Artur Trojan říkal, no tak každý špitál potřebuje někoho, kdo bude dělat to, co byste mohl nazvat jakýmsi šrajbrem, teda písařem ve smyslu. Potřebujete udělat statistiky, výkazy, přehledy za určité období, dávat to do kolonek, vyhodnotit a podobné. A vzal mi tam vždycky na 3 měsíce, po 3 měsících mě jako propustil, ale ještě ten den mi dal další smlouvu.
1: A tak byla jednou jedna písařka, Jiřina Šiklová.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Jiřina Šiklová. My už jsme se ocitli v Thomayerově nemocnici v Pražské Krči, kde jste byla přijata jako písařka, ale vlastně jste tam vykonávala i práci, řekněme, sociální pracovnice, ženy, která se intenzivně setkávala se stářím a bezmocí. Jak jste to zvládala, snášela?
1: No tak zaprvé to byli zajímaví lidé a věděla jsem, že potřebují sice od lékařů veškerou pomoc, vlastně fyzickou, ale že taky by rádi se svěřili s nějakými svými problémy. Takže pan šéf mě vždycky říkal, jděte na osmičku, paní doktorko. Měla jsem tam jít k tomu pacientovi a víceméně s ním hovořit o jeho problémech. A tím jsem se nepřímo dostávala, na co ti lidé uvažují v těch velice krutých dnech, týdnech před svojí smrtí. A tak jsem se dostala k tomu určitému psaní těchto těch knížek, které se týkají třeba smrti, umírání a podobně.
0: Z poslední doby jsou to Matky po e-mailu nebo Vyhoštěná smrt. Úžasné knihy v úžasné formě, protože vy umíte ta témata tak závažná, těžká pojednat velmi lidsky a srozumitelně a přijatelně. Myslíte si, že se na tomto poli už vykonalo v naší společnosti dost?
1: Určitě se vykonalo dost, ale není to pořád dostatečné, protože je potřeba vždycky z toho nového aspektu oslovit ty nové staré lidi, ty nové lidi, kteří jsou v obdobných krizích. A dneska jsou také v té krizi. Jsou v krizi právě osobní. Jak tedy manželské, tak taky toho vědomí, že jim dochází, že třeba je to konec jejich života. Přitom nejsou zvyklí se s těmito problémy svěřovat farářům. A to si myslím, že je taky důležité pro pojetí sociální práce. Sociální práce není o tom jenom zajistit jim důchod nebo jim vyřídit poštu, ale je o tom je vyslechnout, jejich pochyby, ne je utěžovat, dělat v nich pitomečky. Za 20 let se tady budeme potkávat a podobné věci, ale přijmout jejich problémy. Pro mě to bylo velice přínosné a mám ten dojem, že, nebo vím to od těch lidí a u těch lidí také. Je to jako s každou prací. Když vás ta práce nějakým způsobem uspokojuje, vy v té práci vidíte smysl. Ono se to asi pozná.
0: Vy sama máte dostatek zájmu, dostatek přátel, působíte spokojeně ve svém, můžu říct, vysokém věku?
1: Můžu říct vysokém věku.
0: Ano, vidíte kolem sebe hodně lidí, kteří vykazují podobnou spokojenost a vyrovnanost, nebo naopak?
1: No tak okruh těch mých přátel se zužuje. Buďže odcházejí, teda se stěhují, anebo se zužuje i fyzicky. Viz třeba Honza Vodňanský, kterýho jsem poznala, když byli jsme na lyžích někde, tak on tam se pokoušel jezdit. Učila jsem ho lyžovat. A takových lidí jsem poznala hodně. Bohužel dneska odcházejí. Teďka v poslední době ti lidé se obávají kvůli koronaviru se stýkat. Ti, s nimi se já setkávám, tak se cítí docela spokojeně. A když to jde, tak se snažím za těmi lidmi jít, oslovit je, aspoň jim zavolat, protože já tomu říkám kontrola manšaftu. Víte, protože si říkám, ten člověk třeba sedí doma a dlouho s nikým nemluvil. Zvednu telefon, vyvolám a vidím na něm, jak se má chuť vypovídat.
0: A vás taky někdo kontroluje v rámci kontroly manšaftu, nebo všichni vědí, že vy si umíte poradit?
1: O, tak já myslím, že to je tak vzájemný. Když já je kontroluju, tak oni odpovídají, dělají si z toho legraci.
0: Jo.
1: Jo? No. Já si myslím, že to je dobré, aby ti lidé o sobě věděli.
0: Vaše maminka, vzdělaná žena, obyvatelka Prahy, odmítala stoupnout si na eskalátory. Je něco, paní Šiklová, co z výdobytku současné společnosti nechcete nebo nemůžete akceptovat při veškeré pokrokovosti vy sama?
1: Že bych se obávala, to ani tak není, ale spoustu věcí jsem zkusila. Třeba odmítám často pochopit různé věci v počítači. A prostě říkám, tak mi to udělej. Už jsem dost stará, tak se postarej, ať mi to funguje a já přijdu, až to dáš dohromady. To je taková jako ne averze, ale říkám si, ty blbý počítači, teď ty mi máš sloužit a já bych se snažila pochopit, co ti tady chybí a proč to na mě nemluví a tak dále. Tohle jsem chtěla si tam pustit, rozloučení se Sváťou Karáskem, taky člověk, kterýho jsem měla velice ráda a odešel nedávno, nebo s Honzou, teda s profesorem Janem Sokolem. No a ono mi to nemluví, ten počítač. Tak na koho budu naštvaná? Na sebe? No, to je si taky hezký, ale bude lepší být naštvaný na toho druhého. Tak mi to mají ty děti udělat.
0: Vy máte dobrý servisní tým, protože máte 2 děti, 7 vnoučat, 2 pravnoučata, čili je o vás dobře postaráno. Když se dotýkáme těch generací, některé záležitosti jsou nezdělitelné a nepřenosné. U kterých myšlenek nebo témat, a teď navazuju trošku i na dopisy vnučce, na tu krásnou knížku, u kterých jste přesvědčena, že jejich vytěsňováním se ty mladší generace opravdu ochuzují, že by si to mohli poslechnout, že vy přece v tomto ohledu máte zkušenost velmi odžitou?
1: No, já si myslím, že by si hodně toho mohli poslechnout, ale hlavně, že by si to mohli teda i přečíst. Oni to přečtou, ale často vlastně vidíte, že to čtou, jako kdyby se jednalo o román, příběh. O to vůbec nejde. Přes ten text jde o jakési včítání se do toho problému. Pokusit se ponořit a přesto se do toho dostat. Třeba ty matky po e-mailu, to je taky knížka, kterou jsem psala, to si vlastně 2 staré ženské mezi sebou povídají. Že někam spolu pojedou na dovolenou. A tím si říkají, co jim to přinese, ale současně jako si postižují i na ty lidi kolem sebe. Na ty, co je štvou. Nebo co se domnívají, že je štvou. A jedna druhé vlastně říká, no víš, oni jsou sice ty tvoje děti protivní, ale nemyslíš si, že ty jsi jim asi taky udělala tím rozhodnutím problém? A ten člověk tu informaci přijme od toho svého vrstevníka, speciálně, když je to trošku na dálku, když to opravdu blízkého člověka by to nepřijal. To se stává mně taky dosti často.
0: Vy jste taková velmi zdatná rétorka pro reakci, nemusíte chodit daleko. Umějí vás vaše děti, potažmo vnoučata, přivést někdy k mlčení, zamyšlení, nějak hezky, láskyplně, vtipně usadit?
1: Ale jo, to jo. Jo, ale to jako řeknu docela obyčejnsky. Hele, tomu nerozumíš, babičko.
0: A čemu jste nerozuměla v poslední době?
1: Ale všemu možným. Zrovna zase jsem tam je měla na večeři. No a myslím, že se to taky týkalo připojení se a sítí.
0: Jakou knihu máte teď rozepsanou?
1: Rozepsanou nemám žádnou, protože jsem netušila, že ten koronavirus bude tak dlouhý. Ale rozepsaných článků mám hodně. No a čtu Fundovu knížku Ježíš a mýtus o Kristu. A říkala jsem si, no tak tohle to už bych nemusela číst. To je takový trošku heretický pojetí, víte. Ale říkala jsem si, no nepotřebuji to číst. Dělám to jenom pro svoje uspokojení. A trochu mám z toho pocit výčitek. Protože to dělám jenom kvůli sobě. O tom nikde už nebudu ani přednášet, ani psát. Na to je to na mě příliš složité.
0: A vy jste na sebe hrozně přísná. Přece uspokojení je také žádoucí hodnota, ne?
1: Já vím, ano. A přesně jste to vystihla. Já jsem trošku na sebe přísná.
0: A když na sebe chcete být hodná, tak co si dopřejete vedle nějakého toho docela zbytečného počtení?
1: No tak jsou to třeba přátelé, jo? Jo, tak pojďte, budeme si povídat. Nebo přijďte, nedělám se žádný problém s tím, co jim dám nebo co jim nemám. Jo, je tu něco v ledničce, když není, no tak ho se nedá nic dělat. Že jo, nebo se naproti dojde pro něco. To považuji za něco úplně svého navrch. Pak taky si říkám, že bych měla už s tím něco udělat. Já si dělám poznámky, výpisky, jako kdybych o tom měla přednášet. Ale to je zlozvyk.
0: To je prokletí intelektuálky.
1: No, možná, že je to prokletí, ale zase si říkám, je vám to zajímavé, když tutéž knížku, že spoustu knížek nedočtu, to bývá v těch odborných knížkách speciálně. A teďka to vezmu do ruky a zjistím, no jo, to jsem četla tehdy a tohle jsem si tam zaškrtla. To bych si dneska už vůbec nezaškrtla, protože to považuji za banalitu. Ale tohodle jsem si nevšimla.
0: A co pěkného jste si vypsala v poslední době?
1: V poslední době? Promiňte, kdybyste, je to až trapně, já prakticky ke každý knížce poznámky dělám. Včetně toho, že si dělám různé výpisky takových rázných, takových dobrých rad do vlastního života. To si dokonce přepisuju z jednoho diáře do druhého. A víte, jaká je moje taková nejmilejší citát? Za prvé, to je Čechov. Orel někdy níž, než slepice sletí. Slepice však oblak nikdy nedoletí. A druhá věc, ale to už teda je hodně starý, žij tak, jak by si spřál, umíraj, aby si žil. A to považuji za hezkou myšlenku. Jestli se mi daří, no, to zjistím, až budu umírat. Zatím to jde.
2: Stařičký autobus

zasádí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů,

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení

0: když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Stříbrný vítr.
2: Jitka Novotná a její host
1: na Dvojce.
3: Ve studiu je se mnou nadále žena, jejíž život je spojen s osobní statečností a morální integritou. Za minulého režimu se podílela na organizaci vývozu rukopisů českých autorů literatury do zahraničí. V roce 81 ji ovšem policie zadržela kvůli kamionu, kde se tato literatura objevila, a Jiřina Šiklová a dalších 8 lidí šlo na rok do vězení. Paní Šiklová, co jste se o sobě a své psychice v Ruzyni dozvěděla?
4: Pochopila jsem docela dobré věci. Totiž, že dokážu s tím úplně jiným druhem lidí docela dobře komunikovat a že ovšem se nedovedu úplně stotožnit, kdyby to především prostitutky, zlodějky, takže je až příliš pozoruji. To byly holky, no trošku bych je litovala, ale současně pochopila jsem jejich způsob uvažování, a kdybych něco obviňovala, tak bych především obviňovala jejich rodiče.
3: A vy říkáte, že je byste litovala, ale vy jste šla za mříže se stanovenou sazbou 10 let odnětí svobody.
4: Jo.
3: Sebe sama jste někdy
4: počkejte,
3: nelitovala?
4: No tak nelitovala, to já jsem věděla, že to neodsedí. Ale tehdy vám to nabrhli, že to bylo podvracení republiky, organizované spojení s imperialistickou cizinou. Paragraf 98, nebo jak to bylo. Takže já jsem si říkal, tak bude nějaká amnestie, pak mě vyhodili, teda tak na polovičku.
3: No ale dobře vám tam asi nebylo.
4: No nebylo dobře, to já neříkám. To bych.
3: Odhaduju správně, že jedna z nejtěžších chvil byla ta, když se vám za pobytu ve vězení vdávala dcera?
4: Bylo to velice špatný, pochopitelně, protože mi to bylo líto, že tam nemůžu být, jinak ta dcera byla výborná, jinak by navíc její tchán byl původně tam zavřený taky. Takže víte, to bylo blízký.
3: Myslíte, že ten pobyt ve vězení nějak ovlivnil vaše počínání po roce 89 v tom smyslu, že byste se hodně angažovala pro politickou a sociální spravedlnost, že se tam promítlo to setkávání s těmi ženami?
4: To teda určitě ne, protože tyhle ty lidi, ať se na mě holky nezlobějí, to je terminus technicus slušný pro ty holky, jo? Ale já myslím, že oni tam často patřili. I když jako chápu, že když se tam dostávali, takže to bylo vlastně trochu neprávem, nebo lépe řečeno, že k tomu přivedli ty rodiče, nebo spíš ty neexistence těch vztahů.
3: A co tedy vás podnítilo k tomu, abyste, a teď uděláme velký skok, po roce 89 místo, že budete přednášet sociologii na Filozofické fakultě, iniciovala vznik katedry sociální práce?
4: Protože jsem to znala. Co děláte jako socioložka ve špitále? No to jsou přeci sociální problémy. To je adopce dětí. Samozřejmě smíření rodičů dětí, když víte, že tam je diagnóza zcela bez perspektivy. Povídání s těma lidma, tak tam ještě zůstaňte. Třeba je to na podsled. Ano, to jsou všechno sociální problémy. Navíc tam byly výborné vedení. Já si nestěžuji jak na pana šéfa, tak na Leona Bílu, šéfa té celé Toma Jerky. To nebyli špatní lidi.
3: A byl mezi studenty o katedru sociální práce od počátku zájem?
4: Já myslím, že byl. Samozřejmě je to vlastně aplikovaná sociologie. Tak já jsem pochopila, že tam potřebujete ten problém zmapovat, teda vědět o něm, pak ho sociologicky poznat, s čím to souvisí, demograficky ocenit, kde to je, jaké je to rozšíření, kde se ten problém nachází, pak hledat metody, a je metod hodně, to je velice významné.
3: Je to vaše obrovská zásluha, všeobecně respektovaná, stejně jako vaše zasazení se o centrum a knihovnu Gender Studies. Vy byste mohla být, a to říkám s plným vědomím síly těch slov, kdybyste měla dobrý marketing a zdatnost při práci s médií opravdu na světové úrovni, světově populární. Já jsem o tom přesvědčena, protože sociologové, kteří umějí dobře postihnout naše životní témata, to jsou velmi populární osobnosti. V tomto českém rybníčku populární jste. Co to s vámi dělá? Je ta popularita Nic. Příjemná?
4: No tak popularita, víte, takové to, jako že vás lidi zastavují. A nebo vám říká, je, my vás známe, paní Šiklová. Často podle hlasu. No tak je to milé, ano. Ale no, pak si představte tu popularitu politiku. Zaprvé to znamená, že se musíte nějakým způsobem stotožnit a ty politické partaje se příliš myslí mezi sebou neliší.
3: Takže když se tady svého času objevovaly myšlenky a zaznívaly hlasy, že právě vy byste mohla být vhodnou kandidátkou na prezidenta, tak jste tomu nevěnovala ani vteřinu zamyšlení?
4: No vteřinu, jo, protože ty lidi přišli, dal jsem jim kafe. Pak jsme to kafe dopili a já jsem říkal, to jste hodný, děkuju, já vás vezu dolů výtahem. No ne, to tehdy ještě řekl teda Václav Havel, no, ale jako, že by to bylo možné, no, promiňte, že to tak řeknu, asi by to bylo možné, ale v té době, protože já můžu někomu, když on se o něco uchází, můžu mu pomáhat, ale představte si, že by člověk měl sám se vnucovat nebo teda vplížit, to by mě šlo asi špatně, šlo by to. Samozřejmě.
3: Ale bylo by to přemáhání, vidíte?
4: Bylo by to přemáhání. Když takhle někdo kandiduje a je to můj člověk, teda s nímž já souhlasím, tak to já se mu sama nabídnu, jdu tam a pak položím ne vedle něho na pódiu, ale otázky, kde by on mohl smyčovat. To umím.
3: Já bych naše povídání uzavřela u té knížky, u které jsme začali, Dopisy vnučce. Vy tam tu svou polofiktivní, vy jistě máte, ale ona je to literární vnučka. Vnučku nabádáte k sebereflexi, dřív tu funkci zastávala přirozeně modlitba. Jak vy obvykle uzavíráte den? Je tam také nějaká reflexe, ohlížení se?
4: Je, budete se divit, a já si dělám dokonce do deníku poznámky, co jsem za ten den udělala, prožila, co bylo zajímavé, nebo co bylo blbé, aspoň v bodech. A mám radost, když tam přijdou třeba někteří ty vnukové, přijdou, mají chuť si povídat. Nebo najde si nějaká vnučka nějakého nového partnera a říká, babičko, pozví mě na večeři. Jo, co já říkám, abych ti skolaudovala tvýho frajera, vi? No, asi takhle.
3: A co ti frajeři? Padli vám do oka?
4: Ale padli, některý padli, no. Kde si to potom vydrželo, to nevím, ale jedna vnučka, ta už je dvojnásobnou maminkou. V létě další vnuk už vědí, že bude mít kluka. Moji pravnuci se rodí pořád jenom kluci.
3: Ale já myslím, že když se rozmnožuje váš rod, tak je to dobrá zpráva pro tuto společnost. Já vám moc děkuju za všechno to, co jste dokázala pojmenovat, uchopit, předložit lidem jako přirozené a zároveň důležité pro kvalitní a naplněný život. Naším hostem byla paní Jiřina Šiklová. Naschledanou.
4: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vítám vás u našeho pravidelného setkání s říznou muzikou. Vám, kteří ji máte rádi, nemusím jistě dvakrát vysvětlovat, co se tak obvykle začne dít, když začnou trumpety překrásně zpívat. Je to zkrátka neklamné znamení, že jste si naladili tu správnou frekvenci s tím správným programem. O úvod se dnes postaral kolega Josef Zíma, toho jste jistě poznali. Malou českou dechovku řídil Stanislav Zeman a ještě autoři, to se sluší a patří. Ty trumpety napsal Antonín Borovička na text Jiřího Voldána. Následuje obvyklá procedura na rozjezd. Nejprve to bude polka Jaromíra Vejvody s textem Vaška Zemana Černý kos. Vejvodovu kapelu řídí Josef Vejvoda a zpívají Alena Rychetská a Ivana Zbořilová. Následovat bude valčík Karla Vacka z Křivánek zpíval. Ten zapěje Ctibor Honer. Zahraje sklářská muzika, řízená Milou Dočkalem a nezbytné tango se dnes, přátelé, jmenuje Májové tango. Složil a otextoval Jaroslav Voříšek, zpívají Pavel Heidinger a Marie Svobodová a doprovází Budvarka, kterou řídí Vojtěch Prokeš. Tak si to hezky užijte.

Teď bychom tu pro vás, panstvo, měli zase něco z tvorby neznámých autorů. Babouci, řízení Petrem Zhýbalem, nám teď zahrají a samozřejmě taky zaspívají, jak už je jejich zvykem, líbezný valčík Sedly dvě hrdličky. A když už jsme na tom jihu, Áda Školka patrně v čase předvánočním při nákupu kapra zhudebnil text Karla Blaška a tak vznikla rybářská polka. Tu teď s Budvarkou zaspívají Pavel Heidinger a Ludmila Mlynářová. Řídí autor muziky osobně. A ještě jednou babouci a bude to zase taková něžná perlička z pera neznámého autora Slavíček je malý ptáček. Tentokrát babouky řídí František Petrách.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Kdybych se vás, vážení posluchači, zeptal, kdo byl hlavní postavou filmu To byl český muzikant, většina z vás by jistě okamžitě odpověděla, no přece František Kmoch. Muzikant a vlastenec. Z předlohého seznamu jeho skladeb teď zahrajeme Jadrný pochod, ovšem v provedení ne lecjakém. Václav Hybš, trumpetista a aranžer, to bych rád zdůraznil, autor spousty vtipných a nápaditých hudebních čísel, jen tak namátkou pamatujete na ten duet Kecala a Jeníka z Prodané nevěsty, který zpívali Valdemar Matuška a Karel Gott. Tedy Václav Hybš a jeho orchestr i sbor a Kmochův pochod Pode Mlejnem.

Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. Následně nám zaspívá Standa Procházka, podporovaný Zlatou muzikou Jiřího Eliáška, Lidový valčík, Plavala husička, no nejspíš po Dunaji i s těmi housátky. A když už jsme u té drůbeže, další neznámý autor, ten zase vzdal hold jinému opeřenci a napsal Kohoutku Jarabí, Jiří Helán a Moravanka.

A to už jsme se zase ještě jednou dostali až na tu hudebně výraznou Moravu. Jiří Helán, tentokrát ale s Moravěnkou, oni některé ty kapely se zkrátka rodili jako výsledek biologického dělení. Tedy Jirka Helán je spoluautorem hudby, ten titul mají napůl s Jiřím Tesaříkem, text dodal Jaroslav Hájek a ten valčík se jmenuje Kouzlo růže. A pokud jde o zpěváky, kromě už uvedeného spoluautora hudby Helána, jsou to Květa Navrátilová, Jarka Kachyňová a Jiří Šmukař. A lidovou Kdyby byla Morava zaspívají Alena Konečná a Jindra Kotek spolu s Galánečkou, tedy nejmenší to kapelou kapesního formátu řízenou Kamilem Bartákem.

0: taky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

A teď se hezky spolu vypravíme do neméně poutavých jižních Čech. Tady si s námi jistě s chutí i zaspíváte. Následuje totiž směs známých lidových písní a konkrétně U Potučku v Malé zahrádce, Krásná pasačka, Na Šumavě je dolina, tiše šumí vítr. Včera jsem byl u muziky. Zpívá a hraje Veselka Ladislava Kubeše. Eduard Hrubeš se s vámi loučí a přeje i nadále příjemný večer.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Krásné dobré dopoledne. Nádherné dobré dopoledne vám všem, kteří posloucháte Dvojku Českého rozhlasu. To je monstrózní potlesk. Nepřestávejte, je to nádherný. Potlesk vysíláme po vlastech českých. Milí posluchači, takhle tleská naprosto nabitý společenský dům v Luhačovicích. Už po sedmé budeme v toboganu v přímém přenosu otevírat prameny. Já zdravím vás v sále, vás na balkónech i vás, což se ještě nikdy nestalo, kteří se do sálu nedostali, už nesehnali lístek, ale my jsme to udělali tak, že oni stojí před sálem na schodišti, tleskáme i vám. Jste tady zadarmo, užijte si to. Kolik je tady lidí? Dámy a pánové, zdraví vás nádherně vyzdobené, slunečné, sváteční Luhačovice, kde dnes budeme otevírat prameny. Začíná lázeňská sezóna, no a tobogán je šťastný, že už po sedmé může být u toho. Ještě jednu věc jsem vám zapomněl říct. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Dobré dopoledne. Je ale dobrým zvykem, že v Luhačovicích nás vždycky vítá někdo domácí, tak já pozvu sem k sobě. Já bych šel za váma, pane řediteli, ale vy sedíte pod reproduktorem, ono by se to rozpískalo a hlavně se na vás všichni rádi podívají. Ano, podívejte se na něj. To je hlavně pro rozhlasové posluchače. Tohle to je ředitel tohoto společenského domu, pan Vladan Černý. Pane řediteli, je to na vás, abyste nás přivítal, něco nám prozradil. Hele, řekněte, co chcete, když jste ředitel.
1: Krásný slunečný den, dámy a pánové. Za akciovou společnost vás vítám na tomhle už tradičním pořadu, který má úspěch a doufám, že i dnes bude mít obrovský úspěch. A po něm následují další programy v Luhačovicích na Lázeňské náměstí, takže se snad budou také líbit a užijete si celý víkend.
0: Velmi děkujeme za přivítání, ale pane řediteli, možná by slušelo za to říct, že ten sál, kde se teď nacházíme, ten společenský dům, má úžasnou historii. Prozraďte, kdo třeba které osobnosti tady kdy byly, co se tady všechno kdy dělo, protože opravdu nejsme na obyčejném místě.
1: Ten průřez by byl asi velký. Společenský dům byl otevřen v roce 1936 a za ty roky se tady vystřídalo hodně jak umělců, tak politiků.
0: No politiky nemenujte, jste vypadal, že si budete vzpomínat, jako Ježíš. Já žádný politiky radši ani neznám, ale co je důležité, od roku 36 tento společenský dům, dámy a pánové, tohleto je sál, kde slavívali Silvestry, kde se bavili opravdu Adina Mandlová, Nataša Golová, Oldřich Nový, Vlasta Burian, díky tomu, že v nedalekém Zlíně byly zlínské filmové žně. Můžu vám dělat mluvčího, pane řediteli, děkuji za hezkou práci. To bylo přivítání, Vladan Černý, ředitel společenského domu. No a vy víte, že my vždycky hosty vybíráme tak, aby měli k Luhačovicím nějaký vztah. Já je budu postupně zvát a schválně, jestli přijdete na to, co je pojí s tímhle nádherným moravským lázeňským městem. Dámy a pánové, přichází první host dnešního toboganu, právě omdlela ve dveřích. Hvězda paní Jaroslava Obermajerová. Krásné dobré dopoledne, Jaroško. Ahoj, ještě rozhlasová pusa. Pusa pro všechny tady v sále. Zdravíme i balkóny, to je nádhera. Ano, prosím vás, pokud nás slyšíte i vy v Luhačovicích, tak tady ta horní cesta je ještě volná, tamhle v tom lesejčku, můžete se koukat i z druhé strany. Otevřem okna, ať nás slyšíte. Tak schválně, co byste řekli, že pojí Jarušku Obermajerovou a Luhačovice? Typli byste, teď možná tak jako mapujete, filmy, seriály. Já vám řeknu pravdu. Mnohý večer jsme tady společně s Jaruškou strávili. Je to pravda. Hele, když se řeknou Luhačovice, mě se vybaví Jaruška, protože několikrát se nám poštěstilo, že když jsme tady byli a býváme tady často, tak je tady Jaruška, anebo je tady i Jaruška se svým synem. Hodně jsme toho taky teda vypili, naplavali
2: trošku,
0: se, naplavali.
2: Není to tak často, je to méně často, než bych chtěla, ale...
0: To je pravda.
2: To on si vymýšlí trošku. Dobrý.
0: A taky, a už léta mě to slušně živí, ale... Proto, aby jsme se zase setkali po čase, tak jsem Jarušku pozval i do dnešního tobogánu, ale je něco, co jsem neodhalil, protože já vím, že ty Luhačovice máš ráda. Je to tak?
2: Mám, mně se tady hrozně líbí, já mám vůbec ráda lázeňský města a Luhačovice jsou fakt jedny z nejkrásnějších, ale hlavně, co je krásný ta architektura. Teď ty rozkopané ulice, jo, když vidím, že to jednou bude hotový, jo, tak to jsem šťastná. Mně se prostě líbí lázně jako takový, protože ta kultura, jo, ty lidi inteligentní, sem jezdí sami, že jo, takový
0: ano,
2: prostě
0: jsem říkal, že sem jezdím
2: zdravý, odpočinutý, no prostě něco jako já. Já to mám ráda a ráda bych tu pobyla. Mám smůlu v tom, že vždycky tady jsem tak dva dny a musím pryč, no. To je jedině moje smůla, no.
0: No, ale tak do budoucna třeba. Do budoucna se seznámíš s panem ředitelem, podívej se. A ten ti tady nějakou komůrku takovou, že by jsem Jaruška na penzi,
2: dobře,
0: že byste...
2: Dobře, beru vás za slovo. Aspoň tři dny.
0: Ano, jenom najít ten čas, to je pravda.
2: Určitě bude, v létě to musí být. Úplně v létě jsem tu nebyla, nikdy to musí být báječ.
0: Ale pozor, jako Jaruška, ne, že by jenom přijela na rozhlasové vysílání, ona již i plovala.
2: Já plavu, jak vidím vodu, tak já tam skáču po hlavě.
0: Prosím, a ty jsi opravdu už dneska ráno vstala a byla jsi zaplavat?
2: Určitě, protože v domě Jurkovičově je krásný bazén, nikdo tam nebyl, ale já už jsem i večer šla. Já jsem, jak vidí vodu, tak já tam lezu.
0: To už tam nikdo nebyl, nebo oni odešli,
2: no
0: až když si přišla?
2: Já nevím, asi to bylo štěstí.
0: Že jsi řekli, Niklová v plavkách, jdeme domů, víš?
2: No, já se skovám do té vody, ale nebyl večer ani ráno, já skoro, no, jeden člověk tam proběh, zoufalý v prostěradle, utek teda. Nevím, ale já to mám strašně ráda, když si nevydržím dlouho, ale těch 20 minut plavu, já si pak připadám hrozně štíhlá. Jo, prostě.
0: Počkej, a víš, že jo, jak tě vidím teď takhle z boku?
2: Že jo.
0: To Ježíši Kriste, to je jak nějaká úplná... Jaruško, ty bys měla jen plovat.
2: No já právě
0: to... Ty bys se úplně ztratila. Jo, prsa ti zůstaly, to je dobrý, to jo, ale jinak to jako... Nevidět, který styl si plavala. Dámy a pánové, ne, já tady mám, promiň, na stole, to jsou feferonky, které jsem dostal od jedné divačky.
2: Já si říkám, jestli to není na mě nastražený.
0: Vůbec ne, ale potom se taky hubne. Dámy a pánové, přichází další host dnešního tobogánu, no a tady to spojení s Luhačovicemi. Po vele úspěšném seriálu České televize, myslím, ani nemusím doplňovat. Dámy a pánové, pan Pavel Zedníček. Pavlíku, krásné dobré dopoledne, ahoj, ahoj. Posaď se u nás. Pavel zdraví i první balkóny, druhé balkóny, lóže. Hosty na cestě v lese i před společenským sálem. Ano, abych dodal, Hans Gebert, to bylo tvoje jméno, že jo? Četníků z Luhačovic.
3: Já.
0: Pavlíko, já jsem říkal, velé úspěšný pořad České televize, seriál, to opravdu ano, ale vy jste trhali rekordy sledovanosti neskutečný. Jaký ty z toho máš pocit? A tvoje nádherná, taková velmi netradiční role pro tebe.
3: No, pocit je to krásný, nádherný, protože báli jsme se toho, jestli se na to budete koukat. Zpočátku tak nevypadalo, lidi trošku nadávali, jako že šmada, co to tam zase je a jak, co tam mektám, německy teda blbě a tak. No ono se pak rozjelo a bylo to velkou sledovanost až 1 800 000 a 1 700 000 a 1 600 000 jako pravidelně, takže děkujem za to, že jste na to koukali. A vypadá to na to, že asi se bude pokračovat.
0: Tak hezký, si, to je dobrá
3: možná,
0: zpráva.
3: Že jo.
0: Luhačovičtí tleskají. Když je pravda, na začátku, když jsem dělal takovou malou prezenci před vysíláním, tak z Luhačovic jsou tady pouze 3 diváci. Ostatní to jsou léčební, ty, co se přijeli podívat na tobogán, my náplavy a tak podobně. Ale Luhačovičtí mají radost, Pavle. A co pojí tebe s Luhačovicemi? Nejenom tedy tenhle seriál, ale vůbec, když se podíváme i do tvého třeba soukromého života, ty a Luhačovice.
3: No, kamarád, tak já jsem kusek odsaď. Já jsem ze Zlína. Já jsem byl ve Zlíně, že jo, celý leta jsem žil, od 19. roku jsem žil ve Zlíně, no a tady jsme, když jsem byl malej a mladý, tak jsem s maminou a statíkem jsme jezdili na přehradu, to jsem se ráno, byla sobota nebo v neděli, jsem řekl, jede se na přehradu, tak mamina navařila řízky, jo, do toho nějaká voda nebo nějaká limonáda a už se jelo, tak jsme si lehli a ty jsme byli celý odpoledne, sedli do Trabanta a jeli jsme večer doma. A takhle to bylo v neděli, každou sobotu a neděli.
0: No, tak ty seš takže, tady doma vlastně.
3: Ale jsem doma, to jsme doma, to je, že jsme
0: návrat, tady... Počkej, a byl jsi někdy v Luhačovicích jako v lázních? Jako že jsi opravdu jel na léči? Jako že léči?
3: Včera.
0: Ty jsi
3: včera.
0: Ty jsi taky už ploval?
3: Neploval, to ne. Sice mohl jsem, byl tam báze, ale byli jsme bahno, byl jsem, leželi jsme v bahně, Haničkou tady mojí, jsme se nadali bahno. Řeknu, ať to příjemné, teplé bahno, nevím, odkud teda je to bahno, ale bylo to příjemné. No a pak jsme měli masáže.
0: Dej pokoj.
3: Javské, z Jávy. A byla tam taková ta z Jávy, nějaká holka pěkná, taková tam masírovala. Takže to jsme včera prošli.
0: Ano, takovýhle, ale je hezký, že ano, v první řadě Hanička Kousalová. No. Hani, zdravíme i tebe samozřejmě. Zdravíme dalšího. Ano, host v první řadě, host v záloze. Hele, a to ty takhle smíš za nějakýma těma nahatejma holkama, aby tě masírovali a máš tady manželku, prosím tě?
3: No to se může, to se prý musí.
0: Jo, takhle?
3: Přímo, no. Já jsem teda přišel, byla tam taková paní pěkná, příjemná, a říká, a mám se svlíknout? A říká, no, musíte. to já jsem dal gatě důle, už jsem ležel v bahně.
0: Já to byla procedura, ne, že si zakopnul tady, jak dělají ten teplovod a padnul si tam.
3: To byla procedura. No.
0: Ano,
3: procedura,
0: tak další
3: no.
0: Lázeňský host, Pavel Zedníček. Pavlík, jsme rádi, že jsi dorazil. No pozor, budou přicházet další. I dneska se v tobogánu samozřejmě bude hrát a zpívat. No a já jsem vybral zpívačku, která pro mě taky k Luhačovicím patří, protože já mám tu velkou čest moderovat každým rokem tady v Luhačovicích na tomhle místě Silvestra. Proto, když je tady horko, pro mě je to takový jako neskutečný. A jeden z těch nejkrásnějších Silvestrů byl v tandemu se zpívačkou. Ano, líbá mě Zeza, vy to teďka nevidíte, ale ona je roste. Na ty leta vypadá skvostě. Hned to budete mít šanci vidět. Dámy a pánové, vlastně i hvězda letošního Luhačovického plesu, Heidi Janků. Krásné dobré dopoledne. Heidi, a já myslím, že rovnou můžeš dát první písničku, ať to tady rozjedeme v přímém přenosu z nádherných květnových Luhačovic. Jaroslava Obermajerová, Pavel Zedníček a u mikrofonu Heidi Janků.
4: Toto funguje. Dobrý den vám všem. I u, jsem chtěla říct, u televize, ne i u rozhlasu samozřejmě.

0: Děkuju.
1: Týmem přenosu z Luhačovic, nádherných sluních. Praží nám sem sluníčko, posaď se u nás, Heidi. Samozřejmě, tohle je Heidin velký nový hit. Heidi, ta písnička je nádherná, má jednu strašnou nevýhodu.
0: Ano.
1: Nezbavíš se jí. Jako posluchač. Já když jsem jí slyšel prvně, on je k tomu ještě nádherný klip. To si budete zpívat dneska celý odpoledne. Hele, až se budeme rozcházet ve 3 ráno z místních barů, budem si to pořád zpívat.
0: No, nevím, jestli to ještě nepředčí jedna píseň, ale uvidíme. No,
1: tu dáme taky.
0: Uvidíme.
2: Já vím, která, načančám.
0: Musí prozradit. No uvidíme. No jako možná ráno ve 3 v baru, možná to na čančám bude lepší. No.
1: Já myslím, že v každém ráno. Heidi, prosím tě, kromě toho, že jsi teda byla velkou hvězdou silvestrovského večera vlastně už před 2-3 lety.
0: Tři roky to jsou.
1: Že jsi tady zpívala letos na velkém lázeňském plese. Co tebe pojí s Luhačovicemi? Je toho víc? A nebo jenom tak jako profesně, že přijedeš, zaspíváš, odjedeš?
0: No tak tím, že pocházím z Moravy, i když ze severní Moravy, my jsme tady na Všemině kousek měli pronajatou chatu. Takže my jsme do Luhačovic jezdívali docela často, tak jakože na výlet a tak, na procházku. Takže mě tady pojí vlastně ten kraj, tady ten kraj je krásný a tu chatu jsme měli pronajatou několik let, asi 6-7 let, takže my jsme tady byli stálými hosty.
1: Aha, a ty jako lázeňačka, že Pavel ten už měl lávový kameny na hlavě všude, měl už i tajskou masérku, tady Jaruška hubla v bazénu. Co ty?
0: No já jsem taky byla v bazénu, včera večer jsem si byla zaplavat.
1: Fakt jo?
0: Ano, byl je krásný bazén tady v našem hotýlku, ale já zase jako lázeňský host nejsem úplně nejideálnější. Já nemám ráda, když na mě šahají cizí lidi.
1: Vidíš to a působíš dojmem, že... Teda promiň,
0: já působím to jiným dojmem, já to vím.
1: Ale já bych řekl, že ty jsi ta, co se právě, víš, nechá hýčkat a ne. Masírovat a... Ne?
0: Ne. Já jsem ta, která hýčká.
1: Jo, čili ty jsi lázeňská, že ty masíruješ.
0: No tak chtěli by to někteří rodinní příslušníci.
1: No tak
0: příslušníci.
1: Třeba by tě tady v Luhačovicích vzali, rozumíš tomu? A že by byla, víš, jako masáž lávovými kameny, jako masáž Heidi Janků.
0: No víš co, ono nebylo k tomu daleko, protože já po maturitě jsem nevěděla, co budu dělat. Než jsem udělala konkurs k Pavlu Novákovi do kapely a odjela jsem s ním do zahraničí, tak jsem se hlásila na střední takovou jako nástavovou školu na rehabilitační sestru. Takže ono, já jsem k tomu neměla zas až tak daleko, abych třeba tady v Luhačovicích někdy masírovala, třeba až nebudou lidi chtít poslouchat, když se na čančám začnu masírovat, no.
1: A nebo to budeš zpívat ještě během té masáže.
0: A nebo já vás na čančám, já vás...
1: Se líbí, jak během tohoto pro rozhlasové posluchače ukazuješ, jak hněteš ty špičky, víš, jako krásně,
0: ano,
1: tak...
0: Ano.
1: Zamluvám si
0: já
1: první
0: vím,
1: masáž.
0: Jak se to dělá, já vím, já to pozoruju, ale fakt nemám ráda, když na mě ti cizí lidi šahají, no.
1: No tak já nevím, tak se s tím masérem nejdřív seznám. Víš, jako musíš přijet o den dřív, seznámit se, už to nebude cizí člověk?
0: Když mě ten jeden den asi nebude stačit. Já fakt vypadám a působím jinak, ale já na to seznamování...
1: No a kdyby tě masíroval Ivošek, to zase nemusíte jezdit do lázní. To je vlastně pravda, to můžete sedět doma v Uříněvsi a masírovat se vzájemně.
0: No a u nás je to vzájemně tak, že já začnu a pokračuju a už není nic jiného.
1: A to bych tady nerozváděl přeci, no, ještě nebylo.
0: Nemyslím to masírování jakože navzájem.
1: Já taky jsem, ano, taky, pochopil
0: jsem.
1: Tak
0: jsi to myslel.
1: Samozřejmě. Tak tvůj vztah k lázeňskému městu už známe a já jdu zvát dál. A teď přemýšlím o tom pořadí. Já to možná ještě přehodím, že maminku vezmeme jako překvapení a přichází, tak Pavel bude 100% vědět, kdo. Já se jenom podívám na to jméno, ať to nezmotám. Opět četníci z Luhačovic, tentokrát Martin Láska a přichází jeho představitel, mladý pan Robert Hájek. Krásné dobré dopoledne. Roberte, vítej v toboganu. A aby se nám to krásně propojilo a spojí se nám to ještě, no to uvidíte, přichází i jeho maminka, herečka Jarmila Švehlová. Jarmilko, krásné dobré dopoledne. Vítej tady v toboganu i ty. Roberte, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
1: Ano, Heidi tady dá i mikrofonek, ať má i maminka, ať máte tak jako rodině mikrofony.
3: Děkuji.
1: Strašně mi připomínáš, to už jsem ti kolikrát chtěl říct, Roberte, toho prcka, jak hrál v Machovi a Šebestový toho Macha, to byl ten malinký, roztomilej, sladoučkej kluk, je ti strašně podobnej.
3: No, tak to je náhoda.
1: Jak je to dlouho, prosím tě, co? Ty jsi od té doby jako zmužněl?
3: 16 let.
1: To je 16 let už.
3: Teďka to bude 16 let.
1: Prosím tě, to bych řekl teda mý. No jo, letí to, letí to. Tak prosím tě, ty a spojení s Luhačovicemi samozřejmě, krom četníků z Luhačovic, a těma možná rovnou začnu, to byla velká bomba, ne? Pro tebe herecký start. Ač už si předtím hrál, tak národ zjistil, že existuješ. A velký úspěch.
3: No víceméně jako v dospělý kariéře to byl první velká zkušenost a role. A myslím si, že se to povedlo docela.
1: No ty, on je.
3: Nechci se chlubit tady, ale ohlasy to mělo pěkný, takže...
1: No jistě, ale takhle nemůžeš být takhle skromnej, no povedlo. Byla to bomba po ohromně dlouhé době seriál, který opravdu vylidňoval ulice. Tvůj vztah k lázeňským Luhačovicím předtím byl nějaký, nebo začal až během toho seriálu?
3: No teda musím se přiznat,

0: Taky čekaj, jo?
1: Hele, kolik se toho točilo tady v Luhačovicích a kolik toho nebylo z Luhačovic? Jako, co bylo autentický? Protože já jsem na to koukal s tím zájmem, že z Luhačovice znám hodně dobře a říkal jsem si, nádraží, jsou to Luhačovice, nejsou. Jak to bylo? Jak to bylo? Kde všude jste vybírali?
2: No, tak
1: ano, Pavlíku, samozřejmě, chopce, taky
3: mikrofon. Pomůžu, tak nádraží tady nebylo, to se točilo v Lednici, ale tady se hotel Popr se točil, to je Bedřicha Smetany.
1: Ano, ano, to jsem říkal, když jsem šel kolem dneska.
3: Ten vstup, tak to byl. No a pak jsme tady běhali po těch lesích a stráních, kde jsme se honili. No a kde jsme ještě byli? Tady jsme taky...
2: Na Klonádě.
3: Na Klonádě, že jo. No a pak ještě vzal, no a na tom starým krásným plaveckým bazénku.
1: Ano, ano.
3: Úžasný, tak tam jsme točili ty lázně starý, takový, jak jsme se tam...
1: Třeba jak vám tady všichni napomínají, ještě tak jako, jak ví, kde jste všude byli.
3: No, ale ono v podstatě moc se tady to nenatočilo. Ono se točilo, vlastně no. My tu stanici jsme měli ve Velký Výteši, v Lesní Hluboké, tam byla ta hlavní stanice a sem jsme dojížděli vždycky na některé ty scénky, no.
1: Ale zase je dobře, že mnohé to do Luhačovic přivedlo. Třeba právě Roberta. Roberte, ty jsi opravdu nikdy předtím nebyl v Luhačovicích? Skandál.
2: Nebyl.
1: Co bys dělal v lázních, to je pravda, no.
2: S Machem jsme se sem nedostali, takže... Sluchátko zase tak nefungovalo.
1: To je pravda.
2: Maminko, jsme se dostali do Číny, takže...
1: Maminko Jarmilko, jak to máš ty? Ty jsi tady dneska, díky tomu ono ještě jedno spojení vznikne, jo? Ale co tebe pojí s Luhačovicemi? Jezdívala jsi sem, znáš je?
4: No, je to moje velká ostuda, že jsem tady nebyla ani já, ani jsem sem nepřivedla mého synka v životě, takže za to se moc omlouvám. Já jsem sem začala jezdit až s divadlem. Byli jsme tady loni v Paříži, bych tě nečekala, tatínku, pokud tady někdo na nás byl se podívat. A je to tady nádherný, moc se nám tady líbilo. A je tady ohromné obecenstvo. No, takže to je asi všechno. I když já teda musím říct, že jsem Moravačka, původem z Olomouce, takže Moravu miluju a nedám na ní dopustit a vždycky říkám, jsem Moravák, nejsem Čech. Tak.
1: Ale fandí Spartě. Já nevím, co já bych jako Sokolová, jako Karlovarák na to řekl, ale jo, máš pravdu. Já, tak...
5: já jsem ze Žižkova.
1: Ano, Morava dneska vítězí, je tady jeden Žižkov a já, co se narodil v Sokolově, v naší hnědouhelné hezké pánvi, ale zase o to raději sem potom jezdím. Jak vy to máte s lázněma? Vy dva, tak Robert už řekl, ale Jarmilko, ty jsi lázeňský typ? Jako...
4: Ne, nejsem.
1: Taky
4: ne. Ne? Ne, ne, ne, ne. Já jsem úplně jako Heidi a strašně si držím palce, když vidím, co říká, protože já přesně tohle to nemám ráda. Já když už teda někde mám odpočívat, tak buď to v lese, někde nahá, kde mě nikdo nevidí, anebo na balkoně nahá, kde mě taky nikdo nevidí. A ani mě nebolí záda, mě v životě nebolely záda, ani páteř, ani hodně jsem popadala, teď naposled jsem spadla do první řady u nás v divadle, když jsme zkoušeli, ale nic se mě nestalo, ku podivu.
2: Já to byl zážitek, no.
4: To byl ohromnej pro Roberta zážitek, protože ono byla tma, my jsme teda, pambu zaplať, byla to jenom zkouška, ale zkoušeli jsme něco, jakoby začátek a naše režisérka říkala, trochu to rozpohybuj. Tak já jsem to rozpohybovala, jak byla tma, tak jsem udělala krok, všichni koukali, nikdo nevěděl, že tady jsem taková, že udělám ten krok dopředu, tak mě nikdo nezastavil a já jsem spadla do první řady tady na prsa a udělala jsem si příšerný výron tady, kdybyste mě viděli, jak teď vypadám. Hrozně.
1: Ano, proto chodí jenom do rozhlasu teďka, ale zase jako hlas máš... Hlas máš pořád krásný. Mně se líbí, jak říkáš, že se nerada dotýkáš cizích lidí a sotva si v divadle a vidíš diváky hub mezi ně.
4: Přesně.
1: Aby si vychutnala tu přízeň. Promiň, já se vrátím k tomu, jako nahá v lese, to má nějaký, jako dovedu si představit jako relaxování v lese, že jdu na houby nebo že sedím na pařezu, ale nemusím se tam slíkat nutně v tom lese. To mě
4: tak napadlo, abych byla vtipná, teda upřímně řečeno, ale...
2: Povedlo se ti to.
1: Jako zní to romanticky, ale musím říct, že od téhle chvíle, až půjdu kdykoliv na chalupě na houby, už se nezbavím toho pocitu. Že jako, jo, že obejdu nějakou Borovici a tam bude zjít na Žvehlová.
4: Já se musím zeptat, kde máte chatu, abych tě tam překvapila.
1: Couráš po lesích, no dobře, tak mně se líbí, že jsme vybrali ideální typy pro propagaci lázeňské péče. Kdybyste vyloženě měli

0: Být na těch brožurkách, tam by bylo nedotýkejte se mě. Ale já bych rád probral téma, protože přeci jenom jsme v lázních, vy jste tady na léčení, většina z vás, žijeme všichni zdravě, že jo? Nějaký takovej jako receptíček, jestli opravdu, Jaruško, prosím tě, ty jsi říkala, že plaveš, ty jsi zhubla dneska za dvě plavání, žiješ zdravě? Máš něco takového, jenom teď všichni pijou ty kombuchy a teď ty byliny takový
1: jako... To jsem slyšela o ty kombuše.
0: Co děláš zdravýho, prosím tě, pro svůj život, že takhle krásně vypadáš, energická furt seš a tak?
1: No, na těch 90 Čech nevypadávej, ale tak jako já vám to řeknu upřímně.
0: Ano.
1: Kouřím od 16. Alkohol mi není cizí, i když ne často, pač hodně řídím.
0: A co to je dvakrát denně, víš?
1: Řidič za volantem má být veselý, ale ne přehánět. No, nedělám nic moc a rozhodně nesnáším bulgur, takový to, tyhle ty, jo, zeleninu, syrovou, to úplně nesnáším. Já nevím, jak je. Ale já mám ráda obložený chlebíčky.
0: Tohle je vyložení lázeňská propagace. S touhle partou já, prosím vás, jedeme turné Jáchymov, Karlovy Vary, Mariánské Lázně a budeme vyhánět lidi ze zdraví výživy. My skončíme u bučku. Takže kouřit, pít, občas si zapalit.
1: Já se snažím to nepřehánět, ale někdy to tak přijde, víš, ten život, jak je strašně, a přijde na tebe slabá chvilka.
0: No a to je furt.
1: A jak to má člověk řešit?
0: No.
1: Jo? A zase teď s tím kouřením, jak nám dávají do sosáku, jo? No, tak to chci teda vidět. Jo. To bylo nepříjemné. Ale třeba se myslej na naše zdraví. Takže to je všechno. Já teda se snažím nejíst sladký moc.
0: No.
1: To jako moc nemusím, když dneska jsem ochutnala, díky vám, koláček. Ale to moc nemám, ale protože to nemám ráda. Já jsem si řekla, že budu dělat jenom to, co mám ráda. A mám ráda masáž zad.
0: Jo.
1: To mám ráda.
0: A může to být okay. Někdo cizí, nebo se nejdřív
1: seznámíš?
0: Může
1: být úplně cizí. Čím cizejší to mě. Ale... no úplně jedno. Nemám ráda zepředu. Zepředu já jsem lochtivá.
0: To se masíruje i zepředu?
1: No prej, že jo, břicho se dělá.
2: No.
1: To se, ne.
0: Jaruško,
1: tak vidíš.
0: A v kterých lázních jsi to byla? Kde tě... Dobře.
1: Moulin Rouge. Já, no tak dobře, jak se to nedělá. I no, to mě, ale záda mám ráda. A nemám ráda bahno. To vám přijdu si jako až špinavá. Bahno nemusím. Ale jinak to mám fakt jako ráda. Já jsem lázeňský typ, protože hlavně, co mám nejradši?
0: No.
1: Nic nedělat. Nevím jak. A mě vám sedne, když nic nemám.
0: No.
1: Víš, když opravdu nic jo. Nemusím. To mi úplně naprosto
0: vyhovuje. Ale ona už jenom třeba, hele, připravená snídaně, jenom jako by to no. Měli v hotelu, že jenom přijdeš a teď si jmeš tohleto vajíčka. No, hele, dneska měli no, takový pánečky, no, taková no. Ona to byla, oni byli výborní. Asi to nebylo zdraví úplně.
1: No to ne, ale je to strašně
0: u toho šestýho už mě to i mrzelo, že takhle nezdravě. Jako, tak jsem to zajet tím volským okem a hned se mi ulevil. A nakonec, hele, ale nakonec tý snídaně jsem si dal řekvičku a rajče a mám pocit, že žiju
1: no,
0: zdravě.
1: Určitě, já jsem taky si kousla hrušky, ale... Ale máš takový, máš mít pytlíček igelitovej a nechat si napak to nezvíš?
0: Já myslím, kdyby se mi udělalo šoufl, jako ne to... Napak.
1: Napak.
0: Napak. Ano, tak to byl zdravý životní styl. Pavlíku, prosím tě, ty žiješ zdravě? Je něco takového, jako chováš se zdravě? Jíš zdravě, cvičíš?
3: Ne, no taky, aby se přiklánili tady k Jarušce, že to je takový, takový hezký, ale tak snaží, občas se snaží, že si říkám, že já bych se takhle, já bych si dělal i číslo z baráku. Já mám tak rád to jídlo opravdu, ale moje Hanča říká, že bych se měl taky žít zdravě nějak, tak občas chvilinku žijem, ale taky to nevydržím dlouho. Hned ty ráno vajíčka a mě zase Paulovka říkala, že musíš mít ráno bílkoviny, že to je první, se tím má začít.
0: No, a to, že... musí vědět, dítě, jak vypadá tato, úžasně no, ona Paulová, Ježišmarja.
3: I když ona člověče, představ si, že ona, to je taková nějaká metoda jakože hubnutí, že oni vezmou ti krev a z toho nějak vypočítají, co máš zdravě jíst, co je pro tebe, pro to tělo dobrý a co je špatný. A jo, ona opravdu začala dělat, pravdou je, že ona musela, když to začíná, tak měla třeba jenom 18 deka nějakého kousek sýra a chleba, to je po dekách, to musíš měsíc vydržet. A je teda fakt, že ona za ten měsíc a půl nebo kolik, ona krásně zhubla a oni odcházejí tu Víš, jako tuky ti to sebere a začala mi to tělíčko a takový, no takže to je, prej, to je dobrý, no ale člověk to asi
0: ale tak, musí dobře, mít... ale když vidíš ty lidi, co vypadají dobře a teď slyšíš, co všechno to obnáší, teďka ty gramy, teď do té posilovny, všechno tohle a koukám na ně a říkám, a stojí mi to za to?
3: No, to máš pravdu.
0: Takový, jestli není lepší jako si zvyknout na to, že ten pupek mi roste, no teď pak mi bylo 40, že jo, no podívej, Robert taky už není jako ti, ježiš no. Ukaž to břicho, to... Teď se mi ulevilo, že nejsem zas tak na tom... Ne, no Heidi, jestli tomuhle říká, že nemá břicho, tak řekni o mě, že jsem štíhlej a je to krásný.
3: Já ještě vzpomínám, že jsem se díval nějakého doktora, jestli tam ten doktor vážil asi 150 kilo a říkal, chlapče, poslyšte, máte trošku zvýšené cholesterol, musíte se dávat, musíte tak držet tu dietu a tohleto. A jsem měl koukat, říkal, doktore, kurňavě nemáte cholesterol? Říkal, ne. Vážil 150 kilo, měl sádla na sobě jak svině a cholesterol neměl. Je to rozumné toto? To je nespravedlivé.
0: Je to nespravedlivý, samozřejmě. Nespravedlivé. Proto je lepší to vůbec nezjišťovat. Nezjišťovat, rozlišovat. Ve zdravé výživě budeme za chvilku pokračovat, ale vy jste si možná, já nevím, koho z vás to napadlo, koho to nenapadlo při pohledu na Heidi Janků a na Jarmilu Švehlovou, že dneska tady výjimečně v Luhačovicích dochází k setkání. Já jsem si původně myslel, že je to setkání, které nastalo po letech, že už se ty dvě setkali. Ne. Viděli se, minuli se. Už víte? Ano, Hanička Kousalová krásně napovídá. Babetka se píchla. A pozor, světoznámá, úžasná, milovaná pohádka, kterou určitě všichni znáte. Co takhle svatba princi? Princezna Babetka, která tam samozřejmě i zpívá, ovšem hlasem Heidi Janků. Čili máme tady dané dohromady, ano, princezna se nám rozdvojila a obě přišly dámy, Heidi.
2: Jarmilko, přišel jenom hlas.
0: Přišel hlas i podoba. Vy jste se opravdu nikdy během toho natáčení té pohádky nebo potom neviděli?
4: Ne,
5: neviděli.
4: Neviděli.
2: My se vlastně vidíme dneska tak jako in natura poprvé v životě.
5: My dneska vedeme spolu poprvní dialog.
2: Ano. Já hlas, ona podoba.
5: A já jsem strašně ráda, protože já mám Heidi moc ráda a hrozně ji obdivuju. Děkuju.
2: Já zase se musím přiznat, že když jsem viděla tu pohádku poprvé, že mě bylo líto, že do toho hlasu neobsadili někoho jinýho, protože mně připadalo, že ten můj hlas k vám, Jarmilko, vůbec nejde.
5: To by bylo fádní.
2: Ale právě. Zase na druhou stranu, já vám děkuji, že to tak hezky stvárnila, protože já mám do dneška jako mega hit.
0: Hele, ale řekněte mi vy, princezno jedna, která z vás dvou měla větší podíl na úspěchu té princezny? Ta podoba, Jarmilko, ty jsi to oddřela, celý jsi to odehrála, odmluvila, že jo, šila jsi tam, loupala brambory, pak přijde Heidi, dá jednu písničku, frk a je to hvězda.
5: No, tak já jsem to jenom odklapala pusou, tu písničku, že jo, ale ona tomu dala výraz a šmrnc a vlastně díky tomu si myslím, že si ji lidi zapamatovali.
2: No já pohádku. Si teda myslím, že to je trošku jinak. Ale to není nic proti ani tady Jarmilce, ani mně. Já když jsem tu písničku naspívávala, tak jsem samozřejmě věděla, že to je do nějaký pohádky a moc jsem o tu píseň nestála, protože bylo to v době, kdy jsem jezdila s kapelou koncerty a tvářila jsem se jako rocková ostravská zpěvačka a najednou tak to mi přišlo takový divný. My jsme to i s kapelou hrávali sice, ale jenom jako přídavek, taková jakože sranda navíc. A vlastně ta písnička se stala hitem, podle mě, až po revoluci, až v 90. letech, kdy k nám do České republiky přišel fenomén travesty show. Já si myslím, že všichni travestiáci začínají písničkou, když se nečenčem.
0: Tak vidíte, jaký hit zazní dneska živě tady u nás v Tobogánu. Ale dobře, tak ať si princeznu připomeneme, Babetku, tak Heidi samozřejmě zaspívá tuhle tu úžasnou písničku. Jarmilko, ale o tu jednu větu, tady jak říkala krásně Janička, my to tak umíme říct, Babetka se píchla, ale ty to umíš tak nádherně, kdybys nám jenom tuhle tu jednu větu připomněla.
5: Jejda, já budu muset trošku nasadit hlasem.
0: To je on.
5: Babetka se píchlo.
0: Je to ona. Dámy a pánové, princezna Babeta, Jarmila Švehlová, které svůj hlas před lety propůjčila Heidi Janků.
6: Teď já.

0: milí diváci, milí posluchači, tohle byla nečekaná světová premiéra, kdy vám Čančáni zaspívali hlasem společným Jarmila Švehlová a Heidi Janků. Teda těšil jsem se na to, že se setkáte, netušil jsem, že to bylo poprvé, ale že z toho vznikne takováhle rarita, tak to je teda, je, to se zapíše do dějin toboganu. Já jsem rád, že je tady
1: i Jaro... Máte vysílat na Silvestra.
0: No jistě, ne, no, my ještě uděláme Silvestra, protože s naší propagační pěticí po lázeňských městech budeme pokračovat i na Silvestra. Je tady i Jaruška Obrmajerová, Pavel Zedníček, je tady Robert Hájek, propagujeme zdravou výživu tady právě, že? Dámy si vydychnou ze zpěvu, ale Roberte, tak prosím tě, ty ve tvým věku žiješ, kolik tě je vlastně, chlapa se na to může zeptat?
2: 25 nebude v červenci.
0: 25 let. Heidi, prosím tě, jako, ty rozumíš, co mi ty slyšíš?
2: Zajíš,
0: mu 25 a hned se rozjedeš. Robert, máš tady manžela, nezapomeň, prosím tě. No, jistě. Roberte, žiješ zdravě?
2: Ne.
0: Těšil jsem se na to. Čili ani vy mladý, jako ne, nějakou, tak nějaký hříšky, prosím tě, co teda? Nějaký bučíček, výpečky nějaký vepřový?
2: No, to taky.
0: To taky, ano.
2: No, a pivíčko.
0: Pivíčko.
2: No, a tak normálně ponáčka občas taky. No, a tak cigaretku taky občas neodmítnu. Takže to je jako normální člověk. No.
0: Ano, já musím tady říct, prosím vás, veřejnoprávně, že kouření a alkohol škodí zdraví.
2: To je pravda. Ale chutná.
0: Heidi dodala, ale chutná. My dneska nejsme výchovní, ano, omlouváme se radě, ale takové je život, no. Dámy, Heidi, ty přece musíš žít zdravě. Jako ty určitě, že já mám pocit, že ty vůbec nejíš, zdravě jíš a když máš velký hlad, tak se jenom třeba víc nadechneš, nebo tak?
3: Ne. Je pravda, že poslední dva měsíce jsem nasadila jistou dietu.
0: Ano?
3: Ano, protože já jsem si, tak jako já jsem byla vždycky hubená, někdy až moc. Já jsem měla, kdysi měla jsem problém i stloustnout, jo. Já jsem měla nějakých 45 kilo a byla jsem kostnatá, prostě vypadala jsem hrozně. Takže jsem byla vždycky štíhlá, drobná a já jsem si po té 50 se to nějak jakože přehouplo a přestala jsem si připadat jako drobná a štíhlá a začala jsem si připadat jako drobná a podsaditá. Jako teď to už, jako už jsem zase trošku splaskla.
0: Jo.
3: A poradím, teda co držím za dietu. Nedržím dietu, já jím všechno. Já jsem teda masožravec, takže já mám ráda ten buček. Nemám ráda zeleninu. Ovoce taky nemusím. Dám si víno, ale ne hroznové.
2: Já jsem vybral lázeňskou pětku.
3: Teda co nemusím, co vůbec jako ne, mě to nenapadne si koupit třeba čokoládu nebo něco sladkého. Jediný rakvičku mám ráda jednou za čas. Ale jako jinak... To je s věnečkem. Ale tu dietu jenom, abych řekla.
0: No,
3: já jim v podstatě všechno. Akorát jsem vypustila pečivo a chleba.
0: Jo, taková ta z části bezlepková, takový to jako...
3: No, já si dám třeba jako, že na oběd si dám špagety nebo něco takového, kde ten lepek je, já nejsem celiatik,
0: takže... Jasně, ale pečivo teda.
3: Ale pečivo prostě jsem vypustila a jak jsem vypustila to pečivo, tak jsem i tak trošku splaskla. Jsem se tak nějak pročistila, splaskla jsem, teda na váze to není vidět, splaskla jsem asi o kilo,
0: ale
3: pocitově jsem splaskla a hlavně v pase jsem se zmenšila o 3 cm.
1: Tyjo, to je dobré.
0: Prosím tě, no jestli ti to stálo za to?
3: Stálo.
0: Krásný, krásný, no. Ale jsou herečky, kterým stačí si večer ráno zaplavat a Jaruško v pase to je minimálně 30 pryč tohleto.
4: Já to neměřím.
0: No ty bys mohla točit...
4: Já jenom přemýšlím, jak strašně není dobrý buček bez chleba. Jinak jako jo.
3: Jsi Jaruško.
0: Heidi, ale já možná teď mě napadla, jako, protože vím, jaká jsi kuchařka, jo? Tak mohlo, ty bys mohla držet takovou dietu, že bys jedla jenom to, co sama uvaříš. Ale to zase by hrozilo, že zemřeš hlady, takže...
3: Ne, pozor. Já umím asi 4 jídla.
0: Ale nevaříš
3: je. Ne, ty umím perfektně, ale právě já to nevařím proto, že když to já neumím uvařit jenom pro dva lidi, že jo? My jsme doma sami dva. No. Já to neumím, takže já vždycky se netrefím a uvařím pro tři, pro čtyři, pro pět. A pak to všechno sežeru. Protože to, co uvařím, mě chutná.
0: No samozřejmě.
3: Ale jenom mě.
0: A Ivoše chodí po hospodách.
3: Ivo vždycky říká, nevař mě dneska dobře.
0: Je pravda, že ve chvíli, kdy Heidi sundává kastrol z plotny a jde nandavat, Ivošek už si volá preventivně houkačku, ale... Jarmilko, ty žiješ zdravě, přece určitě jako nějakou, schroustneš nějaký lupínek nebo něco takového.
5: Já vidím, že s Heidi jsme se opravdu minuli v životě, protože ona mě úplně mluví z duše. Tak já to asi tak podobně dělám jako Heidi, ale ne, že bych se po ní chtěla opakovat, to ne. Ale já opravdu jsem přišla na to, že když se nejí ten chleba a ty housky, tak se může jíst v podstatě úplně všechno. Ale já ještě na rozdíl od ní, ale mám ráda zeleninu. Nebo si to myslím asi, protože vždycky mám takovej hlad, že to tou zeleninou musím trošku jaksi zhodnotit. Ale zase, když mám chuť na čokoládu, tak jako v rámci té štíhlé linie si řeknu, dobře, asi dneska s ním celou čokoládu, ale pak už teda nic, no. Takže já to takhle kompenzuju strašně nezdravě. Takže to je moje životospráva. Ale musím říct ještě jednu věc. Já teda docela taky ráda vařím, ale zase teda ne, že bych moc ráda vařila, to bych se teda nechtěla přetvařovat, ale já něco uvařím, pak přijde Robert, třeba náhodou k nám a ochutná to a řekne, mami, prosím tě, jdi pryč, jdi od toho. A teďka začne, co tady máš? A říkám, no nic moc, čověče. Tak dobrý, no, tak co máš? Tak. A teď to dovede tak okořenět a tak dochutit a udělá takový žrádlo dobrý. Ale takový strašně dobrý jídlo, že potom se teda najím i já, no a je po každé dietě.
0: A šoupneš si k tomu chlebíček a je to. Ne? Já vidím, že jsme to krásně otevřeli a vlastně i ta výživa, ty dobroty patří k tomu pobytu v lázních. Přece přijedete do lázní a odpoledne dortíček na kolonádě, že jo, nebo něco. To hřešení k těm lázním malinko patří, tak myslím, že jsme vás možná namlsali a že třeba vy, kdo nás posloucháte doma, už něco klohníte na plotně dobrýho a za malou chvilku se bude podávat už sobotní oběd, no? A Pohled na hodiny říká, že my se pomalu budeme loučit. Závěrečná otázka. Velmi stručná pro naše dnešní hosty, než bude poslední písnička. Co vás čeká dneska odpoledne? Zůstáváte tady v Luhačovicích, jdete plavat nebo na něco dobrýho, na oběd? Ať si dovedeme představit, jak vy strávíte to dnešní otevírání pramenů. Kde začneme? Robert má mikrofon. Co tě čeká dneska odpoledne? Co jste naplánovali s mamčou?
2: My jedeme do Brna, protože v Brně má Česká televize den otevřených dveří, takže i s Pavlem se tam ukážeme a něco podepíšeme a setkáme se s diváky a s návštěvníky a pak pojedeme, nebo já pojedu do Prahy i s maminkou.
0: Ano.
2: A...
5: No, Roberte, já nevím, jestli tam nezůstanu ještě.
0: Jak tam nezůstaneš? Tak, no, takže... Nevíš, jestli tady nezůstaneš? Co tam v Brně? Tak, ano, tak, čili to je vlastně ano, pozvánka ano. Na den otevřených dveří. Pavlíku, a ty taky přijíždíš s Haničkou do Brna?
6: Ano, my přijíždíme taky do Brna na ten den otevřených dveří. Tam si možná oblíkne uniformy z četníků a pozdravíme tam diváky.
0: Je, tak ano, pozor, vy, pokud jste blíž do Brna než do Luhačovic, zajděte se na ně podívat. Heidi, co čeká tebe dneska odpoledne?
3: No, protože je tady krásně, tak já bych tady ještě chvilku zůstala v Luhačovicích. Ono to počasí vyšlo, už na to jaro čekáme všichni jako na smilování, tak já určitě ještě pár paprsků jako naberu. Ale protože měsíc květen je v naší rodině takový, jakože hodně o narozeninách, tak my se budeme potom muset asi přesunout s manželem do Lanškrouna, kde naše pravnučka slaví dneska 7 let. Takže budeme muset ještě trošku jakože slavit.
0: Ty tady mluvíš o tom, že jsi zhubla 3 cm v páse a přitom už jsi prababička.
3: Trojnásobná.
0: Hele. Trojnásobná prababička. Jaruško, co čeká tebe? Co čeká tebe? Zpátky do bazénku a nebo někam
4: ne,
0: na ten...
4: Už ne, protože já musím zítra být někde v babičině Udolí na otvírání hereckého muzea.
0: Ano.
4: Takže já si sednu co nejdřív teď do auta a budu se modlit, aby D1 měla jenom 3 bouračky a ne 10, jo, až tam jsou furt. Takže asi tak 10 hodin pojedeme do Prahy, abych dostihla do toho zítra náchoda. Takže já mám, jako je mi líto, že tady nemůžu zůstat díl, ale budu muset odjet. No, ono na D1, jak je pěkně.
0: Ne, tam je krásně. Můžeš se projít v lese, No a my tady zůstáváme až do zítřka, takže se ještě určitě dneska tady v nádherných slunných Luhačovicích potkáme. Dámy a pánové, Heidi, poprosím ke stroji, ano, závěrečná píseň je připravená a z dnešního toboganu z přímého přenosu z Luhačovic se s vámi loučí Jaroslava Obermajerová, Pavel Zedníček, Hans Gebert, Martin Láska, Robert Hájek, Jarmilka Švehlová, princezna Babetka a taktéž princezna Babetka Heidi Janků. No a vy víte, že tobogan se teď v květnu rozsesoval, takže za týden v přímém přenosu z Litomyšle a pozor, z gastroslavností Magdaleny Dobromily Retegové, tam mají žrádla vždycky, tam se těším taky moc, bude tam Kateřina Macháčková, Dita Pecháčková, prezident Asociace kuchařů a cukrářů Miroslav Kubec a zpívat nám k tomu bude živě Eva Pilarová se svými hudebníky. Máte se na co těšit, takže my se přesouváme pomalu do Litomyšle. Od mikrofonu se loučí a krásný víkend přeje Aleš Cibulka. Přijeďte sem do Luhačovic, je tady krásně. Heidi Janků.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Televizní, filmová i dabingová herečka a také oblíbená komička a vypravěčka Jiřina Bohdalová slaví v těchto dnech své 95. narozeniny. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a my přejeme paní Jiřině Bohdalové všechno nejlepší.
2: Co děláš, to dělej rád. Tak to byl v rozhlasovém programu druhdy velmi oblíbený zábavně hudební program, kde se střídaly písničky a vyprávění pozvaných hostů. Jedním z nich byla také herečka Jiřina Bohdalová.

Dále. No prosím, dále. Za dveřma nikdo. No to jsem blázen. Co je to ve vzduchu? Co to voní? Aha, už mi to došlo. Na dveře ťuká jaro.

Vypučí ořeší, každej si zahřeší, ať je to holka nebo kluk, je tady jaro, ťuky ťuk. Tak já se vám přiznám, že se na jaro těším bez ohledu na pučící ořešáky nebo inzerovaný hřešení. A těším se moc. Na ten zázrak přírody, na zelený zahrádky, na kytky v trávě, na svěží jarní rána. A víte, na co se ještě letos těším? Na to, až se poprvé zazelenají ty lípy na nové pěší zóně, vybudované uprostřed Prahy. Pak asi teprve oceníme půvab a eleganci těchto míst. Já jsem se ve večerní Praze dočetla, že těm krásným lípám, které krášlí ulice na Příkopech, Můstku a Národní třídě, je, představte si, už 20 let. To znamená, že se už před 20 lety našel, bych řekla, předvídavý hospodář a pracovitý zahradník, zkrátka plánovač a praktik, kteří založili tuto alej. No, a ty lípy pak 20 let rostly někde v přírodě a trpělivě čekali, až se vyklube metro. To bude krása, až se poprvé zazelenají. Protože lípy, no, to přece pro nás Čechy nejsou jen tak ledajaké stromy.

Tak máme březen a říká se březen, za kamna vlezem. A protože je měsíc knihy, vezmem si za ty kamna sebou i knihu. Ale pane Chaloupka, co to vidím? Vy za kamna lezete s vkladní knížkou. To přece není ta pravá a ušlechtilá březnová četba. Styďte se. Co říkáte? Že jste spořil? No, jen aby. No, tak a teď se rychle přiznejte, co čtete, kolik toho čtete, jak čtete a čtete-li vůbec. Já si teď například s velikou chutí znovu přečetla úsměvnou knížku Betty McDonaldové, co život dal a vzal. Tahle knížka mě vždycky příjemně naladí. Už protože se hlavní hrdinka v životě honí snad ještě víc než já a přitom nestratí smysl pro humor. Já mám vůbec slabost na knížky, které člověka polaskají, které dodají až do bytu dobrou náladu, pohodu a radost. No ale proč o tom mluvím? V dopisech se mě totiž ptáte, co ráda čtu a kterého spisovatele mám nejraději. No, ono je to moc těžké vyjmenovat. Já mám literárních lásek moc, od klasiků přes současné autory naše i světové. Ale v poslední době jsem pro sebe objevila jednoho současného básníka. Ano, ano. Schválně zkuste hádat jeho jméno. Pozor, začínám. Mám tě jako ráda a to není hec. Uděláme spolu z lásky bezva věc. Máš mě jako ráda, mám tě jako rád. Uděláme spolu z lásky doktorát. Až nám někdy city nudou ochoří, bude se nám hodit, že jsme doktoři. Poznali jste? No ano, je to Jiří Žáček. Já mám pro něj velikou slabost a vám ho doporučuju. On totiž stojí za pozornost. Umí.

to vidím víc a víc, že rosa nikoho nebaví. Snad, že je příliš čistá, nebo snad, že studí. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nudí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž, že trocha poezie nikoho nezabije.

Snad, že je příliš čistá, nebo snad, že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž, že trocha poezie ní.

Co už se stalo, stalo se, můžete klidně zívat. Rosa se přesto jen cítí.

Ve spoustě dopisů se mě samozřejmě zase ptáte na veselé historky kolem divadla. No já se nedivím. Ona totiž panuje taková představa, že co herec, to veselá kopa a co představení, to humorná kratochvíle. Ať už se hraje, co se hraje. No jo, ale praxe je úplně jiná. A chvíle, kdy se podaří dobrý fór, jsou vzácné a taky drahé. Protože za každou neplánovanou legraci, která by pokazila představení, se platí pokuta. Já za svůj život platila už párkrát, ale musím říct, že nelituju. Ty pokuty stály za to. Tak například v divadle ABC jsme kdysi hráli takovou konverzační komedii. Jmenovalo se to Byli jednou dva. Hlavní role hráli Miroslav Horníček a Miloš Kopecký a režíroval to Jáno Roháč. Výborný člověk, výborný režisér. Léta žil v Praze, ale důsledně mluvil svou rodnou slovenštinou. No a já v této hře obdržela jednovětovou roli. No, jednovětovou roli. Jednovětový štěk. Měla jsem pouze ohlásit. Jsem sekretářka Kafková. A proto mě udivilo, když mi Janko Roháč povídá, já vám zaručujem, že budete mať úspěch na otvorené scéně. No to mi bylo divný. Za co bude ten potlesk na té otvorené scéně? No pochopila jsem to hned, jakmile jsem spatřila kostým. Tedy to, co mi připravili do role sekretářky v těch místech, co je hrudník, bylo něco nepředstavitelného. Tam byly takový dva matrhorny. Na klávesnici psacího stroje, no to bych vůbec neviděla, ale ona asi tato sekretářka na psaní moc nebyla. Ale za to jsem si na tu věc, na hrudi, mohla klidně položit tác, to abyste měli představu, tác, na tác kompletní oběd a pohodlně poobědvat. Takový to byl přímo přírodní úkaz. No když to na mě natáhli, přepadávala jsem trošičku dopředu a marně jsem žádala, aby mi dali na záda batoh. Nedostala jsem ho, ale přesně podle slov režiséra Roháče jsem skutečně na otvorené scéně měla vždycky potlesk. Stačilo přijít, postavit se z profilu, vypnout ty dva matrhorny, no a nastal potlesk. Hru jsme hráli mnohokrát a já se začala kapíček nudit. A napadlo mě, že zkusím takovou, no, takovou lumpárnu, že těm dvěma borcům, Horníčkovi a Kopeckýmu, na jevišti připravím jedno parádní odbouchnutí. Tak jsem zakoupila pružná obinadla, vyházela jsem ty vycpávky z těch matrhornů a před výstupem jsem se tím obinadlem sešněrovala. Umíte si to představit? No prostě udělala jsem ze sebe chlapečka. Takovýho chcípáčka s vpadlým hrudníčkem. No, pravda je, že ten večer diváci v sále poprvé mlčeli, nikdo se ani omylem nezasmál, ani nezatleskal, asi hubených sekretářek je všude plno. Za to ti dva, Horníček a Kopecký, napřed stuhli, pak zezelenali, pak sebou všelijak začali cukat a nakonec se rozeřvali smíchy. A ten jejich smích, to jejich krásný odbouchnutí, mi pak vynahradilo náklady na pokutu, kterou jsem musela zaplatit.

Pani Červenková z Kladna mi v moc pěkném dopise připomněla babičinu krabičku. Je, babi.

Věci z památníku, který měla maminka pečlivě schovaný. Byl to památník z vojny, kde táta jako mladý junák psal i verše. Samozřejmě mamince. Bylo tam například napsáno: v růžích jest láska, v konvalinkách žal, ve vzpomínce na tebe Fanda to psal. A kolem těch veršů obkroužil girlandy růží. No, režisér Podskalský přímo jásal, když tu krásu spatřil. A právě na každém začátku babičiny krabičky byla některá stránka tohoto památníčku. A zase tatínek, když zjistil tuto literární krádež, chtěl na mě prosím půlku honoráře. Mezi námi nedala jsem mu nic. Pořád se velice líbil a chodili mi moc krásné dopisy. Třeba: paní Bohdalová, zařiďte v televizi, aby babičina krabička byla vysílána aspoň o hodinu pozdějc. My se s mámou rozkurážíme a vypijeme 2 celé flašky. Kdyby to bylo pozdějc, tak by nám stačila 1 a nelezlo by nám to tolika do peněz. Nebo jeden předseda JZD mi napsal: musím kvůli babičině krabičce číst pečlivě televizní časopis, protože kdybych vyhlásil schůzi v době, kdy jde babičina krabička, nepřijdu na tu schůzi ani já sám, a to jsem prosím předseda. Nebo jedna nabídka přišla taky v růžové obálce. Jiřinko, stálo tam, čekám vás v úterý. Přijeďte dopoledne, to jsem doma úplně sám a můžu se vám věnovat. Bába totiž tou dobou jezdí do města k doktorovi. Tak vidíte, kolik šancí díky popularitě starých lidových písniček a díky televizi může člověk mít.

No a nakonec letem světem. Otázka, odpověď. Tak, kdy jste se naposled zasmála? Ptá se mě Jan Bláha z Brna. Pane Bláha, proboha vás prosím, proč říkáte naposled? Já doufám, že to bude ještě nějakou dobu trvat, než se zasměju naposled. Paní Milena Niklová z Prahy mi položila moc krásnou otázku. Dávejte pozor. Vím o vás, píše mi, že sbíráte hrníčky. Jestli pak k ním sbíráte taky dušičky? To je opravdu krásná otázka. Ale to víte, paní

Nikoláže sbírám. Každý buclák do mé sbírky nese tak trochu i dušičku člověka, který mi ten hrníček dal nebo prodal. Protože takový starý hrníček, to je přece celá historie. To je tak trochu i pohádka. No a to všechno já mám moc a moc ráda. Sběratelství se zase týká psaní pana Kašpara z Ústí. Moc pěkně mi píše o své sbírce kuchařek a ptá se mě, jak jsem se sběratelstvím kuchařek daleko já. Víte, pane Kašpare, já kuchařky nejen sbírám, ale představte si, já podle nich především vařím. Pro mě je každá nová kuchařka, a může být i promaštěná a ohmataná, něco jako nepřečtená detektivka. Prostě nádhera. No a vidíte, to je krásný závěr. Za chvíli je přece oběd. Tak se nešiťte a uvařte si něco moc dobrýho. Třeba i z té nejumaštěnější kuchařky. Tak dobrou chuť a naschledanou za měsíc.

Vážení a milí přátelé, rozhlasoví posluchači, děkuji vám hned v úvodu za milé lístky, psaní a psaníčka, které mi posíláte. A taky za jeden, pozor, za jeden pivní tácek. Pokud vím, pošta pivní tácky nebere. No nebere, ale tenhle vzala. Tak kdo pak mi ho posílá a co mi píše? Tady je to. Jiřinko, prosím vás, přiznejte se, kolik vypijete piv. My se s kamarády vsadili, já typoval 3, tak mě nesklamte. A píše to, moment, Mirek Bečvář z Kladna. Jo, Mirku, tak to jste vedle jak ta jedle. Tu sázku jste projel. V pití piva jsem já čistý amatér. Já spím tvrdě už po druhým deci. A to mi pivo do decek, představte si, nikde nechtějí nalejvat. Ale hlavu vzhůru, Mirku Bečváři, příště vás určitě nesklamu. Ovšem, musíte se nějak rozumně sázet. Třeba kolik přečtu knih, nebo kolik najedu kilometrů, kolik napletu svetrů, no, tak něco. Jo, a když už jsme u toho pití piva, ono se vůbec často nafukuje, kolik toho herci vypijou. A vypadá to tak, že spoustu svýho času prožijou v restauračních zařízeních. Pravda to není. A to vůbec nechci dělat svému stavu advokáta. Řeči vznikají asi tím, že je na nás herci jaksi víc vidět. Že prostě nejsme anonymní. A lidi, no lidi to víte, mají velký oči. Tak je to, no. A vedle zmíněného, tedy pivního tácku, mi přišly tedy opravdu pěkné a upřímné dopisy. Abych alespoň někoho jmenovala, tak poděkování patří Heleně Bartákové ze Zábřehu, Nadě a Jiřímu Jungovi z Lična, paní Síkorové z Domova důchodců v Ďáblicích Praze, Taky děkuju Editě Sudové z Karolínky, paní Dudové z Karlových Varů, Jarmile Chamradové z Kunčic, Františce Škarkové ze Želetavy a dalším a dalším pisatelům a pisatelkám. Pisatelek bylo víc. K vašim nápadům a historkám se určitě vrátím a mám takový pocit, že než všechny ty dopisy přečtu, utřídím a odpovím, že spolu budeme snad do Vánoc. Cože? Že je to i vaše přání, ano, tak to je fajn, to mi dělá radost.

Vedle lístků, korespondňáků a jednoho pivního tácku jsem dostala i balíček, no, ve kterém bylo, představte si, perníkový srdce. To srdce jsem nesnědla, ale hřebíčkem jsem ho přiklepla na dveře garáže. A víte proč? Protože je na něm takový kouzelný nápis. Proč si mě odříkáš? A to já si odříkám. A hned vám řeknu proč. Protože kdybych si takový perníkový srdce neodříkala, tak bych byla za chvíli jako sud. No, já totiž sladký strašně ráda. A dobrý perník, ten stojí za hřích. Takže můj milý dárče Jiří Světlíku z Prahy, jsem moc ráda, že jste si zrovna takhle na mě vzpomněl. Teď vejdu do garáže, kouknu na srdce, na nápis a hned si vybavím spoustu věcí. Věrnost, dietu, no a pak taky mý milovaný poutě, o kterých jsem už tady mluvila. A teď bych se ráda zeptala vás ostatních. Už jste byli na pouti? Jestli ne, tak je to chyba. Protože kdybyste na pouti byli, mohli jste někomu udělat stejnou radost, jako udělal pan Světlík mě. A navíc byste se mohli svíst na horský dráze, nebo v tunelu hrůzy, nebo jít na centrifugu. A nebo byste mohli jít taky na bušta. Vyjde to levnějc a může vám být taky špatně. Ale teď už bez legrace. Choďte na poutě, přátelé. Vychutnejte tu báječnou atmosféru, dokud ještě tyhle lidové zábavy mají. Nestyďte se za návraty do dětství. Klidně si kupte cukrovou vatu, žužu a turecký med. Vystřelte si růži a vystřelte si ze sebe. Poněvadž a teď ruku na srdce, kde jinde máte tuhle krásnou šanci?

čista jasna, kde se vzal, tu se vzal a byl tu kousek po kuse, zhon a křik, tak jako v cirkuse. No ne, co to? Vozy, prkna, látky, alačky, dráty, lana, šrouby a matky, zvěř a lidi z matek na zmatky. Teď

0: szli, aż ci w tyle serce poskoczy, teď jde o to. Mít dost času a mít tačky, na marcipane, na žvejkačky, aby slyšel domů plačky, že si neměl na houpačky. Flašineta, buben s trumpetou, silnice a bouda s ruletou, vivarium s želmou stoletou, no ne, co to? Zápasníci a turek s medem, jasnovidec, který ví předem, co dovedem a co nedovedem, teď jde o to. Vybrat si, co srdce ráčí, vědět, na co kapsa stačí, koupit si srdce nejsladší, tomu srdci dát, co ráčí. A s tím srdcem jít pak v domovu, cestou najít starou podkovu, čtyřlístek, pavouka a sovu, to mi stačí.
1: V dopisech jsem našla takovou zajímavou otázku. Poslala mi paní Helena Stárková z Tábora. Ptá se mě, jestli jsem chodila do tanečních a jestli umím tancovat. No, odpovím popravdě, nic nezatajím. Do tanečních jsem chodila, a to dokonce i tancovat. Za mýho mládí byly taneční snad dokonce povinný. A i kdyby nebyly, tak moje maminka by si tuhle příležitost určitě nedala ujít. Já jsem do tanečních přišla už tedy trošku připravená ze špičkového baletu. Z kurzů paní Niny Gordon Mládkový. Ne, nelekejte se, to je docela seriózní jméno. Ano, jmenovala se opravdu Nina Gordon Mládková. No, proti tomu špičkovému baletu měli ty taneční určitou výhodu, že v nich člověk mohl tancovat na celých nohách, nejen na špičkách, ale to víte, svý úskalí to stejně mělo. Šaty, rukavičky a hlavně účes. Maminka si přála, abych byla přímo špičkově krásná. A tak mě vyhnala k holiči. Až do té chvíle mě stříhala sama. A protože v civilu jsem měla vlasy, jak se říká, samou loknu, teda lépe řečeno, jak se zpívá v té pěkné písničce, a v dětství jsem prý vypadala jako, možná, že jsem se vám už chlubila, jako Shirley Temple, tedy aspoň mamince to tvrdili. Vy mladší určitě tu zázračnou filmovou holčičku nemůžete znát, ale vy starší jistě u rozhlasu teď slzíte, jak byla krásná. Samá kadeř, samá lokna, prstýnek na prstýnku, a to všechno, prosím, na hlavě. A podobný úkaz, a taky na hlavě, jsem měla i já, holka z Vinohrad. Ale maminka si přesto vzala do hlavy, že k holiči musím, že získám. No, řeknu vám, získala jsem. Získala jsem takovou ránu, že by zastavila vlak. Místo desítek kudrn jsem měla na hlavě jednu jedinou vlnu. Začínala asi tak vpravo u čela, táhla se líně po zadní straně hlavy a vykoukla docela vlevo u ucha. Představujete si to? Jo? Už to máte? Ne? No tak já vám pomůžu. Vypadala jsem prostě, jako bych právě vypadla z nedělní bábovky. Ale to všechno ještě šlo. Pravý drama v tanečních na mě teprve čekalo. A než vám to povím, prosím režii o nějakou stylovou hudbu. O něco do tance. A nestyďte se, tancovat se dá skoro všude.

To byla muzička, co? To se to kroutilo ve víru tance. No, tak teď to slibované drama. Když už jsme v tanečních probrali valčík, vals, tango, dokonce i paso doble, měl náš taneční kurz prodlouženou, dokonce maskovací. A to je pro všechny frekventanty událost, protože už název maskovací prodloužená slibuje legraci. A jak už jsem řekla, taneční byly událost taky pro moji maminku, která se mnou samozřejmě chodila za garde. Na maskovací prodlouženou jsme kráčeli spolu, ale maminka sebou vláčela poměrně velkou tašku. Musím ještě říct, že moje maminka je taková drobná, malá, prostě takovej střízlíček. V sále Lucerna maminka zaujala místo v lóži a čile se bavila s ostatními gardedámami. Ale po nějaké chvíli i s onou taškou zmizela na toaletě. A z toalety pak po chvíli vyběhnul maličkej, roztomilej, maskovaný zahradníček. No ano, moje maminka. A hned se pustila do tance. Za chviličku mi přebrala všechny tanečníky, ačkoliv si představte, ovládala jen polku a valčík. Pustila se prostě do všeho, co se hrálo. Boogie-woogie, tango, charleston, swingovala. No ta tak swingovala, že na mě šly mrákoty. No ale co na mě? Hlavně na ty její tanečníky. Ty teda nebyly z malého čiperného zahradníčka odvázaný. Vláčeli se s mojí maminkou po parketě s dosti trpitelským výrazem. Samozřejmě nevěděli, s kým mají tu čest. Zvedali oči v sloup a aby zahradníček neslyšel, mi šeptali, Ježíš, to je dřevo, to je kopyto. A byli dokonce tak solidární, že se u zahradníčka střídali s větou, hele kamaráde, počkej mi tu u ní a tak podobně. No maminka ale byla v přestrojení vám naprosto spokojená. Velice dobře se bavila. V jedné chvíli tančila s nějakým bohoušem, mým stálým tanečníkem. On to byl takovej kluk statnej, nějakej přeborník na hrazdě, či co. No, prostě na rozdíl od ostatních měl sílu. A moje maminka má zase takovou přednost. Umí krásně omdlít. Prostě jako na divadle. Tatínkovi to několikrát na plese taky předvedla. Ta vám sebou šlehne, že nestačíte vydechnout. Takže maminka vytáčela se svalnatým bohoušem a v jednu chvíli, aby nás to hodně vidělo, se nadechla a udělala teatrálně ach, a bylo po ní. Sesula se bohoušovi do náručí. No a bohouš, ten se musel zachovat jako chlap. A taky se zachoval. Zahradníčka podebral do náruče a řítil se s ním nahoru po schodech z Lucerny a vykřikoval z cesty, pozor, pozor, nesu omdlelou. A znáte vy Lucernu? No ta je zavrtaná pěkných pár pater pod zemí a to se i malej a slaboučkej zahradníček pronese. No bohouš funěl, ale nechtěl se schodit. Vlek se s maminkou nahoru po schodech. A já už viděla, kolik uhodilo, a tak jsem se s kamarády řítila za ním. Když bohouš už skoro nemoh, maminka nadzvihla škrabošku a povídá, to stačí bohoušku, teď už dojdu sama. A už to brala po dvou schodech zase dolů na parket. A věřte nebo ne, maminka, moje maminka od té chvíle u všech mých tanečníků měla takovej úspěch, že byl na ní doslova nával. No a to prosím uměla pořádně jen polku a valčík.

Tak a je to. Máme za sebou poštu, poutě, taneční. No a teď? Teď hurá do přírody. Zima nám na tělíčku přidala nějaký ten faldíček a proto je to rada upřímná. Koukejte sportovat. Příroda bude po zimě zase konečně krásná. Přece do ní nebudete tahat něco tak neestetického, jako je faldíčkovatý tělo. Radím vám dobře. Zkontrolujte se včas, dokud nebudete muset obléct plavky. A budete-li mít čas, zajděte si na tu pouť. Třeba pro perníkový srdce. Zajděte si i do tanečních. A budou-li zrovna prodloužené maskovací, zkuste se převléct za malýho zahradníčka. Protože, přátelé, život je jen jeden. A ono opravdu záleží jen na nás, jestli ho prožijeme nudně a šedivě, nebo s humorem, švandou a legrací. A dáte-li na mě, lepší je ta druhá varianta.

rytmu, který srdce tepe, o tom, jak je velkolepé na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Polokulaté narozeniny s číslovkou 85 slaví v těchto dnech herečka Iva Janžurová. Absolventka DAMU byla přes 20 let v angažmá v divadle na Vinohradech, odkud odešla do Národního divadla.
0: Do srdcí diváků se zapsala svými rolemi v řadě filmů a svůj jedinečný hlas využila samozřejmě i v rozhlase. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: Ve čtvrtek 14. května se vrátíme do roku 2007, kdy Iva Janžurová přijala pozvání Jiřího Suchého a Jiřího Anderleho do pořadu Dva v Africe.
0: V sobotu 16. května nebude chybět pohádka Tulácká na motivy pohádky Karla Čapka.
1: Se svou dcerou Sabinou Remundovou si bude povídat v neděli 17. května Iva Janžurová v tobogánu Tomáše Slámy a týžden uslyšíme taky rozhlasovou hru Zahrádkáři, aneb až se Jaro zeptá.
0: A samozřejmě pro vás Ivu Janžurovou vyspovídal i Jan Rosák. Jejich tandem uslyšíme v úterý 19. května.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Vedle kunštýřského pohledu na svět k ní patří zvídavost, postřeh, cit a empatie, sportovní duch i dobrá fyzička a energičnost. Fotila nejen na ulici, ale i na mejdanech nebo ve vězení. Svého času byly jejím hlavním tématem prvomájové průvody a další komunistické rituály, posléze demonstrace let 80. a odchod sovětských vojsk. Fotila ženy v různých životních fázích. Fotila uprchlíky, bezdomovce, poutníky. Její pracovitost a zápal dokládá seznam autorských výstav a vydaných knih. Za svou fotografickou a kurátorskou práci získala řadu ocenění. Paní Dana Kindrová, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vyfotografovat bolest nebo radost, to všechno umíte. Umíte to v kontextu různých režimů, různé doby, různého rozpoložení. Víte ale o nějakých jevech, dějích nebo emocích, které nikdy nezachytíte, protože to prostě nelze?
2: Samozřejmě, že jsou věci, které vizuálně nezobrazíte. V 90. letech jsme dělali takový fotografický dílny z galerii 4 v Chebu a dělali jsme to ve Francii, v Anglii, v Německu a v té Anglii tenkrát byla už nezaměstnanost, což my jsme neznali. A ten sociální systém byl takový, že ty lidi jaksi neživořili, ale strašně se nudili a seděli doma. Jo? A oni potom, ty Angličani, na nás chtěli, aby jsme to tam napsali, že jsou nezaměstnaní, ale na těch fotkách to vidět nebylo, protože se s těma dětma bavili, ale vlastně to byla strašná nuda a bezmoc, jo, protože ten stát jim pomáhal, ale bylo vidět, že ty lidi jsou vlastně zoufalí, protože v těch rodinách ta komunikace nebyla. No a právě ten problém té nezaměstnanosti se těžko dal zachytit. Tenkrát jsem si říkala, bez těch textů to prostě nejde.
1: Vaše maminka Libuše Kindrová, původně vystudovaná češtinářka a tělocvikářka, byla sama vášnivou fotografkou. Vydají, paní Dano, rodinné snímky od vaší maminky na kroniku vašeho dětství nebo života?
2: Tak samozřejmě, já jsem se i bavila tím, že jsem hledala v krabicích různé fotky. Tak jsou tam fotografie, které máma schovávala a jsou hezký, ale že by to byla úplně detailní kronika, to se říct nedá. Spíš mě mrzí ještě to starší, to nejsou negativy, jsou jenom takový ty maličký fotky, jak se dělali. Můj dědeček měli hospodářství a máma měla tohle zachytit a schovat. Takže to bohužel ne.
1: A probírali jste spolu ty fotky, když jste byla malá holka? To děti dělají rády.
2: Tak mám perfektní album. Ona už teď 2 roky tady není. A až do konce svého života mě vždycky donutila, když jsem cestovala, tak říká, vyfoť se tam s někým, jo, a můžu udělat to album. Takže mám takovou kroniku opravdu podrobnou, kde máma psala, co se dělo, takže to album je fantastický, skvělý a teď už jsem to přestala dělat a mrzí mi to. No.
1: To jsem se chtěla zeptat a myslela jsem, že jste poctivější. Fotíte se ráda nebo ochotně, řekněme?
2: Nemoc ne. Já rozhodně nejsem ten typ. Musím se všude vyfotit. Já jsem dělala průvodce. Ta hysterie, že se musím všude fotit, to je posedlost a to už jsem pak na to byla alergická. Nejenom to, že se fotí sami, jo, ale prostě fotí každou blbost. Pak už máte pocit, že už nevnímají ani tu krásu, kde jsou, ale že to musí všechno vyfotit.
1: Vaši rodiče byli aktivní sportovci, pedagogové, vám asi pohyb a sport také není cizí a nebyl cizí. Focení sportu jsem ale ve vaší tvorbě nějak nezaznamenala. Fotila jste někdy sport?
2: Přiznám se, že to mě nikdy moc nelákalo. A když jsem dělala ten projekt Žena, tak samozřejmě už jsem to měla vymyšlený, aby to mělo nějakou tu linku, ten závěr. A chyběl mi tam ten sport. A tak jsem našla, myslím, že to bylo v Liberci, jak se konalo mistrovství v atletice v České republiky. A jela jsem tam a mám tam samozřejmě jednu tu fotku, jak tam nějaká ty tyči běží a tak. A jiný jsem ještě vyfotila a byla tam televize. A matka potom, když jsem přijela, říká, hele, oni tě tam zabrali. Ty jsi seděla s takovým otráveným obličejem, že jsem si říkala, no to tam nic nevyfotí, jo. Protože to musíte mít i tu techniku na to, že to objektivy. A zase je to řemeslo taky. A to mě nikdy nelákalo.
1: Tak pojďme do vašeho dětství ještě trošku detailněji. Vy jste velký úsek prožila v Polabí, v Lázních Toušeň. Už jsme zmiňovali dědečka, takzvaného kulaka, který pikal za svou velkou dřinu a práci. Rodiče zatím pobývali v Praze na ubytovně, protože ty kapacity na bydlení byly v té době omezené. Čili jste se s nimi vídala jenom o víkendu?
2: Ano, protože tenkrát se ještě v sobotu chodilo do školy a pracovalo, takže naši přijížděli vždycky v sobotu odpoledne a byli tam teda vlastně jeden den.
1: A jak jste je vnímala, když to byli takový návštěvníci víkendoví?
2: To si úplně neuvědomuju, ale na té vesnici to bylo perfektní, jsme tam měli partu a prostě jsme si tam tak nějak žili. To není jako dneska, že by se každý bál ven. Takže jsme tam podnikali různé akce a ještě navíc tenkrát ještě Labe zamrzalo, takže všechno to bylo jako i dobrodružný.
1: No ale pak vám osud dopřál hodně intenzivní společný čas, protože ve vašich 9 letech dostal tatínek angažmá coby trenér volejbalu v Alžírsku a vy jste tam všichni společně odcestovali. Cítila jste to jako velký zlom v tom rodinném soužití, k tomu změna prostředí, k tomu horko, cizí jazyk? Jak jste to tam trávila?
2: Samozřejmě byl to velký zlom a hlavně teda jsem si musela zvyknout na ty rodiče, že jo? Protože já jsem byla zvyklá na babičku a teď najednou s nima, tak matka říká, že nějakou chvilku bylo vidět, že mi to tam s nima nebaví, ale ty děti se umí přizpůsobit, jo? Takže tam jsem celkem zapadla a bylo to tam prýma. My jsme tam měli dost velkou komunitu českou a slovenskou, protože to bylo 64. To bylo vlastně rok potom, co se Alžírsko osamostatnilo a ty socialistické země pod vedením Sovětského svazu se snažili tam do té Afriky vniknout, takže nás tam bylo relativně dost a měli jsme tam českou školu a já jsem sice chodila na kurzy francouzštiny, ale bohužel teda nesmělo se chodit přímo teda do toho gymnázia, museli jsme chodit do té české školy, ale i tak jsem se trochu naučila francouzsky a pak jsem tu fráninu vlastně dělala dál a dál.
1: Vaše maminka tam pořizovala fotografie, ostatně po dlouhých letech jste pak mohli společně vystavovat snímky z Afriky. Když fotila v Alžírsku, zajímala jste se o to?
2: Ani ne, prostě to k ní patřilo. Máma vždycky vzpomínala, jak to bylo těžké, protože byla žena v muslimském světě, ale byl to její v podstatě vrchol fotografický, protože předtím v těch 60. letech to byla taková móda ty poetické fotky. Jo. To znamená takový ty vltavy a holuby a to. No a tady ona byla redaktorkou československé fotografie začátkem 60. let a to byla taková ta nová vlna, ta živá fotografie. Tak se tam seznámila s různýma lidma a vlastně inklinovala pak ty živý fotografii. Takže já i teď s odstupem, když se probírám tím jejím archivem, tak musím říct, že to Alžírsko to prostě je nejlepší.
1: Jaká jste byla holka co do temperamentu, co do zálib a třeba i schopnosti splynout s partou, ať v Alžírsku nebo potom v Praze, na jazykové škole, na francouzsky orientovaném gymnáziu?
2: Tak já mám takovou sobě energii, tak jsem vždycky byla takový organizačně aktivní typ, takže i na té vesnici jsem zorganizovala třeba party, který jsem vedla a teď jsme na to nedávno vzpomínali s tou mojí bývalou spolužačkou dneska, že jo, už babičkou, takže na té vesnici to bylo tohle. No a v tom Alžírsku, jak jsem jezdila na tu francouzštinu, že jo, tak si pamatuju, byl to velký zážitek. Stáli jsme tam před tím gymnáziem a měli pro nás přijet auto. Nás zastavil tam nějaký auták, že jo, nějaký ten Arab a takhle na mě kynul. Holky říkali, nechoď tam, já pamatuju, co prosím tě. No a tak jsem tam přiběhla a on si tam uspokojoval. A to bylo poprvé v životě, kdy jsem to viděla. Jo. Takže jsem mu řekla něco ošklivýho, tak protože to s tou francouzsky jsem uměla, že jo, a on zastartovala vody.
1: Takže jste se uměla postavit ke každé situaci.
2: Ano, ano. A to i tohle to právě. Já jsem hodně cestovala stopem, což samozřejmě z dnešního hlediska je úplně šílený, že jo, bylo to nebezpečný.
1: V kolika letech třeba?
2: Třeba jsem vyrazila v 18 letech. Příslip táta sehnal celou Francii okruh stopem a to jsem měla takový fígle, že jsem dělala takový jako skřeky, že mám nějaký problém psychický, takže se mi to nikdy nestalo, že by mě někdo tam znásilnil.
1: V jakých situacích pocítíte strach?
2: Měla jsem jednou strach velikej. Jsem jezdila právě stopem v Řecku. Tam jsem narazila nějakého prodavače zeleniny a celý den jsme jezdili po těch kopcích, vesnicích, takže všichni viděli, že s ním jezdím, že jsem z toho Československa. Pak najednou, když on to všechno prodal, tak jsme přijížděli z těch hor dolů. Načež on úplně se změnil, zastavil. Říkal, dáme si melon, teď ho rozmlátil a šel se takhle dívat přes ten okraj toho kopce. Já jsem šla za ním a teď jsem viděla, že měl lano. To jsem fakt měla strach. Ta změna v tom obličeji byla hrozná, úplně jako kdyby byl blázen. To jsem na něj zařvala, jdeme do toho auta, teď jsem mu to vytrhla, zjistila jsem, že to je drát. No a sjížděli jsme ten kopec, pak se objevilo nějaký další auto. On mě odvez dolů, tam jsem vystoupila, seděla jsem tam pak při kopě a klepala jsem se strachy, bylo to docela hrozný. Jo. Tak to byl jeden z nejhorších okamžiků, co jsem kdy zažila.
3: Teď je mi teda úzko. Pojďme k fotce. Pojďme si říct, kdy jste vlastně poprvé zmáčkla spoušť. Jestli to bylo už v dětství, nebo třeba až v pozdějším věku.
2: Bylo to na gymplu a byla jsem v posledním ročníku a měla jsem tam dva kámoše, spolužáky, kteří šli na FAMU. Oni si ze mě furt dělali legraci. My jsme byli ten jazykový gympl, tam bylo víc holek a tohle byli dva takový pěkný kluci. Furt jako, že jsem šprta, že nic nedokážu. A matka potom to nějak využila určitý situaci, říkala, prosím, jak jim to dokážu. Tak já jsem skutečně šla do Podolí s foťákem na krku, že tam něco vyfotím. S širokáčem, abych nemusela ostřit, měla jsem tam ten film. První moje fotka byla babička u kina Zdar, jak prodává Večerní Prahu. Ale pokračovala jsem dál a tím to začalo. Chtěla jsem jít na tu FAMU, chodila jsem s těma klukama do přípravky, no ale pak jsem zjistila, že tudy cesta nevede, že to je, prostě tam dokument nebyl a já bych bývala asi šla na žurnalistiku, to by mě bavilo, jenomže my jsme maturovali v roce 74 a to byla doba hrozná. Všude se to měnilo, ty kantoři, že jo, takže rodiče potom to řešili, co budu dělat a jak matka říkala, jazyky, nejmenší prostituce, jednou se ti budou hodit.
3: A ten ostych za objektivem, ten jste cítila jak dlouho?
2: Ten mám vždycky, protože si to velice uvědomuju, že vlastně zasahujete do té intimity toho člověka, takže jsem velice opatrná. Když jsem viděla třeba ty mý klienty, když jsem cestovala, jak ty lidi jsou neomalený, když fotějí někoho, i stačí prodavač, jo, to prostě musíte mít ten cit, nebejt, já tomu říkám jak safari, jo, že někdy ty lidi se vrhají na to a vůbec si neuvědomujou, že vlastně zasahujete do toho soukromí, jo. Takže pro mě třeba fotit náboženský nějaký situace, rituály, tak to jsem velice opatrná, protože to je velice intimní a tam musíte opravdu mít tu důvěru té druhé strany, jo. Takže xkrát jsem prostě nefotila.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host?
0: Na dvojce.
2: Už víme, že fotografka, jejíž doménou je černobílá humanistická fotografie, paní Dana Kindrová, nešla na FAMU. Ale měla jste skvělou konzultantku, paní Anu Fárovou, kunsthistoričku. Jak vypadala vaše setkání?
3: Aneta, takhle jsme ji všichni říkali, byla velice rázná a vůbec se s ničím nerozpakovala. Jo? Já si pamatuju, když jsem poprvé donesla nějaké ty fotky, tak ona říkala, je to dobrý a hlavně se soustřeď na to, čemu rozumíš. Foť ty mejdany a podobně. A pak mi říkala, až jednou k tomu dojde, bude nový rok 68 nebo něco takového, tak nedumej. Foť, protože ty v tom okamžiku nebudeš přesně vědět některé věci, jak se to vyvine. Takže hlavně foť, ať ty fotky jsou.
2: A teď mě tak napadá, když říkáte nedumej, foť. Vy nejste typ, který by nějak překotně mačkal spoušť, vidíte? Vy přemýšlíte za tím objektivem. Nebo jsou situace, kdy prostě jedete ve jménu zachycení nějakého toho snímku na vlně štěstí a náhody?
3: Přesně jste to vystihla, nejsem ten typ. Jo? Vyloženě myslím při tom. Teda neříkám, že ty druhý nemyslej. I jak jsem fotila ten film, jo? Tak to vypráskat buchví kolik políček, no to taky bylo drahý. Jo? Dneska s tím digitálem je to jiný. A vidím to i právě při těch různých akcích, jak ty fotografové jedou a pak se to vybere. Jo? To je jedna z věcí, to šetření tím materiálem, ale skutečně, i kdyby byla nějaká taková velká akce, což byl ten listopad, toho 17. listopadu, což mi dodnes mrzí, tak jsem měla dva filmy. Mi to stačilo, že jo. No takže jsme byli na tom Albertově a mě ten film pak došel, jo, na tý Národní a to mě dodnes štve, protože tam skutečně byly momenty, kdy se dalo fotit, protože oni čekali, furt nevěděli, co bude. Pak nás sice prohnali tím podloubím, ale já jsem nemohla fotit, protože jsem neměla film, jo. Právě ta moje spořivost, to se mi vymstilo.
2: Vy jste si tedy nakonec podala přihlášku, následovala jste rady svých rodičů na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy na francouzštinu a ruštinu. Byla jste zapálená studentka anebo nadále především zapálená fotografka?
3: No moc zapálená studentka jsem nebyla. Tím, že jsem chodila na ten Gimpel, to bylo na Helichovce, kde byla ta francouzština. Takže my jsme byli v té Fránině dost dobrý. Jo. A já jsem vlastně 3 roky nemusela nic tam dělat. Jo. Že já jsem zlenivěla. Potom v tom posledním ročníku bylo potřeba máknout a to už jsem nějak moc neuměla a hlavně jsem fotila. Jo. Takže jsem to s odřenýma ušima teda udělala tu školu a bylo to jen tak.
2: Mimochodem patřilo k té době, že rodiče museli nejednou přinést oběť ve jménu vzdělávání svých dětí. To se stalo i vaší mamince, která se mezi tím stala ve svém zaměstnání nepohodlnou a musela odejít, abyste se vy na vysokou školu dostala. Bylo mezi vámi téma této oběti nějak přítomné?
3: No tak mama ta říkala, já se toho nedožiju, ale to jednou padne. Vůbec to nepovažovala za oběť, protože teda u nás od toho roku 68, kdy mě bylo teda 13, tak jsem byla seznámena s tím, jaký ten režim je a vůbec jsme tohle to neřešili. A to matka jako vůbec nebrala jako oběť a bavili jsme se o tom xkrát a strašně mě v tom podporovala, v tom focení a vím, že mě pak někdo říkal, že jste se nezapojili do nějakých těch akcí, co byly tady ty disidenti a tohle, protože moje máma z těch 50. let si pamatovala některý ty lidi a říkala, no prosím tě, tak to jsou bývalí bolševici, který odhodili legitimace a s tím já se paktovat nebudu.
2: Taky vám, paní Dano, připadá úžasné, že do ulice jste poprvé vyrazila s fotoaparátem v roce 73 a už 3 roky na to, v roce 76, jste mohla uspořádat výstavu s uceleným cyklem z Afriky, z návštěvy Toga, kde jste byla jako doprovod opět svého tatínka sportovce. Není to fantastické? Uvědomovala jste si to, že ten start je tak rychlý a v mých očích tedy oslnivý?
3: To jsem tak nějak nerozebírala, ale tenkrát byl fotograf Václav Jíru, který fandil ženám. A on tady organizoval i výstavy ženy s kamerou. Já jsem měla taky fotky poprvé v tom roce 74. Ten pomohl tím, že jsem měla v té FOMě legendární tu výstavu a taky mi to zahajoval. Navíc to bylo takový atraktivní téma, ta černá Afrika. Štvalo mi to potom, protože furt říkal, jo, to je ta holka, co fotí ty černochy. A já jsem prostě už fotila něco jiného, ale furt mě tak jako házeli do toho pytle s těma černochama.
2: A jak jste si, holka, co fotila černochy, představovala svoji cestu po promoci? Byla jste vystudovaná francouzštinářka, ruštinářka, překladatelka, byla jste zapálená fotografka, tak kde jste se tak ideálně viděla?
3: Já bych si bývala ráda dělala tu fotografii, ale to prostě vůbec nebylo možné. A ráda jsem cestovala, takže nebylo zbytí, musela jsem s těma jazykama. A první věc byla, že jsme byli vybraní, když jsme skončili, že půjdeme na půl roku do Francie na nějakou stáž. A dopadlo to tak, že tam ty holky, co byly před námi, zůstaly asi o měsíc díl, takže se to všechno zatrhlo. No a já jsem vůbec neměla žádnou práci. Jo. A já jsem si udělala těsně před tím, než jsem dělala tu státnici, průvodcovský kurz Prahy. Takže jsem dělala průvodce Prahy a pak jsem dostala nabídku, že můžu za někoho, kdo byl v jiném stavu, na tu strojní fakultu. A tam jsem začala učit a potom nenadále zemřel šéf katedry a uvolnilo se místo, takže jsem tam 10 let zůstala.
2: Jako... Neříkáte to moc nadšeně?
3: No samozřejmě jsem to zvládla, i když jsem teda neměla pedagogické vzdělání, to jsem si musela dodělat, ale po těch 10 letech už jsem toho měla plný zuby. Protože jsem měla francouzštinu a ruštinu, ale ta fránina byla úplně minimální. Jo. Strojní fakulta to byla manufaktura na inženýry, takže jsem třeba 10x týdně, úplně to samý, prostě taková mašinerie v prvním ročníku bylo 1500 studentů a to už jsem říkala, to ne. A pak jsem si udělala dálko ještě angličtinu na filozofické fakultě. V roce 88 jsem tam byla přijata, tak jsem měla už 2 semestry a ve 3. semestru v roce 89, že jo, pak už byl teda ten listopad. No a to byla situace, jsme tam měli pana Hilskýho, on nám tam vykládal tu literaturu. Já jsem tam seděla, to už bylo potom listopadu a teď jsem si říkala, co tady děláš, jo? Ty na něj vůbec nemáš. A tak jsem se na to vykašlala a pak jsem byla 2 roky na AMU, kde jsem učila ty studenty. No a objevila se možnost na stipendium v roce 90.

0: Ku mě tím rodina ničila, protože babička s tím začala, když mě bylo 18 a pak se šlo na tu vysokou školu a říká, no tak Danušku, tak ty budeš mít vysokou, no ale tady všichni ty tvoje kamarádky na té vesnici, oni už mají děti, no tak se s tím musíme smířit. Prababička to nejdřív byla, pak ta babička, matka taky, no a tu babičku moji, která zemřela, no myslím, že v 82, ona byla na té smrtelné posteli a já jsem tam s ní seděla, ona už nemohla mluvit a já jsem jí řekla, že čekám dítě. A ona umřela tak šťastná. A matka říkala, prosím tě, co jsi řekla? Že já jsem říkala, no to, že čekám miminko a že se bude jmenovat jako dědeček. A protože já neumím lhát, jo, tak jsem měla kolegu, který se jmenoval Bedřich. A tak jsem si představila toho Bedřicha a tak jsem to té babičce vylíčila. A za 2 roky potom jsem teda to děťátko měla, ale i ta matka potom už na mě doléhala, že by to bylo dobrý. A musím říct, že mi to strašně pomohlo i vyrovnat se s určitýma problémama, protože jsem měla takový pocit, že jsem splnila své ženské poslání. A pak jsme měli nějaký sraz gimplu a kluci říkali, ty jsi taková bezvadná teďko, taková v klidu. Jo, no.
1: A o svém synovi můžete hovořit, nebo to máte zakázáno?
0: Proč bych to měla mít zakázáno?
1: Některé děti si nepřejí publicitu, tak mě jenom zajímá, jestli je mu blízká fotografie.
0: Není. Pomáhá mě, protože se vyzná v těch počítačích, že já tohle dělám i ty webové stránky a podobně, ale jakože by fotil sám, to ne. Jako respektuje to, uznává to, líbí se mu to a když někdy třeba váhám, tak mu to dám, co by si vybral a je chytrej, tak dovede to ocenit a týhle fotografii fandí.
1: Když sleduji tu vaši dynamickou osobnost, ráda bych se ještě zeptala, myslíte si, že je náročné mít vás po boku jako životní partnerku?
0: Myslím si, že to je velice náročné. Moje manželství bylo velice krátké a těch vztahů jsem měla potom hodně. A chlapi mě říkali, ty jsi tak bezvadná ženská, ale jako manželku bych tě nechtěl. Je to taková ta určitá individualita, nezávislost. To manželství se musíte víc přizpůsobit a to jsem příliš velká individualita.
1: Občas jste byla i partnerkou svým kolegům fotografům. Bylo zajímavé konfrontovat svoji tvorbu s životním partnerem, nebo to naopak přinášelo třeba nějaká úskalí, nějaké napětí?
0: To je moje životní zkušenost, že to není dobrý, když je to stejný obor, protože tam je určitá soutěživost. Cítím, a docela mi to dělá dobře, že ten chlap jako je ta vůči osobnost, ale v té fotografii to nemám. Takže když tomu mužskému jako nezalichotíte, tak je to špatný. A v té fotce já jsem to nikdy neuměla. A ne neuměla, prostě to cítím, že neudělám. Jo? Tam jsme si rovni. A to není v tom partnerském vztahu úplně OK.

tak, když do tvých stanic nejede vlak, když na co sáhneš nevíde ti a ty jen prahneš po obětí, když se svět celý

Na potách se špičatým šteklem, svázané lanem chtíče svýho, Venuše odpočíval.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je fotografka Dana Kindrová. Jak se vám ve své době vysokoškolské pedagožce podařilo nafotit demonstrace proti režimu, které začaly v polovině 80. let, nebo třeba pohřeb Jaroslava Seiferta, aniž by vás vyhmátli a vyhodili ze školy?
1: První, kde jsem se setkala se Státní bezpečností, byl právě ten pohřeb Seiferta. To tenkrát, když mě vytahli ty filmy tam v Břevnově, byla jsem mladá, no tak jsem vždycky při těchto situacích dělala takovou blbou. Takže nakonec jsme to hodili do neutrálu, no hlavně oni mi vytahli ty filmy, že jo? Takže tím pádem měli tu jistotu. To bylo v tom roce 86, když Seifert zemřel, no ale potom v roce 88, když bylo 70. výročí vzniku republiky, tak to mě teda odtahli do školský, do té vyšetřovny, no ale já jsem jim odmítla dát občanku. Teď on na mě řval, že jo, kde jí máte, opamnu, jak jste mě vlekli, tak jsem ji asi ztratila. A teď jsme tam čekali na takovém dvorku, tam stálo 10 těch policajtů v rozkročení a my jsme tam byli ty různí, co zhaftli a vyvolávali pan doktor, pan inženýr. Já jsem si říkala, teď oni mají moji občanku, že jo, tak to mě nevyvolají. Tak jsem šla tam a říkám, já mám doma malý dítě a já jsem šla na Václavák do kina, tam si skutečně koupila lístek, abych se tam dostala a já potřebuji pryč. A on říká, ten policajt, jak se jmenujete, hledal tu občanku. Nemám, to jsem ji ztratila. A on říká, vy jste jim ji nedala, jo, to už byla kriminálka. Já jsem říkala, no nedala. A on mi dal pomeranč, otevřel dveře a říká, běžte. A já jsem říkala, děkuju, naschledanou, on pane, radši s Bohem. Takže nestalo se to, že mě někde měli evidovanou.
0: Tak jak jste byla svého času ta holka, co fotí Afričany, černé, no, tak jste se pak jistě stala dámou, která fotila odchod našich okupantů v letech 90 až 91. Je to asi jediný soubor, kde jste použila barevnou fotografii. Proč?
1: Jak jsem se pohybovala v těch různých lokalitách, tak tam byly takový ty různý propagační billboardy, by se dalo říct, a taková ta agitka, jo, komunistická, která už byla v takovém stavu rozpadlým po těch více než 20 letech. No a jako samozřejmě fotila jsem to černobílé, a nejenom jsem říkala, Hergo, tohle je prostě ta červená a žlutá, že takový ty agresivní barvy, to musí být barevný. Tak jsem to fotila i na diáky. A je to skloubený dohromady s těma černobílýma fotkama, kde jsou ty obyčejní vojáci, takový ty, který jsou vlastně materiál toho režimu. A tyhle ty kulisy komunistický, který se rozpadají, symbol toho, jak prostě ten imperiální sovětský režim chátrá. Takže jsem to takhle dala k sobě.
0: Co se po třech dekádách vynoří jako nejsilnější okamžiky z focení v sovětských kasárnách?
1: Mně se vynořuje moment, tenkrát to bylo na jaře 91, když se natřel ten tank na růžovo, tak jsem fotila v Milovicích, jak tam nakládají, že jo, na nádraží, no a přišli vojáci s důstojníkem, s kvérama, a že musím odejít, a jsem pánu, to nejsou kasárna, to je veřejná, že jo, a to. A ona mě řval, počkejte, vy toho jednou budete litovat, co jste tady provedli, jo. Takže já jsem se na něj takhle podívala a šla jsem pryč, jo. Trošku to teda dneska rezonuje.
0: Vy jste s odchodem sovětských vojsk měla pocit, že jste v sobě Rusko, kam jste začala jezdit v roce 76, uzavřela a ke slovu přišlo završení jiného projektu. Vaše kniha Žena mezi vdechnutím a vydechnutím zachycuje jednotlivé životní fáze jako dospívání, mateřství, zábavu, práci, erotiku, víru nebo stáří. Které období bylo nejtěžší na zachycení?
1: Bylo pro mě docela těžké to stáří, protože tam jsem si uvědomovala, že musím jít do těch domovů důchodců. I ty mý rodiče už byli starší. Fotit tohleto, kdy si to člověk uvědomoval, tu ubohost těch lidí a tu bezmoc, tak to bylo docela těžké. To jsme dělali nějakou dílnu na Chebsku, respektive v Ašsku potom. A tam je domov důchodců v Hranicích a teď jsem tam jela do toho projektu, že to taky zachytím a pršelo. A já jsem šla za těma sestrama a šla jsem tou chodbou a teď byly otevřeny ty dveře do těch jednotlivých pokojů a tam leželi ty bezmocný lidi. A jak lilo, jo. A teď jsem viděla ty tváře, tak jsem došla k té sesterně a otočila jsem se a odjela jsem. Protože to bylo tak strašně depresivní. A druhý den jsem se tam musela vrátit, protože jsem to musela vyfotit. To nebylo jednoduché, jo. Když vidíte ten závěr toho života, je to docela těžký. Když jsem to fotila třeba v těch 18, nebo vlastně 19 mě bylo, tak jsem fotila, když umíral můj dědeček. To je takový triptych A to mě tak nevzalo, jo. Jsou to krásné fotky, velice citlivý. A moje příbuzná sestřednice ta řekla, to je morbidní, to se fotit nemá, jo. A já jsem si měla strašný problém, tak jsem Anetě Fárový říkala, že si nejsem divná. A ona se na to dívala a říkala, vůbec ne. Je to velice citlivě udělaný a ty můžeš fotit v životě všechno, ale je to na tobě, jak k tomu přistoupíš. Nesmíš být prostě dravec a jako na safari prostě zachytit to za každou cenu a vůbec si z toho nedělej žádný problém.
0: Ženy jste fotila nejenom napříč životními obdobími, ale i v různých zemích Evropy, kde jste potkala opravdu inspirativní ženy, třeba takové, které vás přiměly i zamyslet se nad vlastním pojetím ženské role.
1: Tak já jsem také fotografovala v 90. letech na podkarpatské Rusy, na našem bývalém území. Tam jsem hlavně byla ve vesnicích a vlastně jsem tam i bydlela s těma lidma. A tady padl ten systém, kdy ty lidi i skuhrali furt. Tam jsem viděla ty ženský, který museli se tvrdě snažit uživit tu rodinu. Tak to jsem si uvědomovala s tou přírodou, jak souznějí a jakou mají v sobě pokoru. Jo. Klobouk dolů, že nic se nebere samozřejmě, že na to mám nárok. Tam jsem byla na Vánoce v kostele a teď jsem je viděla, jak jsou strašně chudí. Já jsem se vrátila z Čech, tady kult, musíme se nabaštit a v dárky. A v vesnici. Já jsem viděla, jak se všichni oblíkli a šli na tu půlnoční, chudí jak myši, ale byli šťastní a bylo to nesmírně silný a říkala jsem si, jak vlastně my jsme deformovaní tím konzumem a ty lidi, že jsou mnohem bohatší než my.
0: Na východ vás to táhlo nejenom na podkarpatskou Rus, ale vrátila jste se nakonec i do Ruska. Za čím?
1: Po tom odchodu sovětských vojsk jsem si říkala, ne, už tam nepojedu. No a potom kamarádka, která byla ve vlastě, tak říkala, hele, co kdybychom jeli se podívat do Ruska? A jsem říkala, prosím tě, kam? A ona znala vladyku Krištofa, což byl představitel pravoslavné církve tady u nás. A říkala, uděláme to tak, že bychom jeli do kláštera, který dneska v Estonsku, ale je to na pomezí u Čudského jezera. A vlastně to byl ruský klášter. On nám dal požehnání a zařídil nám to, takže jsme tam přiletěli a byli jsme tam 10 dní. No a já jsem si najednou uvědomila tu sílu toho tématu, jako to pravoslaví se vrací mezi ty lidi. Říkala jsem si, že to je zajímavé, já se k tomu vrátím. Shodou okolností se to stalo v roce 2000, kdy nastoupil Putin, takže jsem tam sledovala ten jeho začátek až do roku 14 vlastně jsem to fotila velice programově, potom už jsem si vybírala i situace a viděla jsem, jak to Rusko se vrací k té velikosti.
0: Co se týká tématu pravoslaví, tak jste absolvovala také nejdelší pravoslavnou pouť vůbec. 150 kilometrů s asi 15 tisíci lidmi.
1: Ano.
0: V roce 2006 je ve vás to týdenní putování stále hodně přítomné?
1: Tak já jsem už hodně putovala v tom životě, takže zas nemohu říct, že by to bylo takový zásah. Každopádně mnohem víc mi to dalo, než jakákoliv četba o Rusech a nějaká literatura, protože jsem tam prostě s nima šla. Byly bílé noci, takže to se šlo od 2:30 ráno, to už je světlo, až do večera. Bavíte se s těma lidma. Bylo to nesmírně silný, protože tam jsem si uvědomila tu sílu toho ruského národa, obyčejného člověka, který dokáže překonat prostě všechno, jo. Ty nejhorší momenty z té války, když člověk viděl ty filmy, jak oni tam jdou v tom sněhu, jo. A i tady to bylo, já jsem samozřejmě byla dobře vybavená, to všecko, boty jsem měla dobrý, ale tam ty babičky, jo, které pak třeba na závěr toho nešly bosy úplně hotový. Ale prostě my to zvládneme, my jsme ty Rusové, jo. Ta síla, že až mě z toho mrazilo, že jsem si uvědomovala, co ten národ dokáže překonat.
0: A když jste takto putovala, ať s Rusy, nebo s Poláky v Čenstochové, nebo s Čechy na Hostýn, co jste si uvědomila o vlastní víře?
1: Já jsem samozřejmě pokřtěná, babička se snažila, vedla mě k tomu náboženství, ale musím říct, že dneska s odstupem tu víru nemám. Bohužel, myslím si, že to nesmírně pomůže v tom životě. Nejde jenom o to, že běháte do kostela, že jo, tady jde o tu určitou pokoru a smíření se s určitýma věcma. A ještě jsem si to silně uvědomila, když ta máma před těmi 2 lety odcházela, že by to určitě jí velice pomohlo, kdyby ta byla ta víra. To mi mrzí, ale už se to asi nezmění. No, já mám k tomu velký respekt těm lidem, ale bohužel sama to v sobě nemám.
0: No ale když vidím vaše fotky, tak mi slova jako pokora, respekt, víra, vlídnost naskakují.
1: No, jak to říkal profesor Halík, my jsme takový ty něcisté, my v něco věříme. Tak já v něco věřím. I jsem fotila ty různé akce, ale i před tím listopadem, tak vím, že jsem šla na nějakou tu půlnoční ši svatýmu Jakubovi. A tak to bylo takový to nabití, já myslím, to bylo v roce 88, jo, že už to všechno padne. A vlastně jsem tam šla s takovou nadějí, jak nám to tam ten bude i říkat. No a teď on tam tak povídal, takový to bylo v klišé. A já jsem si říkala, tohle není cesta pro mě. Možná zní to vošklivě, ale nebylo to chytrý, jo, bylo to takový demagogický. Takže to mě mrzelo tenkrát.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Svůj barevný život nám přibližuje autorka veskrze černobílých fotografií paní Dana Kindrová. Baví vás splynout na vlastních výstavách s davem a poslouchat reakce návštěvníků na vaše fotky?
3: Baví, baví. Když jsem měla v roce 11 výstavu na Staroměstské radnici, to byly právě ty rituály normalizace. A já jsem tam chodila mezi těma lidma a poslouchala jsem to.
2: Co jste se dozvěděla?
3: No tak, co mě fascinovalo, do toho projektu patří i ta Spartakiáda. A já jsem to považovala za jedno z nejďábelštějších toho systému, kdy ty lidi vlastně na to skočili. A i po těch letech, tak jako, hele, to bylo prýmá, jo, jsme byli do té Prahy. A že byly loutky toho režimu, to si ani neuvědomovali dneska.
2: Vy jste nikdy necvičila?
3: Nikdy jsem necvičila. Pamatuju si na okamžik, když tam v roce 80. jsem to fotila, tak ta úvodní skladba, to byla Janáčková symfonieta, jo? A já jsem stála nahoře na té tribuně a ty ženy tam přiběhly, mávaly těma různýma proporkama a hudba hrála a to divadlo celé. A mě najednou začaly týt slzy, protože to bylo tak emocionálně silný. Krásný to bylo, jo. A já jsem měla takový stek, říká, takový kýč komunistický tady a já tomu podlehnu. A to jsem sama tomu rozuměla. Ale jak to bylo dobře vymyšlené. To mě vždycky překvapuje tou Spartakiádou, že dodnes to tak je.
2: A když se zeptám na emoce, za které se při fotografování nestydíte, tak kdy se vyplavily opravdu silné?
3: Myslím, v roce 7-8 jsem fotila bezdomovce a samozřejmě s těma lidma, jaký komunikujete. Teď tam byly ty mladší, takový, který mohli makat. Já bych to nemohla dělat, tu práci, protože já bych je prostě poslala makat, jo. A to byly takový lenoši, který zneužívali ten systém, takže jsem několikrát jim to i řekla. Ten systém to umožní a já jsem se bavila i s těma pracovníkama, říkám, my to víme, ale jak to chcete rozlišit. Takže těm mladým klukům jsem říká, proč nejdeš dělat? A proč bych to dělal? To ve mně teda vřelo.
2: A když se vás zeptám na dlouhé čekání na nějakou fotku, vybaví se vám snímek, který vás stál opravdu hodně času, ale ve výsledku to pak vyšlo báječně?
3: Jak jsem měla ten grant ve Švýcarsku půl roku na projekt Žena, tak jsem samozřejmě hledala různá prostředí a tak jsem si také vybrala, že bych chtěla do věznice. Tak jsem to všechno dohodla, byla to ta část francouzská, to je ve Švýcarsku v tomto směru dost důležitý, protože ta německá část jsou takový korektní, jo, prostě jsou takový přísný, když to přece jenom ta francouzská, to je takový volnější. Takže u Ženevského jezera, tam jsem si to dohodla s ředitelem. Teď se nám přijela, ale ta hlavní paní, která to tam řídila, ta dozorky byla právě německy mluvící. Tam byly takový byty. Teď jsme vždycky přišli k těm ženám a ona říkala, toto je z Čech a ona má grant kantonu Bern a bude vás fotit. A ty ženský se otočil a řekli, my nechceme. Jo. A takhle jsem s ní absolvovala asi 5 těch bytů. A jsem říkala, no tohle šílen. Tak jsem říkala, nechte mě tu, já se s nima pobavím. A ona říká, no to nemůžu, ale pak už jí to přestalo bavit, tak mě tam s nima nechala. Celý den jsem tam strávila. Pak ty ženský říkali, pojď s náma, my máme ten mši. A já jsem předtím žádnou fotku neudělala, bavila jsem se s nima. No a teď jsme šli tam teda do té kaple. No a tam jsem udělala nádhernou fotku, protože už byli na mě zvyklí a nevadila jsem jim, ale trvalo to celý den.
2: Takže čas je tím klíčem k tomu, aby vám lidé před objektivem nestrnuli do nějakých nežádoucích póz a strojených úsměvů.
3: Jak kdy, ale většinou to tak je. Právě tato dokumentární fotografie, to někdy lidé mají pocit, že to nic není, to cvakneš, to je raz, dva, to všude vidíš. Jo. Ale většinou to chce hodně času a vyčkávat.
2: Uměla byste některé ze svých focení nebo některé z témat, jež jste zachytila, označit jako nejtěžší?
3: Jak jsem začala fotit v té černé Africe, to bylo nejtěžší focení. To říkám dodnes, protože právě jak jsme se bavili o tom splynutí a o tom, aby ty lidi k vám měli důvěru, tak tam jste a děláte, co děláte, tak jste odlišní. Už tou barvou pleti a a priori oni k vám přistupují jako jinak, protože jste běloch. Z něho kapají ty peníze. Takže já, i když jsem třeba šla fotit v tom togu do přístavu, kde nakládali ty ženy písek, a tak jsem si vzala roztrhaný džíny. To je úplně jedno, protože prostě vy jste ten běloch. Nejdřív přišly ty děti. Oni na mě tak šahali, že chlupy asi mám. A pak postupně přišly ty ženy. Oni neuměli ani francouzsky, to byly velice prostý lidi. A ta jedna mě najednou vzala tričko a podívala se, jestli jsem tak jako ženská, jako oni, začali se všechny smát. Ale něco jsem vyfotila. V tom togu to bylo vždycky velice obtížný právě tím, že člověk je takhle nápadný. A to je dodnes samozřejmě, dneska je to ještě horší, protože tenkrát nebyl internet, takže oni vědí to srovnání, jak my si tady žijeme v té Evropě, kdežto tenkrát jsme byli jenom ty bílí, ale je to nesmírně těžký.
2: Najdou se i takové regiony, kde se lidé fotí s vyloženým potěšením?
3: Ani bych neřekla. Já jsem dělala taky průvodce v Iránu a tam jsou muslimové šíité. Sunité, to je většina ve světě, a ty se neradi zobrazují, ale ty šíité, těm to nevadí. A já jsem byla konsternovaná, jak jsou ty Peršané, že jo, jak jsou strašně milí. Furt se někdo chtěl fotit s náma a vůbec jim to nevadilo. My máme to spojený s tím systémem, který tam je. Ale ty lidi jsou nesmírně fajn.
2: No ale převažují ti, kteří s tím mají problém. Nenapadá vás někdy, že se nad tou humanistickou fotografií tak trochu v současném světě smráká, že už vlastně ani nebude koho fotit, protože všechno to bude striktně hlídáno, zakázáno, předmětem pochybností a třeba i soudních napadení?
3: Napadá. A to je jedna z věcí, která si myslím, že je vyloženě soumrak té fotografie. Já už sama taky moc nějak nefotím. Spíš mě baví se věnovat tomu kurátorství a je to opravdu na hlavu padlý, abyste náhodou něco nevyfotila a vlastně můžete být za to postižená. A stalo se mi to, což samozřejmě byla legrace, ale když jsem fotila ty bezdomovce, tak jsem tam byla večeru a mádli spásy a teď oni tam čekali, aby je vpustili, to byly mrazy dovnitř. A já jsem zezadu, jenom ty hlavy, že jo, načeš najednou ten jeden. Začal křičet, já tě budu žalovat, a já jsem se začala smát, ale už i v těch lidech to je, že buď to za to zaplatíš, anebo tedy i můžeme tě žalovat. To je jeden z těch důvodů, proč ty fotografové mířili na ten východ, třeba ty podkarpatský Rusy, kde ty lidi ještě tohle to sobě nemají. Já když jsem tohle měla v tom Švýcarsku, to bylo v roce 93, tak to jsem se s tím setkala poprvé, to stačilo v parku. Jsem fotila tam děti a hned ta matka přišla a říkala, proč to fotíte? Já jsem vždycky samozřejmě psycholog, že tady dělám nějaký projekt o ženách a takovýhle. Ty lidi si to velice chránějí a je to problém, no.
2: Cítila jste se někdy natolik zahnaná do kouta těmito okolnostmi, že jste třeba foťák na delší dobu si s tou mírou znechucení odložila, nebo to u vás nehrozí?
3: Jak jsem říkala, já už teď moc nefotím, protože třeba jdu i na ty různé akce, teď ty demonstrace, co jsou, ale já už si to užívám, protože když fotíte, tak musíte myslet, soustředíte se, už jsem asi unavená a věnuju se jiným těm věcem.
2: Stává se vám občas, že někdo přinese snímek, na kterém jste zachycená vy? Třeba na takové demonstraci?
3: Ano, Jarda Kučera mě nedávno poslal fotku, jak kráčím na 1. máje a za mnou jdou pionýři. A on mi napsal, jsem netušil, že jsi byla pionýrská vedoucí.
2: Máte ráda takové ty záznamy odlehlých okamžiků?
3: Tak je to příjemný, když najednou se něco vynoří, co vůbec netušíte. Tak si to vybavím, tu situaci. Ano, je to fajn.
2: Co vás profese fotografky naučila?
3: Pokud jde o vlastně ten můj život, tak díky tomu, že musíte to téma hledat a musíte za ním jít, tak se dostanete do mnoha situací, kam byste se normálně nedostala. Je to obrovské obohacení, protože ten aparát vám dělá takovou jako clonu a vy poznáte mnohem víc. Myslím si, že jsem poznala mnoho prostředí, mnoho lidí, co bych normálně vůbec se s tím nesetkala. A získala jsem i docela pokoru k tomu životu, takže se na ty věci dívám s takovým nadhledem.
2: Děkuji vám za vaše krásné vyprávění. Naším hostem dnes byla fotografka Dana Kindrová. Naschledanou.
3: Naschledanou, děkuji.

0: projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Desátá na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Terezínské rekviem.

0: Ta skladba zasáhne srdce snad každého z nás. Pláče, žaluje, burácí. Vyvolává však také pokoru, smíření, vědomí toho, že na konci všeho je spravedlnost. Requiem aeternam dona eis domine. Odpočinutí věčné, dej jim pane. Vznešené tóny pokračují. Zní další a další verše. To je requiem. Mše za zemřelé, ale také skladba, která v místě, kde se právě nacházím, dostala kdysi jiný, naprosto nevídaný rozměr. Stala se vlastně zborovým zpěvem lidí, kteří se ocitli na prahu smrti. Stala se zpěvem vzdoru, naděje. Nejsem tu dnes ale sám. Je tu také bělovlasá paní, se kterou stojím na chodníku uprostřed náměstí. Ta paní dlouhou dobu mlčí a jen tak se dívá před sebe. Očima hledá jeden dům vedle druhého. Očima, které jsou velmi hluboké, jakoby zastřené smutkem. Znovu si vybavuje okamžiky, které tu prožila. Připomíná si i chvíle, kdy jsem vůbec poprvé přijela. Bylo to v červnu 1942.
1: My se nacházíme na náměstí v Terezíně. Za mnou je dětský domov děvčat L414. Ten kostel, ten nebyl nikdy otevřený. A ta další budova, L410 je tadyto a L414 je tam. Co je dneska muzeum geta, tam bydleli kluci, to byla škola a to bylo L417. Tady jsme bydleli český děvčata. V tom L414 bydleli potom, když se začali přijíždět z Německa transporty, tak německý děvčata a ze smíšených manželství. Protože ty přijížděli později, že jo?
0: Martě Kotové, tehdy Lašové, bylo v roce 1942 sotva 13 roků. V Terezíně, které bylo v duchu rasových norimberských zákonů změněno v roce 1941 v židovské ghetto, byl už několik měsíců její o 6 let starší bratr Viktor. Marta sem tenkrát v červnu 42. roku přišla společně s rodiči. V Terezíně ale byly rodinné svazky okamžitě zpřetrhány. Muži byli ubytováni zvlášť, ženy také zvlášť. Stejně i děti.
1: My když jsme šli s kasárem od maminek, tak jsme hrozně brečeli a naříkali. Ale to bylo nejlepší, co pro nás to židovské vedení mohlo udělat. Protože když jsou sami děti, tak mají různý blbý nápady. A nedělají si děti tak velký starosti, válka, neválka, jako ty dospěláci. Tady v těch oknech bydlely naše betrojerky. To byli ty lidi, kteří nás učili, vychovávali. Byli to úžasní lidi, kteří pro nás vlastně dávali svůj život v šanc. My jsme se nesměli učit, ale oni nás přesto tajně učili. Neměli jsme papír, všechno jsme museli z hlavy. A vždycky, když nás učila některá, tak jedna hlídala tady venku, protože kdyby šel SSák, tak se písklo. Kdyby viděl někdo, že nás někdo učí, tak ho na místě zastřelil. Chodil nás učit i Karel Poláček a různý profesoři, úžasný lidi, ale já hlavně teda vzpomínám na naše betrojerky, na profesorku Vajzovou. Byly to dvě sestry, Magda a Edita. My jsme měli Editu Vajzovou. Nepřežili.
0: V době, kdy Marta Kotová, tehdy ještě Lašová, prožívala své první chvíle v Terezíně, jistý Rafael Šachter tu žil již 7 měsíců. Byl o celou jednu generaci starší než Marta. Narodil se v roce 1905. Přesto to byl právě Rafael Šachter, přáteli zvaný Rafík, který měl do života této malé divenky významně zasáhnout. A měl zasáhnout do životu dalších stovek, ba i tisíců obyvatel židovského geta. Do těchto životů měl zasáhnout především hudbou, operami, které tu nastudoval, dalšími skladbami a především již zmíněnou skladbou Requiem. Skladbou, která nenechala lhostejným snad žádného obyvatele geta. Marta Kotová se znovu obrátí k domu, kde kdysi s desítkami dalších děvčat přebývala.
1: U nás dole, tamhle ve sklepě, tam Rafael Šechtr nacvičil prodanou nevěstu.
2: Tady, jo?
1: Requiem, tomhle sklepě. On měl tam jedno takové pianino. Lidi se odstěhovali, bo tady tak ho tady nechali, že mu scházela noha, ne jedna nebo dvě, já nevím, já vím, že to bylo vypodložený, jo. A ten Rafik všechny opery, všechno tady v tomhle sklepě nacvičil.
0: Pro ty, kteří pořad Stopy, fakta, tajemství poslouchají pravidelně, není jméno Rafala Šechtra neznámé. Hovořili jsme o něm například v souvislosti s tím, jak v Terezině nastudoval Smetanovu prodanou nevěstu. Dalším zázrakem bylo nastudování skladby Requiem. Před několika lety napsala studentka pedagogické fakulty na Masarykově univerzitě v Brně Aneta Říčařová pod vedením doktora Marka Sedláčka obdivuhodnou diplomovou práci. Nazvala ji Hudba v terezínském getu 1941 až 1945. V jednom místě uvedla.
2: Největší a nejodvážnější projekt, který se zrodil v hlavě Rafaela Šechtra, překonal veškerá očekávání obyvatel geta, včetně osobností činných v kulturním životě geta. Nastudování a provedení Verdiho Requiem završilo Šechtrovi snahy a úspěchy s českým sborem. Nezlomná vůle a touha po normálním životě ho vedla přese všechny překážky k nastudování tohoto monumentálního díla, kdy v plném obsazení zpívalo v terezínském sboru neuvěřitelných 150 sboristů.
0: Rafael Šechtr se narodil na území dnešního Rumunska. Brzy ale přesídl do Československa, kde vystudoval brněnskou hudební konzervatoř. Později pak klavírně mistrovskou školu Karla Hofmeistra v Praze. Když v Terezině přišel prvně s myšlenkou nastudovat právě toto Verdiho dílo, setkal se především u členů Terezínské rady starších s ostrým nesouhlasem. Nejčastějším argumentem bylo, proč studovat zrovna v židovském getu katolickou mši s latinským textem a navíc mši za mrtvé. Milan Kuna v knize Hudba vzdoru a naděje tvrdí, že Šechtr chtěl demonstrovat si pěti židů s evropskou kulturní tradicí a humanitními ideály. Právě v době, kdy německý nacismus uvrhl svět, obrazně řečeno, do okovu hrůzy, mělo být Requiem umělecky strhujícím zvoláním k Bohu. Záměr Rafaela Šechtra, který ještě před válkou působil u Emila Františka Buriana a dokonce pak založili i vlastní soubor komorní operu, mohl být ale ještě jiný. Autorka vzpomínané diplomové práce Hudba v terezínském getu 1941 až 1945 Aneta Říčařová vyhledala jednoho z nejbližších terezínských přátel tohoto umělce a jednoho z účinkujících, Eduarda Krásu. Ten jí řekl.
3: On si v hlavě přepracoval mši pro mrtvé na mši pro mrtvé SSáky a toho hnalo přes všechny hrůzy.
0: Zalistujme nyní v knize někdejšího spoluvězně Rafaela Šechtra Josefa Bora Terezínské Requiem.
3: Šechtr se dovedl přesně upamatovat na okamžik, kdy se rozhodl nastudovat Verdiho Requiem. Dlouho ho ta myšlenka dráždila i lákala. Ukázat prolhanost úchylných nápadů o čisté a nečisté krvi, o vyšší a méně cenné rase. Ukázat to právě v židovském lágru a právě na umění, tam, kde nejlépe rozpoznáš pravou hodnotu člověka. Chtěl by namíchat nejrozmanitější směs, ať si pak přijdou poslechnout, jaký kumšt se dá z takového koktejlu udělat. A právě z Verdiho Requiem, italská muzika, středověký latinský text, prastará katolická modlitba, židovští zpěváci a hudebníci z Čech, Rakouska, Německa, Holandska a Dánska a mnozí i z Polska a Maďarska. Requiem nastudované a dirigované bezvěrcem. Requiem v koncentračním táboře. To je nápad.
0: Terezínek se dnes všeobecně ví, byl v letech 1941 až 1945 zastávkou na cestě do neznáma. Odtud odcházejí transporty na východ, do vyhlazovacích táborů, zejména do Osvětimi-Birkenau. Nacistům se však v Terezině podařilo paradoxně něco zcela zvláštního. V jednom jediném lágru soustředili největší židovské umělce doslova z celé Evropy. Rovněž i díky tomu mohl Rafael Šechtr začít připravovat Verdiho Requiem. Jeho záměrem ale nebylo nastudovat pouze klasické katolické Requiem, kdy člověka provází útěcha ve spravedlnost na onom světě. Josef Bor v knize Terezínské Requiem psal:
3: Bude to jiné Requiem, s fanatickou vírou v dějinou spravedlnost ještě zde, na tomto světě. Jen takové rekviem mohou v lágru zpívat, jen takové písničce vězeň porozumí, žid, křesťan i bezvěrec. Zahraje jim rekviem, jaké ještě neslyšeli.
4: Znamenalo to ale nastudovat mši se 150 členým sborem. Šechter měl k dispozici pouze klavírní výtah. A klavír, jak vzpomíná Marta Kotová a jak vzpomínali a vzpomínají další pamětníci, neměl ani nohy. Notový materiál takřka neexistoval. Natož rozepsané party. Vězni se museli rekviem naučit z paměti. Ze všeho nejdříve Rafael Šechter naučil zpěváky deklamovat latinský text. Ten jim ale přeložil. Aneta Říčařová ve své diplomní práci uvedla.
2: Chtěl, aby všichni věděli, co přesně zpívají. Party učil postupně po jednotlivých hlasech. Jediné noty, ze kterých se rekviem zkoušelo, měl Šechter před sebou při nácvicích, které si sám doprovázel. Všechny nástupy tedy ukazoval pouze očima. Veřejné koncerty ale doprovázel klavírista, který hrál z oné jedné partitury. Šechter rekviem dirigoval z paměti.
4: Je na místě vysvětlit, jak vůbec bylo možné, že v prostředí terezínského židovského getta, takřka v dosahu smrti, Rafael Šechter mohl nastudovat třeba zrovna Verdiho rekviem. A nebylo to, jak už víme, jenom rekviem. V Terezíně zazněly i party ze Smetanovy Prodané nevěsty a mnohé další skladby českých i světových klasiků. Citujme nyní pro změnu z knihy Evy Šormové Divadlo v Terezíně.
2: Němci brzy rozpoznali, že mohou tvůrčí aktivity vězňů velmi vhodně využít k vyvolání a podpoře falešných představ o vlastním charakteru koncentračního tábora. K vytváření legendy o táboře jako místě, kde se pečuje o staré a nemocné židy a kde jsou pro malé děti vybudovány moderní hygienické útulky, kde se tančí a zpívá, pořádají se vědecké a populární přednášky, koncerty, divadelní představení, sportovní utkání. Legendy o městě, kde jsou respektována lidská práva židovských obyvatel, pro které je konáno tolik dobra, kolik neukládá ani povinnost. Proto tak nečekaná a podiv vzbuzující tolerance ke všem druhům zájmové a tvůrčí činnosti. Ovšem jen do té míry, pokud snažení vězňů zapadlo do požadovaného obrazu.
4: Na počátku této snahy o vytváření zcela falešného obrazu o terezínském getu byla organizace, kterou němečtí nacisté v Terezíně povolili. Bylo to oddělení pro osvětu. Toto oddělení mělo na starosti organizování kulturního života v getu. Nacisté tuto instituci podporovali, především ale z propagandistických důvodů. Tato činnost měla vyvrcholit později v době, kdy do Terezína přijali filmaři, aby zde začali točit podvodný film o šťastném životě v getu. Vůdce jim daroval město. Ve vzpomínaném oddělení pro osvětu působil tehdy také Rafael Šechter. Nebyl tu ale zdaleka jenom on. Byli i další. Kulturní život v terezínském getu byl přes všechna protivenství bohatý a týkalo se to také dětí. Těm byla ze strany dospělých spoluvězňů věnována všemožná péče. Znovu dejme slovo Martě Kotové v roce 1942, teprve 13-leté Martě Lašové.
1: To bylo úžasné, co se tady dělalo. Kultura v Terezíně, ta byla na tak vysoký úrovni. I četníci si chodili od našich kluků vypučovat oblečení, aby mohli jít jako židi se podívat na nějaký kabaret. Karel Švenk, úžasný člověk. Před válkou už pracoval s Voskovcem a s Werichem. Teď i tu terezínskou hymnu to složil Karel Švenk. Těch kabaretů, toho všeho.
4: Karel Švenk patřil k nejbližším přátelům Rafaela Šechtra. V Terezíně nastudoval několik kabaretních představení, včetně nejpopulárnějšího z nich, Poslední cyklista. Zahynul několik měsíců před osvobozením v Osvětimi. Bylo mu teprve 26 let. Paní Marta, která vládne obdivuhodnou pamětí, je stále schopná zpívat písně nebo odříkávat básně, které tehdy jako děti v Terezíně zpívali a recitovali.
1: Za války byla písnička Letíší psavanou. V Terezíně se zpívalo. Jede vlak do Birkenau a s ním jede v srdce mé, kam ten vlak dojede, tam se sejdeme.
4: Děti, tedy i malá Marta, byly častými diváky posluchači při zkouškách, které vedl Rafael Šechter. Děti sedávali na zemi, ve sklepní místnosti a sledovali, co učinkující předváděli. Přišlo ale 6. září 1943 a zásluhou další velké vlny transportu na východ do Osvětim-Birkenau nedobrovolně opustila sbor více než polovina zpěváků. Šechter byl nucen hledat nové lidi. S nácvikem se tedy začalo úplně znovu. V biografické stati o Rafaelu Šechtrovi Rafík můžeme číst.
3: Účinkující velmi dobře věděli, jak mají zpívat a co vlastně zpívají. Věděli, že nejde o obyčejnou skladbu. Věděli, že musí zpívat celým svým rozumem, srdcem, celým svým ohroženým životem. A že zpívají hlavně těm, kteří nad nimi vyřkli ortel smrti. Pro ně je totiž určeno peklo, zatracení. Dies irae, dies illa, solvet seclum infavila. Onen den hněvu, lkavý zruší čas, dým vzejde tmavý.
4: Oficiální premiéra Terezínského rekviem se odehrála 2. ledna 1944. Na klavě doprovázela Ela Poláková. Šechtr a jeho zpěváci odehráli 15 představení. Mezitím ovšem pokračovaly transporty na východ, takže sbor měl posléze už jen 60 zpěváků. A tehdy přišel osudový okamžik. To když Rafael Šechtr dostal z komandatuje rozkaz, aby uspořádal představení pro očekávanou delegaci Mezinárodního červeného kříže. Z členy této delegace měli však z Berlína přijet i významní nacističtí pohlaváři. Jeden z posledních svědků této události, již citovaný Eduard Krása, autorce diplomové práce Hudba v terezínském getu Anetě Říčařové, vyprávěl.
3: Byla to ohromná příležitost, se kterou Šechtr nikdy nepočítal. To, že ti Němci budou sedět přímo před nimi a on jim bude zpívat. V tom rekviem se zpívá o tom, že když ten nejvyšší soudce bude sedět u posledního soudu, žádný hříšník neprojde bez trestu. A to je to, co chtěl Šechtr těm Němcům říct. Něco s tím sborem udělal, myslím, že přeškolil hlasy. A tak bylo 16. představení.
4: Toho dnes nacistům podařila dokonalá kamufláž, která však byla předem dlouho připravována. Z knihy Město za mřížemi, kterou napsali Karel Lagus a Josef Polák, se můžeme dozvědět.
3: Ve 4 hodiny ráno museli nastoupit ženy s rýžáky a drhnout chodníky po celé cestě, kudy komise měla projít. Vedoucí ubikací dostali příkaz, že staří lidé, chatrně oblečení vězňové, invalidé a mrzáci se nesmějí na ulici objevit. Na ulici směl pouze ten, kdo si ještě zachoval dobrý vzhled a byl poměrně slušně oblečen.
4: Součástí této potěmkyjády byla například také kavárna. I ta byla samozřejmě falešná. Vězňové, kteří se byli nahnáni, museli dělat dojem kavárenských povalečů. Tyto záběry pořídili později filmaři pražské aktuality, kteří sem byli pozváni. A nebyli by to nacisté, kdyby se právě tyto záběry nepokusili využít propagandisticky. V knize Město za mřížemi se o tom píše.
3: Tato scéna z kavárny se prý objevila na podzim 1944 v jednom německém týdeníku a byla přerušena bojovým výjevem, jak zablácení a zašpinění němečtí vojáci bojují na frontě. Tento protiklad měl ukázat na podzim 1944, kdy většina Židů v Evropě byla již vyhlazena, jak se židovským vězňům dobře daří, zatímco němečtí vojáci na frontě strádají.
4: Vrátíme se ale k terezínskému rekviem. Onoho 23. června 1944 přistoupil Šechtr před zcela zaplněné hlediště. Byli tu nejenom představitelé Červeného kříže, ale hlavně nejvyšší nacističtí pohlaváři, včetně zástupce architekta holokaustu Adolfa Eichmanna, Sturmbannführera Rolfa Gintra. Představení se odehrálo v budově někdejšího divadla, tam, kde ještě před několika dny byla Marotka. Nemocní museli jinam. Místnost se vyvětrala a upravila tak, aby nikdo z hostů neměl ani tušení, že právě tady se v uplynulých letech hromadně umíralo. Pak už představení začíná. Vzdor, který ze všech účinkujících doslova vře, sugestivně popsal v knize Terezínské rekviem Josef Bor.
3: Pevně stojí Šechtr, řídí a přikazuje. Bas. Confutatis maledictis zahřmí sálem. Slyš ty ve tmě, buď prokletý, ty i ti ostatní, tisíckrát proklatý, sténání tebou nepohne, brzy již si promluvíme řečí, které lépe porozumíš. Rozumí tomu tak zpěváci. Hudba je vzněcuje, těžce oddychují, musí se vybít z divoké vášně, stišit mučivou nenávist. Tempo vázne, orchestr vyčkává. Blíží se bouře. Prahnou po ní, žíznivě čekají, až z taktovky vyšlehne blesk a divoce zarachotí kotle.
4: Rafael Schechter tušil, že toto představení bude pro něho osudné. A nejenom pro něho, ale zřejmě také pro všechny účinkující. Je totiž pravděpodobné, že za tenhle svůj výkon si mohou vysloužit transport na východ. Schechter věděl, že to ale musí říci ostatním. Marta Kotová mi vyprávěla.
1: Když přišli lidi na zkoušku, tak on jim to řekl, co jim hrozí. A že nebude mít nic proti tomu a nebude se na nikoho zlobit, když někdo odejde a nebude chtět v tom rekviem zpívat. Nikdo neodešel. Všichni zůstali.
4: Rafael Schechter byl tehdy při představení doslova jako v tranzu. Zřejmě věděl, že je to možná jeho jedno z posledních, neli úplně poslední představení. Jakoby do dnešního koncertu vložil podobně jako další účinkující všechny ty roky nacistického ponížení, ale zároveň i celý svůj doutnající a hořící vzdor. To už se blížilo finále skladby. Josef Bor tyto okamžiky popisoval.
3: Dirigentova ruka vysoko se vztyčí. Bez taktovky, sevřená v pěst. A udeří. Zaduní buben, zarachotí kotle, zachřestí plechy, zpěváci ječí a spolu s nimi běsní i solisti. Teď nemohou mlčet. Schechter pěstí udržuje zbor, ale neudrží sebe a hlasitě křičí. Poslední dies irae. Přišel den hněvu, dočkali jsme se ho. Na kusy rozervali vaše armády, jako jste rvali a trhali nás. Potoky krve vám příští z hlubokých ran a vaše země praská a puká v rachotu a dýmu tisíců dopadajících bomb.

0: Marta Kotová to vystihla krátce a jasně.
1: A sami SSáci řekli, Židi zpívají rekviem sami sobě.
0: Byli tu však lidé, hlavně mezi některými pohlaváry a veliteli SS, kteří dobře vnímali, že rekviem bylo zcela jiné, než původně očekávali. Své pocity však pojmenovat nedokázali. Jedno jim však bylo jasné. Židé, které tu viděli a slyšeli, musí co nejdříve zmizet. Hlavně ten jejich dirigent. Tenkrát ve druhé polovině roku 1944 začaly pak další velké transporty na východ. Dne 16. října 1944 nastoupil do jednoho z dobytčích vozů také Rafael Šechtr. V Osvětimi prošel obávanou selekcí a dostal se do pracovního tábora. Měsíc předtím nastoupila do transportu tehdy 15-letá Marta Lašová, pozdější Kotová. Rovněž i ona se ocitla před obávaným andělem smrti, doktorem Josefem Mengelem. Marta selekcí zázračně prošla díky intuici její maminky, která ji v nastalém zmatku poslala mezi ty, kteří měli ještě nějakou dobu žít. Maminka však, stejně jako Martin tatínek, putovali do plynové komory. Zatímco jí bylo souzeno, stejně jako jejímu bratru Viktorovi, aby přežili, Rafael Šechtr se domů již nevrátil. Podle dostupných informací zahynul na přelomu prosince 1944 a ledna 1945 na pochodu smrti.
1: Tady nás prošlo českých dětí 15 tisíc, ale to je jenom počítáno od 6 let dítěte do 15. A z těch 15 tisíc českých dětí nás přežilo 89. A já, když chodím do školy, mluvím o těch dětech nebo těch mých kamarádkách, tak vždycky říkám, kdyby jich bývalo tolik v Osvětimi, nezemřelo. Možná, že už by byl dávno lék proti rakovině nebo něco, protože někteří jsme byli normální děti, ale někteří mezi náma byli úžasně nadaný, úžasně.
0: Až někdy budete mít možnost zaposlouchat se do Verdiho rekviem, zkuste, kromě hudby a samotného zpěvu, vnímat ještě i něco jiného. Třeba si pak vzpomenete i na geniálního dirigenta Rafaela Šechtra a na další muzikanty a zpěváky, kteří v sobě vyburcovali nevídanou odvahu a osobní sílu a vyburcovali také ostatní spoluvězně. Do tváří svých triznitelů doslova vykřičeli všechnu svou nenávist a víru, že se dočkají spravedlivé odplaty. Ne, Rafael Šechtr a jeho druzi nebyli pouhými oběťmi. Byli to bojovníci.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Polokulaté narozeniny s číslovkou 85 slaví v těchto dnech herečka Iva Janžurová. Absolventka DAMU byla přes 20 let v angažmá v divadle na Vinohradech, odkud odešla do Národního divadla.
1: Do srdcí diváků se zapsala svými rolemi v řadě filmů a svůj jedinečný hlas využila samozřejmě i v rozhlase. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
0: Ve čtvrtek 14. května se vrátíme do roku 2007, kdy Iva Janžurová přijala pozvání Jiřího Suchého a Jiřího Anderleho do pořadu Dva v Africe.
1: V sobotu 16. května nebude chybět pohádka Tulácká na motivy pohádky Karla Čapka.
0: Se svou dcerou Sabinou Remundovou si bude povídat v neděli 17. května Iva Janžurová v tobogánu Tomáše Slámy a týžden uslyšíme taky rozhlasovou hru Zahrádkáři aneb až se Jaro zeptá.
1: A samozřejmě pro vás Ivu Janžurovou vyspovídal i Jan Rosák. Jejich tandem uslyšíme v úterý 19. května.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

podkroví vonívalo terpentínem. A že byl malíř, to se ví. Občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracených prostřed vlastní země. V očích jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě. Maloval lidi z okolí.

se vprostřed vlastní země. Malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
1: Ruský prezident Putin na vojenské přehlídce v Moskvě řekl, že jeho vojáci na Ukrajině postupují a české investory lákají historické nemovitosti. Bude oblačno až polojasno odpoledne, zejména na horách se ojediněle objeví přehánky a nejvyšší teploty většinou do 20 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Rusko slaví výročí konce druhé světové války. Tradiční přehlídka na Rudém náměstí v Moskvě byla ale letos bez vojenské techniky a bez vysoce postavených zahraničních hostů kvůli hrozbě ukrajinských dronů. Slavnost nakonec žádné útoky nenarušily mezi oběma zeměmi, totiž od půlnoci platí příměří. Ruský prezident Vladimír Putin v slavnostním projevu označil boj proti Ukrajině za spravedlivý a přirovnal jej ke druhé světové válce.
2: Generace vítězů je inspirací pro vojáky, kteří dnes plní úkoly v rámci speciální vojenské operace. Čelí agresivní síle podporované celým blokem NATO a navzdory tomu postupují dál.
1: Slovenský premiér Fico se sešel s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Do Moskvy přijel na oslavy dne vítězství, ale dopolední přehlídky se nezúčastnil. Na realitním trhu v Česku ožívá segment historických nemovitostí. Patří do něj třeba zámky, kostely nebo další památkově chráněné budovy starší 100 let. Mnohdy vyžadují velké investice. Noví majitelé mohou postupy zdarma konzultovat s památkáři, pokračuje za Národní památkový ústav Blanka Černá.
3: Tato konzultace s odborníkem pomůže předejít tomu, aby vlastník památky investoval čas a energii do přípravy záměru, na který potom památková péče nebude moci přistoupit.
1: Policie dopoledne našla pohřešovaného seniora ze Vsetínska, je v péči zdravotníků. 78letý muž odešel z domova včera odpoledne na procházku a nevrátil se. Rodina upozornila, že muž musí brát pravidelně léky, které u sebe neměl, a nevzal si sebou ani mobilní telefon. O životě exmorských koní v Národním parku Podyjí se dnes mohou zájemci dozvědět víc na komentované prohlídce. Pořádá ji správa Národního parku. 6 hřebců od loňského léta spásá novou oblast Podyjí u obce Havraníky na Znojemsku, odkud se nám hlásí reportér Šimon Franz.
4: Exmorští koně původem z Anglie správcům parku pomáhají s udržováním ekosystému parku spásáním stepní trávy. Lidé na procházce vidí kromě samotných koní i to, jak vypadají stromy, které koně okusují, nebo právě stepní trávy, a po cestě se dozvídají i další zajímavosti o místní fauně a flóře. Několik koní z jiné podýské pastviny čeká v pondělí převoz na pastvinu u Milovic v Čechách, kde budou mít podobnou roli jako tady v parku. Z Národního parku Podyjí Šimon Franz, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno odpoledne, zejména na horách, ale ojediněle se objeví přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu území až 22. V 1000 metrech na horách 11 a na Šumavě tepleji až 15.
0: Doprava.
1: Opatrně na příjezdu do Prahy po dálnici D8, zhruba na 8,5 kilometru je odstaveno osobní auto a obdobně na 71,5 kilometru dálnice D3 směrem na Prahu. Kamiony tam v obou případech mohou náhle a nebezpečně vybočovat. A v Praze komplikuje provoz na Letné nehoda 3 osobních aut v ulici Milady Horákové. Je to kousek před sjezdem do Letenského tunelu. Počítejte tam s kratším zdržením. Zprávy končí teď Aleš Cibulka a Tobogán.
0: Český rozhlas 2.
5: Rádio, které vás baví.

0: pánové, tenhle huronský potlesk a vlídné přijetí k vám všem vysíláme z Luhačovic, z nádherného společenského domu, odkud pravidelně už od roku 2011 jen s krátkou covidovou pauzou vysíláme, a to vždy v tuto dobu, abychom otevřeli prameny a zahájili lázeňskou sezonu v tomhle kouzelném městě, v téhle lázeňské perle. Dámy a pánové, vy, kdo jste tady ve společenském sále, mimochodem, zase jsem si to po roce osvěžil, 1935 postaveno, jo, rozumíte tomu, a v tomhle sále, abyste si to představili, díky filmovým žním, které se konávaly ve Zlíně, v tomhle sále byla doložitelně Nataša Golová, Adina Mandlová, Vlasta Burian, Oldřich Nový. Ti seděli právě tam, kde sedíte vy, nebo kde budu sedět já. To jenom, abychom to zasadili do souvislostí. Luhačovice nádherně vykvetly, jsou plné lidí, je tady všechno vyzdobeno, uhrabáno, zkrásněno, aby dnes mohla začít nová lázeňská sezóna, a proto jsme tady, abychom vás sem nalákali, protože ten program bude trvat dneska, zítra, ale můžete sem přijet kdykoliv. Od mikrofonu vás z Luhačovic zdraví ještě jednou Aleš Cibulka. Dobré dopoledne vám všem. Dámy a pánové, velmi děkuji za krásný potlesk, ale teď si připravte pořádné potleskání, protože představte si, vy víte, že každý rok sem přivážím nějaké zajímavé hosty. Ty hosty, kteří přijdou teď, si domlouváme 3, možná 4 roky. Najít v jejich diáři volný termín a ještě společný termín, to je prakticky nemožné. Dneska se to konečně podařilo. Dámy a pánové, přicházejí Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, a takhle vám tleská tenhle nádherný historický sál v Luhačovicích. Zlata Adamovská, Petr Štěpánek. Tady jsou mikrofonky, samozřejmě připravená Vincentka, abychom všichni měli, vidíte, naše hlasy, budou znít dneska lépe než kdy jindy. První otázka je na snadě. Vaše spojení s Luhačovicemi, jestli to tady znáte, jestli jste tu prvně, jak to máte? Zlatuško, co ty?
1: Já přeji za prvé hezké dopoledne. A prozradím, že já jsem tady trávila pár dní s Leošem Janáčkem. A asi to zní trošičku divně, ale je to tak, protože jsem hrála Kamilu Šteslovou, jeho můzu, milenku, a natáčel se tady film Lev s bílou hřívou s Jaromilem Jirešem, takže pár dní jsem tady byla a bylo to krásný, protože jsem si užila ty krásný dobový kostýmy, který se dnes při otevření kolonády objevily i tady na kolonádě a v ulicích. Takže takhle já jsem začala s Luhačovicemi.
0: Pamatuje Leoše Janáčka.
1: Ano, ano.
0: Jaký byl, prosím tě, ty jsi měla šanci se s ním setkat, byť tedy taky v té zprostředkované podobě, jaký byl Janáček? To tady hlavně Moravany bude zajímat.
1: Tak Janáček byl samozřejmě převtělen do těla Luďka Munzara, který byl úžasný společník, bezvadný, skvělý herec, a Leoš Janáček byl strašně do mě zamilovaný. Ne Luděk Munzar, ale Leoš Janáček. A takže jsem byla jeho celoživotní můzou. Dokonce jsem s ním potom trávila na Hukvaldech, ale řeknu vám jednu krásnou historku. Jaromil Jireš vypátral syna té Kamily Šteslové, té jeho milenky, který byl ještě tehdy naživu, když se v roce 87 točil ten film. A udělali jsme spolu krásnou fotku, kde dobová fotografie Kamily Šteslové s malinkým otíkem v kompozici se mnou a s tím starým pánem, kterýmu už bylo přes 80 tehdy, když se to natáčelo. Takže takovýhle propojence krásný jsem zažila, a ten film dokonce objel celý svět na spoustě festivalů, protože Janáček je skvělej hudební skladatel a je známý po celém světě, takže myslím, že i vlastně i ty Luhačovice trošku proslavil.
0: Zlata Adamovská, vzpomínka na Leoše Janáčka. Mně se líbí ta představa, že se někdo naladil rádio a říká, hele, mámo, Adamovská vzpomíná na Janáčka, ona vypadá výborně, ale že by takhle dobře, no. A nebo si říká, ta už potřebuje lázně vyloženě, no. To je zralá na psychiatra.
1: No, Petře, mám zaděláno na věc makropulos.
0: Petře, co ty aluhačovice?
2: Ne, já musím ještě doplnit tu Zlatu, protože já teď dělám pořad, který se jmenuje Listy důvěrné, a to je právě, to jsou dopisy Janáčka Kamile. A já vám řeknu, že o tom Janáčkovi my všichni víme strašně málo. Všichni ho bereme jenom přes tu muziku, ale ten vztah, tu lásku, tu vlastně to naplnění toho Janáčka, to je něco nevídaného. On píše tý Kamile a je mu pomalu jako mě dneska.
1: No a Petr se vrací vždycky z toho zájezdu, z toho představení a je tak nabitej, jo? Že ty večery jsou
2: a
1: úžasný.
2: A říkám, proč nejde? A abych se teda dostal k Luhačovicím. Víte, my pořád toužíme potom, aby jsme někdy byli v lázních. Aby jsme si užili toho volna a vždycky si říkáme se Zlatou, víš co, na podzim pojedeme. Pak se ozve Aleš a řekne, co kdyby, prosím tě, ale to tak nejmíň rok dopředu, co kdyby si udělal takovej pořad se Zlatou. Člověk řekne, Alešku, proč bych ti nevyhověl. Pak přijde ten termín a zase do těch lázní najedem. Takže my jsme přijeli dneska jenom na otočku. Ani jako jednu noc bych tady chtěl strávit, ani to no, ne.
0: Ne, rozumíte to, my to domlouváme fakt 4 roky a v loni, hned jak jsme dovysílali náš přímý přenos toboganu, tak jsem jim psal, jsem říkal, ale opravdu, udělejte si za rok volno od čtvrtka, minimálně do neděle, protože tu nedělní slavnost, to odemykání, to je taková radost, to je tak krásný, když jde ten průvod městem, pak volali, říkali, no ono to nebude od čtvrtka, přijedem až v pátek a pojedem už v sobotu. V kolik jste dneska ráno vstávali, Zlatuško?
1: Vstávali jsme v 5:30 ráno, přijeli jsme sem a už jsme tady, sedíme tady. Jsme úplně čerství, plný síly, protože jsme si tak...
2: Více jako... na nás dívejte. No.
0: Ano. Potom si dají něco rychlého k jídlu a mažou zpátky do Prahy. Předpokládám, že večer už zase hrajete.
1: Ne. Doufám, že si to tady dneska ještě trošku užijeme.
0: Je, děkujeme.
1: Protože je tady opravdu nádherně. Luhačovice jsou krásný město. Já se sem vždycky ráda vracím. V srpnu tady dokonce budeme hrát naše představení Vzpomínky zůstanou se Studiem 2. Takže a už jsme je tady i hráli. Tady jsme měli krásný.
2: A tady jsme měli fakt nádherný zážitek.
1: Zážitek. Hráli jsme to představení a to je o dvou bývalých milencích a s tím milencem mi začne chodit moje dcera. No, já jsem z toho úplně v šoku, že jo? A ona je taková přidrzlá a já hraju výtvarnici a spisovatelku dětských knížek. Literatury pro děti. A kreslím různý postavičky a ta moje dcera se předvádí před tím mým bejvalým a říká, hráli jsme to představení. Hele, a prosím tě, a může mýval s veverkou šukat? A ze sálu...
2: Ze sálu tady v
1: se ozvalo, může... Normálně nějaký pán určitě nepozřel jenom tu lázeňskou Vincentku minerálku. Myslím, že tam byly jiný kousky. No. A tak se tak jako potácel a vlastně s náma začal vést dialog. No museli ho pak vyvést, no.
0: To bych typoval na luhačovickou bylinou, ale... Víš, že teď si chvilku vypadala, že budeš vyprávět takovou jako až noblesně romantickou historku. A může nebo nemůže? Teď jsem se nad tím zabil... Teď jsem se nad tím, já nevím.
1: No, vidíš, takže zamyslete se a můžete to někdy zjišťovat přes AI, nebo můžete si vygooglovat tuhletu.
0: Zamyslete se, teď nás poslouchá ta hospodinka, míchá ten sobotní guláš, přijde manžel, řekne, Máňo, na co myslíš? Říká, ale paní Adamovská se ptala v rádiu. Jestli ti může, no nic, pojďme
1: dát. Jestli může mýval s veverkou.
0: Jestli může mýval se kamarádi, to hodně s veverkou. Dámy a pánové, vy jste jistě hned v úvodu poznali, že jsme až skoro vzdělávací pořad, ale Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, taky novomanžela, ta, jak jim to sluší, to je krásně. A hezký mají povolání, podívejte se, že jdou do práce, jeden den Leoš Janáček. Petr jde třeba do práce, řekne, dneska budu Karel IV. A aniž by je zavřeli na psychiatrii,
2: Ne, je to nádherný, každý večer jste někdo jiný.
3: No.
1: Ale to je na tomto povolání samozřejmě to nejkrásnější, takže my nejenom, že sami hrajeme na jevišti, ale třeba i propůjčujeme hlasy různým krásným významným herečkám a hercům, takže to nás taky moc baví.
3: Mm-hmm.
1: Tak prostě užíváme si ten svůj herecký život a i ten náš společný život, který, jak řekl Aleš, je trošku novomanželský.
3: No.
1: Nejsme takovýto 50-letý okoralý manželství. Ačkoliv ho teď stvárňujeme v naší nejnovější premiéře ve studiu 2 Vánoce s Popelkou. A tam hrajeme právě takový už značně okoralej manželský vztah, ale je to jako komedie k popukání, no. Takže přijďte se podívat. No.
3: Zdravíme vás všechny, kdo letos plánujete třeba zlatou svatbu, teď jste se dozvěděli, jak se říkáte, bude to zlatá svatba nebo stříbrná, okoralá děti, okoralá. Dámy a pánové, samozřejmě i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám radost, že pozvání přijal taky manželský pár, který je z nedaleka. Který je z nedaleka, protože mají angažmá ve Zlínském divadle a já jsem se dozvěděl o tom, že oni nejenom vytvořili, ale i stvárňují a hrají v muzikálu o mé milované Evičce Pilarové. Naše krajanka měla chalupu tam, kde vy máte chalupu, my máme chalupu a proto jsem si říkal, tyhle dva, musíme poznat. Dámy a pánové, Petra a Radovan Královi. Krásné dobré dopoledne. Vítejte v přímém přenosu. A možná víte co, než si budeme povídat, ukažte, co umíte. Já myslím, že Petra i Radovan se teď rovnou mohou převtělit. V koho se převtělí Petra, to už budete vědět. Z té se stává právě teď Eva Pilarová. A Radovan stvárňuje v té hře všechny muže, kteří prošli životem Evy Pilarové. Takže hraje asi 70 rolí. Ale Evičko, promiň. Sama to tak nachystala. Teď uvidíte, kterého stvární v té první písni. Dámy a pánové, v přímém přenosu posloucháte Tobogan dnes se slavnostních Luhačovic.

0: posluchači, milí diváci, tady ve společenském sále Petra a Radovan Královi. A první ukázka z jejich inscenace Eva. Jsou tady i Zlatá Adamovská, Petr Štěpánek. Posaďte se u nás, milí zpěváci, já vás nenechám vydýchat. Petro, rovnou otázka na vás. Já jsem tady něco malinko předestřel o tom vašem muzikálu, dá-li se to tak říct. Jak to vlastně vzniklo? Nakolik vy jste se znali s Evičkou Pilarovou? Co vás inspirovalo, že jste tohle vytvořili?
1: Je to vlastně spíše hudební inscenace, má autorská. Já jsem ji vždycky obdivovala, už od dětství. Zdálo se mi jako malé holce, že ona měla v té své interpretaci něco jiného, svižnějšího, odvážnějšího, svobodnějšího. Milovala jsem její písně, ale stalo se také před 15 lety, jak už jste tady naznačoval, že jsme se opravdu měli s ní možnost seznámit, zpívali jsme, protože ona byla i vášnivá fotografka, nejenom zpěvačka. A zpívali jsme tady s Radovanem na její vernisáži fotografií duet. A ona potom za náma přišla, povídali jsme si, bylo to moc hezký slova, jsme slyšeli od ní a říkala, mládež, my jsme totiž tenkrát byli mladí, jo, tak říkala, mládeži. A víte, že tuhle píseň, když jsem zpívala já s jedním mužem, tak jsem si ho nakonec vzala. A my, takže pozor, abyste se jednou nevzali. A my, ne, to jako vůbec, to my máme každý svůj život. No a dnes tu sedíme jako manželé.
0: Abyste to zase nevzali doslova, protože s většinou těch mužů se taky rozvedla potom, víte, jako abyste...
1: Ale my už ten rozvod taky máme za sebou. Ne náš, ale každý jako s někým jiným. Takže
0: vy
1: to
0: jste
1: už
0: se,
1: máme
0: no, ale no tak to zase, to jste břídilové, co se týká Štěpánkovo-Adamovských, ti se našli vlastně na potřetí, aha, no.
2: Do třetice všeho dobrého a zlého.
0: Čili vy jste teprve druhý snětek?
1: A doufám, že naposled už. No.
0: Podívejte se, povíme si po letech. Ale já můžu mluvit, my už jsme doma to okoralé manželství po 26 letech, jak říkala Zlata, ale Radované, já jsem mluvil o tom, že stvárňujete ty muže, tohle byl tedy Valdemar Matuška, ale na kom si tak zgustnete nejvíc a kteří to vlastně jsou? Samozřejmě Karel Gott určitě, jdete i po současného manžela, který tady posvětil tuhle tu vaši inscenaci a líbila se mu?
3: Tak samozřejmě objeví se takový ti zásadní, ne všichni, ale zásadní pěvečtí kolegové jako Valdemar Matuška, Karel Gott, ale jsou tam opravdu všichni, jak Pilar, tak
0: Jaromír Majer,
3: tak samozřejmě Honza Kolomazník a u toho tam zůstáváme vlastně jako docela dlouhou dobu v té inscenaci, takže ten tam se tam objevuje a říkal, že ten taky přijel na tu premiéru a když to viděl, tak jsem říkal, tak Honzo, tak co, nestvárnil jsem tě? Ne, to směl být drsnější mnohem, mnohem drsnější.
0: Takže... Jo. Ale prý se mu to líbilo natolik, Petro, že dokonce máte i jeden úžasný artefakt, který Evičce patřil. To je fascinující.
1: Ano, já jsem se celá klepala, když jsem vlastně viděla sedět takhle v první řadě Honzu na mé premiéře, kterou jsem i zprodukovala, i napsala, i stvárňuji a bylo to vlastně všechno tak na mých bedrech, takže jsem byla hrozně nervózní, co na to řekne. Když jsem věděla u jedné písně, že plakal, tak jsem se bála, jako proč pláče, jestli, ale bylo to fakt dojetím a potom mě objal a protože to bylo den po vlastně výročí úmrtí Evy Pilarové minulý rok, po 5 letech, dnes už je to 6 let, tak říkal, včera jsem měl takový smutný den a dneska tady vidím Evu živou a byl dojatý. Nicméně následně přijel znovu a daroval mi opravdu její přímo ze skříně její šaty dvoje z dílny Osmanyho Lafity. Takže já mám tu čest a opravdu si toho velmi vážím, že v nich mohu zpívat a cítím se v nich nádherně. Takže to byl takový hezký dárek od Honzy přímo. Takže divadlo se spojuje se životem, je to moc hezké.
3: Já bych ještě chtěl říct, že po premiéře, na kterou přijel ten Honza Kolomazník, mi Petru na několik hodin sebral a říkali Evo celý večer.
0: Vůbec se mu nedivím, krásná odměna. Ale je fakt, že Evička v tomhletom je magická, protože třeba ona měla takovou tu vlastnost, že když se někde objevil nějaký nový mladý zpěvák, konkrétně tedy nějaký Zajíček takový, okamžitě Pilarka, jo, z

0: je spojené s lázeňstvím rádi. Někdo třeba, a na to jsme tady přišli, na sebe nenechá sáhnout, což v lázních při masážích je drastické, zlato. Tebe úplně vidím, jak si vychutnáváš, jak tam přijdeš v tom, jen v té osušce. A teď ty maséři, že se hádají, říkají, je tady Adamovská, já jdu.
1: Teď kdo jako, si ji vezme?
0: Kdo si ji vezme, ano.
2: Ano, to, já bych se na to podíval.
3: Ne, musím říct, že jako nechat se hýčkat v lázních je sen každýho člověka asi, ne? Hmm. Takhle, když jsem byla mladší, tak jsem si říkala, Ježiši Maria, co tam v těch lázních dělají? Sedějí na lavičkách, popíjejí tu minerálku z těch konviček, no to je teda zábava. To by mě jako opravdu bavilo. No a čím člověk stárne a dostává se do věku, kdy ho sem tam něco začíná bolet, tak o těch lázních opravdu začínám vážně přemýšlet a samozřejmě využívám masáží, které jsou třeba v Praze, že jo, různých salonů, to jo, ale zajet si do lázní, jezdívali jsme do jedněch lázní, kde jsme třeba pobyli ten víkend, tak to je příjemný, jako prohřát se, uvolnit se, ale pak se člověku zase nechce do práce, takže jako v těch lázních člověk hrozně zlenivý. Jo, já bych řekla, že bych potřebovala spíše nabít, ale ne jako nabít s měkkým. Jako...
0: A možná no. I takový procedury tady lázně jdou s dobou, jako co ty víš?
3: Ne, lázně jsou krásná věc a hezká vymoženost pro všechny, kdo se rádi nechávají hýčkat.
0: No a co tak nejradši, kde tě vidět? V té koupeli, v té vaně, jak tam ty bublinky jsou kolem tebe, anebo nějaká masáž a jemnější masáž, víš, anebo třeba lávové kameny, anebo masáž lomy, to zní už hrozně, nebo to všechno tady jako je. Jako...
2: Co ty všecko neznáš?
0: No, já to všecko tady vyzkoušel.
3: Takhle.
0: Já tady všude byl. Pozor, mluvíš? Rasul, že jo, Rasul ten je tady, to vás dva zavřou do sauny, že, a vy se tam vzájemně pomazáváte bahnem.
2: A jak, v sauně dokonce.
0: V sauně se a po 20 minutách na vás začne stříkat voda. A když během toho nedostanete infarkt,
3: to je to
0: velmi...
3: To je ta parní sauna.
0: No, jistě, naprosto, popsal jsem to zhruba přesně, že...
3: No to tam musí vypadat pak ta sauna, kdo to uklízí.
0: Ne, to se právě umeje. To je právě geniální.
3: No, tak co?
0: Tak co ty, co Petře?
2: Hele, to mě nějak moc neláká. Jako aby po mně někdo flákal bahno.
0: Ale ne někdo cizí zlata, nebo to si...
2: Ale já hned vidím, jak se perou v tom bahně.
0: Ale ne, prosím tě, jemně tě pomaže, abys měl jemnou pleť.
2: To nepotřebuju. To mají ženský, víš. Ale mně ti tady hned naskočila jedna krásná vzpomínka a to jsou ty artefakty. Já si představte, že mám třeba po panu Verichovi mám dvě kravaty. To je taková nádhera. Nebo po tátovi mám prsten, s kterým hrál ve filmu Cech panen Kutnorských. A to jsou ty artefakty, na který vám nikdo nesmí šánout, který jsou jenom vaše. Všecko v ostatní můžete nechat bejt, ale ten artefakt... To, že to někdo na to šahal, že to nosil, že to měl u sebe, že to byla intimní záležitost, to je něco nádherného. A tím, že já měl tu obrovskou kliku, že v té naší rodině procházely doopravdy kulturní dějiny, myslím, když ještě táta žil, kdy tam chodili výtvarníci, muzikanti, lékaři, no prostě neuvěřitelně nádherná společnost, protože v té době, o které já mluvím, lidi nějak tíhli k sobě. Chtěli být spolu. Dnešní doba je, že každý si někam zaleze, otevře si ten blbej mobil, čumí do něj. Teď ani ty mladí nějak neumějí mluvit, nedovedou se vyjadřovat. Já to všude říkám, my jsme museli ty holky ukecat. Kdežto dneska oni si je upíšou.
3: Já jenom, jak jste říkala, že máte po Evě Pilarový ty artefakty, tak já jsem taky zdědila něco po Evě Pilarový.
0: No.
3: Já jsem po ní zdědila roli. Protože když se v roce 92 Česká televize, respektive Dušan Klein, rozhodl, že zdramatizuje a...

0: Potom následně vytvoří seriál z povídek Josefa Škvoreckého, respektive z knížky Hříchy pro pátera Noxe. Tak to je o barové zpěvačce. A inspirací k těmhletěm povídkám právě Josefu Škvoreckému byla Eva Pilarová. On mi to pak vyprávěl, protože po té revoluci samozřejmě už byly otevřené hranice, takže přijel dokonce na natáčení a zahrál si v jednom díle saxofonistu, protože on hrál na saxofon. Takže tuhle story mi vyprávěl, že to vlastně ta inspirace byla Eva Pilarová a že to vlastně psal pro ní a že doufal, že se to jednou natočí, že a ona si to zahraje. Jenže už prostě byla ve věku, kdy pro tu roli nebyla jako vhodná, tak pak teda odkejvnul, že to můžu hrát já, i když mě slyšel zpívat teda, jako Eva Pilarová to jako nebyla, ale ona to měla být zkrachovalá herečka, jo, která jako zpívá po barech, takže to zpívání byla taková už daná norma, že to nemusí být super zpěv. Takže po Evě Pilarové já jsem zdědila tuhle roli.
1: To je krásný, vidíš, to si taky ještě nevyprávila, to je na Eva.
0: Eva Adamová.
1: Ano. A ty si ji pak předala dál, kolegiálně si otěhotněla, ano. A tu roli si předala Dáše Veškenové.
0: Dáše Veškenové, ano.
1: Putovní role, to je krásný, ale když jsme
0: a doma mám teď Hřích, kterýmu je 31 let. Kvůli kterýmu jsem nemohla točit to pokračování.
1: To je hned, ale když jsme u těch osobností a já jsem zmiňoval Adinu Mandlovou, která byla v tomto společenském sále, procházela se tady po kolonádě, dámy a pánové, jeden z mála posledních žijících lidí, který se potkal s Adinou Mandlovou, je Petr Štěpánek.
2: Ano.
1: Bylo to dlouhé, mnoha denní setkání. Můžeš nám to tady, proto je historku já miluju, protože oni se fakt viděli.
2: Bylo to strašně jednoduchý. My bydleli na Malý Straně a jednoho dne se ozval zvonek, já šel otevřít a tam, a teď doopravdy nekecám, sestoupila ze stříbrného plátna Adina Mandlová. Hele, mě bylo v té době 16, já bych ji okamžitě čapnul. To byla tak nádherná ženská. A ona jenom tak na mě koukla, strčila do mě a říká, kde je Zdeněk? A šla dál, ona si myslela, asi, že jsem vrátnej. Ale doopravdy, ta byla tak udržovaná. Potom jsme seděli a tak vtipná. To byla fakt nádherná ženská. To tehdy doopravdy ty herečky.
0: Tak promiň, no.
1: Rozumíte tomu, ta historka je celá, to nepokračovalo, nic se nedělo, jako...
2: Ona šla pak domů. No,
1: ale proč si něco... Mohl si... Zlata ještě nebyla na světě, to si mohl klidně ještě...
2: To si nem, fakt? Ne.
0: Nebyla,
2: to je rok 66.
1: No tak těsně, to už byla. No.
0: Šla jsem do první třídy.
1: Je to tady urážky a ponižování. Podíváme se na druhý manželský pár. Tak co si dáme? Znova jsem chtěl říct Evičko teďka, jak jsem se na vás konul. Tak Evičko, Petro, jeden z hitů, který už Pilarce zůstane navždycky přišitý, jak vždycky, když bylo nějaké vystoupení, tak za někdo přišel a říká, paní Pilarová, budete dneska zpívat to šivy divy divy. Tuhle otázku
3: a ona řekla, a může být šavadavadavap?
1: Přesně tak. A bude dneska šividivy.
3: Hlavně, aby to bylo rychlý.
1: Dámy a pánové, přímý přenos Českého rozhlasu. Dnes z Luhačovic, ze Společenského domu. Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, ano, vypitá Vincentka. Mám tady další, hele, tady mají Vincentky dost, tady ti jim to tryská ze země.
0: No to je nádhera, Vincentka je všelek. No. Vincentka třeba, já měla unavený hlasivky, protože mám teď 5 představení za sebou, i zájezdových dokonce, a ráno mě to moc nemluvilo, tak jsem říkala, no teda a do rozhlasu, bez hlasu, no. To není nejlepší. Vincentka mě zachránila. No. Takže cestou jsem už cucala Vincentku tabletky, no a teď si tady popijím a slyšíte hlas.
1: Ano, já ale aby to nebyla skrytá reklama, musíme vyvážit v tuhle chvíli v rádiu, takže musíme dodat, že dobrá je i koruní, dobrá je i matonka. Pro herečky je ideální šaratice, to se dlouhá představení se zkrátí na snesitelných 20 minut. Herečka hraje jak o život. Tak ano, teď byste ji potřebovala, víte, před touhle písní, ona by vás velmi zrychlila. Petra Králová živě tady u nás na vlnách Českého rozhlasu.
3: Děkuju.

0: alias Eva Pilarová roztančila společenský sál. A kdyby nevěděla, kdo byl ten mladý sympatický muž v první řadě, který si tak podupával a který tak tančil, ano, po vás, pane šéfe, sáhnu. Je to vlastně, já nemám říkat předseda představenstva, protože prý to zní suše, je to předseda představenstva Lázně Luhačovice, pan doktor Eduard Bláha. Pan doktor je to stoprocentně, mimochodem je to pan stavitel, vizionář, který vlastně v současné době buduje Luhačovice, spolumajitel, ale předseda představenstva jste taky, bývalý generální ředitel, doktor jste taky. Eduarde, to jste v každém případě. Co nového tady u vás v Luhačovicích? Jak se tady máte? Ptám se po roce.
1: No, vy jste těch rolí, funkcí a názvů vyjmenoval tolik, že nevím, kde začít. Ale já bych opravil toho budovatele, který, jak jsme se bavili, tak Petr Štěpánek se tak zatvářil, že to zní jako z té doby hluboce minulé 50. a 60. leta. Budovatelem lázní je označován František Veselý. A já, když jsem slavil 50. tak a měli jsme tady za sebou spoustu rozvojových věcí, tak kolegové na sochu Františka Veselého nalepili můj obličej a potom napsali velebitel. Takže jeden budoval a druhý to po něm velebí a udržuje. Takže
0: to zní krásně, velebitel je hezký. Milý velebiteli, pane doktore Eduarde, když bychom zvali, a teď se tady zeptám konkrétně na dnešek, na zítřek, poslouchají nás po celé České republice, teď si právě řekli, mámo, táto, co si udělat výlet právě do Luhačovic, co se tady tedy děje dneska a zítra pro ty, kteří neznají odemykání nebo otevírání vašich lázeňských pramenů?
1: Ten program trvá 3 dny, začal už v pátek. Jeho tradičním vrcholem je svěcení pramenů, které se koná zítra. Tentokrát mše, která mu předchází, bude zvláštní, významná, protože ji povede pražský arcibiskup Monsignor Jan Graubner, což se nestává tak často, je to velmi významná návštěva. A sobota je věnovaná takové té lidové veselici, trhu, jarmarku, vystoupení a je spojená s příjezdem historických vozidel, které jsou tu vystaveny. Vůbec to, co se tady odehrává, a Zlatá Adamovská zmínila ty historické kostýmy, co je na Luhačovicích úžasné, je, že se tady skutečně zachovává atmosféra té doby, toho nejkrásnějšího lázeňství. My si tu dobu trošku idealizujeme, ta 20. léta, 30. léta, ona ve skutečnosti přišla hospodářská krize a tak dále. Ale lázeňství bylo tehdy ještě zahaleno takovým tím závojem něčeho nového, nepoznaného, tajemného, co stojí za to odhalovat. A to se tady odehrává. A já myslím, že je to tím, jaký tady žijou lidé, jak k tomu přistupují, jak se to váží, protože ty kostýmy, které tu vidíte, to jsou místní, kteří vycházejí do ulic téměř každou neděli. Prostě je to pro ně svátek, ukázat Luhačovice. Kde jinde máte okrášlovací spolek, který místo zdobí. Jo? Já dělám prezidenta Svazu lázní, cestoval jsem všechny české lázně, vidím je, znám velmi dobře západočeské lázeňství plné cizinců. A ta atmosféra, kde se míchá tolik národů a národností a každé má jiné očekávání, tak je naprosto jiná než tady. Jak je to národnostně homogenní skupina, a která opravdu ty lázně ještě vnímá, takže si jede užít, tak tady to z těch lidí tryská, nejenom pramene z lidí tryská, že si jedou užít lázně a lázeňství.
0: Řekl jste to krásně. Zapomněl jsem na pana prezidenta. Pane prezidente, velmi děkuji. Pan Eduard Bláha je... Vy máte těch funkcí, to je radost. A začali jsme přesně, pane prezidente, na čas jsme byli, ano, nespozdili jsme se. Já jsem velmi rád, že do Luhačovic dorazila celá řada známých osobností a jsem šťastný, že díky tomu, že je tady Zlata, dorazila i dáma, která teď plní sály kin po celém světě. Možná i vy jste zaznamenali, že se právě promítá film Ďábel nosí Pradu 2. Dámy a pánové, je tady společně s námi osobně paní Miranda Presleyová. To je ona. To je ona, Meryl Streepová na otevírání lázeňských pramenů. Rozumí česky, tak si s ní můžu popovídat. Mirando, jak se vám, která si jezdila New York, Paříž, zná celý svět, jak se vám líbí v Luhačovicích?
2: Nádhera. Kostýmy dobové jsou vyvážené, barevně sladěné. Myslím, že si s tím dali dost práce. No, ale když se podívám na vás, Aleši, no, nevím, jestli ty dva vzorečky se moc netlučou, ale Aleš to napraví při příštím vysílání z Luhačovic. Máte na to rok na další otevření lázeňské kolonády. Toť vše.
0: To je nádherný, z tebe jde hrůza, když nasadíš Mirandu. Ty si to užíváš, tuhle tu babu, myslím, že i Meryl Streepová teda, že jo? Po těch letech, kdy jste to dělali, to je krásný.
2: Tak ten film, s tím filmem nemám nic společného, mám společného pouze ten hlas Meryl Streepové. Ten film se natáčel po 20 letech, to pokračování. No, to je těžký vrátit se do nějaký role po 20 letech, protože já třeba před 20 lety jsem začínala v Ordinaci v Růžové zahradě. A když bych se teď měla vrátit na začátek, tak myslím, že by to pro ty maskéry byla docela šichta. Jako těch 20 let je prostě 20 let, stárneme všichni naštěstí stejně rychle, ale ta Miranda obdivuhodně si zachovala opravdu tu vizáž krásnou. Nevím, kolik hodin před natáčením strávila v maskérně Meryl.
0: Se jí můžeš zeptat, ale víš, co mě teď napadá, jako ty tady u nás dabuješ všechny její filmy, samozřejmě ty jsi Meryl Streepová, když jdou tvoje filmy tam, to tam dabuje ona zase tebe? Jako jestli, jestli je to takhle reciproční, víš? Jakože...
2: Taky mě to napadlo, ale když jsem se s ní naposledy setkala, což je pravda, já jsem se s ní setkala, ale bylo to v roce 90 nebo 92, myslím, kdy byla pozvaná na zahájení filmového festivalu Zlatý golem v Praze. Byl to první a jediný ročník. Asi přišli o všechny prachy, když si pozvali takovouhle hvězdu. Tak jsem se jí zapomněla zeptat, jestli až tam přijdou za 20 let ženy v běhu, jestli by mě je namluvila. Ale já mám pocit, že všichni v Americe myslí, že celý svět mluví anglicky, takže proč by dabovali filmy, že?
0: To jsou starosti, viď Petře, my muži zrajeme. Co ty a tvůj kdo? Harrison Ford je asi tak jako ten nejstěžejnější.
3: Takhle, když se setkáte při dabování s dobrým hercem, tak to je radost. To je doopravdy radost, protože vidíte v podstatě, jak on vaří tu polivčičku, ale těch jakoby kvalitnějších, je čím dál tím míň. Takže člověk a hlavně to dabování se tak neuvěřitelně zrychlilo, že to je prostě, že někdy je to na úkor té kvality, kdy já většinou, když dodabuju ten film, tak říkám, hele, já bych si to teď vzal na čisto znovu. Jo, protože doopravdy ta rychlost, to je, všecko se nám zrychluje, život se nám zrychluje. Všecko je takový, že všichni žijeme nějak moc rychle. I my dva, proto jsme tady jenom tu chvilku. Ale je to škoda a já si myslím, že pro vás to musí být nádhera, že jste v těch lázních a najednou můžete jít i pomalu. To musí být nádhera chodit pomalu. My furt jenom nestíháme, už aby, musíme tam, musíme tamhle. Doopravdy, my někdy sem přijedeme a budeme chodit pomalu.
0: Čili až půjdete, dámy a pánové, po Luhačovicích a po kolonádě se bude šourat Petr Štěpánek se Zlatou Adamovskou, přijďte k ním a klidně si na ně sáhněte. Ovšem pozor, teď oceníte můj oslý můstek, jo. Je nebezpečné dotýkat se hvězd. To mě teď napadlo, dobrý, víte, to je totiž další píseň. A teď teda škodolibě jsem na vás zvědavej, protože Petro, musím říct, že Evička Pilarová za svého života velmi složitě scháněla mužského protějška, který by s ní tuhle tu písničku zaspíval. Ona je velmi efektní, je krásná, ale odspívat to. Vojta Dyk to s ní zpíval, Matěj Rupert to zpíval, protože tahle písnička, to je teda pěvecká maturita.
4: A já mám to štěstí, že mám vedle sebe Radovana Krále, mého manžela, takže asi A hlavně bych chtěla říct, že tahle píseň taky zazní v naší inscenaci Eva, kterou na všechny, samozřejmě všechny zveme na tuto inscenaci a budeme mít to štěstí, tu čest, právě tuto píseň zaspívat i v divadle Semafor v Praze 31. května, kde bylo rychle vyprodáno, tak jsme přidali termín 11. října a když tam tato píseň zazní, tak asi se nám rozklepou kolena, bude to pro nás velká čest, tam se opravdu divadlo spojí se životem a vracíme příběh tam, kde začal, takže to bude pro nás velká pocta. Takže tahle píseň má taky takový jako...
0: Ano, a nemusíte čekat a jet se za nimi podívat, klidně si je pozvěte. Jste-li nějaký kulturní dům, já vás prodám, rozumíte tomu, 10% mi stačí, pozvěte si je, oni to tam odehrají a já vám rád předám kontakt. Tak už jděte zpívat. Petra a Radovan Královi a jeden z nejsložitějších hitů repertoáru Evy Pilarové a Karla Gotta.

0: Jako by se na malou chvíli vrátili Eva Pilarová s Karlem Gottem v přímém přenosu toboganu. Dnes z Luhačovic, kde se tenhle víkend otevírají lázeňské prameny, a já doufám, že jsme vás navnadili, že přijedete klidně ještě dneska, zítra, anebo kdykoliv během roku, třeba si řeknete, ještě jsme v Luhačovicích nikdy nebyli, tak se zajedeme podívat. Zlata Adamovská a Petr Štěpánek, a mám tu čest s nimi pobývat čas od času, když jedeme na různá vystoupení. Mají té práce hodně, to je pravda, ale co já na nich miluju, je to, že si dokážou užívat života. Když přijdou SMSky a obrázky, oni posílají obrázky ze zemí, o kterých jsem ani nevěděl, že existují. Tam jí ovoce cizokrajné, který ani nevím, jak se jmenuje. A vždycky si dokážou udělat čas a zmizet. Je to důležité v životě, tohleto vaše cestování, chalupaření, prostě nezbláznit se z toho ruchu velkoměsta a práce a užívat si?
1: Já si myslím, že to je důležitý pro nás. Pro každýho je důležitý něco jiného. Někdo rád sedí jenom doma, kouká na tu svoji zahrádku, na ten jeden strom, pozoruje jeho život několik desetiletí a může být šťastný. Ale mě dělá šťastným, že jsem v podstatě neustále v pohybu. Moje maminka říkala, že mám vrtuly u... Jo? A je to tak, zůstalo mě to, prostě já ráda objevuju nové věci, už v dětství, když jsem lezla po stromech, po skalách, tak jsem koukala vždycky jako za horizont, někam dál, a když jsem se dostala na ten kopec, o kterém jsem říkala, to je, tam to bude ten vrchol, tak byl další kopec a další a další. A to samé je při objevování těch zemí, při cestování, když vymyslíme si nějakou trasu, za týden třeba odjíždíme na zámky na Loáře. Jenom tak jako na 5 dní. Děláme si radosti, děláme si ten svět jakoby a ten náš život pestřejší, zajímavější, veselejší. Tohle je zrovna vinařská destinace, teda ty Sauvignony od Loáry jsou výtečný, tak na to se taky těšíš, viď Petře?
2: Jo, samozřejmě, ale hlavně já to jenom doplním. My si plníme sny a hlavně si plníme to, o co jsme byli ochuzení. Tím, že já měl ještě ten problém, že mě utekl brácha a hlásil ze svobodné Evropy, tak já nemohl ani do Bulharska. Takže my teď jezdíme po tom světě a uvědomujeme si tam, v jakém luxusu my tady žijeme. Jak jsme doopravdy... My si tady žijeme jak prasata v žitě, jak se říká. A já bych všecky remcali, který po tom 6. pivě začnou nadávat, já bych je poslal na víkend do Indie.
1: Na Madagaskar.
2: Kamkoliv, kde jsme to navštívili, protože my ještě jsme takový šťourové, že my nehledáme ty Hiltony a ty McDonaldy jako na stravování. My chceme poznat, jak ty lidi žijou, co pijou, jak se bavějí. A to je to, co nás strašně obohacuje. A je to doopravdy, my nemáme, je to jednoduchá věta, my nemáme čas stárnout.
1: Nejenom, že cestování samozřejmě obohacuje o vzdělání, o zážitky, ale zároveň dodává člověku pokoru. Pokoru před tím, jak jsme třeba v postavení vůči přírodě, jak jsme malinký mravenečci, s kterými si ta příroda stejně bude dělat, co chce. Proto mám třeba k přírodě obrovský obdiv a trošku se jí i bojím, protože všechny ty hrůzy, hurikány, tajfuny samozřejmě, povodně, To se té naší zemi trošku vyhýbá, zemětřesení. Jo, samozřejmě povodeň taky, některá je hrozivá, troubky byly šílený, ale jinak se nám tady nic neděje. Pořád splachujeme záchod pitnou vodou.
0: Děkuju moc za tahle slova. Děkuju za tahle slova v závěru toho dnešního toboganu.
2: To už je závěr.
0: No ne.
2: Teď jsme nezačali ještě.
0: Pro rozhlasové posluchače, my se odpojíme, pustíme jim zprávy, abychom jim zlepšili náladu a následovat bude Následovat bude Halina Pavlovská, která má zase hodinu na to, aby náladu našim posluchačům zvedla. Ale my tady můžeme samozřejmě ještě pokračovat. Bude autogramiáda, budete-li chtít se vyfotografovat, uděláme fotku a tak dále. Ještě jedna písnička nás čeká. A samozřejmě i pozvání k příštímu toboganu. I ten bude zvláštní, vysílat ho budeme ze studia 1, ale vy víte, že příští týden, tedy 16. května, jako vždycky v období, kdy rozhlas slaví narozeniny, tentokrát tedy už 103., máme den otevřených dveří. To znamená, že tentokrát bez vstupenek, dveře jsou otevřené a já jsem si říkal, že bych sezval největší idoly současnosti. Chtěl jsem tedy pozvat vás, Petře, se Zlatou, ale bohužel už jste byli, nemáte čas, ano, jste na Loáře. Dorazí Veronika Kek-Kubařová, to pro pány, a bude tam Honza Nedbal, bečeloři Martin a Miroslav Dubovičtí, zpívat a hrát bude Šimon Bylina, tak doufám, že tam těch idolů, včetně mě, bude dost. To bude tedy za týden 16. května u nás v toboganu. No, co říct závěrem, zajeďte se podívat do Luhačovic, určitě budete příjemně překvapeni, je to tady nádherné a já jsem moc rád, že pozvání do toho dnešního toboganu přijali Petra a Radovan Královi. Zajďte se podívat na Evu, anebo si ji pozvěte a poprosím i o závěrečnou písničku. Petro, to je vlastně píseň, která pojí Evičku Pilarovou a vás vlastně
3: ano,
0: taky.
3: Ano, ta není z této inscenace, ale Evička ji zpívala. My také, protože je z muzikálu Divotvorný hrnec, kde jsem já kdysi za mladá hrála Káču, tady Radovan Woodyho, takže vlastně taková vzpomínka i na Evu, která tuto
0: děkuju
3: píseň
0: moc,
3: zpívala.
0: Děkuju moc. No a jsem šťastný, že sem do Luhačovic konečně zavítali Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. Mějte se krásně. Těším se opět za rok z Luhačovic a zajďte se sem podívat, je tady nádherně. Ať žijou Luhačovice!

0: A když ze vsi až k nám proniká harmonika.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová pohádka.
3: Tu dnešní pohádku jsme pro vás vybrali z archivu Plzeňského rozhlasového studia. Napsali ji Zuzana a Jaroslav Novákovi a jmenuje se Pana z vosku. Tak ať se vám pěkně poslouchá.
4: Budu vám vyprávět o třech sestrách, o třech dcerách zámožného kupce. Nejstarší Lodovika hezká je jak růže, mladší Lorenca jak druhá vedle ní. A Julie, co dlouhé copy nosí, se narodila poslední. Ztratila matku dřív, než poznala ji, a tatínka si taky užila jen málo. Se zbožím často jezdil do dalekých krajin. Pro obchod na dcery mu času nezbývalo. Vozil jim zdálek nejkrásnější hračky, později šperky, drahocené látky, kolovrat, přeslice, kužele na předení, ať ukrátí si čas, než přicestuje zpátky.
5: Je, jak může být zlato tak lehoučké? Upředu si je a ze zlatých nitek si nechám vyšít pantofličky.
6: Ne, Lorenzo, to zlato zpředu já. A ze zlatých nití si dám upaličkovat krajku.
5: Aby nemuselo být všecko po tvém, Lodoviko. Ale dobře, vezmu si stříbro, ať vidíš, oč jsem lepší než ty.
6: Lepší? Jako by se můra vyvyšovala nad motýla.
5: Můra si ty, dávno mi ji připomínáš.
6: Buď ticha ty, ty prosto řeká.
7: Nechte hádek, sestřičky. Okno je do kořán, ještě vás někdo uslyší. Nebylo by vám potom hamba?
5: Kdo by nás tak mohl slyšet? Leda vrabec na okapu.
6: Nebo kocour u myší díry.
7: A co měsíc na obloze?
5: Záleží snad na měsíci.
6: Není to ani prince, ani bohatý ženich.
7: I když nemůže být váš nápadník, stejně je krásný. Celý zářivý, jen se podívejte. Právě vychází.
6: Dívá se na mne. Jistě se mu líbím.
5: To se dívá na mne, abys věděla.
8: Zlatou nitku přede děvče hezké. Druhá panenka má stříbro na přeslici. Třetí se v prstech hedvábná nit leskne. Dobrou noc přeji této krasavici.
6: Tak ani mě, ani Lorence, slečně Julii patří poklona zlatého panáčka. Naší Julii, tomu tichošlápkovi.
5: Té lichotnici, co každému jako medem zalepuje oči sladkými úsměvy.
7: Proč se na mne mračíte, sestřičky? Nemůžu za to, že se usmívám, když mi jarní večer připadá tak krásný.
5: Nech hloupý řeči a zavři okno, ať jsem ten nezdvořák tak necivý.
6: A přes okno zatáhni závěs. Pro dnešek s předením končíme.
4: Minula noc, hasne i den a nad zahradou už se šeří. Tři sestry u okna zas předou tenkou nit. Každá se tváří, jak by nic. Každá však tajně v skrytu věří, že právě jí se měsíček přispěchá poklonit. Zlato dnes Julii nechala Lodovika. Na bílou nitku měsíc přivábím a bude zpívat mě. Tak sama sobě říká, když v prstech táhne jemné hedvábí.
5: Snad nečekáš nějakého prince, Lodoviko, že ses tak vyparádila? Samá růžička, samá pentlička, vypadáš jako svatební dor.
6: Závidíš? Mohla ses taky nastrojit. Jenže ty, kdyby ses celá do zlata zasadila, stejně nikoho neomámíš. Měsíc o tebe nezavadí ani paprskem. Leda, že by si ho chtěl nabrousit o tvůj špičatý nos.
5: Mluví z tebe zášť. Chtěla bys můj hezký nosánek, jenomže já ti ho nedám. Ukradni si Julii.
6: To bych to popadla. Mít mezi očima takovou nanicovatou konvalinku.
5: No, Julie, proč pak nic neříkáš?
7: Nepřemýšlím o svém nose. Předu nitku z nejčistšího zlata, dýchám vůni ze zahrady. Těším se, až vyjde měsíc a je mi hezky na světě.
5: Jsi hloupá. Snad si nemyslíš, že měsíc mínil tu svou poklonu doopravdy? Utahoval si z tebe i z nás? Nelíbíš se mu ani trochu?
7: Nejde mi o poklony. Těším se, až mi měsíční paprsky posvítí na zlatou nitku.
6: Měsíc svítí na každého. Ale krásná jsem pro něho jen já. Ať mluvil, co mluvil, díval se stejně na mne jedinou.
5: To se ještě ukáže, na koho se dívá.
7: Hleďte, vychází. Stromy jsou v jeho jasu jak rozžaté svíce.
8: Hedvábnou nit přede děvčenské. Stříbrnou má druhá na přeslici. Zlatá nit se třetí v prstech leskne. Dobrou noc přeji této krasavici.
6: Už toho mám právě dost. Jsem nejstarší, ale ten nablízkaný kavalírek mě nepozdraví a nepozdraví stále jen Julie. Samá Julie. No počkej. Však já tě, sestřičko, to věčné usmívání odnaučím.
5: Co chceš udělat?
6: Na půdu ji zavřem. Tam si může okouzlovat pavouky a myši.
5: Výborně. Tak, Julie, a hajdy nahoru.
6: Můžeš si vzít džbánek vody, ať tam docela neuschneš.
7: Ale, sestřičky, to přece nemůžete. Co tomu řekne tatínek?
6: Nic se nedozví. Služebnictvu řekneme, že ti není dobře a že tě budeme obsluhovat sami. Tak pojď, pojď a rychle.
7: Nezavírejte mě, Lorenzo a Lodovico, prosím, ne, ne, ne.
5: Tak, máme ji z očí. Že nás tohle nenapadlo dávno.
6: Zítra konečně uvidíme, které z nás dvou se měsíc pokloní.
4: Nejmladší dcera kupcova už třetí noc a den na půdě hořce vzliká do dlaní. Dnes na ní zapomněli s obědem, ráno jí nepřinesli snídani. Nikdo mne nemá rád, pláče a neví ani, že nedaleko odtud mladý hezký princ u okna sedí a myslí jen na ní.
9: Princezno Isabelo, přijete si pročesat vlasy před spaním?
10: Samozřejmě ano. A můžeš mi přitom vyprávět, co je nového.
9: Ale to vy jistě víte lépe než já.
10: Představ si, že nevím. Ovšem, všimla jsem si, že můj bratříček bloudí poslední dobou po paláci jako bez života.
9: Dnes zase odnesli zpět do kuchyně večeři skoro netknutou. A přitom kuchař povídal, že připravil princovo nejoblíbenější jídlo.
10: Tak se mi všechno zdá, že se nám princ konečně zamiloval.
9: A proto snad musí hubnout.
10: Asi ano. Láska je jako nemoc. Aspoň se to tak říká.
9: Proč se tedy jeho veličenstvo neléčí?
10: Víš co, jestli mi dnes přijde princ popřát dobrou noc, zeptám se rovnou.
9: My o vlku a vlk je za dveřmi. Jeho veličenstvo, princ, je tady.
11: Hezký večer.
12: Neruším.
10: Jen račte vstoupit, bratříčku. Právě tě tu s Anou pomlouváme. Proč pak si dnes nevečeřel, co?
12: Nějak mi nechutnalo.
10: A včera? A předevčírem?
12: No tohle. Od kdy ty se staráš o moje talíře?
10: Od té doby, co se nám ztrácíš před očima, protože se s nám nevím kde a jak najednou zamiloval.
12: Před tebou se nic neutají.
10: Uhodli jsme. A teď mi ještě prozrať, princi, proč jsi začal hubnout? Nebylo by lépe pěkně se ustrojit a jít si o svou vyvolenou říct?
12: Udělal bych to hned, jen vědět, kde ji hledat. Zahledl jsem ji v okně kupeckého domu. Byl už večer, ale ona ještě předla. Ani světlo nepotřebovala. Měsíc jí zaléval svou září. Připadalo mi, že i on žasne nad její spanilostí.
10: Hned zítra ji sem tedy přiveď.
12: Už jsem v tom domě byl. Žijí tam dvě sestry, ale žádná z nich to není. Dal jsem si předvést i jejich služebnictvo, všechno zbytečně.
4: Jí
12: je jako tichá letní noc, kdy všechny hvězdy svítí zlatýma očima. Takovou krásu má ta dívka, kterou hledám bez ustání a která jednou stane se mou paní. Je jako jasný letní den, kdy větru, vodám, kvítí líbezně voní dech. Má růži na ústech ta dívka, kterou hledám bez ustání a která jednou stane se mou paní.

0: mé sestry tolik nenávidí. Ještě, že vychází měsíc na oblohu. Je větší a větší. Podává mi vikýřem své paprsky jako pevné a laskavé ruce.
1: Klenot se neukryje do písku a hlíny. Růže se neschovává pod polštář. A mezi prach a pavučiny nepatří krásná dívčí tvář. Utři si slzy z tváří, děvčátko. Úsměv ti sluší mnohem, mnohem víc. A jestli chceš, budeme zakrátko v mé říši, v zemi hvězd, planet a vlasatic.
0: Chci měsíčku, vezmi mne sebou. Proč bych zůstávala tam, kde mě nikdo nemá rád?
2: Lodovika zlato, sestra stříbro spřádá. Za oknem pozvolna se stmívá v jabloních a první rosa na květiny padá. Které se měsíc dneska pokloní?
3: Co nevidím tu naši Julii? Cítím se jako znovu na světě. Dokud byla tady, připadalo mi, že se všechno točí jenom kolem ní. My dvě, jako bychom byli jenom její stíny.
4: Ani já ji nemohu vystát. Stejně je to čarodějnice, vždyť i princi rozum pomátla. Nejlíp, kdyby tam s těmi pavouky zůstala na pořád.
3: Už na ně nemysleme. Den byl jasný, nikde ani mráčku. Měsíc bude jako rybí oko.
4: Co asi zaspívá, až uvidí jenom nás dvě? Před kterou smekne čapku s rajčím peřím?
1: Zlatou nitku přede děvče hezké. Druhé pěknější má stříbro na přeslici. Třetí nejhezčí se jako perla leskne. A já ji mám doma ve světnici.
4: On se nám směje.
3: Lorenzo, honem na půdu.
4: Vikýř je do kořán? Ten zloděj. Kam jenom Julii schoval? Snad ne rovnou mezi hvězdy.
3: Vím o jedné staré ženě. Říkají, že je to vědma. Vidí, kam my nevidíme a umí, co neumíme.
4: Dozvíme se, kde Julie teď je a co tam tropí.
2: Plesnivá babka přišla. Za diamant podivně brumlá, pálí muří nohu. Přes kroužky dýmu, co se jak had svíjí, vidí až mezi hvězdy na oblohu. Tam sedí Julie, krásnější nežli víla, si sněžným měsícem z křišťálu připíjí, celičká zlatá, stříbrná a bílá, a hvězdy k její cti zpívají árii. Kupcovi dcery zbledly žárlivostí. Hrabivé babce podstrkují zlato a žádají, ať sestru bez milosti jejího štěstí i hned zbaví za to.
0: Ve tvých zahradách, měsíčku, je klid a mír, jaký jsem na zemi snad ani nepoznala. Květiny rozkvétají každou noc znovu. Hvězdy zpívají v korunách křišťálových stromů jako slavíci z ryzího zlata. Potoky se hemží rybami všech barev a přece je mi tady někdy teskno.
1: Chtěla by ses vrátit k sestrám, Julie?
0: To ne, měsíčku. I když mám často dlouhou chvíli, je mi tady lépe než s Lorencou a s Lodovikou. Jsem ráda, že jsi mě před nimi ochránil.
1: Měl jsem dost sil tě odnést, panenko, z podkroví rovnou k sobě na oblohu. Ale jen láska zlomí každé zlo. Já pouhý měsíc zlobu nepřemohu.
0: Nejsi pouhý měsíc, jsi také můj kamarád, můj zlatohlavý přítel. S kým bych si tu vyprávěla? s kým bych upíjela hvězdné mléko z poháru, na koho bych každé ráno čekala, když ne na tebe, měsíčku. Škoda, že se dole na zemi už stmívá.
1: Zas musím odejít na svoji noční pouť. Raději nepouštěj nikoho do zahrady. Pamatuj, že i zde tě může dostihnout šíp lidské zloby, závisti a zrady.
0: Tak nashledanou, měsíčku. Už teď se těším, až tě ráno opět přivítám. Ale do té doby lidský hlas neuslyším, lidskou tvář nespatřím. Přece někdo, kramářka s vozíkem plným zboží.
5: Už jsem se bála, že jsem zabloudila do nějakých podivných pustin. Celý den chodím, človíčka nepotkám, stavení žádné, nikde nic. A najednou až mi srdce poskočilo. Plot zahrady a za ním pěkná panenka.
0: Zabloudila jste, tetičko. Daleko jste zabloudila. Tady sídlí měsíc. Po ránu se sem vrací se všemi hvězdami.
5: I to se podívejme, kam mě nohy nesly. Ani mi tam dole lidi neuvěří.
6: Za chvíli si tě, pěkná panenko, stejně odvezu.
5: Však mi tvé povedené sestry za to zaplatili.
0: Nerozumím, tetičko, co pak si to šeptáte?
5: Abys mi, děvenko, otevřela vrátka a pustila mě k sobě do zahrady.
0: Nevím, tetičko, měsíci by se to možná nelíbilo.
5: Jenom mi otevři, holubičko, ukážu ti, co vezu na vozíku. Spony a stuhy, hřebínky a nítě, hedvábí jemné jako pohlazení. Lacino prodám, pěkné panence.
0: A proč by to měsíci mělo vlastně vadit? Nic špatného neudělám, když vás pozvu dál a podívám se do truhličky. Stejně potřebuji na noc košilku.
5: Mám, děvenko, i tu mám. Budeš v ní spát jak na růžovém plátku. Očím se nebude chtít otvírat. Podívej, tu je. Líbí se ti.
0: A jak, tetičko? Co pak za ní chcete? Stačil by vám třeba tenhle stříbrný kroužek?
5: I za míň bych jí prodala tak pěkné holubičce. Ale dobrá, vezmu si. A košilka je tvá.
0: Děkuji, tetičko. Taková krása. Hned si ji zkusím doma u zrcadla.
5: Jen běž, děvenko. Jen běž.
2: Košilku zlatou nití protkávanou, řasnatou, jemnou jako z pavučiny, přes hlavu dívka přetáhla. V tu chvíli celičká zbledla, u očí má stíny. U očí krásných, které však jsou ze skla. Z živoucí dívky socha neživá, vosková pana hladká, chladná, lesklá, která se dívá, nedívá. Jak had se babka do pokoje vkradla. Věděla dobře, že jsou v domě sami, jen ona a ta pana u zrcadla. Tak, děvenko, a hajdy za sestrami. Žádný strach, povezeš se jako na kočáře, šklebí se na ni. A už sochu vleče z měsíčních zahrad na vrzavé káře. Tak zahlédl je měsíc před úsvitem, posledním paprskem, když už se vracel z pouti. Pomoci nemohl, anebo trochu přece. Pramálo dokáže, kdo se jen mlčky rmoutí. Opět je noc. Princ nešel dneska spát. trápí hostes k podívce, kterou nezná. Jen bloudí parkem, kudy neví sám, a noc je obzvlášť hluboká a hvězdná.
7: Je jako voda z pramene, co třpití se a chladí za srpnového dne. Má vlasy hedvábné ta dívka, kterou hledám bez ustání a která jednou stane se mou paní. Je jako plamen hřejivý, co tiše září v domě, když zima začíná. Tak něžné dlaně má ta dívka, kterou hledám bez ustání a která jednou stane se mou paní. Jak je ten měsíc dnes veliký a jasný, jak se zdá blízko.
8: Hezky si zpíváš, ale písničkou svou dívku nepřivoláš, princi.
7: A víc mi nepovíš?
8: Jsem pouhý měsíc, světlo za noci, a nevyznám se v srdci lidí. Vím však, že si sotva může pomoci ten, který jenom sebe vidí.
7: Dobře, dám na tebe. Budu si víc všímat, co se kolem mne děje, a ve svém městě nepřipustím žádnou křivdu ani bezpráví, ale stačí to, abych svou nejmilejší opravdu našel?
8: Šedivá kukla pukne z nenadání a kámen nečekaně promění se v květ. Ta dívka v okně nebyla jen zdání, třeba tam není, vydej se tam zpět.
7: Mnoho ti nerozumím, zlatý poutníku, ale ten starý kupecký dům budu mít ode dneška na očích.
2: Babizna spěchá po ulici, na káře panu v zlaté košilce. Houf dětí poskakuje za babicí, křiku a smíchu plná ulice. Kam babka míří s tou voskovou panou? Veze jí Lorence a Lodovice. Sotva jí obejmou ty dvě napřivítanou a sotva si ji dají do světnice. Na půdě bude stát vosková líčka, pavoucí zahalí šedými závoji. Už nikdy nepohlédne do sluníčka. Živá ne, mrtvá ne, tak trochu obojí. Kde kdo se směje, paně na vozíku, třeba že hezká je i v noční košilce. Princ je dnes ve městě, proč slyší tolik křiku a zrovna podivné skupecké ulice.
9: Dobré ráno, princezno Izabelo. Jak si přejete dnes učesat?
10: Nechám to na tobě, ano. Ty víš nejlíp, co mi sluší. A povídej, co nového.
9: Představte si, milá princezno, že váš bratr, jeho veličenstvo princ, usmlouval na jakési bábě panu v noční košeli. A nepřišla právě lacino.
10: Cože? Najal novou služku? A v noční košeli?
9: To ne, princezno, špatně mi rozumíte. Ta pana je z vosku.
10: Co pak by princ kupoval voskovou figurínu? Nemá snad palác plný cenných soch z mramoru, z alabastru.
9: Ale je to

0: a královské nápadnice mohou klidně čekat dál, zda na některou někdy dojde.
1: Už 3 večery měsíc nevyšel a my si museli na předení svítit lampou.
2: Dnes nerozsvěcuj, Lodoviko. Je jasno, měsíček se určitě ukáže.
1: Jsem zvědavá, jak se bude tvářit, když mu Julinku vozila bába na vrzavé káře po ulicích.
2: Ta hrabivá čarodějnice nás sice lacino nepřišla, ale musím uznat, že svou práci odvedla dobře, i když nám sestřičku nakonec nedovezla. Stejně by na půdě jen překážela.
1: Naše Julie v košili. Škoda, že jsem ten slavný průvod neviděla na vlastní oči. Smíchy bych se potrhala.
2: Kráse prý se nesmí ubližovat. Princ žádnou křivdu nedopustí.
1: Ani kočku teď nesmíš tahat za ocas. Ani košila té holce se vysmát.
2: No já bych se v takové parádě nechtěla před princem objevit na jedinou vteřinku. A ta nestyda před ním takhle stojí ve dne v noci.
1: Však by nestála, kdyby nemusela. Ale musí, musí, dokud na ní košilička visí.
2: A vydá, měsíček už leze.
1: Nějak se mu dneska nechce. A jak pohubl, co jsme ho neviděli. Ztrácí se nám, ztrácí nebožátko. Jako pára nad hrncem.
2: Ale přece si ještě stále zpívá.
3: Závist kazí krásu, bere klid dívce, která přede zlatou nit. I té, která stříbrnou nit přede, ale lásku vzbudit nedovede.
1: Jeho sotva půl, ale místo, aby nás, jak se na kavalíra sluší, zdvořile pozdravil, šlehne po nás nevymáchaným jazykem.
2: A ještě bych chtěl napomínat, on, ten ničema, ten zloděj, co ukradl vikýřovým oknem Julii.
1: I když se falešnice určitě dala ukrást docela ráda.
2: Ráda, nerada, měsíc je zloděj a basta.
1: Zavřeme okna, zatáhneme závěsy, nechci ho ani vidět, ať si jde svítit na svoji voskovou Julii.
4: Proč nehledá si nevěstu náš milostivý princ, chmuří se v zámku rádcové? Měl by si hledět víc těch urozených dam, které by bez váhání svolili stát se jeho paní. Princezna jenom směje se a bratra dobírá si, že srdce k nohám položil voskové dívce. A proč ne, nehněvá se princ, která má tolik krásy a která z žen se podobá té něžné paně více? Té, co zahlédl před časem, když předla v jednom okně a jak perly se její pleť třpitila i ve tmě.
5: Někdy mi připadá, Izabelo, že se vosková pana už pohne. Odrne z čela pramínek vlasů, udělá krůček, druhý, něco promluví. Určitě by měla veselý a nižný hlas. A já jí řeknu, nevěsto moje krásná, vysněná.
6: Odpusťte, veličenstvo, ale mít paní z vosku, aby se vám pak na slunci rozpustila.
0: Bratříčku, bratříčku, ty snad kvůli té voskové panence zapomeneš, že je svět plný pěkných děvčat, co jenom čekají, kdy se pro některou z nich rozhodneš.
5: Dopřej mi času, Izabelo.
0: Myslím, že máš času víc než dost, milý princi, když ho tolik prosedíš u nohou té košilaté sochy. Měl by si raději občas vyjet na vzduch. Nebo ztratíš všechnu barvu a tvůj kůň schromne od samého stání.
5: Ty se tak vyznáš v koních. Ještě jsem neslyšel, že by některý schroml od stání.
0: Ale nepopřeš, že mu to bez pohybu vůbec nesvědčí. Jenom si vyjeď. Stejně se mi nejvíc líbíš v sedle.
5: Tak se mi zdá, že mě chceš stůj co stůj dostat z domova. Proč asi?
6: Protože to s vámi jasnosti princezna myslí dobře. Má starost, když vás vidí povadlého.
5: Jsem opravdu tolik povadlý, ano.
0: Co se ptáš, už ti to řekla. Potřebuješ na vzduch, na lov, do větru a deště a budeš zase veselý, jako jsi býval.
5: Ty si tedy myslíš, že mě nejvíc rozveselí vichřice a lijavec? Tak dobře, ať je po tvém. Ať se tedy můj koník vyběhá. Vyjedu si, když to musí být. A raději hned.
0: Šťastnou cestu, princi. Nespadni mi z koně.
6: Šťastnou cestu, jasnosti.
5: Naschledanou večer, prosto říká princezno. A ty také, ano.
0: Pootevři dveře, Aneto.

0: přesvědč se, že je skutečně pryč. Nechtěla bych, aby sem z nenadání vpadl.
1: Nemusíte šeptat, princezno. Váš bratr opravdu odešel.
0: Sedlá na dvoře koně a my dvě opatrně stáhneme paně košily. Vyzkouším si ji a jestli mi bude slušet, jako sluší jí, ušiješ mi docela stejnou. Jen jestli seženeme stejné krajky.
1: Pro vás, princezno, seženu všechno na světě. Ale teď mi pomozte s tím svlékáním.
0: Aneto, ano, ta socha vydechla. Sklopila oči, pohnula se.
1: To není socha, ale živá dívka.
2: Půjčte mi prosím něco na sebe. Co kdyby najednou se vrátil princ?
1: Tady máš zpátky košilku. Obleč se do ní, než v zámku seženu ti něco lepšího.
2: Ne, ne, to už nikdy neobléknu, je zakletá.
0: A já si chtěla ušít stejnou. Hned ji hoď do ohně, ano. Brr, ani popela z ní bych se nedotkla. A potom přines moje šaty. Vyber ty nejpěknější.
1: Už běžím, princezna.
0: Ty si zatím vezmi bratrův plášť. To ti někdo záviděl, že jsi tak hezká?
2: Nejsem o nic pěknější než ostatní.
0: Mluvíš hlouposti. Neviděla ses v bratrových očích jako v zrcadlech? Když tu celé hodiny proseděl u tvých nohou? Co mu povíš, až se vrátí a vyzná ti lásku?
2: Princi se líbila socha. O kupcovu dceru jistě stát nebude.
0: Právě tu obyčejnou kupcovu dceru si zamiloval. A ty jsi nejenom krásná, něžná a usměvavá, ale taky skromná jako žádná jiná.
1: Košili jsem spálila, princezno. Schořela jako papír. A tady nesu šaty.
0: Šaty pro mou budoucí sestru, ano. Pamatuj, co ti teď říkám. Nejpozději do měsíce bude u nás svatba.
3: A měla pravdu moudrá princezna. Když princ se vrátil z lovu, bylo na večer, tu v ústrety mu šla panenka líbezná, živá, ne z vosku, nejmladší z kupcových dcer. Omámen štěstím, radostí, že splnil se mu sen, o ruku prosil Julii, která svým úsměvem srdce mu pronikla prudce a znenadání. A ona svolila, že bude jeho paní. Pak byla svatba, Julie a princ, jako dva květy na jediné snídce, čím jeden na druhého dívali se víc, tím ctili se a milovali více. Princezna Julie se pravou sestrou stala, ne jako byla Lorenza a Lodovika. Ty dvě teď soužila a užírala a hloubila jim vrásky závist převeliká. Kdykoliv vyjde měsíc, rozsvěcují svíčku a jedna přes druhou závěsy zatahuje. Za to princ s Julií sedají při měsíčku, který se usmívá, světlem je zaplavuje.
4: Paprsky měsíce se od tvé tváře odrážejí jako od zrcadla, Julie. Jsi tak ještě krásnější. Záříš jako hvězda.
2: Měsíc je dobrý a zahání tmu. Přeje nám. Kdo ví, jestli bychom se ty a já bez něho kdy setkali.
4: Nikdy mu za to nemohu být dost vděčný. Požádáme ho, aby byl kmotrem našemu prvnímu princátku.
2: Ano, můj milý. Však to bude už brzy.
5: Panenka z vosku dávno není, i když je hladká jako on a sladká jako med. Jen láska zlomí každé zlo. Jenom láska změní tmu ve světlo a kámen v živý květ.

0: Slyšeli jste pohádku Pana z vosku, kterou na staré italské motivy v roce 1987 napsali Zuzana a Jaroslav Novákovi. Režii měl Jan Berger. Osoby a obsazení. Vypravěč Jaroslav Konečný, Lorenza, Marta Šolcová, Lodovika, Zora Kostková, Julie, Ilona Vaňková. Měsíc René Přibyl, princ Martin Zahálka, princezna Izabela, Silva Sekvencová a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Billboardová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu,

0: Polokulaté narozeniny s číslovkou 85 slaví v těchto dnech herečka Iva Janžurová. Absolventka DAMU byla přes 20 let v angažmá v divadle na Vinohradech, odkud odešla do Národního divadla.
1: Do srdcí diváků se zapsala svými rolemi v řadě filmů a svůj jedinečný hlas využila samozřejmě i v rozhlase. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
0: Ve čtvrtek 14. května se vrátíme do roku 2007, kdy Iva Janžurová přijala pozvání Jiřího Suchého a Jiřího Anderleho do pořadu Dva v Africe.
1: V sobotu 16. května nebude chybět pohádka Tulácká na motivy pohádky Karla Čapka.
0: Se svou dcerou Sabinou Remundovou si bude povídat v neděli 17. května Iva Janžurová v tobogánu Tomáše Slámy a týžden uslyšíme taky rozhlasovou hru Zahrádkáři, aneb až se Jaro zeptá.
1: A samozřejmě pro vás Ivu Janžurovou vyspovídal i Jan Rosák. Jejich tandem uslyšíme v úterý 19. května.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a v

kapka strachem hyne, tma ji v zemi dusí, svět má stránky stinné, neboť pršet musí.

květiné, neboť pršet musí. Šeptám slova vína pro tu kapku deště,

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

hlavou měl jsem palem s tím, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hip, pianti byl jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

0: Hip, já slyšel kytary hrát.
1: Hip, hip,
0: když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie.
1: Hip, hip,
0: já toužím se vrátit zas tam.
1: Hip, hip,
0: už nechci být dál bez ní sám.

Já slyšel kytary hrát. Hip, hip. Když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip. Já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip. Už nechci být dál bez

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, přijměte prosím pozvání do společenského minicentra Nostalgická myš v Šemanovicích u Kokořína, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Příjemný poslech přeje všem Ondřej Suchý.

0: Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném nostalgickém muzeu a vítám našeho dnešního milého hosta, kterým je zpěvák a herec Ondřej Ruml.
1: Dobrý den.
0: Ondřeji, tak jsem odposlouchal a odkoukal všechny možné pořady, přečetl všechny možné rozhovory s vámi a zjistil jsem, že jste byl pokaždé tázán jen na muziku, případně na svou kubánskou manželku. I řekl jsem si, že musím alespoň na úvod upřednostnit trochu jiné otázky. Hned ty první například na vaše rodiče a na vaše mladší sourozence. Jaká je vaše maminka, jaký je váš tatínek a za co jim vděčíte, kromě toho, že vás přivedli na svět?
1: To je krásná otázka. Děkuju, že se mě neptáte na moji manželku, protože to opravdu se ptají vždycky. Vždycky tím končí ten rozhovor. Jo? Oni vždycky si chtějí splnit to, co potřebují. Oni mi vždycky dají, jak se říká, nažrat těch pěkných otázek a na konci mi řeknou, no a nedá mi to nezeptat se na vaši ženu. Takže děkuju, Ondřej, že se ptáte rovnou na moje rodiče. Moji rodiče jsou báječní, protože mě vždycky podporovali v tom, co jsem chtěl dělat, a to byla muzika. Takže ze začátku to bylo tím, že mě kupovali hudební nástroje, který jsem chtěl, potřeboval jsem kytaru, pak jsem potřeboval banjo. Potom mě nechali mě vyhodit se z gymnázia a nechali mě jít na konzervatoř. Takže moji rodiče jsou v tomhletom báječní a moc jim za to děkuju.
0: Kdo větší vliv na vás měl, maminka nebo tatínek?
1: No větší vliv, to si tak nedá úplně říct.
0: Co máte po svých rodičích?
1: Ale myslím si, že ten hudební sluch mám tak zhruba po obou. Ačkoliv maminku jsem moc zpívat neslyšel, ale táta hrál na kytaru a zpíval, táta je tramp. Takže vždycky vozil kytaru sebou na trampy, na čundry a potom, když jsme někde třeba jezdili na dovolenou rodinou, tak vždycky vytáhl kytaru. I doma nám hrál, takže já jsem to od něj odkoukal a když mi bylo asi 5 nebo 6, tak jsem z něj vydindal 2 akordy na písničku Chajda v dáli za horama stojí Chajda malá. Takže to byla první písnička moje. No.
0: A co s těma prstíčkama jste to
1: No, myslel jsem si samozřejmě jako dítě, že to bude všechno hned a že to bude bezbolestný a ta kytara, ta stará španělka, která měla vysoký dohmat, tak mě samozřejmě ty prsty tak strašně bolely, že jsem to chtěl vzdát. Ale táta mi říkal, že se mi udělají ty mozoly potom a to, tak já jsem každý den koukal, kdy už se mi udělají ty mozoly. Trvalo to 3-4 dny a furt nebyly a pak jsem zjistil, že ty mozoly se vždycky udělají až tak za 14 dní. No, pamatuju si, že jsem měl i jakoby ty prsty jako rozříznutý, někde se mi úplně o tu strunu jako rostl. No, ale nějak jsem to vydržel, no.
0: No a co nám můžete říct o svých bratrech?
1: No, moji bráchové jsou taky hudebně nadaní, ale nevydrželi u toho. Jo, zkoušeli to, jeden chodil na piano, Tomáš, ten chodil na piano do Lidušky, no a tam to byl klasický ten model, že přišel celý nadšenej, dokonce jsme mu i sehnali piano, půjčili od tety a piano bylo doma a brácha chodil do Lidušky, byl tam 3x a vzdal to. Ale já si myslím, že častokrát to není ani vina těch dětí tolik, jako opravdu těch kantorů. Já si myslím, že do dětí není nutný, do určitého věku není nutný do nich cpát ty noty, jo, a tu teorii hudební. Jo, že je důležitý ukázat jim něco, co sami zvládnou podle toho, pokud mají teda hudební sluch. A až potom časem zjistí ty děti, že je potřeba některé ty skladby, že už si neodposlouchají, že je potřeba umět noty. Jo, takže brácha prostě přestal hrát na piano hned, jak začal. No, a ten druhý ten hrál na kytaru a ten to taky potom nějak vzdal. Takže.
0: A jejich zájmy jsou jaké?
1: No, oba dva dělají to, co je baví. Ten nejmladší, ten toho vždycky bavila jako technika a tyhle ty věci, takže ten dělá teďka konstruktéra na počítači vlastně ve 3D programu. Jeden tady asi z 20 lidí u nás dělá formy pro slévárnu hliníkovou, jako hliníku. No a ten druhý, ten pracuje na sjezdovce, jezdí rolbou, dělá vlekaře a takový prostě jako zajímavý věci. No.
0: Tak když jste byl malý kluk, musím se zeptat, jaká hudba se u vás v rodině nejvíc poslouchala? teda trampské písničky jste řekl?
1: Určitě, to byly to hlavně teda Nedvědi, což moje srdcovka do dneška, Spiritual Quintet, Poutníci, Robert Křesťan, Druhá tráva, později potom Simon & Garfunkel z těch zahraničních, miloval jsem Marii Rotrovou a miluju do dneška, Lenka Filipová, Petr Novák, Beatles tolik ne, ale byli tam, pamatuju si, že táta měl LPčka, takže já jsem v tom furt listoval. ABBA hodně taky, to bych potěšil našeho pana prezidenta, ten má rád ABBU.
0: No a chybí mi tam ten jazz?
1: Jazz ten přišel právě tak jako až tak jakoby přes skladku, když bych to řekl. Protože já jsem začal hrát na banjo, pětistrunný, a to banjo to je bluegrassový nástroj, klasický bluegrassový country nástroj. A já jsem přeci jenom chtěl v tom umění na to banjo jít dál a dál, tak jsem pátral a zjistil jsem, že existuje člověk, který vlastně to banjo dostal až úplně snad za hranice možností toho nástroje. A to je člověk, který se jmenuje Bela Fleck. A ten dělá na to banjo úplně jinou muziku, vlastně jazzovou hudbu. Má tam dva bráchy, černochy v rytmice, baskytaristu a bubeníka, a dělají prostě úplně neotřelou, novou, inovátorskou hudbu, která je hodně ovlivněná jazzem. Je to taková fusion country a jazzu. No. Tak a přes něho já jsem se dostal vlastně k jazzu, protože jsem mě začalo zajímat, jaký vlivy jeho ovlivnily. No. A tím jsem se dostal vlastně zpátky až k Charliemu Parkerovi, až k Milesu Davisovi a k těm lidem. No.
0: Já jsem se chtěl právě zeptat na to banjo, poněvadž to byl nástroj, když vy jste byl v dítě vlastně a přál jste si ho, tak jednak ho sehnat nebylo v Jablonci, kde jste žili jednoduché, a kdo vám ho dopřál, taky to nebylo jaksi levné jako kytara třeba.
1: No, já jsem první banjo, který jsem měl, tak stálo tehdy, to byl rok 92, 93, tak stálo 3000 korun, nebo třeba 5000 korun, což bylo docela dost peněz. Ale to banjo, no tak já jsem na něj hrál dlouho, nechal jsem si ho různě restaurovat, předělat krk a tak dále. Ale nebylo to pravý ořechový, no. A pak druhý banjo, který, když už teda rodiče viděli, že asi u toho chvilku vydržím, tak mi pak koupili pořádný, dobrý banjo. A to už teda stálo asi 25 tisíc. No. Tak to už potom byla darda. To vím, že to byly Vánoce jedny krásný.
0: Teď je tři otázky na dětství, které tu obvykle svým hostům dávám. Mm-hmm. Vzpomenete si ještě, kdy a na čem jste byl poprvé v životě v divadle?
1: Tak to si myslím, že byl Spiritual Quintet asi. nebyla to divadelní hra žádná, bylo to buď Spiritual Quintet, anebo Dobrý večer Quintet, to si nevzpomínám, v Jablonci, v divadle. Tam máme krásné divadlo.
0: A podobná je i druhá otázka, na čem jste byl poprvé v životě v kině?
1: Tak to byl, buď to byl Krteček, anebo Vinnetou. Jo, my jsme měli v Jablonci tři kina, myslím, že do dneska tam fungují už asi jenom dvě, ale to se jmenovalo Kino Junior a tam právě to bylo takový maličký kino, kde tuším, že to byl ten Krteček. No, asi.
0: No a třetí otázka, no ačkoliv ještě se vrátím k té druhé, do vašich let teda řekněme pubertálních, zamiloval jste se jako kluk do nějaký filmový herečky?
1: No, Libuška Šafránková určitě, Popelka. To je prostě nádherná.
0: Dobře. No, ta třetí otázka je...
1: A ještě Leontýnka. Leontýnka z Ačí duchové. Ano, ano, ano.
0: Třetí otázka, na které první knížky ze svého dětství si vzpomenete?
1: Určitě to byly Foglarovky a první Foglarovku, kterou jsem přečet, tak byla paradoxně ta Volný pokračování prvního dílu, a to byla 90. pokračuje. Jo, a potom jsem četl Dobrodružství v zemi nikoho, to byla druhá. Pak jsem četl hodně knížky od Zapletala, takový ty klukovský, Soví jeskyně, Ostrov přátelství. Tak,
0: a co čtete dneska?
1: Dneska čtu spíš, mě zajímá hodně historie, tak já čtu takový různý, i třeba spekulace o tom, o původu Prahy. Teďka čtu od pana Česala. Takovou knížku, kde se píše hodně o vzniku Prahy, jak vlastně, co tam bylo předtím, než...
0: Mimochodem v tom Jablonci jste do kolika let, jak si vyrůstal?
1: Tam jsem působil do 20, potom ve 20 jsem se sebral a odjel jsem do Prahy na tu konzervatoř Vysněnou. No. Takže ještě v roce, když mi bylo 19, tak jsem, jak jsem odešel z toho Gimplu, tak jsem musel chvíli pracovat, takže jsem dělal na baru tam a pak jsem odešel na konzervatoř. No.
0: Tak o svém prvním veřejném vystoupení jste kdesi řekl, teď vás budu citovat.
1: No, to by mě zajímalo.
0: Bylo to v kině s hospudkou v Desné v Jizerských horách, jmenovalo se to tam U sežraný báby, psal se rok 1991. Měli jsme s bráchou dětskou kapelu a já hrál s rukou v sádře, protože jsme se týden předtím poprali a já si zlomil malíček na pravé ruce. Přesně tady se tak. Nabízí hned několik otázek. Se kterým z bratrů jste se popral? Kvůli čemu jste se popral? Jak se vám hrálo se zlomeným malíčkem? A co jste jako dětská kapela měli za repertoár?
1: Tak, doufám, že nezapomenu všechny ty otázky. Kapela se jmenovala Vodáci na Nise. Bylo to na hudebním táboře s Daliborem Cidlinským, který měl hudební školu, do dneška ji má, takovou alternativní právě hudební školu, kde nejsou nutný hnedka od začátku umět noty. Jo, člověk může začít hrát podle těch akordických značek a naučí se tři akordy a může hrát, zahrát na tři akordy, zahráte několik desítek různých písní. No a s bráchou jsme se pohádali, to už nevím, proč to bylo, protože to prostě v tomhletom věku se hádáte furt a o všem. A vím, že jsme se prali a já jsem, už jsem byl jako vytočený, tak jsem mu dal pěsťovku do břicha a on to nějak jako zatnul břišní svaly nebo povolil, nebo nevím. Ale vím, že jsme se oba dva svalili v bolestech. On teda, že ho bolí to břicho. A mě, že bolila strašně ruka, ale opravdu palčivá bolest na maličku. No a byla to zlomeně na maličku. Jo, takže já jsem tou pěstí vlastně, když jsem mu dal, tak jsem tam špatně nějak ten malíček složil a zlomil jsem ho. Do dneška mě bolí. No.
0: A vzpomenete si, který z těch dvou bratrů to byl?
1: Ano, byl to Dan, byl to ten, který dneska je udělanější mnohem než já. Dneska by mi nabančil, protože prostě dělá, je furt venku a dělá rukama, je jako hodně teda statnej a fousatej, velikej prostě chlap. No.
0: Ještě ten repertoár jste neprozradil.
1: Repertoár byl, vím, že jsme hráli O Zuzano, zdali mě nemáš a ještě něco, ten. To bylo v Dakotě, v Ovej platě. Jo. Tyhle dvě jsme hráli.
0: Což ve 12 letech, že jo, nebo v kolika, prostě je vhodný repertoár.
1: Jo.
0: Tak. Vy umíte francouzsky a španělsky. Kdysi jste řekl, že se vám ty řeči pletou tak, že začnete francouzštinou a sklouznete do španělštiny.
1: To je pravda.
0: V prosinci 2015 jste dělal předskokana na koncertě francouzské zpěvačky Zas, která rovněž vládne španělštinou. Měl jste příležitost jí takhle cizojazyčně překvapit?
1: Já se přiznám, že já jsem jako takovej stydlín, takže já, co se týče těch osobností velkých, takže já jsem nevyhledával přímo, že bych tam šel zaťukalý na dveře, na šatnu a řekl bych dobrý den, já jsem ten Ruml, víte, co tady před váma dneska bude vystupovat. Jo? Já jsem to takhle, nejsem tohohle toho schopnej a byl jsem rád, že mi to umožnili a měl jsem tam svoji malou šatničku, kde jsem měl nějaký dvě vody a byl jsem spokojený. Ještě navíc mi tehdy nebylo úplně dobře, takže jsem se soustředil hlavně na to, abych nepokazil ten koncert, protože to byla obrovská jako podsta a šance ukázat se mnoha lidem. Takže já jsem za ní vyloženě našel, ale potkal jsem ji, když kouřila venku a tak jsme se setkali pohledem a mě to nedalo a tak jsem ze sebe vysoukal francouzsky, že mě moc těší a že já jsem ten, kdo před ní teda bude zpívat. A ona řekla, jo, tak to je skvělý. A to bylo všechno. takže no, a ona byla hrozně roztomilá, hrozně fajn, no ne maličká, oproti mě hodně maličká, ale ona má takovej ten hlas trošku nakřáplej, no strašně mi imponuje a koupil jsem si teďka zase další CDčku její a to je jedna z nejlepších momentálně, jedna z nejlepších umělkyň vůbec světových, co jsou.
0: To vám děkuji. Se Zas máte společnou lásku Bobbyho McFerrina. Měl už jste také možnost se s tímhle svým zpěváckým idolem setkat osobně?
1: No, ano, setkali jsme se, když to bylo v roce 2008, když tady měl, tuším, to byl druhý koncert jeho tady, bylo to v Paláci kultury v Praze a televize mi zprostředkovala setkání přímo s ním v šatně po koncertě a já si pamatuju, že jsem z něj byl tak paf, zase něco jako s tou Zazy, jo, že jsem ze sebe vysoukal jenom zase větu anglicky. Já jsem váš velký fanoušek a zpívám jednu vaši píseň. A on se mě zeptal, jo, a kterou? A já jsem řekl, don't worry, be happy. A on, hm? No, a teďka jako co, že? Teď jsme nevěděli, teď, a on nevěděl, co bude říkat, já jsem nevěděl, co bude říkat, tak mi pak říká, tak mi něco pověz o svojí hudbě. Tak já mu říkám, no, tak já začínám teďka, jsem tam koktal, vůbec jsem si to setkání, vlastně jsem to nevyužil, třeba jak bych mohl, jo. Že potom zpětně jsem si říkal, co jsem měl udělat líp a tak, no ale i tak to bylo moc příjemný a podali jsme si ruce, podepsal mi DVDčko. Dneska si myslím, že už vůbec si to nepamatuje nebo o mě neví, ale bylo to krásné setkání pro mě, no, s idolem.
0: Já při té příležitosti se vás musím zeptat, co se týče českých zpěvaček, s kterýma zpěvačkama se rád vídáte, které rád posloucháte?
1: Já to říkám vždycky a vždycky to budu říkat, protože prostě tato zpěvačka, jejíž jméno řeknu záhy, tak mě vždycky bere za srdce, když ji slyším v rádiu, tak si to zesílím, jakoukoliv píseň, kdykoliv ji vidím někde zpívat, tak přestanu všechno dělat a dívám se na ní a poslouchám, jak zpívá, a to je Aneta Langerová. Prostě pro mě number one, nebo jednička, když to řeknu česky. A nechci nikoho opomenout, je tady samozřejmě spousta jiných dobrých zpěvaček, ale ta Aneta mě prostě nejvíc bere za srdce.
2: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, které hostí zpěváka a hudebníka Ondřeje Rumla.
0: Teď vás překvapí možná. Máte rád kromě své ženy Doris také například kubánský rum?
1: No, podívejte se, to je tak. Já mám rád víno, ale na Kubě moc víno není a když, tak není moc dobrý. A nebo je tak strašně drahý, že ani vlastně nezaplatíte. Takhle, zaplatíte si drahý víno a ono stejně není dobrý, jo. Takže vám vlastně nezbyde nic jiného, než si koupit tu lahev toho rumu. No, ale tam je zase vtipný to, že když si koupíte tu lahev rumu, tak ty Kubánci, oni totiž ten rum, který se tam prodává za ty takzvané valuty, jo, tak oni na něj nemají. Jo, nebo běžný Kubánec na něj nemá, protože takže běžný Kubánec pije rumy takový ty horší, takový ty levnější. A to se nedá pít, jo, nebo já to teda moc nemám rád. Takže já, když si koupím lahev rumu, tak je hned vypitá. Není to teda mnou, ale díky osazenstvu prostě momentálnímu, protože tam se dveře netrhnou, tam chodí pořád někdo, nějaká návštěva, soused přijde, něco pokecá, tak si dá panáka a to, takže ten rum tam teče proudem. No.
0: Víte, co mě právě v nějakém tom rozhovoru zaujalo? Nevím, jestli to budu přesně reprodukovat, ale vy jste řekl, že kdyby se vám nedařilo ve vaší zpěvácké kariéře, tak že byste se dovedl představit na Kubě, že byste tam prodával páky v rohlíku.
1: No jo, no tak to byl takový for. To prostě, když děláte rozhovor pro nějaký bulvární médium, tak je potřeba říkat takovýhle ptákoviny, aby... Ne, to je pravda. Protože oni jinak to neotisknou, nebo to strašně zkrátějí, nebo vůbec to neotisknou. Teď se mi zase něco takového stalo, že jsem dlouhavě dělal rozhovor do jednoho denníku tady předního a byl to rozhovor ohledně nějakého koncertu. Ta agentura, která pořádala ten koncert, tak to sama chtěla, abych ten rozhovor udělal. Tak já jsem na Kubě šel na internet, což je strašně zložitý, zdlouhavý. Koupil jsem si tu kartičku, která tam setřete mincí, takhle ty dvě políčka, pak to vyplníte do toho někde na tom serveru, tam to vyplníte, ono vás to pustí na hodinu a ten internet. Tak já jsem vyplnil, strašně rychle jsem psal, abych to stihnul všechny ty otázky odpovědět a teď jsem se doma díval a není z toho nic otisknutýho, ani na serveru, ani na tom popinu, takže asi jsem tam napsal málo ptákovin, nevím, nedovedu si to vysvětlit. Takže a s těma párkama v rohlíku, tam je to tak, podívejte se, tam Kubánci jsou skvělý národ, ale co se týče kuchyně, tak oni jenom smažej. smažej a vařej v papiňáku. Jo, takže když udělají fazole, tak ty fazole jsou prostě do mrtě úplně jako rozvařený. Umějí teda výborně rejžit, to musím teda uznat. No ale jinak veškerý maso, co si dáte, tak všechno je na oleji do mrtva prostě. Já jsem si tam dal rybu, kterou jsem chtěl jako si dát rybu, aby mi udělal na grilu. Ne, bylo to prostě do mrtva, do sucha, úplně vyschlý. Jo, takže já si myslím, dovedu si představit, že kdybych si tam udělal restauraci, tak a mám to vyzkoušený, protože kdykoliv tam jedeme se ženou, tak já doma vařím tam u nich. A občas přijdou sousedi se ochutnat nebo tak a všichni se teda oblizují vždycky, jo. Ať udělám cokoliv. Takže já si troufám říct, že kdybych si tam udělal restauraci, tak možná bych se tím tam jako uživil, jo. Že by se tam našla klientela, který by rádi přišli na nějaký jiný jídlo, než jenom fazole, rejži a vepřový. Jo.
0: Já shodou okolností další otázka je jaksi právě o jídle, protože já ji přečtu. No. Zapomněl jsem v úvodu říct, že býváte občas tázán i na to, co rád jíte a především, co rád vaříte. Mm-hmm. To je dobré téma, ještě než přijde nějaký dotaz z publika. Mm-hmm. Co nám o tom povíte? Co rád vaříte, co rád jíte?
1: Tak já nejradši vařím, jako mám spoustu doma kuchařských knížek a mým kuchařským idolem a vůbec i jako lidsky mně přijde fajn ten člověk a to je Zdeněk Polorajch. Ačkoliv mnoha lidem nesedí, tak mně se líbí, jakým způsobem on říká věci na rovinu a nešetří ty lidi, kteří si to zaslouží, také nešetří. A naopak ty, který potřebují, tak je podpoří. Jo. To je hrozně hezký od něj. Takže já mám spoustu knížek jeho to, ale poslední dobou, třeba když jsem byl teďka na Kubě ten měsíc, tak jsem vařil prostě z toho, co bylo. Já jsem šel na trh, viděl jsem, že tam mají krásnou mrkev, tak jsem udělal dušenou mrkev a musím říct, že ta zelenina a všecko, to je úplně jiný kafe než u nás. Jo. Tady to nevoní, vypadá to tak jako divně uměle. Tam prostě, když si koupíte rajče nebo řetkvičky, no mé řetkvičky, které pálily tak, jako když si je posypete čili, to už jsem tady nezažil, nevím jak dlouho. Jo. Že bych, možná kdo má zahrádku tady na vesnici, tak ty řetkvičky má dobrý, ale my tam v Praze, když jsme odkázaný na ty supermarkety nebo i u těch Větnamců, tak ty řetkvičky prostě nejsou nic moc. No, takže já vždycky mám rád takový to, že se jdu podívat a vidím něco pěkného, nějaký pěkný kus masa a začnu si přemýšlet, co by se z toho dělo udělat. No.
0: Umíte svíčkovou?
1: Jo. No, to je. To už mám za sebou.
0: Prosím, potlesk. To je úžasný. Té krabičce, kterou jste si sebou přivezl, neb jsem vás o to poprosil, říkáte smyčkovač.
1: Ano.
0: To je dobře, že jste jí dal český název.
1: No.
0: Já, když jsem vás poprvé uviděl a uslyšel s vaším smyčkovačem naživo, tak jsem byl vámi naprosto fascinován. Používá tu krabičku u nás ještě někdo jiný?
1: Jsme asi 3-4, kteří se tím zabýváme docela do hloubky. Je tady Andrew.cz, Ondra Havlík, to je jeden z nejlepších beatboxerů vůbec na světě. Je tady Tiny Beat, což je taky skvělý beatboxer a taky používá, ale používá zase ještě jinou krabičku, která mu ještě jakoby mění ty zvuky. A je tady Honza Ponocný, Cirkus Ponorka, který teda používá tu krabičku nejenom na hlas, ale má tam i kytaru k tomu a myslím, že bobínek nějaký nebo něco, takže je nás víc, no. Ale každý to děláme trochu jinak.
0: Ale řekněte mi, jak jste na ní přišel, nebo kdo vás s ní seznámil?
1: No, já jsem byl na koncertě, takhle, já už jsem, jako když mi bylo asi 18, 9, no možná to už bylo díl, to už, když jsem byl na konzervatoři, kolem 20, tak jsem viděl zpěváka, který se jmenuje Wings, Američan, který to používal, ale ne jako hlavní náplň svého vystoupení, ale měl to jako takový zpestření, tak to jsem jako viděl, koukal.

0: tím byl jako unešený, no ale pak jsem si to pořídil, tak jsem to tak různě používal až...
1: Kde jste si to pořídil?
0: Tady v hudebninách se to prodává, no. Ale hlavní jako důvod, proč jsem se tím začal zabývat víc, byl až vlastně ten určitý úspěch v té reality show, ve který jsem byl v té soutěži hudební, kde nějakým způsobem, když jsem zaspíval to Don't Worry Be Happy, tak se strhla taková jako najednou mela na internetu a do dneška vlastně, dneska jsem si kupoval boty a paní prodavačka, mladá celkem, mi říkala, můžu si vás něco zeptat, vy jste byl v té show, v té Superstar, a já jsem říkal, no, něčem podobným, no. No, já si pamatuju, že jste dělal s tou krabičkou tu Don't Worry Be Happy, no, to bylo skvělý. No, ale teď už jsem o vás dlouho neslyšela. A já jsem jí říkal, no tak musíte pátrat trošku, no, já nejdu s hlavním proudem. Tak jsme se zasmáli, no.
1: No, samozřejmě, že se nabízí otázka, jestli nám předvedete na té krabičce svůj majstrštyk. Co všechno lze udělat s písní Skákal pes přes oves?
0: To byl takový, jeden den jsem seděl doma a trénoval jsem na této mašince něco a vymýšlel jsem různý jako blbosti a písničky a najednou jsem zjistil, že tam je tlačítko reverse, jo, jako na zpátek, jako pospátku. Tak jsem něco nahrál a pustil jsem to pospátku. Teď jsem zjistil, že teda cokoliv tam nahraju, tak to umí pustit pospátku, ta krabička. A tak jsem přemýšlel, co tam jako... Protože jsem znal efekty, někteří hudebníci to občas použili, že do nahrávky implantovali stopu, kterou pustili pospátku a ono to tam fungovalo a bylo to zajímavý. Jo, ale byl to nějaký nástroj třeba nahraný, jo. A tak já jsem říkal, no tak co tam nahrát... něco, co teda nějakou písničku jednoduchou, která když se pustí pospátku, tak bude dávat hudební smysl. Teda textový určitě ne, ale ten hudební. No tak jsem, a první, co mě napadlo, bylo Skákal pes přes oves. No. No a byl jsem ohromený tím, co z toho vzniklo. Tak jsem tam přidával další hlasy. Basu jsem tam potom přidal, no a vznikla taková, já jsem nejdřív říkal maďarská lidová, ale pak jeden kamarád Maďar mě upozornil, že takhle teda maďarština rozhodně nezní a že to je spíš taková jako takový nějaký ugrofinský jazyk, takže ugrofinská lidová. Jo.
1: Přátelé, máte někdo nějaký dotaz? Přichází ta chvíle, kdy vám předhodím pana Ondřeje Rumla. Ptejte se.
2: Dobrý den, pane Ruml. Na Wikipedii jste prezentován jako herec a zpěvák. A vůbec jste se o tom herectví tady nezmínil. Inklinujete k tomu herectví nějak, jako třeba pan Klus, nebo...
0: No, Tomáš Klus studoval DAMU, takže on má větší právo na to se nazývat hercem než já. Já jsem studoval konzervatoř, kde jsem teda herectví měl a herectví mě vždycky zajímalo a učinkoval jsem v několika muzikálech. Ačkoliv teda činohru jsem zakusil jenom asi dvakrát nebo třikrát, takže mě jako herectví baví, zajímá mě tenhle ten obor, ale netroufám si říct úplně, že bych byl herec, protože je to herectví je přece jenom taky řemeslo, který je potřeba jako na něm pracovat a obrábět ho, takže nejsem vyloženě herec, ale rád bych hrál, ale nedávají mi teďka nějak moc příležitosti.
1: Možná, že byste nám...
0: možná, že prostě nejsem dobrý herec.
1: Možná, že byste nám mohl říct, v kterých muzikálech připomenout.
0: Tak já řeknu ty, který mi nejvíc přirostly k srdci, a to byla Johanka z Arku, Ondřeje Soukupa, Gábiny Osvaldové, se kterou jsem projel i Španělsko vlastně, my jsme hráli její španělskou verzi celý ve španělštině. Pak jsem začal hrát Johanku z Arku i tady, roli Raimunda. Potom, co mě bavilo, bylo Tajemství Daniela Landy, kde jsem hrál ve sboru. To byl vůbec první vlastně jevištní můj počin nějaký. To jsem byl jenom v té takzvané kompany. Co bylo potom? Ve Třech mušketýřích jsem nehrál, ale Hamleta jsem hrál od Janka Ledeckýho. To bylo jeden z nejkrásnějších rolí vůbec. I ten muzikál, jak je udělaný, ta poslední verze vlastně, takzvaná americká verze, režírovaná americkým režisérem a v aranžmá Martina Komžáka, tak to byla taky paráda. Nesmím zapomenout Kudy kam, Michala Horáčka a Petra Hapky, kde jsem hrál jednu z hlavních rolí Martina. To byla činohra ve verších, to byla Kláda první

0: velký jeviště. To bylo velký pro mě, no, ten Kudykam. A Quasimodo, to byl krásný muzikál v divadle Hibernia. No. Děkuju.
1: Tak máme další dotaz.
2: Dobrý den, pane Ruml. Já bych se chtěl zeptat, proč jste ukončil účinkování v muzikálech a co pro vás znamená přátelství?
0: To je krásná otázka, děkuji. No, já jsem účinkování v muzikálech neukončil, ono se to ukončilo tak nějak samo. Já nejsem člověk, který by... Já se nechávám tím životem trochu navádět, jo. Nechávám se navádět trošku tu cestu, nechávám ji volnou, aby ta řeka tekla tím korytem, aby se nevymílala zbytečně jiný ramena. Takže já jsem to sám od sebe neukončil, ale já jsem předtím, než jsem vešel trochu víc ve známost, tak jsem hodně chodil na konkurzy. Byl jsem na desítkách konkurzů do různých divadel, do různých muzikálů. A ani jednou jsem se přes konkurz nikam nedostal. Až potom, když jsem se trošku dostal, dejme tomu, když se ta moje tvář trošku dostala mezi lidi, že mě lidi začali trochu znát, tak mě pak najednou začali volat sami z těch produkcí. A já jsem si na to zvyk, jo, a teď už mi nevolají a já na ty konkurzy taky nechodím. Takže jo, občas, jo, když se něco děje, co mě opravdu zajímá, tak jdu. Byl jsem teďka do Ostravského divadla na Ježíše, Jesus Christ Superstar, byl jsem zkusit tam konkurs na roli Heroda nebo Piláta. Bohužel nepoštěstilo se. Teď jsem zkoušel zase jiný muzikál, ještě Mephisto, který se bude hrát v divadle Hiberny, a taky se to nepovedlo. Takže já o tom dál nebudu moc mluvit, protože já bych se pak rozmluvil a možná bych se dostal do různých takových věcí, o kterých nechci úplně mluvit. No ale a co pro mě znamená přátelství? Přátelství je jedna z nejdůležitějších věcí hned vedle lásky. Takže jedna z nejdůležitějších věcí na světě. Ještě před penězma.
1: Tak máme ještě...
3: Pane Ruml, dočetl jsem se, že vaše maminka je ekonomka. Dělá vám účetnictví nebo ji nenecháte nahlížet do svých financí?
0: No, moje maminka mě hodně pomáhá, musím se přiznat. Já teda účetnictví vyloženě jí nedávám svoje, ale ona o tom přehled má. Jo, takže a pomáhá mi veškeré ty věci, co se týče vždycky. Každý rok si pamatuju, že vždycky mi zavolá a říká, teď by ti někdy měla přijít papír ze sociálky. Okamžitě, jakmile ti přijde, tak mi ho naskenuj a pošli. Jo, protože já ty věci, já to strkám všechno do nějakého jednoho šuplíku, pak v tom mám bordel, vůbec nevím, kde co je, nevím, kde co mám. Všechny tyhle ty věci, co se týče bankovnictví, elektřina, plyn, všechny tyhle ty věci mě strašně tížejí a zatěžují a nesnáším je, ale pomaličku se to učím, no, pomaličku se to jako učím.
3: Pane Romlo, vy jste odvážný člověk, protože vy jste se do Jaroslava Ježka pustil takovým způsobem, jako nikdo před vám a všichni se ho báli. Měl jste nějaký impuls, nebo to byl to váš nápad, nebo vám někdo poradil?
0: Já jsem písničky Jaroslava Ježka, Voskovce a Vericha poprvé slyšel jako dítě v roce 90-91 od právě kapely Dobrý večer kvintet, vokální skupiny, která tenhle ten repertoár přespívala a kapela bez hudebních nástrojů a aranžérem těchto písniček v těchto úpravách byl Mirek Kořínek z Ypsilonky, báječný muzikant a aranžér a skladatel. A Mirek to tak krásně vtipně zaranžoval, že já jsem vlastně, a já se přiznám, že já jsem prvně ty písničky slyšel v těchto úpravách, až později jsem si našel, jak zněly v originálech. A takže já jsem byl tímhletím jsem byl hodně ovlivněný, jo? Že ty písničky se dají taky udělat ještě trochu jinak, než je zpívali pan Merich s panem Moskovcem. No a potom, když jsem byl na škole, tak mě začal bavit jazz, ale uvědomil jsem si, že nechci ten jazz zpívat anglicky, že chci zpívat česky. Už protože, že když zpívám česky, tak já sám sobě víc rozumím a lidi mě taky potom víc rozumějí. Protože když zpíváte anglicky, tak často zapomenete, o čem zpíváte a najednou může to sklouznout k tomu, že honíte jenom ten hlas a jenom ty tóny. Takže já jsem chtěl zpívat a furt jsem říkal, ale co já budu zpívat? Sám jsem si netrouf něco si psát, no a pak najednou říkám, teď já to mám přímo před nosem, teď já můžu zpívat písničky Ježka Voskovce a Bericha, což jsou jazzový, to jsou naše jazzový standardy. A tak jsme se do toho s klukama pustili a jsem rád, že to vyšlo a že to bylo hezky přijato jak veřejností, tak i kritikou.
1: Vy jste dokonce zlatou desku dostal.
0: No, tak dneska se dává zlatá deska za míň, než se dávala, když vydávala desky Hanka Zagorová. Ale i tak si myslím, že to je úspěch. My jsme prodali asi 4 000 a myslím si, že to je docela úspěch na jazzovou desku.
2: Děkuju. Já bych se vrátil ještě k tomu jídlu. Jestli vaše manželka si zvykla na českou kuchyni, naučil jste ji taky vařit knedlíky a to svíčkovou, vaši oblíbenou?
0: Jo, děkuju. Teda první část té otázky. Moje žena byla v lednu na Kubě se svými žáky, který učí tancovat salsu. Byla tam s nimi 2 týdny a 2 týdny tam byla sama u rodičů. A říkala, když se vrátila, tak mi říkala, že byla už úplně znechucená, že už nevěděla, co tam má jíst, že prostě, že už si, ona si tak už zvykla tady na tu českou kuchyni a vůbec na tu rozmanitost, kterou to hlavní město nabízí. Takže má ráda českou kuchyni a má ráda knedlíky, má ráda teda, ona jí ke všemu bramborový, ona houskový nemá ráda. Takže ona, když udělám svíčkovou, tak musím k tomu ale koupit bramborový knedlík. Jo. A všechny omáčky, co jsou, tak s bramborovým. Ale můj děda teda to je taky takhle. Můj děda taky měl rád slepici na paprice s bramborovým knedlíkem. No. A vaří, moje žena vaří, ale vaří takový svoje recepty, který třeba si přečetla zase v nějakých španělských kuchařkách, nebo i teďka máme doma kubánskou takovou, ale kubánskou kuchařku, kterou napsal Kubánec, který žije venku. Takže to je taková už fúze té kubánské a světové kuchyně. Klidně, mně se tady líbí, já tady klidně budu do večera.
3: Já se zeptám, pocházíte z Jablonce, což je město sportu, jo? Pokud teda fandíte ve fotbalu, kterým fandíte klubu, a proč jste se nedal na biatlon třeba, nebo na něco podobného?
0: Já teda se přiznám, že vůbec žádnému na fotbal se moc nekoukám, ale když se koukám, tak se dívám, jak hrajou ty velký Španělé a Brazilci a takhle, jo. Kubánci fotbalu nehrou, ty hrajou baseball, ale baví mě se dívat na tyhle ty opravdu špičkový fotbalisty, teda jak tam běhají strašně rychle po tom hřišti a to je skoro jak takový jako tanec, takový balet mě to připomíná. Takže na to se rád koukám, fandím Spartě teda, když už a na sport jsem se, já jsem s tátou lezl po skalách. Jo, hodně dlouho jsme jezdili, my jsme to tam měli kousek, voda v Lonce, Český ráj, Suché skály, Malá skála, Jizerky, takže jsme lezli hodně po skalách, ale už to nepraktikuju. Od té doby, co jsem se dal na hudbu, tak jsem se na sport vyprdnul, no. To ne, to nestojí za potlesk.
1: Tak, máme.
4: Já odbočím ještě trošku jinam. Já vím, že máte spoustu dobrodružných zážitků, ale jeden, který vám opravdu závidím, je ten, že jste se potkal s malýma slonama, sluněty, opravdu face to face. Můžete mi říct, jak se to stalo a jaký to bylo?
0: No, já jsem viděl slonů spousty. Když jsme byli v Tanzánii v Národním parku, tak tam jedete, tam si půjčíte auto se řidičem, terénní a to vás proveze tím Národním parkem. A tam ty zvířata, lvy, zebry, žirafy jsou zvyklí na ty auta, takže vy, pokud nevystoupíte z auta, tak jste relativně v bezpečí. A to zvíře přijde až k tomu autu. Jo. A mně se fakt stalo, že jsem měl stažený okýnko. Zastavili jsme u jednoho slona, který tam byl sám a pásil se tam. A najednou se jako přiblížil k tomu našemu autu a začal takhle tím chobotem a já si pamatuju, že jsem viděl ten chobot takhle zblízka, to bylo na metr třeba. A slyšel jsem jenom takový... A teď jsem začal pomalu zavírat to okýnko, protože už mi to začalo být nepřed. Bál jsem se, jako, že si mě vytáhne z toho auta nebo tak. A druhý setkání bylo krásný se slonama a to bylo v Liberci v zoologické zahradě, protože můj brácha, ten který dělá na té sjezdovce teďka, tak tam dělal ošetřovatele u slonu. A ten mě k nima pustil úplně zblízka a vím, že mi říkal, musíš jí fouknout do chobotu. Jo, protože ona se takhle zdraví, oni se takhle zdraví. Tak já jsem, ona mi takhle dala ten chobot, já ho držel a takhle jsem ho měl před obličejem ten chobot. A on říká, no foukni ji tam. Tak já jsem fouknul, udělal jsem a zpátky se ozvalo. A to bylo jako ahoj, čau.
1: To je hezký.
0: Sloni jsou nádherný.
1: Tak, máme ještě nějaký dotaz?
3: Já se jenom zeptám po panu Ješkovi, koho máte v plánu teďka, že?
0: No já, to je otázka. Já samozřejmě těch interpretů se nabízí pár a já bych o tom ale nechtěl úplně mluvit konkrétně, protože nevím, jestli to je úplně dobře, jako prezentovat se neustále tím, že někoho předělávám, jo? I když ve světě je to normální, jo? Že takový Michael Bublé neustále předělává starý písničky do nových hávů, dělá to víc lidí, v Americe je to běžný, jo? Tady trošku se ozývají lidi občas, že to je špatně, já nevím co. No já si myslím, že písničky, když jsou dobrý, tak mají právo na to dostat novej kabátek, protože přeci jenom ty možnosti, jak hudební, co se myslí teďka, co se týče harmonie, tak to jde pořád dál, nebo ten vkus se trochu mění těch lidí a mění se i technické možnosti. Takže ty písničky, které, dejme tomu teďka, to nechci, aby to znělo nějak blbě, ale ty písničky, které Voskovec s Verichem naspívali v těch 30. 40. letech, tak dneska, když si je pustíte, tak je tam slyšet prostě to křupání té desky a to šumění a to všecko. Jo? A je to vlastně tak už retro, že třeba pro mladého člověka, třeba mladšího než já, to je jako neposlouchatelný, si myslím, že už to jako nevydrží, že to jako nepozře. Takže proto si myslím, že je třeba dobrý ty písničky předělat do nového hávu, aby to ty lidi zaujalo a ty lidi si potom třeba budou zvědaví na to, odkud ta písnička přišla a jak zněla původně. Jo, aspoň takhle já jsem to měl, když jsem byl mladší. No.
1: Ještě někdo? Teď prosím vás, abyste si nemysleli, že jsem se zbláznil. Teď si natočíme, že se s panem Rumlem rozloučíme a to neznamená, že se s ním loučíme, poněvadž si natočíme to, co nám zaspívá Skákal pes přes les. Dámy a pánové, Šemánovice navštívil Ondřej Ruml.

0: A předvedete nám svůj majstrštyk, co všechno lze udělat z písní Skákal pes přes oves?
1: Moc rád. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku. Skákal pes tak přes
2: oves, to běží, jo?
1: Přes zelenou louku,
2: a já to pustím
1: za ním
2: pospátku.
1: Myslivec, péro na klobouku.
2: A teď.
1: Ano, rap, stavil si mína zleš.
2: A mě napadlo.
1: Nelezeš, seboseš, seplachajs. Ano, rap, stavil si mína zleš. Nelezeš, seboseš, seplachajs. Stepil syn mína zleš, on nelezeš, sebo seš, sebo.
2: A teď tam jsou tři hlasy. Tak přidáme basu.
1: Mína zleš, on nelezeš, sebo seš, sebo.

0: No a ještě jsem si říkal, jak to ještě ozvláštnit. Napadlo mě, že můžou přijít dvě zpěvačky, sopranistky.
1: Se posej, se posej, se posej.

0: To by chtělo ještě přídavek.
1: Tak já zkusím jednu swingovku takovou od Raye Charlese. To vždycky začínám. Hit the road, Jack.

Dospíval Ondřej Ruml. Vážení a milí, hodně pohody, úsměvů a radostí vám všem do dnů příštích přeje Ondřej Suchý.

0: poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Protože už je ve vzduchu cítit jaro, čeká nás na úvod orchestrální skladba, konkrétně valčík Jaroslava Ježka Jarní vítr. Hezký a ničím nerušený poslech.

dnešních šlágerech od srdce zaznějí dvě trvalky z autorské dílny trojice Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec a Jan Werich. Tři strážníky nám připomene Jirka Korn, zatímco Ezop a Brabenec ožije v podání Nadi Urbánkové.

Ve dvou ukázkách jsme si připomenuli odkaz Osvobozeného divadla. Carioca Jaroslava Ježka patří k nejznámějším orchestrálním skladbám světa a jejímu vábení neodolal ani můj orchestr. Poté nás Lucie Bílá vezme do muzikálu Drákula, a to s pomocí kantilény Karla Svobody a Zdeňka Borovce Si můj pán. Jiří Korn se rozhodne zvolat Pane vrchní, platím, a vzpomeneme si také na jedinečnou Laďku Kozderkovou, předčasně zesnulou solistku Hudebního divadla v Karlíně, která zaspívá píseň Nevěř očím svým.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Ale to už se o slovo hlásí Valdemar Matuška, ke kterému se ve druhé písni této série přidá Eva Pilarová, aby posléze na 7 strun zahrál Karel Hála. V případě Valdy a Karla to už bude bohužel jenom vzpomínka. Oba už zpívají s Nebeskou kapelou.

Daniela Šinkorová a Jiří Štědroň jsou absolventy brněnské Janáčkovy akademie muzických umění, kde kromě zpěvu studovali i herectví. Není proto divu, že kromě zpěvu také se jako herci prosadili. S Jitkou Zelenkovou jsem se poprvé setkal v 60. letech v divadle Rokoko, zatímco Pavel Bartoň byl po dlouhé roky kmenovým solistou mého orchestru.

a jdeme do finále, protože jsou před námi už jenom dvě nahrávky. V jedné se představí Monika Absolonová, ve druhé Karel Gott. Mějte se krásně a ať se vám daří. Od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu se s přáním všeho dobrého loučí Václav Hybš.

0: hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Dobrý den, dobrý večer, naši milí. Vítáme vás u hodinky vzpomínání. Papoušku, ty se koukáš úplně vytřeštěně. Žaninka Papoušek tady vedle mikrofonu v takový veliký kleci na kolečkách mě pozoruje. Jak ji tak hezky pozdravujete v dopisek, za ty dopisy vám děkujeme. To už je taková ohraná písnička, protože ty dopisy jsou krásný. A nedávno mě volala, představte si, taková milá paní. A říkala, můžete mě věnovat chvilku? Samozřejmě. Já jsem byla v Pavlíkově. Popisovala, jak vystoupila z autobusu, jak šla po všech těch místech, o kterých já vyprávím, šla se podívat na kampeličku, šla se podívat na řeznictví u iBlue, kde jsou zbytky té staříčky reklamy na mýdlo Helada Klenot Pradlen. Ptala se, kde stály dvě moruše, kde byla ta lavička, na který se dával pan Pánek naproti poště. A zrovna bylo poledne a děti šly ze školy a oni mě tak hezky pozdravili, říkala ta paní. A představte si, víte, že máte několik druhů lip vedle kostela? Já jsem říkal, to nevím. Vy mě překvapujete, prosím vás, co vás to napadlo. Odkud, že jste tam jela? No z Pardubic. Až do Pavlíkova z Pardubic. No já jsem si to našla v jízdním řádě, kde mám přesedat. Přesednula jsem v Rakovníku na autobus. V 11 hodin dopoledne už jsem byla v Pavlíkově. No hezká vesnice to je. No oni jsou třeba vesnice malebnější, ale mně se v Pavlíkově líbilo. A hlavně ty děti, jak šli ze školy, jak mě tak hezky pozdravili, víte to? To jsem byla tak překvapená.

No, proč jste nešla za mojí maminkou? Říkám. Já jsem si netroufala. To je škoda, to by maminka byla ráda. A v kolik jste musela stávat? No, před 5:00. Takovou oběť jste přinesla, říkám tý milý paní. Ale to já ráda, víte, já jsem chtěla dřív cestovat po světě, tak teďko na starý kolena. Na starý kolena, kolik vám je? Jestliže se můžu zeptat. No, já to nerada říkám, ale už je mě 75. No, já jsem úplně úžas. Tak vám je 75 a ještě se klidně vydáte na takovejhle výlet a měla jste sebou, aspoň protože jsem si vzpomněl na doby mladosti, kdy my jsme nevytáhli paty bez toho, aniž bychom v brecku nebo v nějaký, no brecko se tomu říkalo, neměli kus namazanýho chleba nebo jabko, nebo neměla jsem nic, dneska už koupíte všecko všude, říkala ta milá paní.

Jo, to víte, dneska jsou v módě baviči. Ale já to moc ráda nemám. Oni si někdy myslí, ty baviči, že by nás mohli ubavit až k smrti. To já mám radši takovej ten klidnější pořad, že se člověk může tak jako zasnít. Dokonce bych řekla i rozesmutnět, ale jak říkám, smutek dokáže být někdy vznešený a krásný. No, v 75 letech se vydá z Pardubic. A v kolik jste byla doma? No teď jsem přijela před chvílí a hned vám takhle volám, že se mi to moc líbilo, ten výlet. No tak co tomu říkáte? No a maminka nedávno, když jsem s ní mluvil, tak zase přijeli nějaký lidi z Mělníka se podívat. Ptali se, kde stála socha svatýho Vojtěcha, kde bylo to starý hřiště za tou hospodou u Jirkovských, jak o tom tak vyprávíme. No zvláštní věci se dějou. To nám dělá takovou radost, viď, Žaninko? Takže jsem naší věrný posluchačce z Pardubic poděkoval za ta vlídná slova. Naše věrná posluchačka paní Jarmila z Pardubic. Baviči. Baviči, teď letí baviči a oni by nás nejraději ubavili až k smrti.

0: Staňkově byl taky jeden bavič. On nechtěl být bavičem, ale byl. Franta Staněk cestář. Ten jak vtrhnul do hospody, tak už se celá hospoda řechtala. Už bylo veselo.
1: Pomluvil ta chraplavě, jo. On spíš řval. Chlapi, tak co, tady sedíte jako v márnici, tak si dám jednu hladinu.
0: A hned mu pan Jirkovský, takovým tím hezkým, jak šenkoval piva do půl litru a jak ty čepice, který vystoupaly nad tu sklenici, ty taková tvrdá pěna to byla, jak on je odsekával dlouhým nožem a ta pěna padla vždycky do kastrolu. A tam se rozšuměla a rozplynula se. A splynula s těma ostatníma pěnama těch zbytků piva, kterých se slejvalo potom do kbelíku. A jak jednou taky v pavlíkovský hospodě to dali. Myslím, ten Franta Staněk zrovna to dal těm prasatům vypít a jak se opili. Jak lítali po dvoře jako zběsilí. O tom jsme mluvili nedávno, že jo?

Memento mori! To bylo jeho. Jak řekl Franta Staněk memento mori, tím chraplavým hlasem, tak to najednou celá hospoda zmlkla, protože ono to tam najednou šlehlo tadyhle to úsloví, jako takový zaklínání, mene tekel takové jakejsi, zaklínadlo varovný, a každej, když slyšel to chraplavý memento mori od toho Franty Staňka, tak se otřás a řekl: na mě sáhlaš smrť, Franto, zase ti straší ve věži.

On to byl kapacita Franta Staněk, cestář. V kapele Pavlíkovský hrál na bas bombardón, když byly pohřby, nebo i při tancovačkách. To hrál zase na strunou basu, na strunovou. On tak jako utrhával tu strunu od pražce. Palcem a ukazováčkem ji utrhnul a ona zabrnčela. A pak celou dlaní do těch všech čtyřech strun plácnul. Žanda škytla. Žaninko, Franta Staněk tou celou dlaní do těch strun plácnul a to se ozvalo takový podobný, jako teďko papoušek škytnul, takový cvaknutí. Takže nejdřív, když tu strunu odtrh, tak se ozvalo takový silný šrum. A potom, když plácnul do těch strun, tak se ozvalo plác. A to bylo pořád šrum, plác, šrum a cvak a šrum a cvak a takhle to šlo. A Franta ještě si do toho broukal hrc, prc, hrc, prc. Papoušek se mělek, neboj se. Smál se, jo, on byl takový divej muž. V oči mu planuli, z těch šlehali přímo plameny. Vysoký, trošku pihovatý, rozcuchaný vlasy, ruce jako lopaty. Plnej života, bezvadnej chlap Franta Staněk. Ono vždycky, když si představíme někoho, kdo už tady mezi náma dávno není, ale přesto v myšlenkách a ve vzpomínkách je, tak máme tendenci tak jako zesmutnět, že tady by to bylo nemístný, protože já si jednou vzpomínám, když ten Franta rozvez Štěrk, on měl takovou starou Pragu, auto, a rozvážel po silnicích kolem Pavlíkova Štěrk. Pod sedačkou měl vždycky flašku rumu a on byl takovej pořád v náladě. Takovou tu zarudlou tvář a ty žhnoucí oči, ten zdivočelej pohled a taky takhle jednou zdivočele vtrhnul do sálu a on nevěděl, že tam zasedá KSČ a že tam zrovna sedí tajemník okresu z Rakovníka. Tajemník partaje a zařval jsem tu tím chraplavým hlasem, jsem tu a roh chce vyrazit přes kopečky na západ, tak se mnou nasedat. A naštěstí on to v té mírné opilosti tak zašmodrchal, zamumlal, zařval, že mu rozuměl jen Pavlíkovský a ten tajemník KSČ z Rakovnického okresu tomu vůbec neporozuměl, ale zvoneček Pavlíkovský rychle vyběh, vyskočil ze židle a vytlačil Frantu z hospody a říká mu, vole, pitomej, ještě, že tě nerozuměl. Jú, chraptil Franta, já nic neřek, už se klidím a já se snad zárabu do té hromady toho Štěrku, ne? Na tom autě, nebo mám doma vlest pod otoman? To mohl být průšvih tenkrát. Kdo chce jít na západ, tak se mnou nasedat přes kopečky, jedeme, ne?

Když hrál na tu basu, tak rozuměl plynutí času. Vidíš, Žaninko, už mluvíme ve verších. Jako pan Hamous, který skládal kroniku pavlíkovskou ve verších jedině. No jo, protože hrál na tu basu, tak rozuměl plynutí času. A co dělá basa? Basa tvrdí muziku. A muzika, jak známo, plyne v čase. I když neměl ponětí, že Goethe řekl, že šedivá je teorie, ale zelený je strom života, tak ten Franta Staněk tušil, že ten živel neskrotnej, kterým čas je, proti tomu neúprosnému živlu, se musí přece bojovat a jak? Radostí ze života. A jednou si vymyslel, soutěž, závody budou. Kdo to vyhraje, zaplatí mu metr piv. O metr piv? Cihlu. Každý veme cihlu do prstou ruky, kdy ta cihla nic neváží, říkal Franta Staněk. No a kdo donese cihlu v prstech ruky až k pomníku padlejch, tak vyhraje metr piv. A každýmu? Kdo vyhraje, se ptali chlapi. Každýmu, každýmu. Kdo jde teda závodit? Zjistilo se, že jich bylo 8. Ty blázne starý, to budeš platit 8 metrů piv? To ti přijde draho. Klidně, klidně, řval Franta. A šibalsky se usmíval. To se tak vyprávělo v Pavlíkově, že slovo od slova to každý věděl. Tadyhle to, jak se to přesně odehrávalo. Ta sázka o metr piv.

Kdo donese cihlu v prstech rukou, tedy sevřenou palcem a drženou ukazováčkem, prostředníčkem, prsteníčkem i malíčkem, kdo ji donese z hospody pod Jirkovských, kde se říkalo, jak všichni jistě víte, v prdeli, s prominutím, ale to bylo daný, to bylo snad i v obecní kronice, takhle to byl Pavlíkov tím známý. A to jsme i my děti mohli říkat takhle, toto jadrný slovo, aniž by nás velký lidi se na to za nás zlobili, protože to bylo jako oficiální takový.

kdo donese teda z té hospody k pomníku padlejch cihlu v ruce, v prstech. 8 lidí se přihlásilo. No a protože tam někdo od nás z kluků byl zrovna pro nějaký limonády nebo pro pivo, tak vyběh z hospody a všem nám klukům, co jsme si hráli tam v tom parku, kde byla socha svatýho Vojtěcha, tam to bylo tak hezký, tam byly kaštany. A my jsme zrovna ty kaštany drhli o kameny vedle rybníka a oni se tak hezky schlupatili a udělali takový balónky chlupatý malý, jo, který postupně z té zelené barvy se měnili až přes barvu zlatou, až na takovou sametově temně zrzavou. Někdo přiletěl, chlapi se budou sázet, kdo donese nejdál cihlu. Tak jsme ty kaštany si hezky schovali tam vedle sochy svatýho Vojtěcha a už jsme viděli, jak se chlapi řadí na kraji silnice, tam v té zatáčce před hospodou u Jirkovských. Každej má na zemi cihlu. 8 jich bylo. Pepík Žáček, to byl řezník, to byla vazba. Takový udělaný, vlasy na ježka. Pořád byl v takovým předklonu jako zápasník. Ten měl cvaly, to byl pořez. Vzadu místo zátylku měl takovou jitrnici a pořád byl jako takovej opocenej. Pepík Polcár, Pepík Vosika, pan Zvoneček, Láďa Kolskejch, Láďa Kopeckejch, Venca Kepárt, kdo tam ještě byl, no 8 celkem jich bylo. A Franta Staněk tomu velel. Tak chlapiny, tak vyrážíme, ne? Tak teď. No a oni si vzali tu cihlu a nejdřív jako dělali, že nic. Protože ta cihla, i když se nese mezi prstama, ona moc neváží. Jenomže v tom je ta záludnost. Oni vyšli pomalu, no a najednou šli pořád rychlejc, když jim ty prsty začaly bolet. Byli čím dál víc nakřivo. Začali křivit tváře od těch bolestí. Jo? Začali se tak škňuřit. Oni se tak škňuřili. A ty nohy se jim jenom hmíhaly, jak pelášili, aby tam u toho pomníku padlejch byli co nejdřív, protože ta bolest byla čím dál větší. První praštil cihlou už před poštou Pepík Vosika. Začal těma prstama takhle třepat a řval, to je bolest, to je bolest. To jsi si na nás, Franto, vymyslel pěknou lapálii. Počkej, my ti to dáme, ty dostaneš. Byl to hrozný pohled.

dětí kolem té skupiny těch 8 lidí bylo čím dál tím víc. Paní Černá Čápíková, která šla z Konzumu s nákupem, tak se zastavila a řekla, co je to tady za prosecí? Kam to prosecí jde? A my jsme říkali, že to jsou závody. A ona jenom kroutila hlavou a koukala se na ty blázny starých.

Celý ten zástup se řítí dál? Ty chlapi nakřivo, jak šli, šklebící se tváře, jak je to čím dál tím víc bolelo. Před hospodou u kotíku všichni praštili s cihlou na kraj silnice a zmizeli v lokále. Říkali, s tím nechceme mít nic společného. Jediný, kdo vydržel nejdál, byl Pepík Žáček, ten řezník. Tomu se ten vovar vzadu na krku tak lesk, jak byl spocený, ale ten šel a šel, že jsme si říkali, to snad není možný. A najednou mu taky došly síly. Došel ke konzumu, ke kučerům a tam s tou cihlou praštil taky. Říkal, dál už to nejde. A Franta Staněk se smál a říkal, hele Josef, ty jsi došel nejdál, tak pojď, já tě to, ten metr piva zaplatím. Tady u kotíku v hospodě. Jdeme za ostatníma. Tak co, Josef? Na něj volali chlapi. Těch 7 chlapů z těch 8. Jak se máš? A Pepík Žáček se smál a říkal, mám se jako nahej v trní, vy volove. Jenomže mě to nepíchá. Chlapi zvali smíchy, jakou pěknou soutěž jim Franta Staněk vymyslel. A o ten metr piv se všichni podělili.

No, my jsme se tam nahrnuli taky, my děti, do té hospody. Do hospody u kotíku, kde se říkalo v kolektivu. No a tam se to všecko znova probíralo, jak se konaly závody a jak ten Franta Staněk si vymyslel pěknou lapálí, protože nikomu nedošlo, že ta cihla tak stěžkne. Když se nese, no zkuste si to držet chvilku cihlu, jen tak jako v prstech ruky. To hned přijdou křeče za chvíli. No, protože Ota Kotík byl náš kamarád, syn pana hostinského Kotíka, tak jsme tu oslavu viděli, tu oslavu toho vítězství. Oslavíme hrdinu, řval Franta Staněk, křičel, oslavíme hrdinu. I když si k tomu pomníku nedošel, tak si vyhrál, došel si nejdál. Tak mu dáme hobla. A už se vrhají na Pepíka Žáčka. Berou ho za nohy a za ruce a víte, jak se dával hobl. To se to tělo rozkomíhalo, to ležící tělo. Ale s citem, říkal Franta Staněk. A tak jako s citem, zadkem, ten, komu byl dávaný hobl, tak to tělo naráželo třeba do nohy od stolu. No a počítalo se, 10 hoblů mu dáme, tak se počítalo do 10. A zaplácáme mu. A tak jsme mu zaplácali. No a tak nad každým šenkem bejvá vždycky chmelovej věnec, tak i ten dali Pepíkovi Žáčko jít kolem krku a pilo se. A únavou ten Pepík Žáček usnul. To už my děti jsme tam nebyli, jo, ale to nám Ota Kotík, který tatínkovi pomáhal čepovat pivo, přesně říkali, jak to bylo. Prej chlapi zbalili kus novin, dali to pod židli, mezitím prej s citem přinesli kladívko a hřebíky a přibili Pepíkovi Žáčkovi tu kacabajku k opěradlu židle, když on tak tvrdě spal. A zapálili ten papír a zakřičeli hoří, protože věděli, že Pepík Žáček je i hasič. A on byl rozespalej, tak se probudil, chtěl utíkat po ohni a nemohl. Protože nemohl vstát, protože měl ten kabát přibitej k židli, tu řeznickou kajdu, tak kouká vyděšeně a oni se chlapi řechtali. Vidí ty tlemící ksichty těch chlapů, oni mu udělali takovouhle opičárnu. To se tak dlouho vyprávělo o tom. My jsme to znali dopodrobna od ty Kotíka. Jo, to byly tenkrát talk show. Když oni ty lidi byli tak šťastní, když mohli ty druhý rozesmát, když je mohli obdarovat nějakou veselostí. Takovej prej byl i můj první táta. No a protože Ota Kotík, syn hostinskýho, vlastně teď mě napadá, že Ota Kotík, že to byl taky hvězda, bavičská hvězda té mladší generace. On je tak asi o 5 let starší než já. Ten si vymýšlel věci, když jsme pásli kozy. Oni s Vencou Kepartojce z Vovčárny přišli na to, že kozel pana pošťáka Kotíka je k nerozeznání od kozy Favkojc. Akorát se lišili vemenem. Tak si vymysleli, že v noci ty kozy vyměnějí. Tak převedli Kotíkovic kozla do chlívku u Favků a Favkovic kozu dali do chlívku Kotíkům. Zase chlívky zavřeli a to byla tma, nikdo je neviděl. Jo, a Ota ještě napsal na papírek černá ruka. A když přišel ráno kolem rybníka, tak vidí Pepík Favkojc, to byla vazba. A vedle něj šel prej rozesmátej pan pošťák Kotík. A no ona prej paní Favková strašně křičela. Když chtěla dojít kozu a kde má vemeno, ona ho nemá. My máme místo kozy kozla. Který rošťák to udělal? Tady je napsaná černá ruka. A Pepík Fafek poznal rukopis Oty Kotíka a Ota nic netušící, když šel kolem rybníka, tak jde k němu Pepík Fafek, pan Kotík to z dálky pozoruje a Ota říká, já dostal jednu facku z jedné strany, druhou facku z druhé strany a víš za co? Víš, co je tohle? To je bílá ruka.

jsme nevěděli, co se vlastně stalo. A zase to samé se stalo u kotíků. Tam paní Kotíková, ona to byla Nemka, tak křičela, pomoc, pomoc, náš kozel má fémeno. No, oni bydleli v obecním domě, kde bylo tolik partají, Pepík Sojka tam byl s maminkou Julinkou, všichni se seběhli a říkali, vy si děláte legraci, paní Kotíková. No, nedělám, podívejte se, ona ten kozel má fémeno. Tak museli dát paní Kotíkový za pravdu, než se to vysvětlilo. No a když léto skončilo a nastoupil podzim, tak se začalo drát péří. Na začátku zimy vlastně, když už skončili práce na polích. To jsme tak děti rádi pozorovali. Ono to bylo takový skoro až jako pohádkový. To ty ruce těm dračkám šly a stejně rychle jim šly i pusy. To jsme se dozvěděli věcí. Tamto se začalo drát péří u Bechnerů a potom se přešlo hned ke Truxům a k Hornofovům a Kepartům a Šímojc, potom byli na řadě a potom jsme byli my a Fraňkojc a Vosikojc a to ty babičky chodili od čísla k číslu a to jenom bylo slyšet takový to, když se nepovídalo, když zrovna bylo ticho, jenom takový to, jak ty ruce drali tak hbitě, ty krásný bílý peříčka těch husí. Nesmělo se kejchat, ale o to víc se mohlo potichu mluvit. A to jedna paní už se nemohla dočkat, až tý druhý, co zrovna vypráví, dojde dech, aby jí mohla vpadnout do řeči. A hned tam vpadla třeba s příběhem, kolik bylo letos myší, kolik bylo mšic a kolik housenek a kolik pejrů a jak se povedly letos švestky a jaký byly chmele. A že mohlo pršet míň a jaká pak asi bude zima. A druhá zase paní říkala, jaký je dobrý mazání na revma. Nebo zase, jaký čaj je dobrý na průdušky? Kdo má hemriódy? To pro nás děti, když měl někdo hemriódy, tak strašně stoupnul v ceně, protože to jsme si říkali, to je asi něco pěknýho, to je asi něco od rádia, ne? Jako jsou diody a amplion, tak hemriódy asi to bude taky něco takového hezkýho. Prostě, když se dralo péří, tak se povídalo jenom o strašně důležitých věcech. A Ota Kotík samozřejmě, kdo jiný, vymyslel takovou věc. To si teda, to teďko dobře poslouchejte. Když se na špendlík přiváže dlouhatanánská niť a ten špendlík, když se vpíchne mezi okenní rám a sklo, tam je stejně tak jako tak trošičku kytu. A když se tam ten špendlík zarazil a na pjatou niť se jako na strunu zabrnkalo, tak to dělalo takový ještě když se ta niť napínala v tom okamžiku toho brnknutí, tak se vyluzovaly zvuky a to znělo od toho okna po celý té místnosti, kde ty ženský drali péří. Takže oni drali a ozývalo se ženský, slyšeli jste to, co to bylo? No to není možné. Co pak tady straší? Kdo Ota uměl tak pěkně na to okno takhle hrát na tu niť? Nás kluků, z nás dětí tam někdo byl a ten měl za úkol pozorovat a potom nám všecko dopodrobna říct, co si ženský vypráví. A zase protože tam byla taky jako paní, ta paní Kotíková, jak jí ukradli toho kozla, ta, jak uměla tak hezky, cesky spadne, protože byla Němka. A byla tam taky paní Slámová, od naproti paní Štábní. Ta byla taky Němka. Ze Sudet byly holky. Tady strásí, tady snad strásí, říkali. Ale lepák, buví, co to je, nevšímejte si toho. A někdy se stalo, že nějaká paní vyšla před dům a koukala se. No a kluci byli samozřejmě schovaný pod mě, buď za nějakým stromem v kanálu nebo někde a nebylo je vidět. Tak zase zašli dovnitř a drali dál a zase se z okna vozovalo takový to. No a oni to měli tak vymyšlený, že chodili od čísla k číslu.
Vždycky za to okno zarazili ten špendlík a tahali

za tu nit a vydávali tyhle ty strašidelné zvuky, až je paní Bechnerová přistihla a napohlavkovala jim pěkně. A pak se taky ženský k tomu smáli, jak se báli, že možná je tam nějaký strašidlo, a zatím kluci si hráli takhle se špendlíkem a znití. Brnkali na nit a dělali... Taky jste jako děti vydlabávali burgán krmnou řepu. Dělali jsme tam oči a takový huby vyceněný, zuby jsme v tom. A do toho jsme dávali svíčku. To byla vlastně taky součást hry. Toho brnkání na okno. Že před tím oknem stál burgán, v tom hořela svíčka. A tam jako z toho vydlabaného burgánu se tlemila taková obluda. Dvě díry v oči a zubatá huba. A v tom plápolala svíčka. Ženský, když to viděli, tak se rozesmávali a říkali, a zase ty malí smradí si tady s námi hrajou. To jsou rošťáci. Kdyby se radši dobře učili, úkoly psali ve škole a ne takovýhle lumpárny dělat. Na to vás užije, na blbosti rošťárny a lumpárny, na to vás užije.

Žaninko, nekoukej, to nic není. To není nic proti tobě, to se tě netýká. Jo, naše dětství, kde jsou ty časy? Dneska už by si určitě děti z nití nehrály. Když si hrajou počítačové hry. Žaninko, co se klepeš? Nechceš zaspívat? Komputerové hry si hrajou dneska děti místo toho, aby brnkali. No, všude je vidět pokrok.

Na co všecko ty děti dneska nepřijdou? Říkali tenkrát ty starý babičky. No starý. Z našich pohledů oni byli mnohem mladší, než jsme dneska my.

O ta kotík, na toho nikdo neměl, no hospodský kluk, ten vyrůstal v tom ruchu, který se odehrával každý den u nich v té malý hospůdce, která je tam do dneška v Pavlíkově na návsi. Aby jak tam byl ten kulečník a jak tam ota pumpoval vzduch do sudů ruční pumpou, která tak žvatlala a syčela. A my když jsme chtěli, aby si s náma ota hrál, protože my jsme ho měli všichni hrozně rádi, tak jsme mu museli kolikrát, aby ota měl co nejrychlejš napumpováno, ten vzduch napumpovaný, tak jsme mu pomáhali. No ten měl to tak všecko vymyšlený. I s tím burgánem, jak tam dělal to to nití na to okno, tak vymyslel, že ve finále dá ten vydlabaný burgán u Franků na okno, kde měli takzvanou předprseň, až ženský budou vystrašený tím a budou chtít vidět, co to tam brnká, tak otevřou to okno dovnitř, do místnosti, protože na té předprsní stál ten vydlabaný burgán s tou tlemící se zubatou hubou a zářícíma očima, protože v tom burgáně hořela svíčka. A to se taky tak stalo. Ženský, pojďte se podívat. Je, to jsem se lekla, křičela paní Franková, která to okno otevřela. Ty darebáci, ty smradí malí, takhle nás doběhli. Kluci se smáli a utíkali pryč. A bylo to prozrazený, to kouzlo toho brnkání na ty okna. Peří se dralo 10 nebo 14 dní a to bylo o zábavu dětskou postaráno, protože šírání, soumrak padá brzo v těch podzimních a začátkem zimních večerů a to bylo ideální pro tyhle ty rejdy.

No, to se všechno odehrávalo v tom poválečném čase, kdy byli lidi v takovém rozpuku a radovali se ze všeho a málo kdy se zlobili na nás, na děti. Když jsme jim udělali takovouhle rošťárnu, tak to už muselo být, aby třeba se platila pořádková pokuta 5 korun. To taky Ota vymyslel takovou věc, za kterou potom zaplatil pořádkovou pokutu 5 korun a všichni kluci, kteří se na tom podíleli, jak ten Otův nápad uskutečnili, tak všichni byli prozrazeni a platili pořádkovou pokutu 5 korun. A pan štábní Sláma, četník, jednoho po druhým vodil na obecní úřad nebo na místní národní výbor, to už tenkrát byl, aby tu pokutu k veliký ostudě celý vsi zaplatili. 4 byli. Venca Kepard z Vovčárny, no, Ota Kotík jim velel. Tenkrát se chodilo po tanečních zábavách po okolí. Já bych mohl říct po okolí. Ale jak jste si jistě mohli všimnout, já když se vžiju do těch příběhů toho mýho rodného kraje, toho Rakovnicka, tak tam se neříkalo okolí nebo on. Tam se říkalo okolí a on. No jo, a tenkrát ty mladí obráželi tancovačky. To třeba byla tancovačka v Vlašovicích nebo v Lubný. Ale tadyhle ta byla za panoším újezdem v Rousínově, jo. No, i když to bylo třeba 8 kilometrů do Rousínova, tak to byla hodinka a čtvrt cesty a to se dala parta kluků dohromady a šla si zatancovat do Rousínova a tancovala až do konce zábavy. A potom se tou noční stichlou krajinou, to se chodilo polníma cestama všelijakejma, to byly zkratky. To bylo všecko také hezký, ty polní cesty. Akorát to bylo, když se třeba šlo polní cestou, která byla travnatá, takže to zmáčelo boty, protože kránu, když se vraceli, tak už padala rosa. A najednou si všimli za panoším újezdem, že je Aleš Vestek, že tam stojí taková bouda malá, ze který se neslo mohutný chrápání hlídače Švestek, který si tam vychrupoval, ale ta bouda na neštěstí nebo naštěstí měla takový držadla, buď jako máry hřbitovní nebo jako necky, takže se dala velice snadno přenášet. A zase Ota Kotík, kdo jiný, řekl, že tu boudu odnesou z té Švestkový aleje a nesli ji tak dlouho, až před samotu na křižovatkách, kde bydlela rodina pana Kubíka. To byli takový lidi, který tenkrát se tak často bydlívalo na samotách. A tahle ta samota byla zvlášť taková hezká, krásná, na rozcestí 3 nebo 4 cest. Jedna vedla do Pavlíkova, potom se zatáčela dolů do Újezda, druhá vedla na Skřivaň a třetí do Všetat a tam tomu trůnila taková veliká stavba, samota. U Kubíků se tam říkalo, neměli tam elektriku, svítili jenom petrolejkama. No a kluci vzali za ty držadla, dobře se to neslo, nebylo to ani moc těžký, toho chrápajícího, spícího hlídače Švestek a nesli ho a že ho postaví před vrata samoty u Kubíků. Nesli ho tou stichlou nocí, tou noční krajinou. Za mohutného chrápání toho hlídače, který nic netušil. A tu chrápající boudu postavili rovnou před dveře tý Kubíkovic samoty. Noc byla. Schovali se naproti do kanálu a pozorovali, co bude. Ota vypráví, to bylo ticho, že já jsem slyšel moje Ota byl jedinej, Pavlíkově snad, který měl náramkový hodinky. To jsme na to koukali. Ota říká, já to bylo takový ticho, že jsem moje náramkový hodinky slyšel tikat. Ale co bude dál? Přece tady nebudeme až do rána. Když ten pan hlídač spí jako zařezaný, tak zase Ota vymyslel, zaťukáme u Kubíků na okno. A on někdo vyjde před barák a uvidí to. No jo, tenkrát spali chlapi
spávali v dlouhých košilích nočních. Dveře se otevřely. Vyjde postava celá bílá. Ota říkal, já jsem poznal hlas pana Kubíka, který říkal, o co jde? Byl rozespalej. Volá, co je? Hele, tady je nějaká bouda. A slyšel chrápání. Vylez ven, on ho znal, poznal tu boudu. Ty starý blázne, vylez ven, co tu chceš? Chrápání přestalo a vylez vyděšenej hlídač a zařval, je bílá paní. A vlez do zpátky do boudy prej, říkal Ota. Starou belu bílá paní, to jsem já, Kubík, co pak mě nepoznáváš, vylez ven. Kde ses tu vzal? No co pak já vím? No neříkej mi, že ta bouda má nohy. Ale víš co, do rána daleko, zejtra je neděle, já se chci vyspat. Jdi spát, já jdu taky. Ráno moudřejší večera.

Já spát nepůjdu, říkal prej ten hlídač. To ty kluci v tom kanále všecko slyšeli. Já se musím jít podívat do té švestkové aleje, jestli je to všecko v pořádku. Dveře se zavřely a bouda tam stála dál. Jak to s ní dopadlo, to kluci se dozvěděli až později, kdy právě protože ono se to všecko nějak, aby udělali radost těm velkým chlapům, že taky dělají pěkný opičárny, tak se tím pochlubili. Tu to někdo řekl v autobuse, nebo zase otato určitě řekl v hospodě, když pumpoval ten vzduch do těch sudů, protože to zase bylo něco pro zasmání a to si ty kluci nemohli přece nechat pro sebe. Tak se to proláklo a teď jeden po druhým byli volaný na obecní úřad, aby každý z nich zaplatil tu pořádkovou pokutu 5 korun československých tenkrát.

Žaninko, ty jsi akorát dneska jednou škytla. Nechceš nám něco zaspívat? Ona se kouká tak moudře. Drbe si pacinkou nos. Jo, tím drápem do té dírky na tom zobáčku, přesně. To jako děti jsme měli zakázaný drbat se v nose. Že se nestydíš, nám říkali maminky. No, abys to někde dělal před lidma.

Závody cihly, která se nosila v jedné ruce. Samozřejmě to se nesmělo přendat. V prstech. Proto to tak bylo bolestivý, protože každý ho chytli křeče. O čem jsme si to ještě povídali? Jo, jak potom Pepíkovi Žáčkovi zapálili pod židlí, když usnul u stolu v hospodě ten papír, ty noviny, a řekli hoří a on nemohl vstát, když měl přibitý sako. To se děli věci. Co ještě se? Jo, běžný bylo, že se třeba rozmontoval žebříňák. O tom už jsme mluvili dávno, když jsem vám vyprávěl o otročíně vsi. Na Berounsku, kam jsem jezdil na prázdniny, jak to panu Tomáčkovi dali rozložený žebříňák na střechu. A to samý se dělo u nás v Pavlíkově, tedy ne, ale třeba ve Hvozdě vedle, to zase dali Bechnerovi, panu Bechnerovi rozmontovali žebříňáka, dali ho vedle komína na střechu a ten prej valil v oči, nevěděl, co se děje. No jo, co ještě se dělo, no takovýhle. Lidi se dokázali bavit, dokázali se radovat.

0: pak byli lidi, kteří k nám jezdívali, kteří se tou zábavou živili. Pan kouzelník. To se jako děti jsme na to čuměli, jak je to možný, že se třeba ta slečna vznáší a že on pod ní seká šavlí, aby bylo vidět, že ji nikdo nebo žádný klacky nepodepírají. A o ta kotík zase, no vidíte, to si vzpomínám, jak kouzelník říkal, já udělám z každého kapesníku limonádu. Kdo mě půjčí kapesník? A Ota vyndal takový krásný veliký kapesník z kapsy a kouzelník ho vzal a nacpal ho do takového papírového trichtýře a teďko s něčím prostě zamíchal a jednak vyletěli holubi a jednak z klobouku lezli králíci a jednak prostě začal lejt limonádu z takového druhého papírového kornoutu do zase do třetího papírového kornoutu a my jsme všichni tak zblbli. A tak se nám to líbilo, že Ota si zapomněl o ten kapesník říct a maminka, paní Kotíková, říkala, a já, kde pak máš ten velký krásný kapesník, který jsem ti dala na toho kouzelníka?
1: Nemám, já ho půjčil kouzelníkovi.
0: A dal tě ho?
1: No nedal.
0: Tak vidíš to, troubo jeden, tak příště žádnému kouzelníkovi nic nepůjčuj.

No a potom v Rakovníku, jo, je tam, když přijel cirkus a takový ty všelijaký. No, klauni v cirkuse, to jsme mívali tak rádi, jak oni padali, když chtěli, když honili vosly, třeba po manéži, a chtěli na ně vyskočit a ty voslové jim vždycky ucukli a oni padli do těch pilintý arény. Ale jednou v Rakovníku, možná, že to bylo na náměstí, jenom při jarmarku, no jo, to jsem viděl, to byl skákač, šermíř, střílel z luku do jabka, který stálo na hlavě takový hezký slečny, vrhal nože vedle ní, v jedný osobě a ještě navíc to byl malíř. Ale jak ten maloval, na to nemůžu nikdy zapomenout. On si vzal plátno, možná, že to byl jenom velikánský papundekl nebo nějaká překliška, jojo, a upevnil ho uprostřed na takovou osu. Teď to roztočil. Že se to točilo jako větrník, když do něj hodně vítr fouká. A teďko kolem toho začal šivihat mečem, jakože s tím obrazem bude šermovat. No, v nás by se krve nedořezal. My jsme si říkali, to ten obraz s tím mečem rozseká, na cimpr campr nebo co? Jenomže on tam měl připravený belíky barev. Každým belíku byla štětka. A on ten meč odložil a teď takovým tím šermířským postojem, že ten meč, ne, tu štětku držel v pravý ruce a tu levou ruku měl tak zdviženou, jako to šermíři mývají, do toho roztočenýho obrazu, ze kterého byla jenom mlhovina, tak píchal třeba štětkou namočenou ve žlutý barvě, pak v zelený barvě, pak v modrý barvě, v červený barvě a potom to zastavil a my jsme jenom udělali ju. Ještě tam, když to stálo, udělal takový jako kolečko, to byla váza červenou barvou a bílou barvou, ubrus na stole vodorovnej. Ona, představte si, to byla váza plná růží. No to jsme si říkali, jak tohle to je možný? A to na té pouti Rakovnický, takovejhle virtuos, jak říkám, skokan, kotrmelce dělal, šermíř, házel nože, ještě polikal oheň. To byl vlastně multimediální umělec dneska. A ještě namaloval takový krásnej obraz, na kterým byla kytice růží. To byly doby tenkrát, co?

No jo, ale nejkrásnější stejně. Zábavu do Pavlíkova přiváželi, to jim museli přitáhnout. To si vždycky musel, to pan Matýsek vždycky do Pavlíkova došel pěšky z vedlejší obce a to třeba sedlák s koňma, nebo traktor, tak z vedlejší obce přitáhl maringotku a vůz na tom voze bylo složený všecko. To znamená kolotoč, houpačky i střelnice. A pan Matýsek se Žaninkou, jak jsme o tom už tolikrát mluvili, která byla tak silná, že vůbec nemohla jít přímo do těch úzkých dveří té maringotky, tam musela jít šrekou, šejdrem, šikmo bokem. A Frantu Flaxu měli syna, který hrál na harmoniku, která měla 300 basů, a Mariánu, která nám nabíjela vzduchovky. A ono to tam tak hezky čpělo kolem té střelnice. A mísilo se to ta čpavá vůně s těma lacinejma voňavkama, kterýma polejvaly ty papírový růže, na kterých byly ještě nalepený zrcátka. A když se myli v takovým malým umývadle, tak to vylejvali kolem maringotky a dávali pozor, aby nepolili pejsky, který se tam, jejich pejsky, ty měli pejsků, ty se tam tak kolem té maringotky batolili a maminka jednou říkala, mě by zajímalo, jak se koupají, protože vzpomínáte si, jak my děti jsme se koupávali v neckách, jak nám maminky lily z hrnců, ve kterých se vyvařovalo prádlo, vlažnou vodu na záda a mily nás. Jenomže do takový maringotky by se necky vůbec nevešly. Babička říkala, to někde, když jedou kolem potoka, tak se umejou tam. Oni jsou otužilí.

Takže naše hodinka pomalu končí. Žaninko, ty jsi se vyznamenala. Ty jsi ani nepípla dneska. Aspoň, že jsi škytla. Stejně to. Bylo to hezký dětství. Taky to pamatujou například ty. Těch několik druhů lip, jak říkala paní Jarmila, která v těch vedrech obrovských jela do toho Pavlíkova. Já vás obdivuju, paní Jarmilo.

Kdybyste tam jeli, ta hospoda slavná s tím peprným jménem, ta už není, ale ten kolektiv tam ještě je. Vedle toho domu řeznictví u Aiblů a na tom štítě ještě můžete pořád. Ono totiž mezi tím se z Pavlíkova stalo takový malý poutní místo. Každou chvilku se tam někdo zastaví, až i z Liberce tam někdo byl a ptá se, kde byla ta slavná hospoda s tím jménem, na který všichni z Pavlíkova jsme byli hrdí. Kde je kampelička, tak se jde podívat aspoň ke kampeličce. Kampelička je pěkná. Ovšem, to E, kampelička, to je tam šejdrem. To trošku, možná, že to buď to opravili, nebo to vítr schodil.

ty lípy vedle kostela jsou, ty by mohli vyprávět. Ty to všecko viděli, zažili, takže takovýhle byli dřív talk show. Že se lidi bavili tím, co kdo proved někomu za legraci. Byť se to snažili popsat sebevěrněji, tak stejně za nějaký čas buď někdo si k tomu něco přidal, nebo zase ubral, bylo veselo.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Příjemný prodloužený víkend přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda Lukáš Berný. Začínají zlatá 60. a my se opět ponoříme do té krásné nálady hudby této dekády, která je, myslím, dodnes svěží, dodnes funguje, podle mě nezestárla ani o den. No a odpočítají nám tu dnešní hodinku Beatles s písní I Saw Her Standing There.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

můžeme jít do kalendária dnešního dne, tedy 9. května, co se událo v hudební historii. V roce 1998 poprvé vystoupil na koncertě, tedy jako solista, Brian Wilson, jinak samozřejmě dlouholetý člen skupiny Beach Boys. Roku 1964 zazářil Louis Armstrong, když poslal na první místo žebříčku muzikálovou melodii Hello Dolly. Nejenom, že si tady připsal to první místo, ale výjimečné bylo i to, že prvně po 14 týdnech se na vrcholu žebříčku objevil někdo jiný než Beatles, kteří to předtím doslova okupovali z hity I Wanna Hold Your Hand, She Loves You a Can't Buy Me Love. No a ve stejný den v roce tedy 64 vystoupil Chuck Berry poprvé ve Velké Británii. Tehdy mu předskokany dělali The Animals, The Nashville Teens anebo The Swinging Blue Jeans. Tak si pustíme tehdy právě z Brooksu nový single Chucka Berryho. Jmenuje se No Particular Place to Go.

Máme za sebou dva hity roku 1964, ten první od Chucka Berryho a tohle byla You're My World, původně italská balada, kterou o rok dříve nahrál Umberto Bindi, ale nám ji zpívala liverpoolská zpěvačka Cilla Black. Překvapivé na tom vlastně trošku bylo i to, že ta italská verze se vlastně nijak moc nechytla, a to ani v té Itálii. Nicméně píseň se dostala k producentovi Cilly, George Martinovi, tomu stejnému, který produkoval i Beatles. No a ten v ní vycítil ten potenciál, stáhl si ji pro Cillu, té se také líbila, takže ji naspívala. Doprovodné vokály udělali další liverpoolské zpěvačky trio Breakaways. No a byl z toho nakonec opravdu velký hit, a to dokonce celosvětový. Když jsem zmínil ty Breakaways, to byly hodně šikovné dívky, jak nám teď sami za sebe také dokáží se svým singlem s názvem Here She Comes.

What in the world's come over you, Rockinberries? Když John Lennon s Paulem McCartneym zjistili, jak dobře se jim spolupracuje, no tak se přímo otevřeli skladatelské hráze, které vyplavily nakonec až stovky písniček. Většinu z těch raných vzala voda a zmizely. Některé natočili na desky Beatles, samozřejmě spoustu z nich, no ale některé také rozdávali svým kamarádům. A do té poslední kategorie patří i jedna, kterou si za chvíli představíme v našich příbězích písniček. Ale nejprve si pustíme Birds a Badfinger.

0: na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: A World Without Love. To je dnešní příspěvek do příběhu písniček. Já už jsem vlastně prozradil, že patří mezi ty, které složili členové Beatles, ale sami je nenatočili. Dvojce Peter and Gordon měla, tak říkajíc, tu Beatlesovskou protekci opravdu z první ruky. Důvod byl na místě. Ten Peter měl sestru Jane a to byla dívka a posléze i snoubenka Paula McCartneyho. Díky tomu se velmi dobře znali. Paul McCartney dokonce v Londýně u rodiny Asherových nějakou dobu bydlel. A tak se nabízelo, aby té dvojici Peter and Gordon, tehdy už slavný Paul McCartney, trošku pomohl s rozjezdem té kariéry. World Without Love původně Paul nabízel Billymu J. Kramerovi, ale ten ji odmítl. No, ale nakonec si našla cestu k Peteru and Gordonovi. Jak to bylo, vypráví Peter Asher, já budu citovat. Paul nám tu píseň přehrál v nějakou jednu chvilku, jenom tak mimochodem, on ji v té době ani neměl celou hotovou, ještě jí chyběla ta střední část. My jsme tehdy zpívali v londýnských klubech a EMI, které nám dalo smlouvu, nás považovalo za nějakou anglickou obdobu Kingston Tria nebo Peter, Paul and Mary a tak chtěli, aby jsme udělali nějakou folkovou písničku, třeba těch tisíc mil nebo něco takového. No, dohodl se termín prvního nahrávání, ale já jsem tehdy šel za Paulem a zeptal jsem se ho, jestli by nebyla k mání ta písnička, co nám nedávno hrál. K mání tedy byla a dvojce Peter and Gordon natočili World Without Love, autorské dvojce John Lennon, Paul McCartney, alespoň tak je to napsané na té desce, ale ve skutečnosti tu píseň složil tedy sám Paul McCartney. Dokonce ještě předtím, než Johna poznal, někdy ve svých 16, napsal ten základ té písně, tedy ještě před vypuknutím Beatlemanie. On ji dokonce prosazoval i do repertoáru Beatles, ale Johnovi se tehdy jedna část textu zdála taková spíš nepovedená nebo hloupější, což Paul uznával, ale nějak to nikdy nepřepsal, takže ta písnička se nakonec do repertoáru Beatles nedostala a jako první

Don't Worry Baby, jak se říká, odpověď Briana Wilsona na hit Be My Baby od tria Ronettes. No a před námi teď je skupina Hollies s písničkou On a Carousel, tedy česky Na kolotoči. Je to text písničky o lásce, takový klasický příběh, jenom tady je to trošku jinak pojaté a Graham Nash a jeho kolegové si vzali pouť a kolotoč jako takovou symboliku k popisu, jak chlapec svádí dívku, nejprve ji marně honí na dřevěném koni právě na tom kolotoči, no ale nakonec ji pro sebe získá. Mimochodem se to prý celé zrodilo v jednom baru, odkud byl výhled na kolotoč. No a fanoušci Hollies měli tu písničku tak rádi, že dokonce pojmenovali dlouhá léta vydávaný fanzin, tedy časopis jejich fanklubu. Takže tady je On a Carousel a skupina Hollies.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Shake, Rod Stewart, jinak samozřejmě skladba Sama Cooka, ale tuhle písničku od něj převzalo tolik zpěváků, že to snad ani nejde spočítat. Sám Rod Stewart ji naspíval v době, kdy na ten svůj průlom teprve čekal, i když v londýnských klubech už v té době byl docela hvězdou, ale pořád mu chyběl takový ten hit, který by ho dokázal dostat do televizí a rozhlasu. A ku podivu to nebyla nakonec ani tahle skvělá verze Shake. Ten první hit Rodovi přinesla až skladba Maggie May. No a teď skupina, která původně dělala křoví, jak se říká, zpěváku jménem Wayne Fontana, ale nakonec se proslavila i sama za sebe. Skupina Mike Penders a jejich Groovy Kind of Love, píseň, kterou pak po mnoha letech znovu poslal do hitparád také Phil Collins. Ale my si dáme Mike Penders.

0: Ragdoll, česky hadrová panenka, jinak zpívali Frankie Wally a skupina Four Seasons. Podle spoluautora této písně, Boba Gaudia, byla inspirovaná situací, kdy děti ve městě vybíhaly do ulic v momentě, kdy auta stála na červenou a za drobné mince čistili čelní skla. No, i o tom se dá složit popová písnička, jak je vidět. Takhle dnešní čas vyměřený na zlatá 60. je bohužel u konce. Já jsem Lukáš Berný a znovu se vám přihlásím zítra od tohoto mikrofonu opět s dalším dílem pořadu zlatá 60. Ale posílám ještě posledních několik písniček. Mám tady třeba Rolling Stones nebo The Kinks.
1: Zlatá 60. na pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Vedle kumštýřského pohledu na svět k ní patří zvídavost, postřeh, cit a empatie, sportovní duch i dobrá fyzička a energičnost. Fotila nejen na ulici, ale i na mejdanech nebo ve vězení. Svého času byly jejím hlavním tématem prvomájové průvody a další komunistické rituály, posléze demonstrace let 80. a odchod sovětských vojsk. Fotila ženy v různých životních fázích. Fotila uprchlíky, bezdomovce, poutníky. Její pracovitost a zápal dokládá seznam autorských výstav a vydaných knih. Za svou fotografickou a kurátorskou práci získala řadu ocenění. Paní Dana Kindrová, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vyfotografovat bolest nebo radost, to všechno umíte. Umíte to v kontextu různých režimů, různé doby, různého rozpoložení. Víte ale o nějakých jevech, dějích nebo emocích, které nikdy nezachytíte, protože to prostě nelze?
2: Samozřejmě, že jsou věci, které vizuálně nezobrazíte. V 90. letech jsme dělali takový fotografický dílny z galerii 4 v Chebu. A dělali jsme to ve Francii, v Anglii, v Německu. A v té Anglii tenkrát byla už nezaměstnanost, což my jsme neznali. A ten sociální systém byl takový, že ty lidi jaksi neživořili, ale strašně se nudili a seděli doma. Jo? A oni potom, ty Angličani, na nás chtěli, aby jsme to tam napsali, že jsou nezaměstnaní. Ale na těch fotkách to vidět nebylo, protože se s těma dětma bavili, ale vlastně to byla strašná nuda a bezmoc, jo, protože ten stát jim pomáhal, ale bylo vidět, že ty lidi jsou vlastně zoufalí, protože v těch rodinách ta komunikace nebyla. No a právě ten problém té nezaměstnanosti se těžko dal zachytit. Tenkrát jsem si říkala, bez těch textů to prostě nejde.
1: Vaše maminka Libuše Kindrová, původně vystudovaná češtinářka a tělocvikářka, byla sama vášnivou fotografkou. Vydají, paní Dano, rodinné snímky od vaší maminky na kroniku vašeho dětství nebo života?
2: Tak samozřejmě, já jsem se i bavila tím, že jsem hledala v krabicích různé fotky. Tak jsou tam fotografie, které máma schovávala a jsou hezký, ale že by to byla úplně detailní kronika, to se říct nedá. Spíš mě mrzí ještě to starší, to nejsou negativy, jsou jenom takový ty maličký fotky, jak se dělali. Můj dědeček měli hospodářství a máma měla tohle zachytit a schovat. Takže to bohužel ne.
1: A probírali jste spolu ty fotky, když jste byla malá holka? To děti dělají rády.
2: Tak mám perfektní album. Ona už teď 2 roky tady není. A až do konce svého života mě vždycky donutila, když jsem cestovala, tak říká, vyfoť se tam s někým, jo, a můžu udělat to album. Takže mám takovou kroniku opravdu podrobnou, kde máma psala, co se dělo, takže to album je fantastický, skvělý a teď už jsem to přestala dělat a mrzí mi to. No.
1: To jsem se chtěla zeptat a myslela jsem, že jste poctivější. Fotíte se ráda nebo ochotně, řekněme?
2: Nemoc ne. Já rozhodně nejsem ten typ. Musím se všude vyfotit. Já jsem dělala průvodce. Ta hysterie, že se musím všude fotit, to je posedlost a to už jsem pak na to byla alergická. Nejenom to, že se fotí sami, jo, ale prostě fotí každou blbost. Pak už máte pocit, že už nevnímají ani tu krásu, kde jsou, ale že to musí všechno vyfotit.
1: Vaši rodiče byli aktivní sportovci, pedagogové, vám asi pohyb a sport také není cizí a nebyl cizí. Focení sportu jsem ale ve vaší tvorbě nějak nezaznamenala. Fotila jste někdy sport?
2: Přiznám se, že to mě nikdy moc nelákalo. A když jsem dělala ten projekt Žena, tak samozřejmě už jsem to měla vymyšlený, aby to mělo nějakou tu linku, ten závěr. A chyběl mi tam ten sport. A tak jsem našla, myslím, že to bylo v Liberci, jak se konalo mistrovství v atletice v České republiky. A jela jsem tam a mám tam samozřejmě jednu tu fotku, jak tam nějaká ty tyči běží a tak. A jiný jsem ještě vyfotila a byla tam televize. A matka potom, když jsem přijela, říká, hele, oni tě tam zabrali. Ty jsi seděla s takovým otráveným obličejem, že jsem si říkala, no to tam nic nevyfotí, jo. Protože to musíte mít i tu techniku na to, že tohle objektivy. A zase je to řemeslo taky a to mi nikdy nelákalo.
1: Tak pojďme do vašeho dětství ještě trošku detailněji. Vy jste velký úsek prožila v Polabí, v Lázních Toušeň. Už jsme zmiňovali dědečka, takzvaného kulaka, který pikal za svou velkou dřinu a práci.
3: Rodiče zatím pobývali v Praze na ubytovně, protože ty kapacity na bydlení byly v té době omezené. Čili jste se s nimi vídala jenom o víkendu?
2: Ano, protože tenkrát se ještě v sobotu chodilo do školy a pracovalo, takže naši přijížděli vždycky v sobotu odpoledne a byli tam teda vlastně jeden den.
3: A jak jste je vnímala, když to byli takoví návštěvníci víkendoví?
2: To si úplně neuvědomuju, ale na té vesnici to bylo perfektní. Jsme tam měli partu a prostě jsme si tam tak nějak žili. To není jako dneska, že by se každý bál ven. Takže jsme tam podnikali různé akce, ještě navíc tenkrát ještě Labe zamrzalo, takže všechno to bylo jako i dobrodružný.
3: No ale pak vám osud dopřál hodně intenzivní společný čas, protože ve vašich 9 letech dostal tatínek angažmá coby trenér volejbalu v Alžírsku a vy jste tam všichni společně odcestovali. Cítila jste to jako velký zlom v tom rodinném soužití, k tomu změna prostředí, k tomu horko, cizí jazyk? Jak jste to tam trávila?
2: Samozřejmě byl to velký zlom a hlavně teda jsem si musela zvyknout na ty rodiče, že jo? Protože já jsem byla zvyklá na babičku a teď najednou s nima, tak matka říká, že nějakou chvilku bylo vidět, že mi to tam s nima nebaví, ale ty děti se umí přizpůsobit, jo? Takže tam jsem celkem zapadla a bylo to tam prýma, my jsme tam měli dost velkou komunitu českou a slovenskou, protože to bylo 64. to bylo vlastně rok potom, co se Alžírsko osamostatnilo a ty socialistické země pod vedením Sovětského svazu se snažili tam do té Afriky vniknout, takže nás tam bylo relativně dost a měli jsme tam českou školu a já jsem sice chodila na kurzy francouzštiny, ale bohužel teda nesmělo se chodit přímo teda do toho gymnázia, museli jsme chodit do té české školy, ale i tak jsem se trochu naučila francouzsky a pak jsem tu fráninu vlastně dělala dál a dál.
3: Vaše maminka tam pořizovala fotografie, ostatně po dlouhých letech jste pak mohli společně vystavovat snímky z Afriky. Když fotila v Alžírsku, zajímala jste se o to?
2: Ani ne, prostě to k ní patřilo. Máma vždycky vzpomínala, jak to bylo těžké, protože byla žena v muslimském světě, ale byl to její v podstatě vrchol fotografický, protože předtím v těch 60. letech to byla taková móda ty poetické fotky. Jo. To znamená takový ty Vltavy a holuby a to. No a tady ona byla redaktorkou Československé fotografie začátkem 60. let a to byla taková ta nová vlna, ta živá fotografie, tak se tam seznámila s různýma lidma a vlastně inklinovala pak ty živý fotografie. Takže já i teď s odstupem, když se probírám tím jejím archivem, tak musím říct, že to Alžírsko to prostě je nejlepší.
3: Jaká jste byla holka co do temperamentu, co do zálib a třeba i schopnosti splynout s partou, ať v Alžírsku nebo potom v Praze, na jazykové škole, na francouzsky orientovaném gymnáziu?
2: Tak já mám takovou sobě energii, tak jsem vždycky byla takový organizačně aktivní typ, takže i na té vesnici jsem zorganizovala třeba party, který jsem vedla a teď jsme na to nedávno vzpomínali s tou mojí bývalou spolužačkou dneska, že jo, už babičkou, takže na té vesnici to bylo tohle. No a v tom Alžírsku, jak jsem jezdila na tu francouzštinu, že jo, tak si pamatuju, byl to velký zážitek. Stáli jsme tam před tím gymnáziem a měli pro nás přijet auto. Nás zastavil tam nějaký auták, že jo, nějaký ten Arab a takhle na mě kynul. Holky říkali, nechoď tam, já pamatuju, prosím tě. No a tak jsem tam přiběhla a on si tam uspokojoval. A to bylo poprvé v životě, kdy jsem to viděla. Jo. Takže jsem mu řekla něco ošklivýho, tak protože to s tou francouzsky jsem uměla, že jo, a on zastartovala vody.
3: Takže jste se uměla postavit ke každé situaci.
2: Ano, ano. A to i tohle to právě. Já jsem hodně cestovala stopem, což samozřejmě z dnešního hlediska je úplně šílený, že jo, bylo to nebezpečné.
3: V kolika letech třeba?
2: Třeba jsem vyrazila v 18 letech. Příslib táta sehnal celou Francii v okruh stopem a to jsem měla takový fígle, že jsem dělala takový jako skřeky, že mám nějaký problém psychický. Takže se mi to nikdy nestalo, že by mě někdo tam znásilnil.
3: V jakých situacích pocítíte strach?
2: Měla jsem jednou strach veliký. Jsem jezdila právě stopem v Řecku. Tam jsem narazila nějakého prodavače zeleniny a celý den jsme jezdili po těch kopcích, vesnicích, takže všichni viděli, že s ním jezdím, že jsem z toho Československa. Pak najednou, když on to všechno prodal, tak jsme přijížděli z těch hor dolů. Načež on úplně se změnil, zastavil. Říkal, dáme si melon, teď ho rozmlátil a šel se takhle dívat přes ten okraj toho kopce. Já jsem šla za ním a teď jsem viděla, že měl lano. to jsem fakt měla strach. Ta změna v tom obličeji byla hrozná, úplně jako kdyby byl blázen. To jsem na něj zařvala, jdeme do toho auta, teď jsem mu to vytrhla, zjistila jsem, že to je drát. No a sjížděli jsme ten kopec, pak se objevilo nějaký další auto. On mě odvez dolů, tam jsem vystoupila, seděla jsem tam pak příkopy a klepala jsem se strachy, bylo to docela hrozný. Jo. Tak to byl jeden z nejhorších okamžiků, co jsem kdy zažila.
3: Teď je mi teda úzko. Pojďme k fotce. Pojďme si říct, kdy jste vlastně poprvé zmáčkla spoušť. Jestli to bylo už v dětství, nebo třeba až v pozdějším věku.
2: Bylo to na gymplu a byla jsem v posledním ročníku a měla jsem tam dva kámoše, spolužáky, kteří šli na FAMU. Oni si ze mě furt dělali legraci. My jsme byli ten jazykový gympl, tam bylo víc holek a tohle byli dva takový pěkný kluci. Furt jako, že jsem šprta, že nic nedokážu. A matka potom to nějak využila určitý situaci, říkala, prostě jak jim to dokážu. Tak já jsem skutečně šla do Podolí s foťákem na krku, že tam něco vyfotím. S širokáčem, abych nemusela ostřit, měla jsem tam ten film. První moje fotka byla babička u kina Zdar, jak prodává Večerní Prahu. Ale pokračovala jsem dál a tím to začalo, chtěla jsem jít na tu FAMU, chodila jsem s těma klukama do přípravky, no ale pak jsem zjistila, že tudy cesta nevede, že to je, prostě tam dokument nebyl a já bych bývala asi šla na žurnalistiku, to by mě bavilo, jenomže my jsme maturovali v roce 74 a to byla doba hrozná. Všude se to měnilo, ty kantoři, že jo, takže rodiče potom to řešili, co budu dělat. A jak matka říkala, jazyky, nejmenší prostituce, jednou se ti budou hodit.
3: A ten ostych za objektivem, ten jste cítila jak dlouho?
2: Ten mám vždycky, protože si to velice uvědomuju, že vlastně zasahujete do té intimity toho člověka, takže jsem velice opatrná. Když jsem viděla třeba ty mý klienty, když jsem cestovala, jak ty lidi jsou neomalený, když fotějí někoho, i stačí prodavač, jo, to prostě musíte mít ten cit, nebejt, já tomu říkám jak safari, jo, že někdy ty lidi se vrhají na to a vůbec si neuvědomujou, že vlastně zasahujete do toho soukromí, jo, takže pro mě třeba fotit náboženský nějaký situace, rituály, tak to jsem velice opatrná, protože to je velice intimní a tam musíte opravdu mít tu důvěru té druhé strany, jo, takže xkrát jsem prostě nefotila.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Už víme, že fotografka, jejíž doménou je černobílá humanistická fotografie, paní Dana Kindrová, nešla na FAMU. Ale měla jste skvělou konzultantku, paní Anu Fárovou, kunsthistoričku. Jak vypadala vaše setkání?
3: Aneta, takhle jsme ji všichni říkali, byla velice rázná a vůbec se s ničím nerozpakovala. Jo? Já si pamatuju, když jsem poprvé donesla nějaký ty fotky, tak ona říkala, je to dobrý a hlavně se soustřeď na to, čemu rozumíš. Foť ty mejdany a podobně. A pak mi říkala, až jednou k tomu dojde, bude nový rok 68 nebo něco takového, tak nedumej. Foť, protože ty v tom okamžiku nebudeš přesně vědět některé věci, jak se to vyvine. Takže hlavně foť, ať ty fotky jsou.
2: A teď mě tak napadá, když říkáte nedumej, foť. Vy nejste typ, který by nějak překotně mačkal spoušť, vidíte? Vy přemýšlíte za tím objektivem. Nebo jsou situace, kdy prostě jedete ve jménu zachycení nějakého toho snímku na vlně štěstí a náhody?
3: Přesně jste to vystihla, nejsem ten typ. Jo? Vyloženě myslím přitom, teda neříkám, že ty druhý nemyslej. I jak jsem fotila ten film, jo? Tak to vypráskat Bůh ví kolik políček, no to taky bylo drahý. Jo? Dneska s tím digitálem je to jiný a vidím to i právě při těch různých akcích, jak ty fotografové jedou a pak se to vybere. Jo? To je jedna z věcí, to šetření tím materiálem, ale skutečně i kdyby byla nějaká taková velká akce, což byl ten listopad, toho 17. listopadu, což mi dodnes mrzí, tak jsem měla dva filmy. Mi to stačilo, že jo. No takže jsme byli na tom Albertově a mě ten film pak došel, jo, na tý národní a to mě dodnes štve, protože tam skutečně byly momenty, kdy se dalo fotit, protože oni čekali, furt nevěděli, co bude. Pak nás sice prohnali tím podloubím, ale já jsem nemohla fotit, protože jsem neměla film, jo. Právě ta moje spořivost, to se mi vymstilo.
2: Vy jste si tedy nakonec podala přihlášku, následovala jste rady svých rodičů na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy na francouzštinu a ruštinu. Byla jste zapálená studentka anebo nadále především zapálená fotografka?
3: No moc zapálená studentka jsem nebyla. Tím, že jsem chodila na ten Gimpl, to bylo na Helichovce, kde byla ta francouzština. Takže my jsme byli v té Fránině dost dobrý. Jo. A já jsem vlastně 3 roky nemusela nic tam dělat. Jo. Takže já jsem zlenivěla. Potom v tom posledním ročníku bylo potřeba máknout a to už jsem nějak moc neuměla a hlavně jsem fotila. Jo. Takže jsem to s odřenýma ušima teda udělala tu školu a bylo to jen tak.
2: Mimochodem patřilo k té době, že rodiče museli nejednou přinést oběť ve jménu vzdělávání svých dětí. To se stalo i vaší mamince, která se mezi tím stala ve svém zaměstnání nepohodlnou a musela odejít, abyste se vy na vysokou školu dostala. Bylo mezi vámi téma této oběti nějak přítomné?
3: No tak máma ta říkala, já se toho nedožiju, ale to jednou padne. Vůbec to nepovažovala za oběť, protože teda u nás od toho roku 68, kdy mě bylo teda 13, tak jsem byla seznámena s tím, jaký ten režim je a vůbec jsme tohleto neřešili. A to matka jako vůbec nebrala jako oběť a bavili jsme se o tom xkrát a strašně mě v tom podporovala, v tom focení a vím, že mě pak někdo říkala, že jste se nezapojili do nějakých těch akcí, co byly tady ty disidenti a tohle, protože moje máma z těch 50. let si pamatovala některý ty lidi a říkala, no prosím tě, tak to jsou bývalí bolševici, který odhodili legitimace a s tím já se paktovat nebudu.
2: Taky vám, paní Dano, připadá úžasné, že do ulice jste poprvé vyrazila s fotoaparátem v roce 73 a už 3 roky na to, v roce 76, jste mohla uspořádat výstavu s uceleným cyklem z Afriky, z návštěvy Toga, kde jste byla jako doprovod opět svého tatínka sportovce. Není to fantastické? Uvědomovala jste si to, že ten start je tak rychlý a v mých očích tedy oslnivý?
3: To jsem tak nějak nerozebírala, ale tenkrát byl fotograf Václav Jíru, který fandil ženám. A on tady organizoval i výstavy ženy s kamerou. Já jsem měla taky fotky poprvé v tom roce 74. Ten pomohl tím, že jsem měla v té FOMě legendární tu výstavu a taky mi to zahajoval. Navíc to bylo takový atraktivní téma, ta černá Afrika. Štvalo mi to potom, protože furt říkal, jo, to je ta holka, co fotí ty černochy. A já jsem prostě už fotila něco jiného, ale furt mě tak jako házeli do toho pytle s těma černochama.
2: A jak jste si, holka, co fotila černochy, představovala svoji cestu po promoci? Byla jste vystudovaná francouzštinářka, ruštinářka, překladatelka, byla jste zapálená fotografka, tak kde jste se tak ideálně viděla?
3: Já bych si bývala ráda dělala tu fotografii, ale to prostě vůbec nebylo možné. A ráda jsem cestovala, takže nebylo zbytí, musela jsem s těma jazykama. A první věc byla, že jsme byli vybraní, když jsme skončili, že půjdeme na půl roku do Francie na nějakou stáž. A dopadlo to tak, že tam ty holky, co byly před námi, zůstaly asi o měsíc díl, takže se to všechno zatrhlo. No a já jsem vůbec neměla žádnou práci. Jo. A já jsem si udělala těsně před tím, než jsem dělala tu státnici, průvodcovský kurz Prahy. Takže jsem dělala průvodce Prahy a pak jsem dostala nabídku, že můžu za někoho, kdo byl v jiném stavu, na tu strojní fakultu. A tam jsem začala učit a potom nenadále zemřel šéf katedry a uvolnilo se místo, takže jsem tam 10 let zůstala.
2: Jako... Neříkáte to moc nadšeně?
3: No samozřejmě jsem to zvládla, i když jsem teda neměla pedagogické vzdělání, to jsem si musela dodělat, ale po těch 10 letech už jsem toho měla plný zuby. Protože jsem měla francouzštinu a ruštinu, ale ta fránina byla úplně minimální. Jo. Strojní fakulta to byla manufaktura na inženýry, takže jsem třeba 10x týdně, úplně to samý, prostě taková mašinerie v prvním ročníku bylo 1500 studentů a to už jsem říkala, to ne. A pak jsem si udělala dálko ještě angličtinu na filozofické fakultě. V roce 88 jsem tam byla přijata, tak jsem měla už 2 semestry a ve 3. semestru v roce 89, že jo, pak už byl teda ten listopad. No a to byla situace, jsme tam měli pana Hilskýho, on nám tam vykládal tu literaturu. Já jsem tam seděla, to už bylo potom listopadu a teď jsem si říkala, co tady děláš, jo? Ty na něj vůbec nemáš. A tak jsem se na to vykašlala a pak jsem byla 2 roky na AMU, kde jsem učila ty studenty. No a objevila se možnost na stipendium, v roce 1993 jsem byla ve Švýcarsku 5 roku a tím jsem se vlastně uvolnila a byla jsem ráda, že jsem se té pedagogické dráhy zbavila a jsem tam potkala nějaký ty študáky a říkali, paní asistentko, není to škoda. Já pám, není.
2: No, při tom průvodcování, respektive pedagogické činnosti, jste nadále horlivě fotila. Mě by zajímalo, jestli v těch závratných aktivitách, v tom překotném životním stylu, přišlo téma mateřství provázeno nějakým typem úvah, mám na to, chci to, zvládnu to, anebo jestli to byla naprosto jednoznačná volba.
3: No, musím říct, že trošku mě tím rodina ničila, protože babička s tím začala, když mě bylo 18 a pak se šlo na tu vysokou školu a říká, no tak Danušku, tak ty budeš mít vysokou, no ale tady všichni ty tvoje kamarádky na té vesnici, oni už mají děti, no tak se s tím musíme smířit. Prababička to nejdřív říkala, pak ta babička, matka taky. No a tu babičku moji, která zemřela, no myslím, že v 82, ona byla na té smrtelné posteli a já jsem tam s ní seděla, ona už nemohla mluvit. A já jsem jí řekla, že čekám dítě. A ona umřela tak šťastná. A matka říkala, prosím tě, co jsi jí řekla? Že já jsem říkala, no to, že čekám miminko a že se bude jmenovat jako dědeček. A protože já neumím lhát, jo, tak jsem měla kolegu, který se jmenoval Bedřich. A tak jsem si představila toho Bedřicha a tak jsem to té babičce vylíčila. A za 2 roky potom jsem teda to děťátko měla, ale i ta matka potom už na mě doléhala, že by to bylo dobrý. A musím říct, že mi to strašně pomohlo i vyrovnat se s určitýma problémama, protože jsem měla takový pocit, že jsem splnila své ženské poslání. A pak jsme měli nějaký sraz gimplu a kluci říkali, ty jsi taková bezvadná teďko, taková v klidu. Jo? No,
2: a o svém synovi můžete hovořit, nebo to máte zakázáno?
3: Proč bych to měla mít zakázáno?
2: Některé děti si nepřejí publicitu, tak mě jenom zajímá, jestli je mu blízká fotografie.
3: Není. Pomáhá mě, protože se vyzná v těch počítačích, že já tohle dělám i ty webové stránky a podobně, ale jakože by fotil sám, to ne. Jako respektuje to, uznává to, líbí se mu to a když někdy třeba váhám, tak mu to dám, co by si vybral a je chytrej, tak dovede to ocenit a týhle fotografii fandí.
2: Když sleduji tu vaši dynamickou osobnost, ráda bych se ještě zeptala, myslíte si, že je náročné mít vás po boku jako životní partnerku?
3: Myslím si, že to je velice náročné. Moje manželství bylo velice krátké a těch vztahů jsem měla potom hodně a chlapi mě říkali, ty jsi tak bezvadná ženská, ale jako manželku bych tě nechtěl. Je to taková ta určitá individualita, nezávislost. To manželství se musíte víc přizpůsobit a to jsem příliš velká individualita.
2: Občas jste byla i partnerkou svým kolegům fotografům. Bylo zajímavé konfrontovat svoji tvorbu s životním partnerem nebo to naopak přinášelo třeba nějaká úskalí, nějaké napětí? dětí?
3: To je moje životní zkušenost, že to není dobrý, když je to stejný obor, protože tam je určitá soutěživost. Cítím, a docela mi to dělá dobře, že ten chlap jako je ta vůči osobnost, ale v té fotografii to nemám. Takže když tomu mužskému jako nezalichotíte, tak je to špatný. A v té fotce já jsem to nikdy neuměla. A ne neuměla, prostě to cítím, že neudělám. Jo? Tam jsme si rovni. A to není v tom partnerském vztahu úplně OK.

na nic, tak ani tak, když do tvých stanic nejede vlak, když na co sáhneš nevíde ti a ty jen prahneš po obětí, když se svět celý spěkne.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je fotografka Dana Kindrová. Jak se vám ve své době vysokoškolské pedagožce podařilo nafotit demonstrace proti režimu, které začaly v polovině 80. let, nebo třeba pohřeb Jaroslava Seiferta, aniž by vás vyhmátli a vyhodili ze školy?
1: První, kde jsem se setkala ze státní bezpečností, byl právě ten pohřeb Seiferta. To tenkrát, když mě vytahli ty filmy tam v Břevnově, byla jsem mladá, no tak jsem vždycky při těchto situacích dělala takovou blbou. Takže nakonec jsme to hodili do neutrálu, no hlavně oni mi vytahli ty filmy, že jo? Takže tím pádem měli tu jistotu. To bylo v tom roce 86, když Seifert zemřel, no ale potom v roce 88, když bylo 70. výročí vzniku republiky, tak to mě teda odtahli do školský, do té vyšetřovny, no ale já jsem jim odmítla dát občanku. Teď on na mě řval, že jo, kde jí máte, já pamnu, jak jste mě vlekli, tak jsem ji asi ztratila. A teď jsme tam čekali na takovém dvorku, tam stálo 10 těch policajtů rozkročeně a my jsme tam byli ty různí, co zhaftli a vyvolávali pan doktor, pan inženýr. Já jsem si říkala, teď oni mají moji občanku, že jo, tak to mě nevyvolají. Tak jsem šla tam a říkám, já mám doma malé dítě a já jsem šla na Václavák do kina, tam si skutečně koupila lístek, abych se tam dostala a já potřebuju pryč. A on říká, ten policajt, jak se jmenujete, hledal tu občanku. Nemám, to jsem ji ztratila. A on říká, vy jste jim ji nedala, jo, to už byla kriminálka. Já jsem řekla, no nedala. A on mi dal pomeranč, otevřel dveře a říká, běžte. A já jsem říkala, děkuju, nashledanou, on pane, radši s Bohem. Takže nestalo se to, že mě někde měli evidovanou.
0: Tak jak jste byla svého času ta holka, co fotí Afričany, černé, no, tak jste se pak jistě stala dámou, která fotila odchod našich okupantů v letech 90 až 91. Je to asi jediný soubor, kde jste použila barevnou fotografii. Proč?
1: Jak jsem se pohybovala v těch různých lokalitách, tak tam byly takový ty různý propagační billboardy, by se dalo říct, taková ta agitka, jo, komunistická, která už byla v takovém stavu rozpadlým po těch více než 20 letech. No a jako samozřejmě fotila jsem to černobílé, nejenom jsem říkala, Hergo, tohle je prostě ta červená a žlutá, že takový ty agresivní barvy, to musí být barevný. Tak jsem to fotila i na diáky. A je to skloubený dohromady s těma černobílýma fotkama, kde jsou ty obyčejní vojáci, takový ty, který jsou vlastně materiál toho režimu. A tyhle ty kulisy komunistický, který se rozpadají, symbol toho, jak prostě ten imperiální sovětský režim chátrá. Takže jsem to takhle dala k sobě.
0: Co se po třech dekádách vynoří jako nejsilnější okamžiky z focení v sovětských kasárnách?
1: Mně se vynořuje moment, tenkrát to bylo na jaře 91, když se natřel ten tank na růžovo, tak jsem fotila v Milovicích, jak tam nakládají, že jo, na nádraží, no a přišli vojáci s důstojníkem, s kvérama, a že musím odejít, a jsem pánu, to nejsou kasárna, to je veřejná, že jo, a to. A ona mě řval, počkejte, vy toho jednou budete litovat, co jste tady provedli, jo. Takže já jsem se na něj takhle podívala a šla jsem pryč, jo. Trošku to teda dneska rezonuje.
0: Vy jste s odchodem sovětských vojsk měla pocit, že jste v sobě Rusko, kam jste začala jezdit v roce 76, uzavřela a ke slovu přišlo završení jiného projektu. Vaše kniha Žena mezi vdechnutím a vydechnutím zachycuje jednotlivé životní fáze jako dospívání, mateřství, zábavu, práci, erotiku, víru nebo stáří. Které období bylo nejtěžší na zachycení?
1: Bylo pro mě docela těžký to stáří, protože tam jsem si uvědomovala, že musím jít do těch domovů důchodců. I ty mý rodiče už byli starší. Fotit tohleto, kdy si to člověk uvědomoval, tu ubohost těch lidí a tu bezmoc, tak to bylo docela těžký. To jsme dělali nějakou dílnu na Chebsku, respektive v Ašsku potom. A tam je domov důchodců v Hranicích a teď jsem tam jela do toho projektu, že to taky zachytím a pršelo. A já jsem šla za těma sestrama a šla jsem tou chodbou a teď byly otevřeny ty dveře do těch jednotlivých pokojů a tam leželi ty bezmocný lidi. A jak lilo, jo. A teď jsem viděla ty tváře, tak jsem došla k té sesterně a otočila jsem se a odjela jsem, protože to bylo tak strašně depresivní. A druhý den jsem se tam musela vrátit, protože jsem to musela vyfotit. To nebylo jednoduché, jo. Když vidíte ten závěr toho života, je to docela těžký. Když jsem to fotila třeba v těch 18,

0: nebo vlastně 19 mě bylo, tak jsem fotila, když umíral můj dědeček. To je takový triptych a to mě tak nevzalo. Jo. Jsou to krásné fotky, velice citlivý a moje příbuzná sestřednice ta řekla, to je morbidní, to se fotit nemá. Jo. A já jsem si měla strašný problém, tak jsem Anetě Fárový říkala, že si nejsem divná. A ona se na to dívala a říkala, vůbec ne. Je to velice citlivě udělaný a ty můžeš fotit v životě všechno, ale je to na tobě, jak k tomu přistoupíš. Nesmíš být prostě dravec a jako na safari prostě zachytit to za každou cenu a vůbec si z toho nedělej žádný problém.
1: Ženy jste fotila nejenom napříč životními obdobími, ale i v různých zemích Evropy, kde jste potkala opravdu inspirativní ženy, třeba takové, které vás přiměly i zamyslet se nad vlastním pojetím ženské role.
0: Tak já jsem také fotografovala v 90. letech na podkarpatské Rusy, na našem bývalém území. Tam jsem hlavně byla ve vesnicích a vlastně jsem tam i bydlela s těma lidma. A tady padl ten systém, kdy ty lidi i skuhrali furt. Tam jsem viděla ty ženský, který museli se tvrdě snažit uživit tu rodinu. Tak to jsem si uvědomovala s tou přírodou, jak jsou z něj a jakou mají v sobě pokoru. Jo. Klobouk dolů, že nic se nebere samozřejmě, že na to mám nárok. Tam jsem byla na Vánoce v kostele a teď jsem je viděla, jak jsou strašně chudí. Já jsem se vrátila z Čech, tady kult, musíme se nabaštit a v dárky. A v té vesnici jsem viděla, jak se všichni oblíkli a šli na tu půlnoční, chudí jak myši, ale byli šťastní a bylo to nesmírně silný a říkala jsem si, jak vlastně my jsme deformovaní tím konzumem a ty lidi, že jsou mnohem bohatší než my.
1: Na východ vás to táhlo nejenom na podkarpatskou Rus, ale vrátila jste se nakonec i do Ruska. Za čím?
0: Po tom odchodu sovětských vojsk jsem si říkala, ne, už tam nepojedu. No a potom kamarádka, která byla ve Vlastě, tak říkala, hele, co kdybychom jeli se podívat do Ruska? A jsem říkala, prosím tě, kam? A ona znala vladyku Krištofa, což byl představitel pravoslavné církve tady u nás, a říkala, uděláme to tak, že bychom jeli do kláštera, který je dneska v Estonsku, ale je to na pomezí u Čudského jezera, a vlastně to byl ruský klášter. On nám dal požehnání a zařídil nám to, takže jsme tam přiletěli a byli jsme tam 10 dní. No a já jsem si najednou uvědomila tu sílu toho tématu, jako to pravoslaví se vrací mezi ty lidi. A říkala jsem si, že to je zajímavé, já se k tomu vrátím. Shodou okolností se to stalo v roce 2000, kdy nastoupil Putin, takže jsem tam sledovala ten jeho začátek až do roku 14. Vlastně jsem to fotila velice programově, potom už jsem si vybírala i situace a viděla jsem, jak to Rusko se vrací k té velikosti.
1: Co se týká tématu pravoslaví, tak jste absolvovala také nejdelší pravoslavnou pouť vůbec. 150 kilometrů s asi 15 tisíci lidmi.
0: Ano.
1: V roce 2006 je ve vás to týdenní putování stále hodně přítomné?
0: Tak já jsem už hodně putovala v tom životě, takže zas nemohu říct, že by to bylo takový zásah. Každopádně mnohem víc mi to dalo, než jakákoliv četba o Rusech a nějaká literatura, protože jsem tam prostě s nima šla. Byly bílé noci, takže to se šlo od 2:30 ráno, už je světlo, až do večera. Bavíte se s těma lidma. Bylo to nesmírně silný, protože tam jsem si uvědomila tu sílu toho ruského národa, obyčejného člověka, který dokáže překonat prostě všechno, jo. Ty nejhorší momenty z té války, když člověk viděl ty filmy, jak oni tam jdou v tom sněhu, jo, a i tady to bylo, já jsem samozřejmě byla dobře vybavená, to všechno, boty jsem měla dobrý, ale tam ty babičky, jo, které pak třeba na závěr toho nešly bosy úplně hotový, ale prostě my to zvládneme, my jsme ty Rusové, jo. Ta síla, že až mě z toho mrazilo, že jsem si uvědomovala, co ten národ dokáže překonat.
1: A když jste takto putovala, ať s Rusy, nebo s Poláky v Čenstochové, nebo s Čechy na Hostýn, co jste si uvědomila o vlastní víře?
0: Já jsem samozřejmě pokřtěná, babička se snažila, vedla mě k tomu náboženství, ale musím říct, že dneska s odstupem tu víru nemám, bohužel. Myslím si, že to nesmírně pomůže v tom životě. Nejde jenom o to, že běháte do kostela, že jo? Tady jde o tu určitou pokoru a smíření se s určitýma věcma. A ještě jsem si to silně uvědomila, když ta máma před těmi 2 lety odcházela, že by to určitě jí velice pomohlo, kdyby ta byla ta víra. To mi mrzí, ale už se to asi nezmění. No, já mám k tomu velký respekt těm lidem, ale bohužel sama to v sobě nemám.
1: No ale když vidím vaše fotky, tak mi slova jako pokora, respekt, víra, vlídnost naskakují.
0: No, jak to říkal profesor Halík, my jsme takový ty něcisté, my v něco věříme. Tak já v něco věřím, i jsem fotila ty různé akce, ale i před tím listopadem, tak vím, že jsem šla na nějakou tu půlnoční ši svatýmu Jakubovi. A tak to bylo takový tu nabití, já myslím, to bylo v roce 88, jo, že už to všechno padne. A vlastně jsem tam šla s takovou nadějí, jak nám to tam ten bude i říkat. No a teď on tam tak povídal, takový to bylo v klišé. A já jsem si říkala, tohle není cesta pro mě. Možná zní to vošklivě, ale nebylo to chytrý, jo, bylo to takový demagogický. Takže to mě mrzelo tenkrát.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Svůj barevný život nám přibližuje autorka veskrze černobílých fotografií, paní Dana Kindrová. Baví vás splynout na vlastních výstavách s davem a poslouchat reakce návštěvníků na vaše fotky?
3: Baví, baví. Když jsem měla v roce 11 výstavu na Staroměstské radnici, to byly právě ty rituály normalizace. A já jsem tam chodila mezi těma lidma a poslouchala jsem to.
2: Co jste se dozvěděla?
3: No tak, co mě fascinovalo, do toho projektu patří i ta Spartakiáda. A já jsem to považovala za jedno z nejďábelštějších toho systému, kdy ty lidi vlastně na to skočili. A i po těch letech, tak jako, hele, to bylo prýmá, jo, jsme byli do té Prahy. A že byly loutky toho režimu, to si ani neuvědomovali dneska.
2: Vy jste nikdy necvičila?
3: Nikdy jsem necvičila. Pamatuju si na okamžik, když tam v roce 80 jsem to fotila, tak ta úvodní skladba, to byla Janáčková symfonieta, jo? A já jsem stála nahoře na té tribuně a ty ženy tam přiběhly, mávaly těma různýma proporkama a hudba hrála a to divadlo celé. A mě najednou začaly týt slzy, protože to bylo tak emocionálně silný. Krásný to bylo, jo? A já jsem měla takový stek, říká, takový kýč komunistický tady a já tomu podlehnu. A to jsem sama tomu rozuměla. Ale jak to bylo dobře vymyšlený. To mě vždycky překvapuje tou Spartakiádou, že dodnes to tak je.
2: A když se zeptám na emoce, za které se při fotografování nestydíte, tak kdy se vyplavily opravdu silné?
3: Myslím, v roce 7-8 jsem fotila bezdomovce a samozřejmě s těma lidma, jaký komunikujete. Teď tam byly ty mladší, takový, který mohli makat. Já bych to nemohla dělat, tu práci, protože já bych je prostě poslala makat, jo. A to byli takový lenoši, který zneužívali ten systém, takže jsem několikrát jim to i řekla. Ten systém to umožní a já jsem se bavila i s těma pracovníkama, říká, my to víme, ale jak to chcete rozlišit. Takže těm mladým klukům jsem říká, proč nejdeš dělat? A proč bych to dělal? To ve mně teda vřelo.
2: A když se vás zeptám na dlouhé čekání na nějakou fotku, vybaví se vám snímek, který vás stál opravdu hodně času, ale ve výsledku to pak vyšlo báječně?
3: Jak jsem měla ten grant ve Švýcarsku půl roku na projekt Žena, tak jsem samozřejmě hledala různá prostředí a tak jsem si také vybrala, že bych chtěla do věznice. Tak jsem to všechno dohodla, byla to ta část francouzská, to je ve Švýcarsku v tomto směru dost důležitý, protože ta německá část jsou takový korektní, jo, prostě jsou takový přísný, když to přece jenom ta francouzská, to je takový volnější. Takže u Ženevského jezera, tam jsem si to dohodla s ředitelem. Teď se nám přijela, ale ta hlavní paní, která to tam řídila, ta dozorky byla právě německy mluvící. Tam byly takový byty. Teď jsme vždycky přišli k těm ženám a ona říkala, toto je z Čech a ona má grant kantonu Bern a bude vás fotit. A ty ženský se otočil a řekli, my nechceme. Jo. A takhle jsem s ní absolvovala asi 5 těch bytů. A jsem říkala, no tohle šílen. Tak jsem říkala, nechte mě tu, já se s nima pobavím. A ona říká, no to nemůžu, ale pak už jí to přestalo bavit, tak mě tam s nima nechala. Celý den jsem tam strávila. Pak ty ženský říkali, pojď s náma, my máme ten mši. A já jsem předtím žádnou fotku neudělala, bavila jsem se s nima. No a teď jsme šli tam teda do té kaple. No a tam jsem udělala nádhernou fotku. Protože už byli na mě zvyklí a nevadila jsem jim, ale trvalo to celý den.
2: Takže čas je tím klíčem k tomu, aby vám lidé před objektivem nestrnuli do nějakých nežádoucích póz a strojených úsměvů.
3: Jak kdy, ale většinou to tak je. Právě tato dokumentární fotografie, to někdy lidé mají pocit, že to nic není, to cvakneš, to je raz, dva, to všude vidíš. Jo. Ale většinou to chce hodně času a vyčkávat.
2: Uměla byste některé ze svých focení nebo některé z témat, jež jste zachytila, označit jako nejtěžší?
3: Jak jsem začala fotit v té černé Africe, to bylo nejtěžší focení. To říkám dodnes, protože právě jak jsme se bavili o tom splynutí a o tom, aby ty lidi k vám měli důvěru, tak tam jste a děláte, co děláte, tak jste odlišní. Už tou barvou pleti a a priori oni k vám přistupují jako jinak, protože jste běloch. Z něho kapají ty peníze. Takže já, i když jsem třeba šla fotit v tom togu do přístavu, kde nakládali ty ženy písek, a tak jsem si vzala roztrhaný džíny. To je úplně jedno, protože prostě vy jste ten běloch. Nejdřív přišly ty děti, oni na mě tak šahali, že chlupy asi mám. A pak postupně přišly ty ženy. Oni neuměli ani francouzsky, to byly velice prostý lidi. A ta jedna mě najednou vzala tričko a podívala se, jestli jsem taky jako ženská, jako oni, začali se všechny smát. Ale něco jsem vyfotila. V tom togu to bylo vždycky velice obtížný právě tím, že člověk je takhle nápadný. A to je dodnes samozřejmě, dneska je to ještě horší, protože tenkrát nebyl internet, takže oni vědí to srovnání, jak my si tady žijeme v té Evropě, kdežto tenkrát jsme byli jenom ty bílí, ale je to nesmírně těžký.
2: Najdou se i takové regiony, kde se lidé fotí s vyloženým potěšením?
3: Ani bych neřekla. Já jsem dělala taky průvodce v Iránu a tam jsou muslimové šíité. Sunité, tak je většina ve světě, a ty se neradi zobrazují, ale ty šíité, těm to nevadí. A já jsem byla konsternovaná, jak jsou ty Peršané, že jo, jak jsou strašně milí. Furt se někdo chtěl fotit s náma a vůbec jim to nevadilo. My máme to spojený s tím systémem, který tam je. Ale ty lidi jsou nesmírně fajn.
2: No ale převažují ti, kteří s tím mají problém. Nenapadá vás někdy, že se nad tou humanistickou fotografií tak trochu v současném světě smráká, že už vlastně ani nebude koho fotit, protože všechno to bude striktně hlídáno, zakázáno, předmětem pochybností a třeba i soudních napadení?
3: Napadá. A to je jedna z věcí, která si myslím, že je vyloženě soumrak té fotografie. Já už sama taky moc nějak nefotím. Spíš mě baví se věnovat tomu kurátorství a je to opravdu na hlavu padlý, abyste náhodou něco nevyfotila a vlastně můžete být za to postižená. A stalo se mi to, což samozřejmě byla legrace, ale když jsem fotila ty bezdomovce, tak jsem tam byla večeru a mádli spásy a teď oni tam čekali, aby je vpustili, to byly mrazy dovnitř. A já jsem zezadu, jenom ty hlavy, že jo, načeš najednou ten jeden. Začal křičet, já tě budu žalovat, a já jsem se začala smát, ale už i v těch lidech to je, že buď to za to zaplatíš, anebo tedy i můžeme tě žalovat. To je jeden z těch důvodů, proč ty fotografové mířili na ten východ, třeba ty podkarpatský Rusy, kde ty lidi ještě tohle to v sobě nemají. Já když jsem tohle měla v tom Švýcarsku, to bylo v roce 93, tak to jsem se s tím setkala poprvé, to stačilo v parku. Jsem fotila tam děti a hned ta matka přišla a říkala, proč to fotíte? Já jsem vždycky samozřejmě psycholog. Že tady dělám nějaký projekt o ženách a takovýhle. Ty lidi si to velice chránějí a je to problém, no.
2: Cítila jste se někdy natolik zahnaná do kouta těmito okolnostmi, že jste třeba foťák na delší dobu si s tou mírou znechucení odložila, nebo to u vás nehrozí?
3: Jak jsem říkala, já už teď moc nefotím, protože třeba jdu i na ty různé akce, teď ty demonstrace, co jsou, ale já už si to užívám, protože když fotíte, tak musíte myslet, soustředíte se, už jsem asi unavená a věnuju se jiným těm věcem.
2: Stává se vám občas, že někdo přinese snímek, na kterém jste zachycená vy? Třeba na takové demonstraci?
3: Ano, Jarda Kučera mě nedávno poslal fotku, jak kráčím na 1. máje a za mnou jdou pionýři. A on mi napsal, jsem netušil, že jsi byla pionýrská vedoucí.
2: Máte ráda takové ty záznamy odlehlých okamžiků?
3: Tak je to příjemný, když najednou se něco vynoří, co vůbec netušíte. Tak si to vybavím, tu situaci. Ano, je to fajn.
2: Co vás profese fotografky naučila?
3: Pokud jde o vlastně ten můj život, tak díky tomu, že musíte to téma hledat a musíte za ním jít, tak se dostanete do mnoha situací, kam byste se normálně nedostala. Je to obrovský obohacení, protože ten aparát vám dělá takovou jako clonu a vy poznáte mnohem víc. Myslím si, že jsem poznala mnoho prostředí, mnoho lidí, co bych normálně vůbec se s tím nesetkala, a získala jsem i docela pokoru k tomu životu, takže se na ty věci dívám s takovým nadhledem.
2: Děkuji vám za vaše krásné vyprávění. Naším hostem dnes byla fotografka Dana Kindrová. Naschledanou.
3: Naschledanou, děkuji.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

začíná pravidelné páteční posezení, neboli hodinka řízné dechovky u muziky s Eduardem Hrubešem, který vás vítá a přeje příjemnou relaxaci. Zahájili jsme polkou Františka Maňase na text Svatopluka Radešínského s názvem Já a ty. Hrála Moravěnka, zpívali Jiří Helan a Květa Navrátilová. Řeknu vám, lepší titul na začátek bychom si ani nemohli přát. Třeba hned i ten úvodní blok Polka Valčík Tango bude výhradně o vztazích dvou zamilovaných. Ostatně posuďte sami. Děvčata z pohraničí. Titul tak výrazný, že jsme ho dokonce osvobodili ze směsi, již byl součástí, a zahrajeme vám ho samostatně. Lidový produkt zpívá sbor Carmen Party, hraje svadebčanka, zvláštní kapela, že by hrál jenom o veselkách, nevím, Jiřího Zmoška pod vedením Zoltána Lišky. Já bych chtěl mít tvé foto. Hudba Jára Beneš, to byl obrovský šlágr svého času. A pokud jde o text, tady spojili své síly hned čtyři textaři. Byli to Tobis, Špilar, Mirovský a Rohan. A vznikla píseň tak silná, že si ji pamatuj už od útlého dětství, kdy rádia měla ještě zpětnou vazbu a příšerně skřípala. Zaspívá Radek Holeček za doprovodu Vinohradské kapely Oty Pihrta. A další titul o vztazích, tedy vztazích samozřejmě milostných, Si štěstím mým. Vlastní text podpořila hudbou Božena Holečková, málo skladatelek. Zpívají Milan Černohous a Ivana Zbořilová, hraje veselka Ladislava Kubeše a já vás ještě jednou srdečně vítám do našeho dnešního podvečerního hudebního kabinetu.

teď bychom tu, přátelé, měli kapelu s výstižným jménem Jižani. Jiří Pletka a Marie Chuchlová přednesou valčík lidového autora V májovém měsíci. A jen co dozní, zahrajeme si polku U mlýna na stráni, rovněž od neznámého autora v provedení Veselé muziky, no a do třetice si dáme skladbu dvou dobře známých autorů. Áda Doško a Jaroslav Hájek, okouzlení krásou krajiny, napsali valčík Krajem Vysočiny. Zaspívají Zdenka Grosová a Tomáš Kotěra za doprovodu Golčovanky Tomáše Kotěry.

K nám vítr chodí spát, mraky déšť přinesou. Sníh dlouho roztává, chrání zemi mou. Zlato i diamanty můžete rozdávat, já ten svůj drsný kraj vždy.

Vy už si, přátelé, doma možná říkáte, jestli pak se i dnes podíváme, aspoň letmo, na tu Moravu. No, když už jsme si to tak hezky zavedli, budeme se téhle tradice také držet samozřejmě, zvláště když i známe cestu Kady k vám. Tak se ta písnička skutečně jmenuje. Hraje Kotáranka, řízená Josefem Filgasem, zpívají Anna Pechalová, Marie Trčková a Vojtěch Trčka. A hned po nich zazní líbezná Dokud máš maminku. Hudba i slova napsal Antonín Pernička, zpívají Jan Sedláček, Renáta Jedličková, Dagmar Osičková, Bojany řídí Stanislav Esterka.

Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. Přehlídku písniček naší nejnárodnější hudby. Zatím jsme tu dlouho neměli valc, což se dá ovšem lehce napravit. Ten následující na text Václava Babuly zkomponoval Pavel Zedník. Pokud jste sledovali hudební dění, tedy bývalý fagotista ze Sočru. Zatímco autor textu je pan doktor Babula. Zahraje Stříbrňanka řízená Vojtěchem Horkým, který si od dirigentského pultu také zaspívá společně s Martou Horkou. Název Den svadební. Pak ovšem bude nasledovat řízná polka, přímo takový mobilizační rozkaz v rámci hudby. Samozřejmě, kapelo, polku hrej. Hudbu i text Vladimír Pfeffer, hraje Moravěnka, zpívají Jarmila Kachyňová, Joška Šmukař, Květa Navrátilová a Jiří Helán.

Kolik roků od té doby uběhlo? A nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes při našem výročí

Valčík jako v pohádce rukou společnou a nerozdílnou napsali Ladislav Kubeš, hudbu a text Oldřich Kapr. To je na jihu Čech zřejmě dost časté příjmení. Zpívat a hrát budou sbor Milana Wolfa a veselka Ladislava Kubeše, solisté Vlasta Kahovcová, Milan Černohous, Ivana Krucká a Vendula Práglová. Prostě jako v nějaké pohádce. Následovat bude jihočeská lidová, autor se nezachoval, ale polka ano. Ta se jmenuje Andolo, ty jsi má milá. A ví se i, kdo ji nahrál. Malá muzika na uše Pepíka z Kejnice. To zní rovnou jako reklamní slogan. A svorně zaspívají Josef Nauš, Luboš Nauš a Jindřiška Novotná.

A letmý pohled na hodiny ve studiu říká, že ještě stihneme pár melodií nakonec. Tady jsou telegraficky. Lidová krásné děvčátko s Vlachovkou zpívají Pavlína Jíšová a Lenka Kaselová. Život je nádherný. Vladimír Suda a Jaroslav Hájek, Valdaufinka Ády Školky a zpěváci Helena Hýlová a Jiří Vondrák. Eduard Hrubeš se loučí a těší se, že se sejdeme zase příště všichni komplet.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archivu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Terezínské rekviem.

0: Ta skladba zasáhne srdce snad každého z nás. Pláče, žaluje, burácí. Vyvolává však také pokoru, smíření, vědomí toho, že na konci všeho je spravedlnost. Requiem aeternam dona eis domine. Odpočinutí věčné, dej jim pane. Vznešené tóny pokračují. Zní další a další verše. To je requiem, mše za zemřelé, ale také skladba, která v místě, kde se právě nacházím, dostala kdysi jiný, naprosto nevídaný rozměr. Stala se vlastně zborovým zpěvem lidí, kteří se ocitli na prahu smrti. Stala se zpěvem vzdoru, naděje. Nejsem tu dnes ale sám. Je tu také bělovlasá paní, se kterou stojím na chodníku uprostřed náměstí. Ta paní dlouhou dobu mlčí a jen tak se dívá před sebe. Očima hledá jeden dům vedle druhého. Očima, které jsou velmi hluboké, jakoby zastřené smutkem. Znovu si vybavuje okamžiky, které tu prožila. Připomíná si i chvíle, kdy jsem vůbec poprvé přijela. Bylo to v červnu 1942.
1: My se nacházíme na náměstí v Terezíně. Za mnou je dětský domov děvčat L414. Ten kostel, ten nebyl nikdy otevřený. A ta další budova, L410 je tadyto a L414 je tam. Co je dneska muzeum geta, tam bydleli kluci, to byla škola a to bylo L417. Tady jsme bydleli český děvčata. V tom L414 bydleli potom, když se začali přijíždět z Německa transporty, tak německý děvčata a ze smíšených manželství. Protože ty přijížděli později, že jo?
0: Martě Kotové, tehdy Lašové, bylo v roce 1942 sotva 13 roků. V Terezíně, které bylo v duchu rasových norimberských zákonů změněno v roce 1941 v židovské ghetto, byl už několik měsíců její o 6 let starší bratr Viktor. Marta sem tenkrát v červnu 42. roku přišla společně s rodiči. V Terezíně ale byly rodinné svazky okamžitě zpřetrhány. Muži byli ubytováni zvlášť, ženy také zvlášť. Stejně i děti.
1: My když jsme šli s kasárem od maminek, tak jsme hrozně brečeli a naříkali. Ale to bylo nejlepší, co pro nás to židovské vedení mohlo udělat. Protože když jsou sami děti, tak mají různý blbý nápady. A nedělají si děti tak velký starosti, válka, neválka, jako ty dospěláci. Tady v těch oknech bydlely naše betrojerky. To byli ty lidi, kteří nás učili, vychovávali. Byli to úžasní lidi, kteří pro nás vlastně dávali svůj život v šanc. My jsme se nesměli učit, ale oni nás přesto tajně učili. Neměli jsme papír, všechno jsme museli z hlavy. A vždycky, když nás učila některá, tak jedna hlídala tady venku, protože kdyby šel SSák, tak se písklo. Kdyby viděl někdo, že nás někdo učí, tak ho na místě zastřelil. Chodil nás učit i Karel Poláček a různý profesoři, úžasný lidi, ale já hlavně teda vzpomínám na naše betrojerky, na profesorku Vajzovou. Byly to dvě sestry, Magda a Edita. My jsme měli Editu Vajzovou. Nepřežili.
0: V době, kdy Marta Kotová, tehdy ještě Lašová, prožívala své první chvíle v Terezíně, jistý Rafael Šachter tu žil již 7 měsíců. Byl o celou jednu generaci starší než Marta. Narodil se v roce 1905. Přesto to byl právě Rafael Šachter, přáteli zvaný Rafík, který měl do života této malé dívenky významně zasáhnout. A měl zasáhnout do životu dalších stovek, ba i tisíců obyvatel židovského geta. Do těchto životů měl zasáhnout především hudbou, operami, které tu nastudoval, dalšími skladbami a především již zmíněnou skladbou Requiem. Skladbou, která nenechala lhostejným snad žádného obyvatele geta. Marta Kotová se znovu obrátí k domu, kde kdysi s desítkami dalších děvčat přebývala.
1: U nás dole, tamhle ve sklepě, tam Rafael Šechtr nacvičil prodanou nevěstu.
2: Tady, jo?
1: Requiem v tomhle sklepě. On měl tam jedno takové pianino. Když se odstěhovali odtaď, tak ho tady nechali, že mu scházela noha, ne jedna nebo dvě, já nevím, já vím, že to bylo vypodložený, jo. A ten Rafik všechny opery, všechno tady v tomhle sklepě nacvičil.
0: Pro ty, kteří pořad Stopy, fakta, tajemství poslouchají pravidelně, není jméno Rafala Šechtra neznámé. Hovořili jsme o něm například v souvislosti s tím, jak v Terezině nastudoval Smetanovu prodanou nevěstu. Dalším zázrakem bylo nastudování skladby Requiem. Před několika lety napsala studentka pedagogické fakulty na Masarykově univerzitě v Brně Aneta Říčařová pod vedením doktora Marka Sedláčka obdivuhodnou diplomovou práci. Nazvala ji Hudba v terezínském getu 1941 až 1945. V jednom místě uvedla.
2: Největší a nejodvážnější projekt, který se zrodil v hlavě Rafaela Šechtra, překonal veškerá očekávání obyvatel geta, včetně osobností činných v kulturním životě geta. Nastudování a provedení Verdiho Requiem završilo Šechtrovi snahy a úspěchy s českým sborem. Nezlomná vůle a touha po normálním životě ho vedla přese všechny překážky k nastudování tohoto monumentálního díla, kdy v plném obsazení zpívalo v terezínském sboru neuvěřitelných 150 sboristů.
0: Rafael Šechtr se narodil na území dnešního Rumunska. Brzy ale přesídl do Československa, kde vystudoval brněnskou hudební konzervatoř. Později pak klavírně mistrovskou školu Karla Hofmeistra v Praze. Když v Terezině přišel prvně s myšlenkou nastudovat právě toto Verdiho dílo, setkal se především u členů Terezínské rady starších s ostrým nesouhlasem. Nejčastějším argumentem bylo, proč studovat zrovna v židovském getu katolickou mši s latinským textem a navíc mši za mrtvé. Milan Kuna v knize Hudba vzdoru a naděje tvrdí, že Šechtr chtěl demonstrovat se pěti židů s evropskou kulturní tradicí a humanitními ideály. Právě v době, kdy německý nacismus uvrhl svět, obrazně řečeno, do okovu hrůzy, mělo být Requiem umělecky strhujícím zvoláním k Bohu. Záměr Rafaela Šechtra, který ještě před válkou působil u Emila Františka Buriana a dokonce pak založili i vlastní soubor komorní operu, mohl být ale ještě jiný. Autorka vzpomínané diplomové práce Hudba v terezínském getu 1941 až 1945 Aneta Říčařová vyhledala jednoho z nejbližších terezínských přátel tohoto umělce a jednoho z účinkujících, Eduarda Krásu. Ten jí řekl.
3: On si v hlavě přepracoval mši pro mrtvé na mši pro mrtvé SSáky a toho hnalo přes všechny hrůzy.
0: Zalistujme nyní v knize někdejšího spoluvězně Rafaela Šechtra Josefa Bora Terezínské Requiem.
3: Šechtr se dovedl přesně upamatovat na okamžik, kdy se rozhodl nastudovat Verdiho Requiem. Dlouho ho ta myšlenka dráždila i lákala. Ukázat prolhanost úchylných nápadů o čisté a nečisté krvi, o vyšší a méně cenné rase. Ukázat to právě v židovském lágru a právě na umění, tam, kde nejlépe rozpoznáš pravou hodnotu člověka. Chtěl by namíchat nejrozmanitější směs, ať si pak přijdou poslechnout, jaký kumšt se dá z takového koktejlu udělat. A právě z Verdiho Requiem, italská muzika, středověký latinský text, prastará katolická modlitba, židovští zpěváci a hudebníci z Čech, Rakouska, Německa, Holandska a Dánska a mnozí i z Polska a Maďarska. Requiem nastudované a dirigované bezvěrcem. Requiem v koncentračním táboře. To je nápad.
0: Terezínek se dnes všeobecně ví, byl v letech 1941 až 1945 zastávkou na cestě do neznáma. Odtud odcházejí transporty na východ, do vyhlazovacích táborů, zejména do Osvětimi-Birkenau. Nacistům se však v Terezině podařilo paradoxně něco zcela zvláštního. V jednom jediném lágru soustředili největší židovské umělce doslova z celé Evropy. Rovněž i díky tomu mohl Rafael Šechtr začít připravovat Verdiho Requiem. Jeho záměrem ale nebylo nastudovat pouze klasické katolické Requiem, kdy člověka provází útěcha ve spravedlnost na onom světě. Josef Bor v knize Terezínské Requiem psal.
3: Bude to jiné Requiem, s fanatickou vírou v dějnou spravedlnost ještě zde, na tomto světě. Jen takové rekviem mohou v lágru zpívat, jen takové písničce vězeň porozumí, žid, křesťan i bezvěrec. Zahraje jim rekviem, jaké ještě neslyšeli.
4: Znamenalo to ale nastudovat mši se 150členým sborem. Šechter měl k dispozici pouze klavírní výtah. A klavír, jak vzpomíná Marta Kotová a jak vzpomínali a vzpomínají další pamětníci, neměl ani nohy. Notový materiál takřka neexistoval. Natož rozepsané party. Vězni se musí rekviem naučit z paměti. Ze všeho nejdříve Rafael Šechter naučil zpěváky deklamovat latinský text. Ten jim ale přeložil. Aneta Říčařová ve své diplomní práci uvedla.
2: Chtěl, aby všichni věděli, co přesně zpívají. Party učil postupně po jednotlivých hlasech. Jediné noty, ze kterých se rekviem zkoušelo, měl Šechter před sebou při nácvicích, které si sám doprovázel. Všechny nástupy tedy ukazoval pouze očima. Veřejné koncerty ale doprovázel klavírista, který hrál z oné jedné partitury. Šechter rekviem dirigoval z paměti.
4: Je na místě vysvětlit, jak vůbec bylo možné, že v prostředí terezínského židovského geta, takřka v dosahu smrti, Rafael Šechter mohl nastudovat třeba zrovna Verdiho rekviem. A nebylo to, jak už víme, jenom rekviem. V Terezíně zazněly i party ze Smetanovy Prodané nevěsty a mnohé další skladby českých i světových klasiků. Citujme nyní pro změnu z knihy Evy Šormové Divadlo v Terezíně.
2: Němci brzy rozpoznali, že mohou tvůrčí aktivity vězňů velmi vhodně využít k vyvolání a podpoře falešných představ o vlastním charakteru koncentračního tábora. K vytváření legendy o táboře jako místě, kde se pečuje o staré a nemocné židy a kde jsou pro malé děti vybudovány moderní hygienické útulky, kde se tančí a zpívá, pořádají se vědecké a populární přednášky, koncerty, divadelní představení, sportovní utkání. Legendy o městě, kde jsou respektována lidská práva židovských obyvatel, pro které je konáno tolik dobra, kolik neukládá ani povinnost. Proto tak nečekaná a podiv vzbuzující tolerance ke všem druhům zájmové a tvůrčí činnosti. Ovšem jen do té míry, pokud snažení vězňů zapadlo do požadovaného obrazu.
4: Na počátku této snahy o vytváření zcela falešného obrazu o terezínském getu byla organizace, kterou němečtí nacisté v Terezíně povolili. Bylo to oddělení pro osvětu. Toto oddělení mělo na starosti organizování kulturního života v getu. Nacisté tuto instituci podporovali, především ale z propagandistických důvodů. Tato činnost měla vyvrcholit později v době, kdy do Terezína přijeli filmaři, aby zde začali točit podvodný film o šťastném životě v getu. Vůdce jim daroval město. Ve vzpomínaném oddělení pro osvětu působil tehdy také Rafael Šechter. Nebyl tu ale zdaleka jenom on. Byli i další. Kulturní život v terezínském getu byl přes všechna protivenství bohatý a týkalo se to také dětí. Těm byla ze strany dospělých spoluvězňů věnována všemožná péče. Znovu dejme slovo Martě Kotové, v roce 1942 teprve 13-leté Martě Lašové.
1: To bylo úžasné, co se tady dělalo. Kultura v Terezíně, ta byla na tak vysoký úrovni. I četníci si chodili od našich kluků vypučovat oblečení, aby mohli jít jako židi se podívat na nějaký kabaret. Karel Švenk, úžasný člověk. Před válkou už pracoval s Voskovcem a s Werichem. Teď i tu terezínskou hymnu, to složil Karel Švenk. Těch kabaretů, toho všeho.
4: Karel Švenk patřil k nejbližším přátelům Rafaela Šechtra. V Terezíně nastudoval několik kabaretních představení, včetně nejpopulárnějšího z nich, Poslední cyklista. Zahynul několik měsíců před osvobozením v Osvětimi. Bylo mu teprve 26 let. Paní Marta, která vládne obdivuhodnou pamětí, je stále schopná zpívat písně nebo odříkávat básně, které tehdy jako děti v Terezíně zpívali a recitovali.
1: Za války byla písnička Letí šíp savanou. V Terezíně se zpívalo. Jede vlak do Birkenau a s ním jede v srdce mé. Kam ten vlak dojede, tam se sejdeme.
4: Děti, tedy i malá Marta, byly častými diváky posluchači při zkouškách, které vedl Rafael Šechter. Děti sedávali na zemi, ve sklepní místnosti a sledovali, co učinkující předváděli. Přišlo ale 6. září 1943 a zásluhou další velké vlny transportu na východ do Osvětim-Birkenau nedobrovolně opustila sbor více než polovina zpěváků. Šechtr byl nucen hledat nové lidi. S nácvikem se tedy začalo úplně znovu. V biografické stati o Rafaelu Šechtrovi Rafík můžeme číst.
3: Účinkující velmi dobře věděli, jak mají zpívat a co vlastně zpívají. Věděli, že nejde o obyčejnou skladbu. Věděli, že musí zpívat celým svým rozumem, srdcem, celým svým ohroženým životem. A že zpívají hlavně těm, kteří nad nimi vyřkli ortel smrti. Pro ně je totiž určeno peklo, zatracení. Dies irae, dies illa, solvet seclum infavila, onen den hněvu, lkavý zruší čas, dým vzejde tmavý.
4: Oficiální premiéra Terezínského rekviem se odehrála 2. ledna 1944. Na klavě doprovázela Ela Poláková. Šechtr a jeho zpěváci odehráli 15 představení. Mezitím ovšem pokračovaly transporty na východ, takže sbor měl posléze už jen 60 zpěváků. A tehdy přišel osudový okamžik. To když Rafael Šechtr dostal z komandantuje rozkaz, aby uspořádal představení pro očekávanou delegaci Mezinárodního červeného kříže. Z členy této delegace měli však z Berlína přijet i významní nacističtí pohlaváři. Jeden z posledních svědků této události, již citovaný Eduard Krása, autorce diplomové práce Hudba v terezínském getu Anetě Říčařové, vyprávěl.
3: Byla to ohromná příležitost, se kterou Šechtr nikdy nepočítal. To, že ti Němci budou sedět přímo před nimi a on jim bude zpívat. V tom rekviem se zpívá o tom, že když ten nejvyšší soudce bude sedět u posledního soudu, žádný hříšník neprojde bez trestu. A to je to, co chtěl Šechtr těm Němcům říct. Něco s tím sborem udělal, myslím, že přeškolil hlasy. A tak bylo 16. představení.
4: Toho dne se nacistům podařila dokonalá kamufláž, která však byla předem dlouho připravována. Z knihy Město za mřížemi, kterou napsali Karel Lagus a Josef Polák, se můžeme dozvědět.
3: Ve 4 hodiny ráno museli nastoupit ženy s rýžáky a drhnout chodníky po celé cestě, kudy komise měla projít. Vedoucí ubikací dostali příkaz, že staří lidé, chatrně oblečení vězňové, invalidé a mrzáci se nesmějí na ulici objevit. Na ulici směl pouze ten, kdo si ještě zachoval dobrý vzhled a byl poměrně slušně oblečen.
4: Součástí této potěmkyjády byla například také kavárna. I ta byla samozřejmě falešná. Vězňové, kteří se byli nahnáni, museli dělat dojem kavárenských povalečů. Tyto záběry pořídili později filmaři pražské aktuality, kteří sem byli pozváni. A nebyli by to nacisté, kdyby se právě tyto záběry nepokusili využít propagandisticky. V knize Město za mřížemi se o tom píše.
3: Tato scéna z kavárny se prý objevila na podzim 1944 v jednom německém týdeníku a byla přerušena bojovým výjevem, jak zablácení a zašpinění němečtí vojáci bojují na frontě. Tento protiklad měl ukázat na podzim 1944, kdy většina Židů v Evropě byla již vyhlazena, jak se židovským vězňům dobře daří, zatímco němečtí vojáci na frontě strádají.
4: Vraťme se ale k terezínskému rekviem. Onoho 23. června 1944 přistoupil Šechtr před zcela zaplněné hlediště. Byli tu nejenom představitelé Červeného kříže, ale hlavně nejvyšší nacističtí pohlaváři, včetně zástupce architekta holokaustu Adolfa Eichmanna, Sturmbannführera Rolfa Gintra. Představení se odehrálo v budově někdejšího divadla, tam, kde ještě před několika dny byla Marotka. Nemocní museli jinam. Místnost se vyvětrala a upravila tak, aby nikdo z hostů neměl ani tušení, že právě tady se v uplynulých letech hromadně umíralo. Pak už představení začíná. Vzdor, který ze všech účinkujících doslova vře, sugestivně popsal v knize Terezínské rekviem Josef Bor.
3: Pevně stojí Šechtr, řídí a přikazuje. Bas. Confutatis maledictis, zahřmí sálem. Slyš ty ve tmě, buď prokletý, ty i ti ostatní, tisíckrát proklatý, sténání tebou nepohne, brzy již si promluvíme řečí, které lépe porozumíš. Rozumí tomu tak zpěváci. Hudba je vzněcuje, těžce oddychují, musí se vybít z divoké vášně, stišit mučivou nenávist. Tempo vázne, orchestr vyčkává. Blíží se bouře. Prahnou po ní, žíznivě čekají, až z taktovky vyšlehne blesk a divoce zarachotí kotle.
4: Rafael Schachter tušil, že toto představení bude pro něho osudné. A nejenom pro něho, ale zřejmě také pro všechny účinkující. Je totiž pravděpodobné, že za tenhle svůj výkon si mohou vysloužit transport na východ. Schachter věděl, že to ale musí říci ostatním. Marta Kotová mi vyprávěla.
1: Když přišli lidi na zkoušku, tak on jim to řekl, co jim hrozí. A že nebude mít nic proti tomu a nebude se na nikoho zlobit, když někdo odejde a nebude chtět v tom rekviem zpívat. Nikdo neodešel. Všichni zůstali.
4: Rafael Schachter byl tehdy při představení doslova jako v tranzu. Zřejmě věděl, že je to možná jeho jedno z posledních, ne-li úplně poslední představení. Jakoby do dnešního koncertu vložil podobně jako další účinkující všechny ty roky nacistického ponížení, ale zároveň i celý svůj doutnající a hořící vzdor. To už se blížilo finále skladby. Josef Bor tyto okamžiky popisoval.
3: Dirigentova ruka vysoko se vztyčí. Bez taktovky, sevřená v pěst. A udeří. Zaduní buben, zarachotí kotle, zachřestí plechy, zpěváci ječí a spolu s nimi běsní i solisti. Teď nemohou mlčet. Schachter pěstí udržuje zbor, ale neudrží sebe a hlasitě křičí. Poslední dies irae. Přišel den hněvu, dočkali jsme se ho. Na kusy rozervali vaše armády, jako jste rvali a trhali nás. Potoky krve vám příští z hlubokých ran a vaše země praská a puká v rachotu a dýmu tisíců dopadajících bomb. A právem se tak děje. Ne zemsty nebo z nenávisti. Jen pro tu lidskou spravedlnost.

0: Představení skončilo. Přítomní zatleskali. Zástupci Červeného kříže plně najevity měli pocit, jak se v Terezině židům opravdu dobře žije. A SS-mani? Marta Kotová to vystihla krátce a jasně.
1: A sami SS-áci řekli, židi zpívají rekviem sami sobě.
0: Byli tu však lidé, hlavně mezi některými pohlaváry a veliteli SS, kteří dobře vnímali, že rekviem bylo zcela jiné, než původně očekávali. Své pocity však pojmenovat nedokázali. Jedno jim však bylo jasné. Židé, které tu viděli a slyšeli, musí co nejdříve zmizet. Hlavně ten jejich dirigent. Tenkrát ve druhé polovině roku 1944 začaly pak další velké transporty na východ. Dne 16. října 1944 nastoupil do jednoho z dobyčích vozů také Rafael Schechter. V Osvětimi prošel obávanou selekcí a dostal se do pracovního tábora. Měsíc předtím nastoupila do transportu tehdy 15-letá Marta Lašová, pozdější Kotová. Rovněž i ona se ocitla před obávaným andělem smrti, doktorem Josefem Mengelem. Marta selekcí zázračně prošla díky intuici její maminky, která ji v nastalém zmatku poslala mezi ty, kteří měli ještě nějakou dobu žít. Maminka však, stejně jako Martin tatínek, putovali do plynové komory. Zatímco jí bylo souzeno, stejně jako jejímu bratru Viktorovi, aby přežili, Rafael Schechter se domů již nevrátil. Podle dostupných informací zahynul na přelomu prosince 1944 a ledna 1945 na pochodu smrti.
1: Tady nás prošlo českých dětí 15 tisíc, ale to je jenom počítáno od 6 let dítěte do 15. A z těch 15 tisíc českých dětí nás přežilo 89. A já, když chodím do školy, mluvím o těch dětech nebo těch mých kamarádkách, tak vždycky říkám, kdyby jich bývalo tolik v Osvětimi, nezemřelo. Možná, že už by byl dávno lék proti rakovině nebo něco, protože někteří jsme byli normální děti, ale někteří mezi náma byli úžasně nadaný, úžasně.
0: Až někdy budete mít možnost zaposlouchat se do Verdiho rekviem, zkuste, kromě hudby a samotného zpěvu, vnímat ještě i něco jiného. Třeba si pak vzpomenete i na geniálního dirigenta Rafaela Schechtera a na další muzikanty a zpěváky, kteří v sobě vyburcovali nevídanou odvahu a osobní sílu a vyburcovali také ostatní spoluvězně. Do tváří svých triznitelů doslova vykřičeli všechnu svou nenávist a víru, že se dočkají spravedlivé odplaty. Ne, Rafael Schechter a jeho druzi nebyli pouhými oběťmi. Byli to bojovníci.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Tu dnešní pohádku jsme pro vás vybrali z archivu Plzeňského rozhlasového studia. Napsali ji Zuzana a Jaroslav Novákovi a jmenuje se Pana z vosku. Tak ať se vám pěkně poslouchá.
3: Budu vám vyprávět o třech sestrách, o třech dcerách zámožného kupce. Nejstarší Lodovika hezká je jak růže, mladší Lorenca jak druhá vedle ní. A Julie, co dlouhé copy nosí, se narodila poslední. Ztratila matku dřív, než poznala ji, a tatínka si taky užila jen málo. Se zbožím často jezdil do dalekých krajin. Pro obchod na dcery mu času nezbývalo. Vozil jim zdálek nejkrásnější hračky, později šperky, drahocené látky, kolovrat, přeslice, kužele na předení, ať ukrátí si čas, než přicestuje zpátky.
4: Je, jak může být zlato takhle houčké? Upředu si je a ze zlatých nitek si nechám vyšít pantofličky.
5: Ne, Lorenzo, to zlato zpředu já. A ze zlatých nití si dám upaličkovat krajku.
4: Aby nemuselo být všecko po tvém, Lodoviko. Ale dobře, vezmu si stříbro, ať vidíš, oč jsem lepší než ty.
5: Lepší? Jako by se můra vyvyšovala nad motýla.
4: Můra si ty, dávno mi ji připomínáš.
5: Buď ticha ty, ty prostořeká.
6: Nechte hádek, sestřičky. Okno je do kořán, ještě vás někdo uslyší. Nebylo by vám potom hamba?
4: Kdo by nás tak mohl slyšet? Leda vrabec na okapu.
5: Nebo kocour u myší díry.
6: A co měsíc na obloze?
4: Záleží snad na měsíci.
5: Není to ani prince, ani bohatý ženich.
6: I když nemůže být váš nápadník, stejně je krásný. Celý zářivý, jen se podívejte. Právě vychází.
5: Dívá se na mne. Jistě se mu líbím.
4: To se dívá na mne, abys věděla.
7: Zlatou nitku přede děvče hezké. Druhá panenka má stříbro na přeslici. Třetí se v prstech hedvábná nit leskne. Dobrou noc přeji této krasavici.
5: Tak ani mě, ani Lorence, slečně Julii patří poklona zlatého panáčka. Naší Julii, tomu tichošlápkovi.
4: Té lichotnici, co každému jako medem zalepuje oči sladkými úsměvy.
6: Proč se na mne mračíte, sestřičky? Nemůžu za to, že se usmívám, když mi jarní večer připadá tak krásný.
4: Nech hloupý řeči a zavři okno, ať jsem ten nezdvořák tak necivý.
5: A přes okno zatáhni závěs. Pro dnešek s předením končíme.
3: Minula noc, hasne i den a nad zahradou už se šeří. Tři sestry u okna zas předou tenkou nit. Každá se tváří, jak by nic. Každá však tajně v skrytu věří, že právě jí se měsíček přispěchá poklonit. Zlato dnes Julii nechala Lodovika. Na bílou nitku měsíc přivábím a bude zpívat mě. Tak sama sobě říká, když v prstech táhne jemné hedvábí.
4: Snad nečekáš nějakého prince, Lodoviko, že ses tak vyparádila? Samá růžička, samá pentlička, vypadáš jako svatební dort.
5: Závidíš? Mohla ses taky nastrojit. Jenže ty, kdyby ses celá do zlata zasadila, stejně nikoho neomámíš. Měsíc o tebe nezavadí ani paprskem. Leda, že by si ho chtěl nabrousit o tvůj špičatý nos.
4: Mluví z tebe zášť. Chtěla bys můj hezký nosánek, jenomže já ti ho nedám. Ukradni si Julii.
5: To bych to popadla, mít mezi očima takovou nanicovatou konvalinku.
4: No, Julie, proč pak nic neříkáš?
6: Nepřemýšlím o svém nose. Předu nitku z nejčistšího zlata, dýchám vůni ze zahrady. Těším se, až vyjde měsíc a je mi hezky na světě.
4: Jsi hloupá. Snad si nemyslíš, že měsíc mínil tu svou poklonu doopravdy. Utahoval si z tebe i z nás.
5: Nelíbíš se mu ani trochu.
6: Nejde mi o poklony. Těším se, až mi měsíční paprsky posvítí na zlatou nitku.
5: Měsíc svítí na každého. Ale krásná jsem pro něho jen já. Ať mluvil, co mluvil, díval se stejně na mne jedinou.
8: To se ještě ukáže, na koho se dívá.
6: Hleďte, vychází. Stromy jsou v jeho jasu jak rozžaté svíce.
7: Hedvábnou nit přede děvčenské. Stříbrnou má druhá na přeslici. Zlatá nit se třetí v prstech leskne. Dobrou noc přeji této krasavici.
5: Už toho mám právě dost. Jsem nejstarší, ale ten nablízkaný kavalírek mě nepozdraví a nepozdraví stále jen Julie. Samá Julie. No počkej. Však já tě, sestřičko, to věčné usmívání odnaučím.
8: Co chceš udělat?
5: Na půdu ji zavřem. Tam si může okouzlovat pavouky a myši.
8: Výborně. Tak, Julie, a hajdy nahoru.
5: Můžeš si vzít džbánek vody, ať tam docela neuschneš.
6: Ale, sestřičky, to přece nemůžete. Co tomu řekne tatínek?
5: Nic se nedozví. Služebnictvu řekneme, že ti není dobře a že tě budeme obsluhovat sami. Tak pojď, pojď a rychle.
6: Nezavírejte mě, Lorenzo a Lodovico, prosím, ne, ne, ne.
8: Tak, máme ji z očí. Že nás tohle nenapadlo dávno.
5: Zítra konečně uvidíme, které z nás dvou se měsíc pokloní.
3: Nejmladší dcera Kupcova už třetí noc a den na půdě hořce vzliká do dlaní. Dnes na ní zapomněli s obědem, ráno jí nepřinesli snídani. Nikdo mne nemá rád, pláče a neví ani, že nedaleko odtud mladý hezký princ u okna sedí a myslí jen na ní.
9: Princezno Isabelo, přijete si pročesat vlasy před spaním?
10: Samozřejmě ano. A můžeš mi přitom vyprávět, co je nového.
9: Ale to vy jistě víte lépe než já.
10: Představ si, že nevím. Ovšem, všimla jsem si, že můj bratříček bloudí poslední dobou po paláci jako bez života.
9: Dnes zase odnesli zpět do kuchyně večeři skoro netknutou. A přitom kuchař povídal, že připravil princovo nejoblíbenější jídlo.
10: Tak se mi všechno zdá, že se nám princ konečně zamiloval.
9: A proto snad musí hubnout.
10: Asi ano. Láska je jako nemoc. Aspoň se to tak říká.
9: Proč se tedy jeho veličenstvo neléčí?
10: Víš co, jestli mi dnes přijde princ popřát dobrou noc, zeptám se rovnou.
9: My o vlku a vlk je za dveřmi. Jeho veličenstvo, princ, je tady.
11: Hezký večer.
12: Neruším.
10: Jen račte vstoupit, bratříčku. Právě tě tu s Anou pomlouváme. Proč pak si dnes nevečeřel, co?
12: Nějak mi nechutnalo.
10: A včera? A předevčírem?
12: No tohle. Od kdy ty se staráš o moje talíře?
10: Od té doby, co se nám ztrácíš před očima, protože se s nám nevím kde a jak najednou zamiloval.
12: Před tebou se nic neutají.
10: Uhodli jsme. A teď mi ještě prozrať, princi, proč jsi začal hubnout? Nebylo by lépe pěkně se ustrojit a jít si o svou vyvolenou říct?
12: Udělal bych to hned, jen vědět, kde ji hledat. Zahledl jsem ji v okně kupeckého domu. Byl už večer, ale ona ještě předla. Ani světlo nepotřebovala. Měsíc jí zaléval svou září. Připadalo mi, že i on žasne nad její spanilostí.
10: Hned zítra ji sem tedy přiveď.
12: Už jsem v tom domě byl. Žijí tam dvě sestry, ale žádná z nich to není. Dal jsem si předvést i jejich služebnictvo. Všechno zbytečně.
3: Je jako tichá letní noc, kdy všechny hvězdy svítí zlatýma očima.
12: Takovou krásu má ta dívka, kterou hledám bez ustání a která jednou stane se mou paní. Je jako jasný letní den, kdy větru, vodám, kvítí, líbezně voní dech. Má růži na ústech ta dívka, kterou hledám bez ustání a která jednou stane se mou paní.

0: všechny sestry tolik nenávidí. Ještě, že vychází měsíc na oblohu. Je větší a větší. Podává mi vikýřem své paprsky jako pevné a laskavé ruce.
1: Klenot se neukryje do písku a hlíny. Růže se neschovává pod polštář. A mezi prach a pavučiny nepatří krásná dívčí tvář. Utři si slzy z tváří, děvčátko. Úsměv ti sluší mnohem, mnohem víc. A jestli chceš, budeme zakrátko v mé říši, v zemi hvězd, planet a vlasatic.
0: Chci měsíčku, vezmi mne sebou. Proč bych zůstávala tam, kde mě nikdo nemá rád?
2: Lodovika zlato, sestra stříbro spřádá. Za oknem pozvolna se stmívá v jabloních a první rosa na květiny padá. Které se měsíc dneska pokloní?
3: Co nevidím tu naši Julii? Cítím se jako znovu na světě. Dokud byla tady, připadalo mi, že se všechno točí jenom kolem ní. My dvě, jako bychom byli jenom její stíny.
4: Ani já ji nemohu vystát. Stejně je to čarodějnice. Vždyť i princi rozum pomátla. Nejlíp, kdyby tam s těmi pavouky zůstala na pořád.
3: Už na ni nemysleme. Den byl jasný. Nikde ani mráčku. Měsíc bude jako rybí oko.
4: Co asi zaspívá, až uvidí jenom nás dvě? Před kterou smekne čapku s rajčím peřím?
1: Zlatou nitku přede děvče hezké. Druhé pěknější má stříbro na přeslici. Třetí nejhezčí se jako perla leskne. A já ji mám doma ve světnici.
4: On se nám směje.
3: Lorenzo, honem na půdu.
0: Vikýř je do kořán?
4: Ten zloděj. Kam jenom Julii schoval? Snad ne rovnou mezi hvězdy.
3: Vím o jedné staré ženě. Říkají, že je to vědma. Vidí, kam my nevidíme a umí, co neumíme.
4: Dozvíme se, kde Julie teď je a co tam tropí.
2: Plesnivá babka přišla. Za diamant podivně brumlá, pálí muřínou. Přes kroužky dýmu, co se jak had svíjí, vidí až mezi hvězdy na oblohu. Tam sedí Julie, krásnější nežli víla, si sněžným měsícem z křišťálu připíjí, celičká zlatá, stříbrná a bílá. A hvězdy k její cti zpívají árii. Kupcovi dcery zbledly žárlivostí. Hrabivé babce podstrkují zlato a žádají, ať sestru bez milosti jejího štěstí i hned zbaví za to.
0: Ve tvých zahradách, měsíčku, je klid a mír, jaký jsem na zemi snad ani nepoznala. Květiny rozkvétají každou noc znovu. Hvězdy zpívají v korunách křišťálových stromů jako slavíci z ryzího zlata. Potoky se hemží rybami všech barev a přece je mi tady někdy teskno.
1: Chtěla by ses vrátit k sestrám, Julie?
0: To ne, měsíčku. I když mám často dlouhou chvíli, je mi tady lépe než s Lorencou a s Lodovikou. Jsem ráda, že jsi mě před nimi ochránil.
1: Měl jsem dost sil tě odnést, panenko, z podkroví rovnou k sobě na oblohu. Ale jen láska zlomí každé zlo. Já pouhý měsíc zlobu nepřemohu.
0: Nejsi pouhý měsíc. Jsi také můj kamarád. Můj zlatohlavý přítel. S kým bych si tu vyprávěla? S kým bych upíjela hvězdné mléko z poháru? Na koho bych každé ráno čekala, když ne na tebe, měsíčku? Škoda, že se dole na zemi už stmívá.
1: Zas musím odejít na svoji noční pouť. Raději nepouštěj nikoho do zahrady. Pamatuj, že i zde tě může dostihnout šíp lidské zloby, závisti a zrady.
0: Tak nashledanou, měsíčku. Už teď se těším, až tě ráno opět přivítám. Ale do té doby lidský hlas neuslyším, lidskou tvář nespatřím. Přece někdo, kramářka s vozíkem plným zboží.
5: Už jsem se bála, že jsem zabloudila do nějakých podivných pustin. Celý den chodím, človíčka nepotkám, stavení žádné, nikde nic. A najednou až mi srdce poskočilo. Plot zahrady a za ním pěkná panenka.
0: Zabloudila jste, tetičko. Daleko jste zabloudila. Tady sídlí měsíc. Po ránu se sem vrací se všemi hvězdami.
5: I to se podívejme, kam mě nohy nesly. Ani mi tam dole lidi neuvěří. Za chvíli si tě, pěkná panenko, stejně odvezu. Však mi tvé povedené sestry za to zaplatili.
0: Nerozumím, tetičko, co pak si to šeptáte?
5: Abys mi, děvenko, otevřela vrátka a pustila mě k sobě do zahrady.
0: Nevím, tetičko, měsíci by se to možná nelíbilo.
5: Jenom mi otevři, holubičko, ukážu ti, co vezu na vozíku. Spony a stuhy, hřebínky a nítě, hedvábí jemné jako pohlazení. Lacino prodám, pěkné panence.
0: A proč by to měsíci mělo vlastně vadit? Nic špatného neudělám, když vás pozvu dál a podívám se do truhličky. Stejně potřebuji na noc košilku.
5: Mám, děvenko, i tu mám. Budeš v ní spát jak na růžovém plátku. Očím se nebude chtít otvírat. Podívej, tu je. Líbí se ti.
0: A jak, tetičko? Co pak za ní chcete? Stačil by vám třeba tenhle stříbrný kroužek?
5: I za míň bych jí prodala tak pěkné holubičce. Ale dobrá, vezmu si. Košilka je tvá.
0: Děkuji, tetičko. Taková krása. Hned si ji zkusím doma u zrcadla.
5: Jen běž, děvenko. Jen běž.
2: Košilku zlatou nití protkávanou, řasnatou, jemnou jako z pavučiny, přes hlavu dívka přetáhla. V tu chvíli celičká zbledla, u očí má stíny. U očí krásných, které však jsou ze skla. Z živoucí dívky socha neživá, vosková pana hladká, chladná, lesklá, která se dívá, nedívá. Jak had se babka do pokoje vkradla, věděla dobře, že jsou v domě sami, jen ona a ta pana u zrcadla. Tak, děvenko, a hajdy za sestrami. Žádný strach, povezeš se jako na kočáře, šklebí se na ni. A už sochu vleče z měsíčních zahrad na vrzavé káře. Tak zahlédl je měsíc před úsvitem, posledním paprskem, když už se vracel z pouti. Pomoci nemohl, anebo trochu přece. Pramálo dokáže, kdo se jen mlčky rmoutí. Opět je noc. Princ nešel dneska spát. trápí hostes k podívce, kterou nezná. Jen bloudí parkem, kudy neví sám, a noc je obzvlášť hluboká a hvězdná.
6: Je jako voda z pramene, co třpití se a chladí za srpnového dne. Má vlasy hedvábné ta dívka, kterou hledám bez ustání a která jednou stane se mou paní. Je jako plamen hřejivý, co tiše září v domě, když zima začíná. Tak něžné dlaně má ta dívka, kterou hledám bez ustání a která jednou stane se mou paní. Jak je ten měsíc dnes veliký a jasný, jak se zdá blízko.
1: Hezky si zpíváš, ale písničkou svou dívku nepřivoláš, princi.
6: A víc mi nepovíš?
1: Jsem pouhý měsíc, světlo za noci, a nevyznám se v srdci lidí. Vím však, že si sotva může pomoci ten, který jenom sebe vidí.
6: Dobře, dám na tebe. Budu si víc všímat, co se kolem mne děje, a ve svém městě nepřipustím žádnou křivdu ani bezpráví, ale stačí to, abych svou nejmilejší opravdu našel?
1: Šedivá kukla pukne z nenadání a kámen nečekaně promění se v květ. Ta dívka v okně nebyla jen zdání, třeba tam není, vydej se tam zpět.
6: Mnoho ti nerozumím, zlatý poutníku, ale ten starý kupecký dům budu mít ode dneška na očích.
2: Babizna spěchá, spěchá po ulici, na káře panu v zlaté košilce. Houf dětí poskakuje za babicí, křiku a smíchu plná ulice. Kam babka míří s tou voskovou panou? Veze jí Lorence a Lodovice. Sotva jí obejmou ty dvě na přivítanou a sotva si ji dají do světnice. Na půdě bude stát vosková líčka, pavouci zahalí šedými závoji. Už nikdy nepohlédne do sluníčka. Živá ne, mrtvá ne, tak trochu obojí. Kde kdo se směje, paně na vozíku, třeba že hezká je i v noční košilce. Princ je dnes ve městě, proč slyší tolik křiku a zrovna podivné skupecké ulice.
0: Dobré ráno, princezno Izabelo. Jak si přejete dnes učesat?
7: Nechám to na tobě, ano. Ty víš nejlíp, co mi sluší. A povídej, co nového.
0: Představte si, milá princezno, že váš bratr, jeho veličenstvo princ, usmlouval na jakési bábě panu v noční košili. A nepřišla právě Lacino.
7: Cože? Najal novou služku? A v noční košili?
0: To ne, princezno, špatně mi rozumíte. Ta pana je z vosku.
7: Co pak by princ kupoval voskovou figurínu? Nemá snad palác plný cených soch z mramoru, z alabastru.
0: Ale je to sice figurína, ale princ je do ní celý pryč. Dal si ji zanést rovnou do své komnaty.
7: Jestli si moc nevymýšlíš, milá Ano. Au, pospěš s tím účesem. Hořím nedočkavostí tu prapodivnou hračku taky uvidět.
0: Prapodivnou, ale ještě víc krásnou. Takovou princeznu by jeho jasnost princ na svou přízeň jistě čekat nenechal.
7: To je celý on, můj bratříček. Místo, aby si konečně vybral nevěstu, navzdory a na zlost všem fousatým rádcům, zamiluje se napřed do nějakého snu a pak si postaví do pokoje dívku z vosku. A královské nápadnice mohou klidně čekat dál, zda na některou někdy dojde.
3: Už 3 večery měsíc nevyšel a my si museli na předení svítit lampou.
8: Dnes nerozsvěcuj, Lodoviko. Je jasno,
4: Měsíček se určitě ukáže.
3: Jsem zvědavá, jak se bude tvářit, když mu Julinku vozila bába na vrzavé káře po ulicích.
4: Ta hrabivá čarodějnice nás sice lacino nepřišla, ale musím uznat, že svou práci odvedla dobře, i když nám sestřičku nakonec nedovezla. Stejně by na půdě jen překážela.
3: Naše Julie v košili. Škoda, že jsem ten slavný průvod neviděla na vlastní oči. Smíchy bych se potrhala.
4: Kráse prý se nesmí ubližovat. Princ žádnou křivdu nedopustí.
3: Ani kočku teď nesmíš tahat za ocas. Ani košilaté holce se vysmat.
4: No já bych se v takové parádě nechtěla před princem objevit na jedinou vteřinku. A ta nestyda před ním takhle stojí ve dne v noci.
3: Však by nestála, kdyby nemusela. Ale musí, musí, dokud na ní košilička visí.
4: A vydá, měsíček už leze.
3: Nějak se mu dneska nechce. A jak pohubl, co jsme ho neviděli. Ztrácí se nám, ztrácí, nebožátko. Jako pára nad hrncem.
4: Ale přece si ještě stále zpívá.
1: Závist kazí krásu, bere klid dívce, která přede zlatou nit. I té, která stříbrnou nit přede, ale lásku vzbudit nedovede.
3: Jeho sotva půl, ale místo, aby nás, jak se na kavalíra sluší, zdvořile pozdravil, šlehne po nás nevymáchaným jazykem.
4: A ještě bych chtěl napomínat, on, ten ničema, ten zloděj, co ukradl vikýřovým oknem Julii.
3: I když se falešnice určitě dala ukrást docela ráda.
4: Ráda, nerada, měsíc je zloděj a basta.
3: Zavřeme okna, zatáhneme závěsy, nechci ho ani vidět, ať si jde svítit na svoji voskovou Julii.
2: Proč nehledá si nevěstu náš milostivý princ, chmuří se v zámku rádcové. Měl by si hledět víc těch urozených dam, které by bez váhání svolili stát se jeho paní. Princezna jenom směje se a bratra dobírá si, že srdce k nohám položil voskové dívce. A proč ne, nehněvá se princ, která má tolik krásy a která z žen se podobá té něžné paně více? Té, co zahlédl před časem, když předla v jednom okně a jak perly se její pleť třpitila i ve tmě.
8: Někdy mi připadá, Izabelo, že se vosková pana už pohne. Odrne z čela pramínek vlasů, udělá krůček, druhý, něco promluví. Určitě by měla veselý a nižný hlas. A já jí řeknu, nevěsto moje krásná, vysněná.
9: Odpusťte veličenstvo, ale mít paní z vosku, aby se vám pak na slunci rozpustila.
7: Bratříčku, bratříčku, ty snad kvůli té voskové panence zapomeneš, že je svět plný pěkných děvčat, co jenom čekají, kdy se pro některou z nich rozhodneš.
8: Dopřej mi času, Izabelo.
7: Myslím, že máš času víc než dost, milý princi. Když ho tolik prosedíš u nohou té košilaté sochy, měl by si raději občas vyjet na vzduch. Nebo ztratíš všechnu barvu a tvůj kůň schromne od samého stání.
8: Ty se tak vyznáš v koních. Ještě jsem neslyšel, že by některý schroml od stání.
7: Ale nepopřeš, že mu to bez pohybu vůbec nesvědčí. Jenom si vyjeď. Stejně se mi nejvíc líbíš v sedle.
8: Tak se mi zdá, že mě chceš stůj co stůj dostat z domova. Proč asi?
9: Protože to s vámi jasnosti princezna myslí dobře. Má starost, když vás vidí povadlého.
8: Jsem opravdu tolik povadlý, ano.
7: Co se ptáš, už ti to řekla. Potřebuješ na vzduch, na lov, do větru a deště a budeš zase veselý, jako jsi býval.
8: Ty si tedy myslíš...

0: opravdu odešel.
1: Sedlá na dvoře koně a my dvě opatrně stáhneme paně košili. Vyzkouším si ji a jestli mi bude slušet jako sluší jí, ušiješ mi docela stejnou. Jen jestli seženeme stejné krajky.
0: Pro vás, princezno, seženu všechno na světě. Ale teď mi pomozte s tím svlékáním.
1: Aneto, ano, ta socha vydechla, sklopila oči, pohnula se.
0: To není socha, ale živá dívka.
2: Půjčte mi prosím něco na sebe, co kdyby najednou se vrátil princ.
0: Tady máš zpátky košilku. Obleď se do ní, než v zámku seženu ti něco lepšího.
2: Ne, ne, to už nikdy neobléknu, je zakletá.
1: A já si chtěla ušít stejnou. Hned ji hoď do ohně, ano. Brr, ani popela z ní bych se nedotkla. A potom přines moje šaty. Vyber ty nejpěknější.
0: Už běžím, princezna.
1: Ty si zatím vezmi bratrův plášť. To ti někdo záviděl, že jsi tak hezká?
2: Nejsem o nic pěknější než ostatní.
1: Mluvíš hlouposti. Neviděla ses v bratrových očích jako v zrcadlech, když tu celé hodiny proseděl u tvých nohou? Co mu povíš, až se vrátí a vyzná ti lásku?
2: Princi se líbila socha. O kupcovu dceru jistě stát nebude.
1: Právě tu obyčejnou kupcovu dceru si zamiloval. A ty jsi nejenom krásná, něžná a usměvavá, ale taky skromná jako žádná jiná.
0: Košili jsem spálila, princezno. Schořela jako papír. A tady nesu šaty.
1: Šaty pro mou budoucí sestru, ano. Pamatuj, co ti teď říkám. Nejpozději do měsíce bude u nás svatba.
3: A měla pravdu moudrá princezna. Když princ se vrátil z lovu, bylo na večer, tu v ústrety mu šla panenka líbezná, živá, ne z vosku, nejmladší z kupcových dcer. Omámen štěstím, radostí, že splnil se mu sen, o ruku prosil Julii, která svým úsměvem srdce mu pronikla prudce a znenadání. A ona svolila, že bude jeho paní. Pak byla svatba. Julie a princ, jako dva květy na jediné snídce, čím jeden na druhého dívali se víc, tím ctili se a milovali více. Princezna Julie se pravou sestrou stala, ne jako byla Lorenza a Lodovika. Ty dvě teď soužila a užírala a hloubila jim vrásky závist převeliká. Kdykoliv vyjde měsíc, rozsvěcují svíčku a jedna přes druhou závěsy zatahuje. Za to princ s Julií sedají při měsíčku, který se usmívá, světlem je zaplavuje.
4: Paprsky měsíce se od tvé tváře odrážejí jako od zrcadla, Julie. Jsi tak ještě krásnější. Záříš jako hvězda.
2: Měsíc je dobrý a zahání tmu. Přeje nám. Kdo ví, jestli bychom se ty a já bez něho kdy setkali.
4: Nikdy mu za to nemohu být dost vděčný. Požádáme ho, aby byl kmotrem našemu prvnímu princátku.
2: Ano, můj milý. Však to bude už brzy.
5: Panenka z vosku dávno není. I když je hladká jako on a sladká jako med. Jen láska zlomí každé zlo. Jenom láska změní tmu ve světlo a kámen v živý květ.

0: Slyšeli jste pohádku Pana z vosku, kterou na staré italské motivy v roce 1987 napsali Zuzana a Jaroslav Novákovi. Režii měl Jan Berger. Osoby a obsazení. Vypravěč Jaroslav Konečný, Lorenza, Marta Šolcová, Lodovika, Zora Kostková, Julie, Ilona Vaňková. Měsíc René Přibyl, princ Martin Zahálka, princezna Izabela, Silva Sekvencová a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Sislová
1: a Jan Rusák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Protože už je ve vzduchu cítit jaro, čeká nás na úvod orchestrální skladba, konkrétně valčík Jaroslava Ježka Jarní vítr. Hezký a ničím nerušený poslech.

dnešních šlágerech od srdce zaznějí dvě trvalky z autorské dílny trojice Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec a Jan Werich. Tři strážníky nám připomene Jirka Korn, zatímco Ezop a Brabenec ožije v podání Nadi Urbánkové.

Ve dvou ukázkách jsme si připomenuli odkaz Osvobozeného divadla. Karaoke Jaroslava Ježka patří k nejznámějším orchestrálním skladbám světa a jejímu vábení neodolal ani můj orchestr. Poté nás Lucie Bílá vezme do muzikálu Drákula, a to s pomocí kantilény Karla Svobody a Zdeňka Borovce Si můj pán. Jiří Korn se rozhodne zvolat Pane vrchní, platím, a vzpomeneme si také na jedinečnou Laďku Kozderkovou, předčasně zesnulou solistku Hudebního divadla v Karlíně, která zaspívá píseň Nevěř očím svým.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Ale to už se o slovo hlásí Valdemar Matuška, ke kterému se ve druhé písni této série přidá Eva Pilarová, aby posléze na 7 strun zahrál Karel Hála. V případě Valdy a Karla to už bude bohužel jenom vzpomínka. Oba už zpívají s nebeskou kapelou.

Daniela Šinkorová a Jiří Štědroň jsou absolventy brněnské Janáčkovy akademie muzických umění, kde kromě zpěvu studovali i herectví. Není proto divu, že kromě zpěvu také se jako herci prosadili. S Jitkou Zelenkovou jsem se poprvé setkal v 60. letech v divadle Rokoko, zatímco Pavel Bartoň byl po dlouhé roky kmenovým solistou mého orchestru.

a jdeme do finále, protože jsou před námi už jenom dvě nahrávky. V jedné se představí Monika Absolonová, ve druhé Karel Gott. Mějte se krásně a ať se vám daří. Od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu se s přáním všeho dobrého loučí Václav Hybš.

0: hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Noční linka.
2: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda a taky třeba tu naší, vaší stanici po internetech, klidně na druhé straně zeměkoule. Dnes vás zase jako včera z jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Zdravím všechny z vás, ať už pravidelné či přespolní posluchače, následující dvouhodinovky, která bude na téma inflagranty. Moc děkuji taky za technickou podporu do Prahy. Petr Kubala mačka, tlačítka, páčky dává nahoru a dolů. A když to udělá teď, tak spustí otevírací znělku noční linky a taky i první písničku. Ale vlastně k té se ještě dostaneme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: 9. května 2026 sobotní noční linka přistižen přičinu. Tak zkuste přemýšlet, kdy jste vy někoho anebo někdo vás přičinu přistihl. A těším se na příspěvky, ať už veselé a radostné, méně radostné, smutné, plačtivé a možná s odstupem času i dost poučné. Každopádně je to na vás. Moc se na to těším a budu moc rád, když se zapojíte a nejen, když budete tak v koutku poslouchat naše vysílání. Bez vás by noční linka neměla smysl. Tak dáme nějakou hudební romantiku na úvod?

0: Načapali vás někdy při něčem, co jste chtěli utajit? Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali? Přistihli vás rodiče, šéf, partner? Chytili vás někdy při krádeži, podvodu, nevěře nebo jen při malé nepravosti? Zažili jste moment, kdy jste zůstali stát bez slova? Snažili jste se to třeba zamluvit? No, to je téma dnešní noční linky. Když se řekne inflagranti, tak to ještě neznamená, že to má spojitost pouze, však víte, ale je to přistižen příčinu. Tak jestli jste vy někoho příčinu přistihli, nebo vás někdo při nějakém činu přistihl, pojďme si z toho udělat možná osvětovou dvouhodinovku v rámci sobotní noční linky na vlnách Českého rozhlasu. Mé jméno je Honza Macoun a těším se na vaše příběhy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Není to jen o telefonním čísle, je to i na téma e-maily anebo příspěvky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tak kdo si s těma internetama rozumí, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka a jsme vám k dispozici, i když spousta inflagranti vzniká při důmyslném vymýšlení možných plánů. Já myslím, že máme tady jistou hudební nápovědu, která by nám to mohla trochu otevřít víc.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku, která právě otevírá. Jsem rád, že posloucháte, ať už jste se připojili teď, anebo jste čekali přesně na 23. hodinu. Každý člověk má ve svém životě chvíli, kdy byl takzvaně přistižen při činu. No a někdy jde o maličkost, tajně snědený dort, schovanou pětku na vysvědčení, nebo pozdní příchod domů. Jindy, ale o mnohem vážnější situace taky může jít a ty dokážou změnit vztahy i pohled lidí kolem nás. Právě v takových chvílích se často ukáže charakter, jestli budeme zapírat, vymlouvat se, anebo přiznáme barvu. Psychologové říkají, že stud je jedna z nejsilnějších emocí vůbec. Člověk má chuť utéct, schovat se nebo dělat jako, že se nic nestalo. A vlastně možná právě proto si tyhle okamžiky pamatujeme celý život. Někdo vzpomíná na rodiče, kteří ho nachytali s cigaretou v garáži, jiný na šéfa, který odhalil podvod v práci, nebo na partnera, který přišel na nevěru. Některé situace čas promění ve veselou historku, jiné zůstávají bolestivé i po letech. Zajímavé ale je, že často nejde ani tak o samotný čin, ale o ztrátu důvěry. Lidé totiž většinou odpustí chybu s nás než dlouhé lhaní. A možná právě proto bývává přiznání, i když nepříjemné, nakonec menším takovým problémem než nekonečné zapírání. Protože když člověka někdo načapá při něčem, co chtěl utajit, maska spadne během jedné vteřiny. Kdo otevře dnešní noční vysílání linky pro vás na téma inflagranty, přistižen při činu. Jsem sám zvědavý, kdyby náhodou, prosím, Péťo, šepni mi do ucha, hned přepojíme toho, kdo se dovolá. Jinak tady mám připravené také už příspěvky od vás posluchačů. No, ono i o tom tajném kouření to je. Ano, už jsem to i zmiňoval, tady mi to píše Pavel z Kolína. Bylo mi asi 14 a s kamarádem jsme si hráli na dospělé. Za garáží jsme tajně kouřili spartakiátky, kašlali u toho a mysleli si, jak nejsme světáci, jenže v nejlepším se objevil táta. Nic neříkal, jen se na mě podíval. To bylo horší než facka. Doma si ke mně sedl, zapálil si vlastní cigaretu a řekl, tak vidíš, jak blbě to chutná. Bylo mi trapně ještě týden, dneska se tomu směju, ale tehdy jsem se chtěl propadnout. Taky tady mám od Lenky příspěvek. Manžel několik měsíců tvrdil, že chodí po práci na bowling. Jednou jsem ale přišla domů dřív a našla ho s jinou ženou v našem bytě. Pamatuju si úplné ticho. Nikdo nevěděl, co říct. V tu chvíli člověk pochopí, že některé věci už nejdou vrátit zpátky. Nejhorší nebyla samotná nevěra, ale to, jak dlouho mi lhal do očí. Rozvod přišel rychle, zaplat pámu, tady mám ještě v závorce, a důvěra už nikdy zpátky ne. Dnes na téma inflagranty. Zkuste se vy zamyslet nad tím, přičem jste kdy byli přistiženi při činu, anebo kdy jste vy někoho při činu přistihli, a zkuste nám o tom povyprávět. Může to být vážně, odlehčeně, samozřejmě záleží na vás. Tak prosím písničku a pak už doufám někdo na telefonu.

0: Sobotní noční linka, přestižen příčinu inflagranty, volá Maruška. Maruškovi to celé otevíráte, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem, zdraví vás babička Mary.
0: Povídejte, kdy jste vy někoho přistihla příčinu, anebo přistihl snad někdo vás při něčem skoro nekalem?
1: No tak už je to pár let. Šla jsem na 12-hodinovou službu na noční. A pod Hradlem, pod tratí, tak byl tunílek. V tunílku vykukovalo auto a z auta ruce a nohy. A mně nedošlo o co jde, takže když jsem šla úplně okolo, byla tam holka, dva kluci, tak jim povídám, co tady děláte. No a oni mě odpověděli, já to řeknu slušně, my tady šu.
0: Ano.
1: No, takže potom odjeli, noc byla v pohodě a když jsem se vrátila jako na ubytovnu, tak jsem byla domluvena s majitelkou bývalého hotelu, že zkontroluju kuchyňku, jestli tam třeba vedle, kde teče v záchodě, neprotýká voda, nebo jestli není zapnutý vařič na kuchyňce, nebo jestli se nesvítí. A teď mě zarazilo, tam už dlouhodobě nebyly dveře, jak to na těch ubytovnách bývá. Bylo to zaházené židlema. No, tak jsem jako chtěla zjistit, co jde. Opravdu jsem nevěděla, že jo, co se stalo během té noci. No a když jsem byla vevnitř, tak najednou křik a já jsem manželka, já jsem manželka. No, byl tam milující se pár. Ta paní za ně měla veliký kus, opravdu z jiného státu. No, kdybych to bývala věděla, to je jasný, že bych tam nelezla.
0: Tak no, to tak, máme tak dvakrát přistižení příčinu u radovánek láskyplných. No, stává se to, no, stává. A člověk
1: můžu vám říct, vlastně docítit se.
0: Ano, povídejte.
1: No, tak taky, že ubytovna všechno rozbitý a byl tam instalatér, on to byl spíš zloděj, no, tak měl to tam opravit, najal si na to svý lidi, tak jim nedal peníze a manželka na něho čekala před hotelem v autě, aby to nepropil nebo aby to neprohrál na automatech a já jsem tam vypomáhala s úklidem a viděla jsem ho tam na umývárce s prostitutkou. Jo, takže ty peníze nedostala ani manželka, ani ty chlapy, ty mu to tam potom všechno, to, co spravili, rozbili.
0: Přistižen příčinu a to doslova. Takhle to je. I v podání Marie trojnásobné, teda to jsou zážitky. To ani mně se nepoštěstilo, neříkám, že já bych měl mít právo víc než vy, ale tohle je teda velká náhoda. No, Maruško, děkuju.
1: Mně už je 70 plus. Já už hodně pamatuju.
0: Dobře.
1: Prosím, a poslouchám dál.
0: Děkujeme
1: já
0: moc.
1: Já vzpomínám.
0: Budeme poslouchat i další příběhy. Doufám, že budou. Ano. Telefon je teď k dispozici každému z vás. Dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, je fakt, že přistižen příčinu, no takový zloděj, ten když je přistižen příčinu, to taky je okejhák, jak se říká. Podařilo se i někomu z vás něco takového zažít a případně, jak se ta situace dál odvíjela. I to mě zajímá. Jestli seberete odvahu, nebojte, macik nekouše ani z Jihu Čech.

0: Přistižen přičinuje okamžik, kdy spadne maska. Někdy jde o drobnost, tajně snědený dort, pozdní příchod, malá lež, jindy o vážnější věci, které dokážou změnit vztahy i důvěru. V té vteřině se láme všechno, všechno, všechno. No jak se zachováme? Budeme zapírat, anebo to vezmeme na sebe? Co si myslíte, že je lepší? Co máte odzkoušeno? Zapírat, anebo radši to všechno říct na rovinu, jak to je? Přistižen přičinuje téma, které bych vám samozřejmě rád nabídl ve spolupráci s vámi až do 1 hodiny ráno. Dnes z Jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Doufám, že se slyšíme skvěle a doufám, že budete také naladěni na stejnou vlnu. Já jsem, prosím vás, kdybych mohl říct, tak jsem přistihl přičinu. Původně jsem si myslel, že to je myslivec, jo? Ještě jsem mu zamával. No, úplně to tak ten myslivec nebyl a tímto asi nemusím dál vyprávět, kdo to asi byl, ale byl jsem rád, že se to potom s tou zbraní, kterou měl v ruce, ještě neotočilo proti mně. Ale to už zase jsou černé představy, i když vlastně to jsou pocity, které člověk v sobě má a bez kterých by byl necita, kdyby to neprožíval. Já to fakt prožíval. Velmi moc, když jsem si to uvědomil. Co vy? Byli jste někdy při něčem přistiženi a nemusí jít zrovna o sex, ale taky proč ne? Člověk s pozdějším nebo člověk s takovým tím přidáváním let potom zraje a ty myšlenky se ustálí a pak se k tomu člověk může jenom zpětně vrátit a říct, no to jsem teda, no. A zase na druhou stranu lidi se nemění. Aspoň teda já to tak jako v životě mám. No nic, zkusíme to. Zkusíme to, než si dáme příspěvky psané, dáme si někoho telefonického. Kdo to je? Halo, halo, Honza u telefonu.
1: Tady Zdena, Karlovy Vary.
0: Zdravím vás, Zdeno do Karlových Varů. Povězte, inflagranty.
1: Já jsem teda přistižena nikdy nebyla, ale řeknu vám takovou pikantní historku.
0: Jsem s tím.
1: Bydlela jsem ulici s maminkou. A šla jsem k ní na návštěvu a my jsme v domě měli takový velikánský plechový vrata. A my jsme vyšli a teď přicházím s dětma přes silnici a vidím, jak jde takhle chlapík a už se stahuje kalhoty a už se rozepíná a šel do toho našeho domu. Takhle jako za ty vrata, jakože tam asi měl potřebu. A já jak jsem se otočila, viděla jsem to, já říkám, děti, počkejte. A vlítla jsem vám do toho baráku. A ty vrata jsem na něj přilepila. A on chudák, tak jak mě říkal ty dole a chtěl tu, tak vyběhl zmatený z toho baráku a běžel s těma kalhotama na půl žerty po ulici a teda koukali, co se děje. Takže to bylo takový docela pikantní.
0: Teda řeknu vám, že tam jsem teda jako vůbec netušil, že se dostaneme v rámci ročního povídání. Ale
1: to bylo taky přistižený příčinu.
0: No jasně, já to beru, já to chápu, no, přistižen příčinu, hezký.
1: Pak jsem přistihla příčinu, že v pěťačku, jak chtěla mlátit mý dítě, jenom protože ji nechtěl pustit do baráku, no tak jsem ji narvala do popelnice.
0: Dobře, a co vím, vy vás nikdo nepřistihl příčinu?
1: Já nějak možná asi jako dítě možná určitě jsme něco vyvedli, a jako dospělou
0: neříkejte,
1: ne,
0: že jste nikdy neukradla čokoládu, Lipo, nebo tak.
1: A víte, že ne?
0: Ani abyste byla v partě?
1: Počkejte, my jsme chodili krát třešně.
0: Už to z vás leze.
1: Ale jako v obchodě nikdy, jako že by. Když jsme jezdili k babičce, tak tam jsme samozřejmě, že jsme do sadu vezli, že jo, na třešně a hrát.
0: A hnali vás?
1: Jako. No to víte, že nás hnali.
0: No tak, jako byli bydle.
1: Ne, to ne. To byl takový starý pán. Ale on to zase z nás babičkou, takže my jsme zdrhli a dělali jsme jako, že teda nic. Ale on to nějak neřešil, jako že by nás chtěl nějak popohánět za něco, ale jako, no. Že bych někdy něco někdy ukradla, to ne, to.
0: A takhle, když nějaký už se na něco tady jako takhle omylem náhodou čistě úplně mimořádně přišlo, je lepší to zapírat, nebo to říct rovnou, když teda
1: já
0: se
1: já
0: to
1: myslím,
0: dost.
1: Já myslím, že je lepší to říct rovnou, protože vím, že moje sestra jednou, my jsme lítali hodně venku a přišli jsme domů, byli jsme hrozně takový upocený a měla žízeň. A my jsme ještě v té době, protože to byly 60. leta, jsme měli na chodbě vodu, jako kohoutek. A maminka říká, prosím vás, vždycky nám říkala, když přijdete zvenku uřícený, nepijte ledovou vodu. A moje segra si vzala skleničku a šla se napít na tu chodbu. Mamka jí říká, co tam děláš? Ty jsi šla pít, ne, mami. A jak takhle strčila tu skleničku za sebe a maminka jí chtěla tu skleničku vzít, tak ta sklenička jí praskla v té ruce a ona se pořezala. Takže si myslím, že tohle jako se jí hodně nevyplatilo, to zapírání.
0: Děkuju i vám za pokračování noční linky, jak jsme se dostali od zlodějiny a tam až ke skleničce a pořezání. Řeknu vám...
1: No to bylo to zapírání, takže prostě
0: no, jasně. Tím,
1: že jak zapíral, tak se jí to vlastně nevyplatilo.
0: No, to je fakt, to je fakt. Moc děkuju, dobrou noc a zdravím Karlovy Vary.
1: Dobrou noc.
0: Milan mi napsal, kolega si upravoval pracovní výkazy a pár měsíců mu to procházelo. Jednou ale vedení zjistilo nesrovnalosti a přišlo se na to. Seděli jsme všichni v kanceláři a on najednou nevěděl kam s očima. Nešlo ani tak o peníze, ale o důvěru. Byl to člověk, kterému jsme věřili. Po tom incidentu odešel a atmosféra v práci už nikdy nebyla stejná. Jak já tomu rozumím? To je podvod. Doufám, že ho to vytrestalo navždy.

0: Až jsem se pěkně rozněžnil při poslechu písničky Levandulová, tak jsem zvědav, jestli budeme tou něžnou notou i pokračovat. A s kým? Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Iveto, zdravím vás. Já si teďka představuju, jestli jste byla přistižena příčinou vy, nebo jestli vy jste někoho příčinu přistihla.
1: No, byla jsem přistižena příčinou, takhle moji rodiče nesnáše vyleč. Ale mezi mnou a mojí maminkou bylo takový něco trošku zvláštního. Mamka byla z hospodářství, její bratr a švagrová měli veliké hospodářství a bratránek jezdil na koni. Já jsem koně milovala a jak jsem mohla, tak jsem byla u nich a prostě jsem byla u koní. Ale teta byla ošetřovatelkou vepřů a já když jsem přišla domů, tak můj tatínek vždycky jenom tak jako nasál a říká: pro Krista pána, kde si zase vyváděla, co? A říkám, já jsem byla u tety, já jsem mi byla pomáhat s mojima prasátkama. Máma se jenom podívala, loupla očima a říkala, já ti dám prasátka. Já si věděla, ta poznala prostě, jestli se přišla ze přína nebo od koní. Ale nikdy jsem za to, za to byla tak jediná věc, za kterou jsem nikdy nebyla potrestaná.
0: Jo, takže žádný sekec, mazec nebo výchovná nebyla?
1: Ne, nebyla. Jako, když jsi zahlahala v čemkoliv jiným, tak to by byl rozchod. Ale tohle to mi máma tolerovala. A ty koně, ty mi prostě zůstaly celý život. No, dneska už mě kuň ani neunes, ale tenkrát jsem prostě, jak jsem mohla, tak jsem byla u koní. No.
0: Co se ve vás evokuje, když se řekne inflagranty? Je to fakt jenom ten sex, nebo ne?
1: Já myslím, že asi ne, že prostě každá prostě nepřístojnost, každá lež a tak, že to je takový jako...
0: Nevím, ne, já radši jsem se jenom teďka ujišťoval, protože já, když jsem řekl inflagranty, tak kolega Petr Kubala, který se stará o technické spojení tady dneska při dnešním vysílání, tak říká, podívej se, já jsem koukal na Tutti Frutti, jo? A zase sex, jako? A víte, co bylo Tutti Frutti? Jak to bylo z nějaký erotický pořad německé televize, jak tam ženy odendávaly podprsenky a tam měly místo... Já nevím, jestli to říkám správně, to víte, já jsem mladý člověk, tohle už se nepamatuju, nebo to mě nějak minulo, ale prý tam se jako ovoce a něco takového, nevím. Vy jo, vy pamatujete?
1: Tohle to nepamatuju, já jen pamatuju jinou věc, když pracovala jsem ve školce, děti dostali nějaký nový nábyteček, tak jsme dělali takový jako koutky pro kouky a koutky pro děvčátka. Kluci už měli svůj koutek hotový, tak si tam hráli a bylo tam nějaký podezřelý ticho. Tak jsem se tam k tomu jejich koutku došla podívat, co se tam děje. A tam byly takový hlášky, je, no vidíš to, no to jsem ještě neviděl. No to je, říkám pro Krista pána, to jako zkusit, co to má být.

0: No, my koukáme na film. Pak říkám, jo, a prosím tě, co dávají? Porno, ale to není pro tebe.
1: A prosím. No, ale to se hodí, školce, hodí se to.
0: To se děti ve školce prostě tímto způsobem baví. A nejlepší na tom bylo, že když jsem pak o rodičovské schůzce prosila maminky, jestli to někdo doma má, aby si to dal také, že jako to pro ty děti přeci jenom v tomto věku ještě není vhodné, tak aby si to schovali. A ozvala se jediná maminka. Tak, to maminka toho chlapečka, který mi řekl, to je film, ale ne pro tebe.
1: No, tak já myslím, že to se hodilo do dnešního vysílání. A proč ne přistižen příčinu inflagranci v mateřské školce?
0: To bylo ještě pokračování, protože potom o Silvestru přijeli známí a ten kamarád přijel a říká, já jsem sehnal takový hezký filmetěk o toho nějakých trpaslících a do sněhurce, já nevím, to, už si to nepamatuju, ale vím, že a já jsem tak jako provinila, podívala a říkám, ale Jindřichu, já to mám ze školky zakázaný. No ty všichni mohli smíši, protože to věděli, že jo. Tak jsem se vrátila druhýma dvěma a říkám, ale víte co, zakázaný ovoce nejvíc chutá.
1: No prosím. A už je to venku. Už je to venku a já vám za to děkuju. Jsem rád, že jste normální. Vážím si za zavolání, protože to... Já bych bez vás neusnul dneska.
0: No to určitě. Tak jo. Mějte se hezky a
1: taky,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Každý člověk má v životě chvíli, kde byl takzvaně přistižen příčinou. Teď jste slyšeli v rámci našeho posledního povídání, že můžete i ty nejmenší přistihnout příčinu. A teď, když nad tím přemýšlím, a já jsem to i poměrně nedávno zmiňoval do vysílání, i já jsem byl jako opravdu velmi malý chlapec se svojí sestrou přistižen příčinou. Teď... Hráli jsme si na doktory.

Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Já už jsem se tady uklidnil. Možná je dobře, že jste neslyšeli konec celého toho příběhu, protože to jsou vzpomínky na mládí, to se vám fakt nevymaže z hlavy. Byli jsme přistiženi příčinou, ano, hráli jsme si na doktory. Je fakt, že chybami se člověk učí, to je jasné. A proto jsme už nikdy hru neopakovali, tak tím to můžeme uzavřít. Ale přistižen příčinu, to je dnešní téma, které bych rád s vámi dál probíral, ať už to bude z vesela nebo ze smutku, protože někdy to může být až jako na oči v sloup. A taky co na to říct, když se to stane. Daniela z Prahy píše, byla jsem na služební poradě, kde se sjeli referenti z celé republiky, aby firma postupovala jednotně ve všech krajích. Psal se rok 1973 a pobyt v luxusním hotelu s barem v nejvyšším patře nebyl pro většinu z nás každodenním zážitkem. Bohužel jsem odpadla kolem půlnoci a šla spát na pokoji, kde jsem byla ubytovaná se starší kolegyní z jiného regionu. Bylo kolem 3 hodiny, když mě probudil veselý smích a do sousední postele spadla kolegyně i její společník s lahví sektu v ruce. Začali se milovat a já zavrtávala hlavu do polštáře a rozhodně jsem se styděla víc než ti dva. Ráno, když jsem vklouzla nevyspalá do koupelny, za mnou nakoukla kolegyně a žádala mě, abych na poradě byla omluvena, že jí je špatně od žaludku. Oddechla jsem si, když jsem seděla na poradě, vrátila jsem se domů a za pár dní mi přišel malý balíček s krásným hrníčkem a připojeným lístkem promiň. Až ti bude 45, tak mě pochopíš. Do dneška, když si do šálku vařím kávu, tak si na kolegyni vzpomenu. Už jen s úsměvem. Daniela, to je krásná příhoda. I když v daný okamžik, chápu, propadnout se radši až pod postel by bylo lepší. Sobotní noční linka na téma přistižen příčinou. Tak pokud jste vy někoho načapali nebo někdo načapal vás a nemusí se jednat jen o sex, ale o cokoliv jiného, i když teda je pravda, že asi statisticky to bude spíš směřovat k tomu sexu. Víte co, je to na vás. Jo? Není to o mně, je to na vás. Tak se prosím v uvozovkách zmužte, vezměte aparát do ruky a už ťukejte nebo vytáčejte číslo 731 800 900. Za chvíli jsme zpátky.

0: Já na Péťu Kubalu nevidím, samozřejmě, jenom vždycky slyším ve sluchátkách jeho aktuální technické pokyny, jako třeba romantické, nebo to bylo velmi něžné, volá ti Luis. Tak schválně, Luis. Muž nebo žena, muž?
1: Já jsem muž, jako... Já jsem jenom tady reaguju na to vaše vysílání, tady jako poslouchám, je to dost zajímavé. Tady jsem přišel počítač a podobně. Já jsem dlouho žil v Americe a právě tady na to překvapení vlastně jsem doplatil, kdysi jsem tady měl nějaké restaurace, hotely a podobně. 5 let vlastně jsem to budoval. No a pak svoji družku, který jsem věřil, najdete s kuchařem, tak jsem do toho koupil vlastně jsem vlastně rozprodal všechno, tady ty 2 lidi jsem vyhodil, no a vlastně odjel jsem do státu, je to asi na několik 25 let, no a vlastně jsem se dostal mezi pekelný anděli, vlastně lítal jsem na motorkách, jsem profesionální muzikant, takže vlastně ta zrada mě jako nakopla, pomohla vlastně, že jsem si prožil kus takového pěkného života, akorát samozřejmě z začátku to bylo těžké, jako, protože když někomu věříte a vlastně 5 let jsem byl v té době docela atraktivní, mohl jsem mít další jako známosti, ale prostě tak se mě všechno zesýpalo, no tak zaplať pámu, že jsem sedl na to letadlo, no a že jsem odjel do té Ameriky, vlastně, o který jsem snil, akorát jsem tam vlastně zjistil jednu věc, protože jestli to ještě můžu trošku prodloužit, si vám nevadím.
0: Ano, povídejte.
1: Tam jsem zjistil jednu věc, že já jsem byl takový blbec, že z výšky mě vyhodili, vždycky udělal jsem se ještě konzervatoř a průmyslovku a vždycky jsem byl přesvědčený, že lidi v demokracii jsou vychovaní úplně jinak než my. No já jsem přijel do Tennessee, pak do Minnesota. No jak mě tam ponižovali, urážili. Říkal, Maria, panoli, to jsou ty sami. No, darebáci, jako na sebou mluvit prostě. Takže takhle, no a tak. Pak jsem
0: všude projížděl, je to stejné, všude je to stejné, jinými slovy.
1: No, já jsem koukal, no protože, víte, tady jste znali jenom ty časopisy na Veletrhu Brně a podobně, jak se podniká, jaký jsou lidi úplně jiný. Říkám, tak u nás tady, že jo, samý udavač, no tam to je to samý.
0: Ale tak tam to musí být ještě o to víc nebezpečnější, protože vám to řeknu s úsměvem a s vybělenými zuby.
1: No, tak to je hezky. No. Tak jsem vás slyšel a pozdravuji všechny posluchače. Dokázal jsem to přežít. Teďka jsem se bouračku na bajku, mám přeražený hnáty, no tak mladost, radost, dědek starý, no tak to víte.
0: Tak se držte, tak, držte, ať se srostete, ať jste se fit, ať se daří, pěkný večer, dobrou noc.
1: No tak to bylo moc krásný, že jsem vám mohl zavolat a pozdravuji všechny lidičky, ať se nedají. To je celý, tam mě nikdo nepomohl, tam podání ruky neznamená nic, to bylo i tady v podstatě, takže tohle, no. Tak jo, dobrou noc a držte se všichni, ano?
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: 731 800 900. Telefon s posluchačem Luisem před chvílí pro vás. Byl stručný, klidně dáme ještě jeden telefon. Peťo, prosím, zařiď to, vykouzli někoho dalšího a přepoj hned do vysílání. A zadařilo se. Šepnu, to mi bylo. Kdo pak je tam?
3: Ahoj, Luboš ze Slovenska.
0: Zdravím, Luboši, tak povězte.
3: Já reaguju na toho pána, co odešel do té Ameriky a tak já jsem za totality sloužil na jedné velké mezinárodní nádraží a to bylo v tomto období květnovém po půlnoci jak v nějakým bordelu, všude se souložilo, chodili za mnou kolegové, ale já si odskočím z frantu, pohlídej nám to, jak jo, potom jdu na WC, tam na chodbě Rakušák z vlaku v uniformě, zebral si tam nějakou mladou a klátil jí tam na zemi, na koberci. Prostě to byl jeden velký bordel po půlnoci, třeba opěruci mi před kulturním střediskem leželi, že jsem nemohl ani vyjít ze dveří a souložili, tak jsem volal kolegyní, nech se podívají, na co mám před dveřma a říkám, já je nemůžu rušit, protože bych mohl narušit jako
0: česko-rakouské přátelství
3: populace. A tak jsem musel čekat, až to všecko odbydou a opilci to, těm to trvalo dlouho. No a nad ránem jsem měl sám takovou příhodu, že taxikáři ke mně chodili, kromě třeba kontrarozvědky, ty tam měli dokonce hned v mojí kanceláři speciální telefon, aby volali, koho zatknout, koho zavolat a tak. A odkládali si tam pistoli vždycky, že hele, já si tu nechám pistoli, jdu do parku s jednou. A tak jo, říkám, dobrý, no. To byla taková hlavní náplň v noci. A nad ránem taxikáři si tam chodili sednout, odpočinout, aby byla zima, tak aby nebyli v autě. A nad ránem se stala taková věc, že taxikář doběhl a povídá, hele, nepouštějí, zamkni rychle. Tak jsem zamknul a za ním krásná ženská, sexy a začala prosit, a to už bylo 6 hodin, prosím tě, pust mě dovnitř. A on říká, nepouštějí. A tak, ale lidi, co byli venku před okýnkem, měl jsem tam frontu, tak oni netušili, že ta sexy baba, že ona to na mě jako, oni, že ona jako na toho taxikáře, oni si mysleli, že to na mě, abych jí pustil. A já jsem nereagoval, já jsem musel rychle obsluhovat, protože fronta a ona furt a tak nakonec si klekla na kolena, pro boha tě prosím, já tě miluju, musíš mě pustit dovnitř. A no a tak to všechno jsem odnesl já, protože oni toho taxikáře neviděli, on byl schovaný. No a on, ten taxikář se bál, protože to byla žena boxera místního, nějakého mistra, a on se bál, že když jako jí měl v taxíku a že to špatně dopadne, tak utekl nakonec pryč. Takže jako, že to bylo za tvrdý totality a ten pán jakože nevěděl, jak to u nás chodí, a odešel do Ameriky a pak byl překvapený. Tak já jsem ani překvapený nebyl, protože tu Ameriku jsem zažil na vlastním nádraží. To je tak všechno.
0: No tak to vám teda děkuju. Ať se daří, dobrou noc vám přeju. Děkuju.
3: Děkuju aj vám, zdravím vás, mějte se krásně, nashle.

prvemu gramofonu k dobru mít aspoň jeden.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu dnes na téma inflagranty, přistižen příčinu, ale prosím vás, musíme se trochu mírnit, protože zase bezbřehé uši nejsou u každého, pochopitelné uši taktéž ne, tak ať je to v nějaké rovině toho, že ano, přistižen příčinu můžeme být přiletčem. Ať už my sami, anebo my, ať už jsme těmi hlavními aktéry, anebo těmi, kteří vyruší. Samozřejmě může se to týkat sexu, ale může se to týkat i čehokoliv jiného. Ne, že bych tak jako se tak nějak úplně obával z toho vysílání, to ne, ale doufám, že i vy s těmito příhodami se připojíte a zkusíte doplnit naše vysílání i o jiné směry, než ten jeden jediný, který je zatím převažující. Tak hezký večer vám přeje Honza Macoun. Za chvíli bude půlnoc, teď drupy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, posloucháte nás i na přelomu dalšího dne, tak vítejte, je tu nový den.
1: Noční linka.
0: Ano, už si to tady doťukávám, kdože nám slaví, tak nejdříve vítáme nový den, kterým je neděle 10. května 2026. V kalendáři mé oko zostřilo blaženu. Blaženy něco přes 6 tisíc, úplně nejčastěji se blaženy vyskytují v Jihočeském kraji, město Strakonice, zdravím vás tam. Podle příjmenáře slaví Řehákovy vásy něco přes 3 tisíce a vidím tady takové tři odnože tohoto příjmení, za A Poděbrady, za B Česká Třebová a za C Valašské Klobouky. Ať už dnes něco slavíte, nebo ne, to je úplně jedno. Pojďme přivítat s úsměvem nový den, v klidu, v pohodě a s námi, s Českým rozhlasem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zjuček zdraví dnes mimořádně Honza Macoun. Páč neumím zpívat a tak rád bych vám zaspíval, aspoň něco, ne. Tak Pavel Bobek to převezme a děkuji.

0: Jestli jsem nezapomněl, Petr by měl být na druhé straně. Zdravím vás, krátce po půlnoci, tady Český rozhlas.
1: Ano, zdravím taky.
0: Tak Petře, je to na vás, infagranty, nebo přistížen příčinu. Je to teď na vás, tak buďte odvážní, pojďte do toho.
1: Jasně. Jo, no, ono se to týká spíš, já dobrý večer všem teda, já jsem si vzpomněl na takovou věc z 90. let, co se nám stalo, ale já ne, je to tu, jako souvisí to s tématem, ale zkrátka oni jak prostě lidi začali hodně jezdit do zahraničí tehdy, a naša rodina taky, jo. My jsme měli příbuzního vlastně ve Švýcarsku, takže já jsem tady měl holku v Praze a prostě jsem nějak nechtěl s nima, no a táta byl restaurátor, jo, takže v podstatě jako tam měli domluvenou práci, čili oni čekali ještě měsíc a když to prostě nešlo, já jsem prostě chtěl být s tou Dominikou, tak jsme se dohodli, že oni pojedou napřed a nechají mi tam, já nevím, nějaký peníze, že jo, prostě zajištění a já jsem vlastně zůstal sám v bytě, jo. A teďka tady byla babička v Praze a příbuzný, ale oni odjeli, jo. Já jsem nějak jako ani neviděl kam, jo, co viděl teda, že asi jsou toho strýce, s tím, že mi měli napsat. No ale za dva dny najednou zazvonil telefon a prostě ozvalo se, jako rychle utečte, jo, nějaký takový jako mladý hlas, no. Rychle běžte pryč a položil to, jo. A teď já jsem to neviděl, jsem dělal předtím ve vojenské nemocnici ještě civilku, takže jsem byl takový jako v pohodě. A teď tohle, tak já jsem to položil, teď jsem přemýšlel, co mám dělat, že jo. A kde mám boty, že bych teda, načeš, to trvalo dvě minuty a najednou rány do dveří, no. A teď já jsem přišel k těm dveřím a otevřel jsem je, no. A teď zkrátka, tam byl nějaký chlap, stačil mi botu mezi dveře a ještě další tři lidi, no. A teď já vím, že jsem dostal nějakou něco na pusu, já nevím, jestli to byl ten chloroform, nebo prostě, že jsem jakoby začal ztrácet se vědomí. Ještě jsem viděl, jak ten jeden běží k telefonu a přestřel tu šňůru od toho telefonu, jo. A to je vlastně všechno, co si pamatuju, jako z té chvíle, no, ale jako to přistížím příčinu, já jsem spíš chtěl říct, nám ještě teď vykradli chalupu, ono to jako trvá vlastně trošku ta situace, jo, to je, už je to vlastně 25, 30 let skoro, jo, ale zkrátka mě se pak podařilo po několika měsících jako z toho vlastního bytu vlastně utíct, jo, protože ty dveře oni hned zamkli, že jo, ale prostě nějak zapomněli zámek, zapomněli zamknout, takže já jsem, ale oni, já jsem prostě v tu chvíli, když oni přišli, tak já jsem měl normální oblečení, že jo, džíny, nějakou mikinu, já nevím, USA, a teďka prostě oni převlíkli nějakých tepláků a nějaký tričko roztrhaný, no. A já jsem ono se vždycky se mi podařilo, jako, když jsem byl trochu přivědomý, se dostat k záchodu napísat tý vody, jo. Nebo tam bylo občas spadený jídlo, že to bylo jediné, co mě asi zachránilo nějak. Ale zkrátka, já jsem teda utekla teď v takovým tom jako polovědomí, že jo, jsem došel na jednu služebnu policie v Praze, já jsem měl za tou babičkou, jo, ale prostě jsem omdlel v autobuse a musel se vystoupit, no. A teď jsem došel na tu služebnu a tam byl takový mladý kluk a to je možná trošku k tématu, oni hodně jako ty mladí policisti, no prostě se tam díval nějaký porno a prostě jsem ho rušil vyloženě, no. A on teda strašně naštvaný, prostě mi řekl, tady si sedněte, jo. A asi po dvou hodinách tam přišel takový starší pán, jako v saku a říkal mi, tak říkej, tak, co si provedl, jo. No a teď já jsem mu říkal, prosím vás, já bych potřeboval pomoc jenom, jo. A on, ne, to nás nezajímá, co si provedl, jo. A teď, jako prostě já jsem neviděl, co mám dělat, jo. A on to se snažil jako normálně nějak, nemlátil mě nebo to, ale v podstatě mi řekl teda asi po půl hodině, jako no my máme čas, jo, tak kde bydlíš, já jsem mu to řekl, byl tedy Anešky Malé na Jižním městě, no a zkrátka, on, to jsou dost takový nepříjemný vzpomínky, no, zkrátka, on zavolal toho mladýho a ten mě vzal, a vyvedl mě ven z té služebny, praštil se mnou o ten betonový, jak tam byl, jak jsou takový ty žulový na tom okraji chodníku. A teď mě začal týct krev ze spánku, že jo. A zkrátka, no musel jsem se, jediné, co mě napadlo, vrátit se zase zpátky do toho bytu, no.
0: No, já teda vůbec nerozumím, vůbec tomu příběhu nerozumím. Jo, to je úplně, jako je to takové...
1: Šílený.
0: To je šílený.
1: Takový napravdě. No, no, je, ale jako víte, co on je ten režisér, teďka točil nějaký filmy teď ze současné doby o jako skutečný příběh ze zdravotnictví a ta redaktorka se optala, jestli jako je točí podle skutečnosti a on říkal, že samozřejmě se jako ptá těch lidí a že zná ty skutečný příběhy, ale že kdyby říkal tu skutečnou pravdu, tak jako já teď, takže by to tomu nikdo nevěřil, že prostě ta realita dnes třeba i v tom zdravotnictví nebo v té policie, že to je tak šílený, že rozumíte, diák, že jo, tak dále. Prostě, že to nikdo jako, že to musí upravit, takže to je v podstatě nesmysl potom, ale že to se lidem líbí, no.
0: No, tak no. Když to jenom udělám suma sumárum, to znamená, my jsme začali u toho, že vlastně vás načapali doma zloději. Rozumím tomu správně.
1: Zloději, jako víte co, to byly čtyři nějaký lidi a v těch 90. letech, když se otevřely hranice, tak jsem se dostal spousta různých lidí ze západu, což byli třeba teroristi, jo, což tady nikdy nebylo, že jo, předtím. A já nevím, jako, o co přesně šlo, ale...
0: Jako, vám vykradli to... byt, nebo ne? Nebo...
1: Ne. To bylo, jestli, jako, já zase to bude znít divně, ale když jsou ty takový ty seriály, jo, třeba MI5, že jo, profesionálové, tak když jsme se na to dívali, tak člověk se říkal, no tohle se nemůže stát ve skutečnosti, že jo. A tam byly něco podobného, když jakoby někdo se potřebuje ukryt před nějakým větším zásahem, třeba teroristi, tak skutečně to tak je, že prostě obsadí nějaký úplně normální byt a tam vlastně připravují něco, jo? A to bylo zřejmě něco podobného.
0: No ale tak jako potom, proč by vám někdo telefonoval, že máte utíct?
1: Já ne, ale to by vypadalo, že to byl někdo ze sousedů, asi možná nějaký kluk nebo holka, co je viděli přicházet, jo. Já jako říkám, já
0: si... Takže zrovna za vámi, no ne, já to chápu, no, ale je to ne, tak strašně zmatený, no. Že teda jasně, jako jasně. Sfilmovat to by bylo veselý, teda.
1: Jasně, to nechme.
0: Dobrý, děkuju, přestížem přičinu, to tam bylo, ať se daří, děkuju, dobrou noc.
1: Taky díky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, teda velký nádech a výdech. Kdybych mohl, tak to rozkouřím, ale protože vysílám a měl bych se chovat slušně, tak řeknu, jdu na čerstvý vzduch, protože některé příběhy jsou fakt k neuvěření.

0: ráno s láskou pro vás i Honza Macoun a taky i někdo další v rámci našeho večerního vysílání. Kdo pak je tam?
1: A tady Anna z Havířova.
0: Ano, Aničko, zdravím do Havířova, tak povězte, co veselého, neveselého se tam u vás může stát, přičem se dá někoho přistihnout, anebo naopak?
1: No tak já jsem dlouhé roky pracovala v obchodě, no a v našem řetězci prostě my jsme měli hmotnou odpovědnost. To znamená, ano, že když by si bylo při inventuře zboží, bylo by manko, tak by jsme jako museli zaplatit. No a chodilo tam celkem dost jako zlodějů, tak my jsme je jako hlídali, no a občas jsme je i chytili jako, takže jsem neustále prostě chodila na služebny i s kolegyněma, na soudy jsme potom jako chodili, jednoho jsme chytili jednoho zloděje a prostě nás zranil s kolegyní, tak nás policisté dovezli do nemocnice, no a byl tam lékař arabského původu, a ten nám lámanou češtinou řekl, že dámy se přece neperou jako s chlapama. To se nás úplně jako vytočilo. No a ten jeden dotyčný seděl jako, byl ve vězení, pak se po čase vrátil a my jsme s kolegyní a zase už jinou jeli na šichtu. No a v 5 hodin ráno na celý autobus mi začala vyhrožovat, že jsem pí. Zbytek si domyslíte.
0: Ano.
1: No a nejhorší bylo, že potom jsem dělala na jiné prodejně a tam chodila jedna paní taková slušná, dělala pečovatelku u lidí, prostě solidní paní. No a jaké bylo moje zděšení, když onen zloděj, který mi vyhrožoval, tam přišel s ňou, protože to vlastně byla jeho maminka.
0: Aha.
1: Takže už si tak si jako uděláte, jako, to byl úplně normálně jako shocking, jako. Potom no už pořád mi manžel zakazoval prostě, abych je chytla ty zloděje nebo tak, nebo alespoň prostě, aby se tam psalo prostě, že na prodejně, protože oni vlastně viděli ty zloději celou adresu a prostě jsme měli i obavu o kluky, kteří byli menší, že se jim třeba můžou pomstit nebo tak jako něco jim jako udělat, protože podle adresy jako Havířov není zase tak velký, tak dohledáte jako.
0: No tak to všeobecně, to se netýká jenom Havířova, ale když někdo něco chce zjistit anebo chce někomu se pomstit, tohle je nejjednodušší cesta vlastně, jak to udělat, že jo, ale co to bylo vlastně za obchod, co jste lovili zloděje?
1: No tak to je takový jeden větší řetězec tam na severní Moravě.
0: Já vím, ale druh zboží, to nemyslím, ale jako druh zboží.
1: Potravinářské zboží a oni potraviny. Prostě tam byly potraviny i drogerie, třeba jak je i v Kauflandě, ale jiný řetězec, takže vlastně se kradlo všechno. Začínalo to vlastně od vlastně uzených mas, balené salámy, spreje prostě, no čokolády, káva, pak už se alkohol dal prostě k pokladnám, aby jako na alkohol nemohli, pokud byl alkohol ještě na prodejně, tak alkohol, no všechno prostě.
0: No je pravda, že to mi připomínáte, že vlastně ano, je to tak, mohu potvrdit i já vlastně z rodinné skutečnosti, že zkušenosti i skutečnosti, že jakmile došlo ke zranění nebo k zadržení, k podání vysvětlení, tak vlastně se chodí i před soud, no. A vlastně se to řeší i tímhletím způsobem, což opravdu chcete ve svém volném čase řešit ještě tyhle ty věci. Takže
1: když jsem byla dokonce v nemocnici a prostě syn už byl potom velký a prostě přišel za mnou do nemocnice a říká, no maminko, máš tam prostě obsilku doma, jako paní pošťačka říká, že něco tam s modrým pruhem pro tebe, že jako to nevyzvedl samozřejmě, bylo to na občanku, takže jako potom jsem musela jako si proto jako vzít si z nemocnici den volna, zajet tam a jako na poštu a si to vyzvednou, no a pak jsem byla na soud, že bohužel, že jsem jako nemocná, že prostě nemůžu prostě jako na soud jako přijít.
0: No děkuju vám i vám.
1: Já jsem byla asi já jen 5x, 6x jsem tam jako byla jako.
0: Děkuji za váš příspěvek, za to, co jste řekla do vysílání, protože ano, tenhle to mohu potvrdit opravdu i já. Neříkám, že úplně z vlastní zkušenosti, ale rozumím tomu, ale jak se člověk cítí, není to úplně dvakrát příjemné. Taky nikomu to nepřejeme, ale přistižen příčinou patří to do našeho tématu. Děkuji vám moc, se zdravím do Havířova.
1: Mluvíte furt o sexu, takže jako...
0: No, to je jasné. To jsem rád a moc si toho vážím. Naschledanou.
1: Naschledanou, mějte se hezky, naschled.
0: Ono se to dá, ono to půjde, paní Trčková. Nejen o sexu je život dnešní téma, in flagranti.

0: Příčinu, to je téma dnešního vysílání Noční linky a berte to, ze kterého úhlu budete chtít. Zkuste se připojit do našeho vysílání. Pravda, dneska je to dost odvážné. No, stane se. Samozřejmě i vy můžete přidávat další témata klidně. Napište jan.macun@rozhlas.cz. Ano, i má Baru se právě probrala a koukla na mě tak asi jako pravděpodobně, že by se jí zdálo o asi dvou tunách kuřecích křídel. A co vidí, vidí mě, jak nemám dvě tuny kuřecí křídel. No, holčičko, ne, papání až ráno. Teď popojedeme dál k dalším příspěvkům na to naše noční povídání. Třeba Michal píše, byl jste viděn, a to je tak v uvozovkách, dodnes mi tahle slova předsedy bytového družstva zní v uších, jestli se to bude opakovat, hrozí mi vyloučení z družstva. A proč jsem byl vlastně pozván na kobereček? Soused se nechal slyšet, že viděl, jak v noci liju nějakou tekutinu z okna. Dokonce jsem se předtím v okně rozhlížel, jestli mě nikdo nevidí. Ale já si to opravdu nepamatuju. No pravdou je, že jsem opravdu lil a několikrát. Jednou zbytek čaje, jindy špinavou vodu ze zvlhčovačů. Prostě jsem si jenom chtěl ušetřit cestu do koupelny, a ani vlastně moc nepřemýšlel nad tím, že se to nemá. Cokoliv vyhazovat či lít z okna je dokonce zakázané. No ale od té doby jsem hodný jako beránek. Mimochodem, po novém roce jsem zase já viděl, jak soused hází vánoční stromeček z lodži. Pokud se předtím ujistil, že dole nikdo nestojí a v zápětí ho uklidil, pak i já tedy nic nenamítám. Jsem aspoň rád, že naše družstvo je takové přísné, jak vidno, hravě by si poradilo s případným problémovým obyvatelem. Takovou zprávu by potřebovali i na Luníku 9. Tam z okna létá kde co a kdo neháže, není z klanu. A tomu by se snad nelíbilo, toho by defenestrovali určitě taky. No, řeknu vám, moje Baru má zákaz chodit pod balkóny. A je poměrně jasné, proč? Protože tam je labůžo mnoho. Obávám se ale, že tohle labůžo, které už tam leží třeba i několik týdnů, je labůžem jenom pro ní, protože ne, tohle páníček neocení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pojďme na to, pojďme k dalším vašim příspěvkům. Téma máme dané, přistižení příčinu, inflagranty, o tom to dnes v noci je. Budu rád, když zavoláte právě teď, pokud se vám to podaří, hned se vás připojíme do vysílání. Ono přistižen příčinu, může vás kdokoliv načapat někdo při něčem, co úplně není OK, při něčem, co jste třeba chtěli utajit. Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali a přistihl vás třeba rodič, šéf, partner při něčem, co se blbě vysvětluje. Zkuste vysvětlit i vy mně polopaticky, o co se jednalo. Já vám jenom odkývu, že to v pořádku a že to patří do našeho tématu. Bez vás by noční linka nebyla noční linkou. Tak jen houšť, pojďte na to.

0: Ladíte noční vysílání Českého rozhlasu, tady je noční linka, Honza Macoun, a kdo nám volá jako další?
1: Tady je Eva ze Sokolovska. Mám Zdravím. Takovou příhodu, když mi bylo asi 10 let.
0: Ano, tak ven s tím, už jsem jedno velké ucho.
1: Ano, jako děti jsme chodili tenkrát do tělocvičny a vraceli jsme se domů na malém městečku, vraceli jsme se domů a už bylo skoro tma. No a nic chytřejšího a nás nenapadlo, nežli zvonit na zvonky, ano.

0: vojak Švejk měl tenkrát premiéru asi v tom Prešově a tak jsem koukala, protože jsem v životě neviděla tak velkou fotku. Ještě dneska, po 70 letech, když vidím toho Hrušínského, jak tam leží a ty jeho oči, ještě dneska mám z toho hrůzu, protože já jsem na něj tak koukala a najednou mě někdo začal hrozně bít. Hrozně mlátit za bílého dne uprostřed města. No, pak jsem pochopila, protože u toho něco říkal, pak jsem pochopila, že to je některý postižený, u koho jsem asi zvonila na ty zvonky. No, ale ještě dneska, jak říkám, mám hrůzu, když vidím toho Hrušínského a podivuju se tomu, jak to, že ti lidé, že ho nechali mě tak mlátit.
1: No teda, ale to mi řekněte, to je úchylka, ale takhle to já to musím určitě nějak jako musí říkat, zvonit na zvonky za bílého dne, ještě v Prešově.
0: No, to byla úchylka, no tak to víte, byli jsme děti, i když jsem byla holka, tak taky jsem to byla.
1: Já myslím, že Švejk má poměrně dost, nebo vlastně v rámci Švejka se tam najde spousty možností, jak vás z toho dostat. Třeba takovej klistýr a pořádnej. Jestli si pamatujete ze Švejka, tak tam tahle láška byla, tak to byste měla jako sekec mazec ode mě.
0: Takže takhle, jinak...
1: Já vám děkuji.
0: Už nic horšího v životě nezažila, ale jak vidím Švejka, tak už jsem úplně přikrčená po tolika letech. Už si vůbec na toho člověka nepamatuji, ale vím, že mě byl hlava, ne hlava.
1: Děkuju i vám, děkuju. Bylo to milé a nezvoňte a doufám, že už teďka nezvoníte na zvonky.
0: Já to nikdy nedělám a bydlím na vesnici, mám tady zvonek a nikdy mě nikdo tohle neprovedl. To se divím.
1: No, prosím.
0: A přitom bydlíme v přízemí. Asi jsme byli zloby za děti.
1: No, tak zase, kdybyste byli dost dokonalí, tak by to taky nebylo úplně OK. Člověk se musí chyb poučit, byť třeba vám to trvalo v tomto směru ještě poněkud déle. Ale
0: no,
1: děkuju
0: ale
1: vám
0: to
1: za
0: to. No, já dneska vidím. Ještě
1: já vám rozumím.
0: Vidím toho Švejka a už je mi ousko.
1: No tak, nebojte.
0: Zdravím vás všecky, ať se vám daří.
1: Moc děkujeme. Moc děkujeme, ne. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: No je fakt, že u toho Švejka, no tam to bylo, no. No když si to zasloužil, klistýr a pořádnej. To jako, kdybych mohl, tak to hned pustím do vysílání. Ale ne, máme málo času, do jedné hodiny už zase tolik volného času není, tak pojďte ještě jednou přidat i vy přistížení příčinu, ať to bude cokoliv, my to vydržíme. Dneska do jedné hodiny.

0: Psychologové upozorňují, že reakce na odhalení je silně spojená s emocemi jako stud a vina. Výzkumy v oblasti sociální psychologie ukazují, že stud vede spíš ke snaze utéct nebo situaci zakrýt, zatímco pocit viny častěji vede k přiznání a snaze napravit škodu. Zároveň platí, že míra otevřenosti a přiznání ovlivňuje, jestli se důvěra mezi lidmi obnoví nebo definitivně naruší. Aničko, pěkný večer, pěknou noc.
1: Pěkný večer vám přeju a všem posluchačům. A já mám takovou, možná, je to už velice, velice stará příhoda. Byla jsem malé mrně, tak 10 leté, 11 leté. A my jsme vyrůstali s maminkou a tři bratři už byli, měli své rodiny. A v domě byl teda můj bratr a on byl vyučený kovář. A když přišel domů, tak si pověsil kalhoty v předsíni, na věšák. No a já, protože byla taková chytrá, čertovná, občas si do té kapce trošku sáhla a občas si odsaď nějakou korunku vytáhla. Někdy se to povedlo.
0: Jo? Aha, a je to tady. Takže zlodějina.
1: A jednou jsem byla, vytahovala jsem si tam na zmrzlinku korunku a Anička byla přistižená. No a samozřejmě bratříček, jmenuje se stále Ladík, Vladimír, ale říkali jsme mu Ladík, tak Ladíček to vyřešil stručně a ručně, ano. Aha. Tak pár facek jsem dostala, no ale mělo to pokračování, mělo to dohru. Mm-hmm. Anička se cítila strašně uražená, strašně plakala. A protože jsme měli takové domácí hospodářské stavení a byli tam chlívy a kůlna, to, a kůlna pod kůlnou stál žebřík a docela nízko byl prostě takové silné dřevo. Já si vzpomínám, ale teď mě to vypadlo. Prostě takový to spojovací, nějaký to, ten trám takový spojovací a to. No tak já jsem si vylezla ten žebřík, sehnala jsem si doma někde, když se nosila tráva, kus provazu a já jsem mi chtěla postrašit maminku a jeho. A že se oběsím, že mě nemá nikdo rád, že mě nemá nikdo, no ale já jsem to chtěla jenom na ně bu udělat, jo. No, oni mě určitě pozorovali. No a když už jsem tam ten provaz měla na tom trámu a dělala jsem tam tu smyčku, no tak milý Ladíček přišel, ale to pak bylo deko. Pak teda byla nakládačka. To jsem si 2 dny nesedla na zadek. protože já jsem se cítila strašně ublížena, že teda si vemu korunku, protože tehdy, že jo, korunka byla teda peníze, v té době to už je takových 70, skoro 70 roku a korunka byla peníze, no ale byla jsem přistížena, byla jsem a po právu potrestána, no ale v té době jsem se cítila velice ublížena, takže jsem jim chtěla udělat bolest tím, že se ověsím. No ale byla jsem přistížena u toho taky, tě dvakrát, no a pak to bylo teda ještě horší.
0: To chápu to správně, že vlastně jste celý život dělala vlastně v rámci teda toho mladistvého věku, vlastně všechno blbě.
1: Určitě jsem se nemínila, že bych si vzala život. Jo, ale chtěla jsem na ně udělat bu, protože moje matka to věděla a řekla, jen jde, ať se to nenaučí, ať to potom není z něho, z ní nevyroste nějaký zloděj, nebo to. Jen jde, no a já jsem se cítila taková osamocena, velice ublížena, no tak jsem si říkala, já je musím taky, ale já si myslím, že určitě jsem, já už vám to neumím říct, ale určitě jsem si nechtěla vzít život, ale já jsem je chtěla tak jako vystrašit.
0: No chápu.
1: Ale oni potom mi za to pořádně zaplatili teda. To jsem si 2 dny na zadek nesedla.
0: Tak Aničko, děkuji i vám. Teda řeknu vám, že já kdybych přišel na tady to, že chodíte pro korunky, pro kováče do kapsy. Já kdybych na to přišel a tak nějak jako to teda jako viděl, tak já bych to na vás potom nalíčil a dal tam pastičku na myši. To by bylo bolestivější.
1: No tak možná by to dopadlo dřív líp, protože bych si třeba nemohla udělat potom tu smyčku tam na tom trámu. krámu. No.
0: Ach jo, dětská hlava dubová. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc, tak to jsem si teďka vzpomněla. A jinak v obchodě se nikdy nic nestalo. A poctivá jsem byla celá, já budu husa v nebi. Protože napravo šli ty, co byli nevěrní, a nalevo šli ty, co se o muže starali a byli jim věrní. No a tak svatý Petr jim dal husí křídla, protože když byla husa na zemi, tak budeš husa i na nebi. No, takže...
0: Jo, rozumím tomu naprosto. Aničko, děkuju, že zdravím a ať se daří. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Naše noční linka jde pomalu do finále. Přistižen přičinu, to je to dnešní téma. Tak kdo to uzavírá, to se ptám do Prahy, Péti Kubaly, který nám to tam všechno zprodukuje. Zavolejte. Teď je ta nejvhodnější šance.

0: kdo je poslední? Halo, halo, Honzo, u telefonu.
1: No, dobrý večer nebo dobré ráno. Tady Maruška Severní Čechy a já bych vám řekla takovou příhodu, která se mi stala v roce, je už to hodně stará příhoda, v roce 1971. Já jsem přestupovala z vesnické školy, která měla ustoupit dolů celá ta vesnice, tak jsem přestupovala do městské školy. Byla jsem tam teda nová a měla jsem tam děti, holčinu ve druhé třídě a syna ve třetí. No a když bylo pololetní vysvědčení, tak mě za týden zastavila její soudružka učitelka a říkala, hele, nemám vysvědčení tvojí dcery, tak jí to připomeň. No tak večer, když jsme se sešli doma, tak říkám, kde je vysvědčení a když mi ho ukázala, tak jsem myslela, že omdlím, protože ona to vysvědčení, ty jedničky prostě propiskou tak zvětšila, že to byly sloupy a že tak půl centimetrové sloupy a já jsem na ní říkala, co jsi to dovolila, když je to úřední listina, no tak dostala nazad, dostala přes ruce, no já byla úplně vyřízená, teď já tam byla nová, ředitel byl prověřený, nevím, jak bych to řekla, nechci říct, no, straník. Že jo, no,
0: tak prověřený říkala, soudruh. Prověřený soudruh, který...
1: Ano, byl to, co? Teď já tak jsem říkal, jak to vymyslím, aby to ráno nějak dopadlo. No tak ráno jsem učila od 7, tak říkám, ona je tam ta sekretářka, já jsem to tam ještě tak moc neznala, ale ta na mě působila jako hodná žena. Tak já ji poprosím, aby mi dala nový blanket, a já pak poprosím tu třídní učitelku, aby to předstala. A já nevím, už jestli se tenkrát, ještě se v té době ještě ta vysvětlení podepisovala rodiči. To teda si nepamatuju už, ale to je jedno. Takže bych to takhle udělala, proběhlo by to v klidu, nic by se nedělo. No a přišla jsem k té sekretářce a to byla taková velká místnost a doleva byly dveře do ředitelny a doprava zástupkyně. No a tak jsem jí to začala jako říkat, najednou se otevřely ty dveře a vyšel ten ředitel. No tak to jsem teda stuhla, říkám, no to jak dopadne úřední listina, co s tím. No a on vám ke mně přišel, on je tam totiž lákal. On byl předtím na schůzi v té vesnici, tam a já tam dělala vystoupení s dětičkama a on sám mě pak, já se mu to líbilo, jako začal říkat, že nastupuje na školu, že je prověřené a tak dále. A že jestli bych tam nechtěla jít. Takže jsme se trochu znali. A on vám přišel teda k tomu stolku. A co potřebujete, Maruško, na mě řekl. No a já mu to podala, já nemohla ani mluvit, protože jsem to prostě zrovna nechtěla. No a on se na to podíval a chvíli mlčel a pak vám řekl, no nic nepřepsala, tak soudružko, dejte jí nový blanket, ať to dá 3 dny, ať se to napraví. No ani nevíte, jak se mi ulevilo teda, že to takhle dopadlo. No,
0: vy jste tak, se ho jinými slovy bála.
1: Blanket jsem dostala, no a všechno jako vysvědčení bylo dobře. No třídní soudružka učitelka byla hodná, tak to všechno pochopila, bylo to. Ale
0: no,
1: měla jsem
0: mi
1: veliký strach, protože přece jenom tohle to si jako v tehdejší době nemohla žádně dovolit. No
0: řekněte mi, ale prosím pěkně, já jako jsem tak nějak na chviličku zůstal stuhlý, ono se dřívávějíc podepisovalo vysvědčení rodiči?
1: Ano, ano, já to pamatuju, ale to právě v tom 71. roce už nevím, ale já jsem roční 40. Takže vím, že jako to bylo po válce, že ty rodiče to vždycky podepisovali, A tak to už tedy jako si nepamatuju, že v tom 71. jestli to tak bylo nebo nebylo, ale já jsem prostě si myslela, že to byla úřední listina v té době, teď už je to všechno jinak, teď si to vytisknete, víte, no to vůbec tak nebylo. To byla jako dost taková listina, jak bych řekla, v úctě a ona tohle udělala. No já nevím, co jí to napadlo, protože se jako dobře učila, byla celkem...
0: No chtěla, aby jedničky byly ještě větší, to je jasný, a kdybych měl taky samý jedničky, nebo jedničky, teď jako to já bych vrněl blahem.
1: To byly zatímco... slonky, to nebyly jedničky.
0: Zase na druhou stranu vám musím říct, že při představě, že bych měl své rodiče obeznámet s vysvědčením tak, aby ho podepsali, tak to bych byl pěkně v háji, protože to si neumím představit vlastně, aby to podepsali, protože já jsem vždycky s tím vysvědčením šel za tím rodičem, který byl mě v ten daný okamžik více nakloněn. Já jsem tak nějak jako úplně šprtědničkář fakt nebyl. No. Ale to je zase na někdy jindy. Moc děkuju za vaše povídání.
1: Na někdy jindy. A můžu vám říct ještě jednu příhodu, teda to, ne. To je takový spíš, já jsem učila pak 33 dětí, to bylo teda, a já jsem vám tam přišel mi tam září slova ze Slovenska, prostě a mluvil slovensky. No a měl teda zcela zvláštní chování. Byl u staré mamy, takového vychovácího, měl pak už dost, tak ho dá tatínkovi a tatínek byl voják, který se o něj vůbec teda nezajímal. A on se uvedl už první den, že házel v té třídě, dělal kuličky s honem z té hmoty a házel to na zem. A bylo vymalováno a ta modelína je masná a tak byl hned u ředitelky. Ale to nic, ale on byl velice zvláštní a teď já měla hodinu češtiny a všechny ty děti měly sklopený ty hlavy a psali. Bylo to dostanou vždycky tak na těch 6-7 minut, psali, bylo ticho. A on vám byl už v první lavici, byl neuhlídatelný, velmi ubližoval dětem, tak seděl v první lavici a já stála na tom stupínku a pozorovala jsem ty děti a když někdo něco nevěděl, jako viděla, že nepíše, tak němu šla a on najednou vám slyším, soudružka, učitelka, teraz vám to vela sluší. No, ty děti nazvedly všichni ty hlavy, koukaly, já teda taky. Já jsem vám vůbec nevěděla, co říct. A pak povídám, a včera ne. A on mi povídá, těž. No a ty děti zkoušeli zase odpali dál. Já teda jsem se uklidnila trochu, ale říkám si dodatečně, na co teda v tu hodinu to dítě myslelo, když vás tohle řeklo. Tak to už je všechno, pane Honzo.
0: Ano, děkuju, vešli jsme se nádherně, ať se vám daří.
1: Vesele.
0: Ať se daří, dobrou noc, děkuju.
1: Zdravím všechny linkaři a Aničku, tu znám osobně, tak teď jsem ji slyšela, moc zdravím.
0: Ano, děkujeme, dobrou noc a já se loučím taky s posluchači nočního vysílání, noční linky, děkuju za zájem, za to, že jste zavolali a že jste i odvážně se mnou dnes promluvili na téma přistížen příčinu. Mám pro vás jednu zprávu, vlastně dvě, jednu dobrou a jednu možná ještě lepší. Jdeme spát a vy, kdo spát nemůžete, poslouchejte další pořady Českého rozhlasu. Mimochodem, to další vysílání noční linky pro vás bude mít Zdeněk Novák, kolega z pardubického studia a téma Naše první auto. Tak se hezky rozpovídejte, jako dneska, ať si to taky Zdeněk užije. Ještě jednou Honza Macoun z Jihu Čech přeje dobrou noc, pěkné sny, ať se daří a příště naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer.
1: No, nikdo neodpovídá, viď, Žando? Tak jsme hezky pozdravili. Jářku, vyřekla babička.

Vidíte, to už se vůbec neříká Jářku, nebo povídám. Dobrý večer. No, vítáme vás tedy, naši milí, kteří nám píšete tak hezký dopisy. Vítáme vás u naší hodiny vzpomínek i v ten dnešní sváteční večer 6. července. I o tom bude řeč. No a jak z těch vašich dopisů vyplývá, vy jste především vděční za takovýto smířlivý vyznění našeho pořadu právě v dnešní době. Nerad to říkám, ale doba je to zvlčila. Pravděpodobně asi to bude fakt, že dřív byli na sebe lidi hodnější,

A mně už tenkrát to bylo divný, proč jsou ty starý lidi, ti dědečkové, kteří chodili od lavičky k lavičce Pavlíkovskou návsi a nacpávali si fajfky a zapalovali si je jeden druhýmu a oni na sebe byli takový hodný. A Františku, jak pak se máš? A už tě to přestalo bolet to koleno? A tak k sobě lnuli. A proč na sebe byli tak laskaví, jsem se tenkrát ptal. Právě ty starý lidi. Málo kdy se starci mezi sebou porafali, jak se říkalo. Málo kdy na sebe byli zlí. To už muselo bejt. Děda se jednou, to byla hádka. S Hendrichem se rozhádal. Tedy s panem Hendrichem, to my děti jsme museli vždycky říkat s panem. S panem Hendrichem se rozhádal kvůli mezi. Protože on nám tu společnou mez mezi polma na kindláku nebo... No, bylo to na kindláku. Nebo na brabečkách. Jo, jo, tam jsme vedle sebe měli pole. To bylo vždycky tak rozdělené, že měli vedle sebe pole třeba sedláci, takový veliký lány. A zase chudina měla takový malý cvandříky vedle sebe. No a ty meze, jo, ty meze, to bylo tak hezký. Ta mez byla taková masitá, pěkná. Taková, no, poléta udržovaná mez. Stejně tak, jako se dbalo o pole, tak se dbalo i o ty meze. Tam na tom kvetlo takových kytek, takový malinký macešky. Žluťoučký, nebo takovej vonavej jetelíček, tam kvet malinký, mateří douška. To jak jsem mohl, tak jsem si kleknul a zblízka jsem pozoroval to hemžení na mezi. Jak to všecko někam spěchalo, ty mravenci a broučci a tu přiletěl motýlek. Modrásky jsem měl tak rád, ty byly takový malinký taky. To je zajímavý, že děti mají rádi všecko, co je malinký.

No, a on ten pan Hendrich prej tu naší, já to nemohl. Jako já jsem tomu nerozuměl, jak ta mez byla široká, ale děda to sledoval a on tím pluhem vždycky, když vorá, tak mě kus tý meze ukousne a přihrne si tu zem na to svoje pole. A nebudeš ze mě dělat pitomce, křičel na pana Hendricha děda. Já jsem žádnou mez neuvoral. A začalo štěkání, oni se štěkají, říkala babička. To byl boheň na střeše hned a to se těžko dokazovalo, kdo odvoral mez. A dejte pokoj, vy blázni, přestaňte se hádat o suchý z nosu, křičela babička. Ještě vás trefí šlak jako starýho Pórna. Tenkrát se taky hádal s Čebíškem o mez a za 3 dny už měl pohřeb. Říkám, oni neslyšeli. Ani děda, ani pan Hendrich a pořád do sebe. Říkám, křičela babička, povídám, kušte, zvyšovala babička hlas. Necháte toho hádání nebo ne, vy starý raplove, každej jste už nad hrobem a kdybyste radši šel každej po svým, kušte Jářku. To byly takový ty povely, kušte Jářku. Jářku, oni nedají pokoj, až je praštím, říkala babička.

0: Že se nestydíte? Podívejte, každej se na vás kouká. Já, to je hamba.
1: Tenkrát byly pole plný lidí, tam pořád někdo něco dělal, kolem dokola, když to byly takový ty malý políčka, tak jeden viděl na druhýho. Tak oni třeba dělali, jakože pracujou dál, ale
2: bylo vidět, že jim ani slovo z toho, co si ten děda s tím panem Hendrichem vyříkávají, nesmí utíct. Protože to by nebylo večer o čem povídat na návsi, když zase se přišlo na lavičku naproti poštovnímu úřadu. Tak jak to bylo prýma, když pan Jirásek, kterýmu se říkalo Šoufek, řekl, to se zase Zajíček s Hendrichem chytli kvůli mezi. Ty blázni, oni bez těch hádek nemůžou bejt, kdo by to do nich řekl?

No, potom to nějak dopadlo vždycky. Ale nemluvili na sebe, pan Hendrich s dědou. Rádi se neměli, to je zvláštní, vidíte. Taky to nebyl ten život tak růžovej, jak si okolikrát malujeme tady v těch našich pořadech. Jářku,

Výjimka potvrzuje pravidlo a teď to chápu, proč ty starý lidi byli na sebe. Ale víte, teď si vzpomínám. Když udělali družstvo, tak stejně děda s panem Hendrichem sedávali zase družně na lavičce, zase jeden druhýmu připaloval fajfku a zase si povídali o té staré slávě, když vojákovali v Karpatech. Ten čas urovná všecko. Každý měl už tu životní cestu. Tu větší část té životní poutě už měl za sebou, už věděl, jak to v životě chodí. A nikdo neví, jak ta jeho svíčka bude dlouho hořet. Ta nespravedlnost, ta křivda a ta bolí křivda, a to si málo kdo nechá líbit. Ať je to křivda třeba spáchaná, třeba nechtěně. To ten pan Hendrich uvoral kousíček té meze.

anebo křivda opravdu ze zlomyslností, jako třeba ten fotbalový sudí, když jsme hráli s tou Lubnou, jak proti nám nařídil tu desítku, ten trestný kop. A už ho v Pavlíkovský, tam taky děda byl, s panem Hendrichem, deštníky, panečku, ty ho hnali. A ten se musel hned zamknout v kabině, jinak by mu nabančili. Četníci měli co dělat, aby ty dětky srovnali do latě, aby je schladili, ty jejich rozpálený hlavy. No, protože to byla taky křivda spáchaná na pavlíkovských fotbalistech. Křivdy. Ty bolí a... No, o jedný křivdě taky budeme právě dneska mluvit, až si budeme vyprávět o té první poválečné slávě, když celá ves šla k hranici, která se postavila nahoře na průhonu. Když nějaká hádka se strhla, tak nám dětem z toho stejně bylo úzko. I v těch našich dětských hlavách jsme najednou uviděli jakoby takovou tu horší, ošklivější tvář světa. My děti jsme se taky škorpili. No jo, ale to bylo... Když někdo někoho omylem trefil kamenem do hlavy, že mu tekla krev, no ten to schytal teda od maminky. Maminky toho kluka, který byl poraněný, tak i jeho vlastní maminka mu tak naflákala. A to byl řev dvojnásobnej. Ten, co byl trefený a krvácel, ten řval. Ten, co dostal pár pohlavků, tak taky řval, brečel. Dětství, to je tak nádherná báseň Jana Skácela. Už jsem jí, myslím, říkal, ale mě to nedá. Dětství, brána podepřená zlatými meči. A kdo do ní vejde? Na večer maminky nám umývaly nohy. Dnes bych tu vodu pil. A jak jsme usedavě spali. Byl dřevokocůr místo veverky a rybka utonulá v zahlani. Stříbrné neděle a tmavohnědé pátky, uprostřed týdne lehávala středa a úterý, jako by se nekonalo. Jedenkrát do roka se někdo oběsil. Lidé šli za rakví a bez ní vraceli se zpátky. Někdy se lesy dali na pochod, zůstaly mítiny a k smrti vylekané laně. A toho zlého jsme se bávali. Dny byly z rybízu a noci skokrhané. Puškvorec voněl jako jedy králů. Předkové hnili v líbezné rodné zemi a ve vyhaslých kamnech bydlel strach a ten je pořád k nalezení. Okolo chodí pešek a kdo je hloupý, tak se neohlédne. Myslím, že to je jedna z nejkrásnějších básní nové poezie. Báseň Jana Skácela, dětství. Tam je všechno.

i nujářku. To byla výrazná řeč, ta stará řeč, ta čeština, ta mateřština třeba mý babičky, jářku. Jářku, čas, když letěl touto zemí a my jsme se dokodrcali až k dnešku, ty návraty, to listování tou knihou vzpomínek mě stejně pokaždý vždycky veme. Co všecko bylo souzený naší generaci prožít? Zatemněný okna ve válce, jak lidi spolu drželi ve válce, je. To se vědělo, kdo má rádio. Oni se rádia museli vykuchat tenkrát. Ty krátké vlny, na kterých se mohly poslouchat ty zahraniční rozhlasy, ty světýlka tam sice byly, těch vlnových rozsahů, to vím, jak na našem rádiu zářily krátké vlny takovou oranžovou anebo zase světlonce zelenou barvičkou. Střední vlny byly modrý. No jo, ale šikovní chlapi to dokázali tam dát ty součástky zpátky. Takovej šikovný elektrikář, jako byl u nás v Pavlíkově pan Pitner. Kolik ten rádií opravil. I když tam byly cedulky. Jak to tam bylo na těch cedulkách? Pamatuj, že poslouchání zahraničního rozhlasu se trestá smrtí. Něco v tomhle smyslu tam bylo. Tak stejně se poslouchalo. Nalepený uši na amplionu měli velký lidi. Volá Londýn. Bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom. Volá Londýn. A teď začala hudba. No a mluvil třeba Jan Masaryk. No a my jsme, i děti jsme poznali, že se jedná o něco moc vážného, když ty veliký lidi mají takový ustaraný výrazy v tváři. Ta válka lidi stmelila. Bylo čemu čelit. Lidi drželi tak spolu a byli na sebe tak hodní ve válce.

Volá Londýn, volá Londýn. A když Londýn byl rušený, tak se přeladilo na Moskvu. Gavaríť, Moskva, Moskva, gavaríť. No a podle zpráv, jak ty vyznívaly, tak lidi odcházeli domů pozdě večer těma potemnělejma uličkama pavlíkovskýma. Světla pouliční tam sice stály, ale měli nahoře, byli celý začernalí, jenom potažený nebo snad zalakovaný, tak byli nějakou černou barvou, jenom malinký takový obdelníček dole byl, aby to světlo svítilo, jenom úzkej proužek světla jenom pod tu lampu a potom snad i to, aby se šetřila elektrika, tak už ani ty světla nesvítily. A podle toho, jaký byly zprávy, tak šli lidi domů buď veselější, říkali zase náckové dostanou na frak. A nebo celý ustaraný přišli a říkali, nevypadá to dobře. Ještě válka nějaký čas bude muset bejt. Odcházeli do svých domovů. A co domov, co stavení, co rodina, to svůj svět. Svébytný svět. Každý tam něco dělal. Každý chtěl něčím prospět. Nějakou tou svou činností. No a najednou přišla ta veliká radost, že tady byl mír. A kdo tenkrát tu dobu zažil? Papoušku. Kdo tenkrát tu dobu zažil, tak ten na to nezapomene do smrti. Jak každý byl, ti lidi nad hrobem najednou se jim tak chtělo žít každému.

A najednou se ten život, jako pes utržený ze řetězu, tak rozběh. První taneční zábava, ty rozjásaný tváře. My děti jsme samozřejmě na to mohli koukat jenom po otevřenýma dveřma. Z ulice, od silnice. Ty se povotevíraly a těma se větralo. To jsme v životě neviděli. Sice odpolední taneční čaje byly, to jsem na to chodíval jako malej prcek s maminkou, která mě chovala ještě na klíně. Ve válce se mohlo jenom tak jako... To se tancovalo, netancovalo, jenom odpoledne.

Ale takový ty první, to bylo radosti, to byly rozesmátý, šťastný tváře, jak se k sobě ty lidi tiskli, když tancovali. Některá paní měla zavřený oči, nebo slečna, holka, jak jsme jim říkali, my kluci. Někdo zase tancoval líčko na líčko. To už jsme věděli, co to je, že mají tváře, tvář na tváříčku. Někdo zase držel tu tanečnici, jenom tak se dotýkal palcem ruky. A tu ruku držel tak vodorovně a odstávali mu prsty. To byly frájové. Chlapi měli bílý košile, rozhalenky na těch kabátech, některý měli i kravatu a všichni měli nabrilantýnovaný vlasy. Ty tanečnice byly prohnutý dozadu. Aby líp snad viděli do tváře tomu tanečníkovi, ten byl taky odkloněnej vodní a oni si něco povídali, aby si mohli koukat do očí, tak byli od sebe tak jako odkloněný. A do toho ta muzika, radost. První zábava po válce. Ta síla, která byla přes válku, tak utlumená najednou, jako kdyby rozpukla. To už to poslední jaro v tom 45. To už se vědělo, že to praskne, že válka skončí. To byla jenom otázka času, kdy nadejde ten den osvobození. A to už se na ten první rok po válce začali ty lidi připravovat už snad od Vánoc. Si vzpomínám, že i to péří se dralovec veselejš ten podzim před tím jarem v 45. A vedle rybníka za Hamouzovic zahradou byla z bílejch cihel postavená, jak se tomu říkalo. No byla to stavba s velikejma vratama. No v ní byly stroje domkářského družstva. A pan Hamous, který bydlel hned vedle, tesař, a ten ved obecní kroniku dlouho a psal ve verších, protože to byl tak nadaný člověk, že mluvit ve verších, to, co se v Pavlíkově semlelo, za poslední půl rok nebyl pro něj žádný problém. Ten měl ten hezký hrad na zahrádce s tou karkulkou. Jak jsme o tom už tolikrát mluvili, jak věž toho hradu byla udělaná z meliorační červený trubky cihlový. Krásnou čepici tam na to udělal kovovou a kolem té čepice bylo takový zábradlíčko a tomu všemu trůnila jako obrně karkulka, která byla dvakrát tak větší jako celá věž hradu. Ale ona se tak na ten svět hezky smála a nesla košíček plný jablíček. A pan Hamous vždycky hezky po každý zimě ty jablíčka natřel. Každý jinou barvou. No a ten pan Hamous se staral, ten měl doma knihu a tam se zapisoval každý, že si třeba na úterý půjčí sečku, secí stroj, třeba pan Hornov. A na středu zase, že si ji půjčí pan Šíma. A na čtvrtek zase někdo jiný. A tak to bylo přesně rozepisovaný a tak tam prostě byly všechny důležitý stroje. Tam byl kultivátor, byly tam všechny druhy pluhů, byly tam brány na to, když se z polí stahoval pejr, sečka samozřejmě. Takže každej, i ten, který měl tak malý hospodářství, že neměl ty nejdůležitější nástroje doma ve svý stodole, tak je měl v týdletý stavbě s těma, která měla, to byly zamčený dveře na pevný zámek. No, ale ono se tenkrát nekradlo. To mohl klidně někdo nechat otevřený a nic by se nebejvalo, bylo ztratilo. Ale musel být pořádek, protože to právě měl na starosti pan Hamous, to pučování toho nářadí pro domkáře. Statkáři zase ty měli nářadí svoje. My taky jsme měli svojí... Jo, mlátička tam byla ještě. Malá mlátička. Na mlácení obilí. No a to se dělalo tak, když se mlátilo, že zase lokomobila byla ve všetatech. A tam jezdil lokomobilou pan Šíma mlátit. A to, ten pan Šíma, to byl tak fajn člověk. To jsme nevěděli,
jestli je opálený nebo jestli je celý od šmíru, protože ten měl v ruce pořád volejničku, ze kterou mazal maznice, nebo takový velký kastrol s vazelínou a takovým velikánským nožem zase dával takovou vonavou, nebo snad smrděla ta vazelína. Spíš smrděla, než voněla. No ale nám dětem tenkrát vonělo vlastně všecko, i ta vazelína. A pan Šíma, i když byl samej šmír, tak se nám zdal tak hezkej. Akorát, že on asi na nás vůbec neviděl, protože on měl takový strašně tlustý brejle. Nemotejte se mě tady, vy bando jedna, vy smradí malí, vy mě strčíte ty vaše dětský pazouryk do toho řemene a ještě někdo tady přijde o ruku, marš pryč. Takhle nás hnal, ale jinak to byl takovej usměvavý člověk a hodnej, že jsme se z dálky mohli koukat na tu jeho lokomobilu, kterou jedině on uměl tak jako obsluhovat, do ní přikládal uhlí velikou lopatou a mazal volejničkou všecky ty maznice a šmírem potíral ty písty, které tam tak syčely a byla z nich jenom mlhovina. Na té lokomobile byly takový mosazný koule. Ty koule zářily takovou, jako ze zlata byly a byly úplně nalepený na osu. A když se tam lokomobila takovým tím rozběhla, jo, a ty písty začaly točit tím velikým kolem s tím řemenem, tak podle toho, jak ta lokomobila rychle syčela, rychle se točila, tak ty koule se vzdalovaly od té osy, až úplně se z nich ty se ztratily, z těch byla taková zlatavá mlhovina a pan Šíma se smál. Měl radost, že mu ta lokomobila tak pěkně šlape.

On byl vždycky vyholený, on měl vyholenou hlavu a i když třeba mu sedla moucha na hlavu, tak on se plác tou zašmírovanou rukou. No to jsme si kolikrát my děti říkali, jak si ty všecky šmíry z té tváře může takovej pan Šíma umejt. A že nás vůbec skrz ty zašpiněný brejle vidí. On věděl o každém klukovi. Co kde kdo dělal? Nechoď sem, rošťáku jeden, že tě vemu tou lopatou.

0: Totiž my bychom mu nejradši byli do té lokomobily vlezli. Ona se nám tak líbila, ten stavoznak, jak se tomu říká, ta trubička, která ukazovala stav vody v tom kotli. Tam bylo tolik věcí k prohlížení. A ten pan Šíma právě přijížděl s tou lokomobilou, oháněl tu mlátičku těch domkářů, kterou nejdřív vytáhli a přitáhli krávama, každej ke svý stodole. My jsme měli mlátičku svojí. Na třífázovej proud, na tom si děda zakládal, že moh šetřit a našetřit si na svou vlastní mlátičku. To byla malinká mlátička, potom byly velikánský mlátičky. Ty se taky rozdělovaly, ty mlátičky. No jo, ty mlátičky se rozdělovaly podle toho, do kolika pytlů se mohlo najednou sypat z takových korejtek zrní. To byly takový zvláštní svorky, které držely ten nádherný jutový pytel. Naše mlátička byla jenom na dva pytle, ale sedláci měli na čtyři. To byly veliký mašiny. Když se taková mlátička rozhučela, třeba až na druhém konci vsi, tak i my v zabráně jsme to u nás slyšeli, kdežto ta naše jenom tak ševelila. A taky ta veliká mlátička, jaký měli sedláci, to bylo všecko dohromady, tam byl i fukar u té mlátičky. Kdežto ta naše malá mlátička ten fukar neměla a my, než jsme odjeli s tím zrním do hospodářského družstva do Rakovníka, tak se všecko to zrní muselo prohnat takzvaným fukarem, aby se oddělilo zrno od plev v tom proudu vzduchu, v tom fukaru. Vidíte, fukar taky. To jsme taky měli. Když to tam v té stodole vedle toho rybníka u Hamouzů byl vlastně i fukar u té malé mlátičky pro všechny ty domkáře. No to byl tenkrát, to byl pořádek, na všecko se tenkrát myslelo. To, ten svět, byl jako ze škatulky. To všecko do sebe zapadalo, to soukolí.
1: Zapadalo. Jako přesně vybroušený.

Lupou. No a tak tenkrát byl spořádaný ten svět. Lokomobila. A my jsme litovali, že pan Šíma, který tu lokomobilu obsluhoval, do ní nepřikládá koks. Že jenom do ní přikládá takový černý uhlí, který se sice lesklo jako drahokamy, to vůbec z toho nebyl mour. No prostě bez koksu se žádnej kluk neobešel, bez kousku koksu. Já nevím, jak to bylo možný, že ten koks tak hezky tahal vlasy. On měl nějaký, on byl takovej samá dírečka, takový jako taková poreznost toho koksu. A když se tím koksem přejelo vzadu po krku, kde byly ty krátký vlasy, tak si ty vlasy se do toho tak nějak zacuchaly a ono to táhlo a to kluci škvrčeli a takhle se škádlili. Jeden druhý mu v nestřeženém okamžiku přejel kouskem koksu po krku a ono ho to táhlo za vlasy. A on ječel a nadával a už šahal do kapsy pro svůj kousek koksu, aby mu to tomu druhýmu oplatil. Jenomže ten koks, to se těžko schánělo. To nám nosili chlapi, tátové, druhých kluků, který dělali třeba v rakovnických fabrikách. Kde třeba u vltavských, kde se tavilo železo, tak se v těch pecích topilo koksem. Kdyby byl pan Šíma mohl přikládat do lokomobily koks, tak jsme měli koks, zdroj koksu v Pavlíkově. No ale každý jsme ten kousek koksu opatroval ve svém šuplíčku. Jako v oko v hlavě, to byl poklad kousek koksu. Pan Šíma, a lokomobila.

Jestli pak pan Šíma patřil mezi živnostníky, teď mě tak napadá, živnostníci, jak na těch zdech, na stěnách, třeba u pana Krejčího, nebo i u pana Ševce Gebharta, nebo i u pana Sedláře Ondráška, u pana Truhláře Beneše taky, u pana zámečníka Schneidera taky. Tam všude visely živnostenský listy. No, potvrzení, že ten či onen může provozovat živnost, soustavnou činnost, která je provozovaná samostatně, na vlastní zodpovědnost za podmínek živnostenského zákona. A být živnostníkem to taky drželi živnostníci pohromadě, jako třeba domkáři nebo sedláci.

Na nejhezčí živnost v Pavlíkově jsem zapomněl. Pan zahradník Franc. Ten měl tenkrát do bodu, musel obstarávat kytky pro ten slavnostní průvod. Toho 6. července, první průvod po válce, ten musel taky vysázet ty macešky u pomníků padlejch. No a tam jsme to měli rádi, protože u Franců to byla taková malá chaloupka paní Francováno zahradnice, kdy Honzíky ty pelargonie ty úplně z těch oken vytejkaly. Vyvalovaly se z oken jako takový rudý drahokamy. A když jsme přišli k Francovům, tam to tak vonělo. Mateří douškou, mátou, bylinama všelijakejma. Kadečka tam stála v chodbě, v síni na dlaždičkách, přiklopená puklicí, dřevěn nebo kamená kadečka na pitnou vodu. To tak jako lidi měli zásobu pitné vody v předsíních, v takových soudcích dřevěných nebo kamenejch.

A teď tam pan Franc měl knihovnu. Ten měl knížek, pan Franc, takovej hodnej. Vždycky si sundal zástěru zahradnickou, kterou měl takovou dohněda od té země v pařeništích, jak si tak utíral ty ruce od tu zástěru. Někdy se ta země tak lepila, takový ty udřený, mozolnatý prsty. No jo, ale když bral knížku z poličky do ruky, tak bylo vidět, jak jemně obrací každý list. Bibli tam měl a hlavně nás děti přitahovala taková červený sešítek malej. Ani nebyl vázaný, jenom brožovaný, čtení či věštění budoucích věcí s rukou. Tam bylo napsáno a tam byly dlaně, dvě. To nám pan zahradník říkal tak zajímavý věci, že nám někdy i stávaly vlasy, když třeba nám vyprávěl a ukazoval ruce vražednice dítěte a čet o tom, že tyto ruce náležejí ženě, která 1. května roku 1649 pro vraždu dítěte utopena byla. A taky ta životní linie nám ukazoval na tom výkresu těch rukou té vražednice, byla rozervána a ten útvar té životní linie končí ve vodě. To tam všecko z těch rukou se dá vyčíst, protože to je chiromantie, se tomu říká, nám říkal pan zahradník Franc, čili věštění linií ručních, chiromantie. A nejdůležitější jsou vyvýšeniny na dlani. Třeba nejdůležitější je ta pod palcem, to se jmenuje vrch Venušin, vyvýšenina Venušina. No a potom je tam důležitá srdeční linie, která ukazuje, jak bude mít kdo zdravý srdce. A linie stolní, to je prostě velký štěstí v domácnosti, říkal pan zahradník Franc. A linie jaterní, ta zase, když je dlouhá a čistá, tak má ten, kdo má takhle čistou linii jaterní, silný zdraví. No a linie štěstí, kdo by nechtěl být šťastný, to by chtěl každý být šťastný a bude mít třeba bohatou svatbu a bude mít štěstí na cestách v cizině a kdyby na té linii štěstí byla třeba jediná bradavice, tak už se nemůže takovýmu člověku věřit, říkal pan zahradník Franc. Potom tam byla linie lásky, cti a linie sňatku a pás lásky. Pás lásky ukazuje zase na člověka, který je pořád zamilovaný. Na to jsme byli my děti taky furt. Já měl tolik zamilovaných, takových jednou do Věrušky Hamouzojc, po druhý do Mileny Líškojc, po třetí do Jitky Ledvinkojc. No a to říkal právě pan zahradník Franc, že to tam na té dětské dlani všecko je napsané. I u mě. Takže večer, když měl pan zahradník Franc po práci, tak jsme tam chodívali, aby nám právě ukazoval obrázky z té knížky, která pojednávala o věštění z dlaní. O věštění budoucích věcí s rukou.

sokolové. Sokolové ty už se nemohli dočkat, až přijde ten průvod. Protože věděli, že jedna z písniček, která se bude zpívat, bude lví silou vzletem sokolím kupředu kráčejme a drahé vlasti v oběti své síly snášejme a byť i cesta daleká ta sokolíka neleká, jen mužně, statně kupředu, vždyť drahá vlast čeká.

To se zpívalo. A jak oni vypínali hruď, ty sokolové, to jsem tak obdivoval, ale tam nebyli jenom sokolové v Pavlíkově. Ty se scházeli sice v hostinci u Jirkovských, oni tam nemohli dělat moc veliký salta, protože když byl někdo vysoký, tak dosáhnul na strop. Tam se cvičili jenom věci na žíněnkách a prostný. Možná, že se tam dal přeskočit kůň, ale nějaký veliký přemety, ne, to by hned se koplo nohama do stropu. A taky tam já tam nikdy nepamatoval stínidlo na lampě. Ta lampa uprostřed sálu měla jenom takový talířek mosaznej nahoře na strop přilepenej a dvě žárovky. A stínidlo tam nikdy nebylo. Ale kde to je? Zase to se scházela dělnická tělovýchovná jednota na sále u Svobodů v hospodě. A fotbalistí TTC Pavlíkov, to byl spolek. No tam bylo spolků v Pavlíkově. TTC Pavlíkov Table Tenis Club se to jmenovalo. To jsme my děti nevěděli vůbec, jak se to čte. Ty se scházeli taky u Jirkovských v hospodě, protože to založili kluci hostinských. No a tam vedle šenku byla skřínka s pohárama a tam sportovci měli schůze. To TTC Pavlíkov a můj první táta byl předseda a ten měl doma veškerý akta sportovního klubu TTC Pavlíkov i razítko. Hasiči taky měli, že to byl čestný spolek, kterýmu pan truhlář Beneš dělal velitele hasičů. To všecko se připravovalo na ten průvod. Pan truhlář Beneš naštudovával hru o mistru Janu Husovi, protože pan truhlář Beneš byl zároveň i hlavním, jak by se to dalo říct, no on ved pavlíkovský ochotníky, takhle by se to dalo říct. On dělal i režii těch kusů, co se nacvičovali, i třeba Karel Havlíček Borovský se tam nacvičoval, jako odváděli do Brixenu a jak my děti jsme brečeli, protože ty žandarmové byli zlí, že jo? A to všecko byl ten život v tom Pavlíkově, tam bylo 151 čísel, to bylo bohatý, všecko takový. Tam se žilo jako intenzivně, to ne jako dneska, že každý sedí u bedny a je doma zavřený. Tenkrát se lidi scházeli.

zvláštní kapitolu dělali Pepíček z Pejpalky, ne Jaroušek z Pejpalky, Pepíček Ledvinkojc, kluci a holky Pertlojc, a těm se říkalo, že jsou boží lidi, a slepej Emil, který bydlel v pastoušce ještě za války. A vlastně tyhle ty boží lidi taky vlastně dělali takový jakoby svůj spolek, protože oni patřili tak jako do takového společenství, kterýmu se nesmělo, tomu nesměl nikdo u nás ublížit. Všichni jsme šli tenkrát děti s tím úkolem, že musíme hezky zaspívat čistě, nefalešně písničku Hranice vzplála tam na břehu Rýna. Komunisti, lidovci, demokrati, socialisti, agrárníci, domkáři, sedláci, ochotníci, fotbalisti, hasiči a DTJ a sokolové, občani. Všichni tenkrát svorně jsme šli na průhon, na ten kopec, odkud je vidět tak dodaleka. A kde bude hořet hranice? A kde bude se bude konat ta první poválečná sláva?

jsme tenkrát šli. Tak jako slavnostně, aby jsme vzdali hold hrdinovi, který se nechal upálit pro svou pravdu.

ten život je sice jako malý zrnko písku na velikánský dlani času. No jo, ale on už se nebude opakovat v té formě, jako teď je, jako tenkrát byl. Tak ten život byl pro každýho drahoce, nejdeš to pro toho mistra Jana Husa. Ten se propravdu zaživa nechal upálit.

a hranice dohořívá a legionáři a četníci. No jo, o četníkách taky jsem se měl zmínit. Ty byli čtyři v Pavlíkově, ty taky drželi spolu. Vysloužili četníci. Oni salutujou. A Sokolové zdraví. A my tenkrát už jsme věděli, že budeme co nejdřív jako skauti. Taky jsme tak stáli, my děti, v takovým pohnutí a bylo nám tak nepopsatelně hezky, smutně i hrdě, protože jsme si byli vědomi, že jsme součástí čehosi vznešeně krásného.

kam oko dohlédlo, tak bylo vidět, jak plápolají ty hranice na těch okolních kopcích a taky, že se stahujou mraky a začalo se blejskat na časy. A to i takovou tu duši dítěte svírá strach, co přijde. Jestli tu lidskou práci, ta nepřízeň toho velikého živlu nezmaří.

tenkrát nikdo netušil, že zakrátko vylezou na scénu. Ono se jim říkalo, vlez do prdeličove. Vlez do prdeličove, zdivočelí. Zastánci hesla SSSR náš vzor. To je takovej neúprosnej zákon toho lidského plemene, že vedle slušných lidí se rodí i lůza plná zla. No, i nujářku. Vzpomínky na ten zmizelej svět. Vzpomínky na ten svět, ve kterým platilo Masarykovo. Nebát se a nekrást. A s poctivostí nejdál dojdeš. Vzpomínky na ten svět lokomobil. A krása byla i v tom, jak se ty starý paprikové dokázali poštěkat o kousek meze. Protože tenkrát si každýho kousku políčka lidi tak vážili, každýho kousku, no, země. Žando, neškvrč, už končíme, už se loučíme. I kvůli mezi se těm lidem stálo za to, aby si to vyříkali, aby na sebe křičeli, aby potom večer u piva klidně spolu hráli mariáš. A byli ty nejlepší kamarádi. No, Žaninko, ty nejlepší kamarádi, ty hezky spí. No, to je spí. Teď tady něco slyšíme, co jsme ještě neslyšeli. Jo. Tak tady je to možný, že takhle papoušek, on si vymýšlí. Já vím, co nám chceš zaspívat. No jo. Tak vážení, i můj papoušek se s váma dneska loučí slavnostní fanfárou. Jakou ještě si nás, Žaninko, neobdarovala. To zase dostaneš dopisů.

No, a taky jsme se těšili, až nastanou ty letní noce. Ty pozdní letní večery, kdy budeme počítat padající hvězdy. To si má prej každej, když vidí padat hvězdu, něco hezkýho přát. Co jsme si to mohli tenkrát jako děti přát? Hezkýho. Myslím si, že to by mohla být ta tečka za tím dnešním vyprávěním, ne? Ta vzpomínka na ty letní nebe s padajícíma hvězdama. Tak dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.

Jaroslava Przníková, Martin Štěpánek, Vojta Ekrot, Tomáš Sláma. To jsou zatím ti, kteří jsou připraveni v divadle U hasičů zahájit dnešní sobotní tobogán. Dobrý den. Milí rozmilí, teď vám musím něco říct a musím se vrátit do 80. let. My jsme tehdy poprvé nečekaně s Luďkem Nekudou a se skupinou Dominik, to byli Šermíři, vycestovali do Německa. Šermíři, ty byli šikovní, my jsme byli nešikovní s Nekudou, tak jsme hráli zbrojnoše. A když jsme přijeli do Mnichova, tak jsme si uvědomili, že tam bydlí náš kamarád Ivan Binár, který tehdy pracoval ve Svobodné Evropě, jak jsme mu zavolali, říkali jsme, Ivane, my jsme v Mnichově na dva dní, můžeme u tebe bydlet? On říkal, samozřejmě, přijali nás s ženou Jarkou a večer Ivan říkal, víš co, půjdeme do hospůdky. A tak jsme šli do hospůdky a my jsme nečekali, jaká to je hospůdka. A vešli jsme dovnitř a tam seděl Martin Štěpánek, Sláva Volný, Karel Jezdínský, Honza Schneider. Všechny tyhle rozhlasové legendy Svobodné Evropy tam seděli. A my místo toho, co bychom měli velkou radost a potěšení, tak jsme úplně znejistili. A teď jsem viděl, jak pánové u těch stolů si nás vychutnávají a byla to vlastně absurdní, ale přitom krásná situace. Nikdy jsem netušil, že po 20 letech se budu moci s Martinem a s Jarkou setkat, i dokonce se uvidíme v jedné budově, která se jmenuje budova Českého rozhlasu. Takže to je taková kratičká vzpomínka na úvod a dovolte, abych pozval Jaroslavu Przníkovou a Martina Štěpánka. Pojďte